milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Už desátý návrat na loňský Folkfest nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. V pořadu Na cestě si poslechneme nejmladší interprety, kteří dostali příležitost soutěžit na velké scéně mezi hvězdnými kapelami. Zahrají taky sestry Hejdovy, které soutěžily v minulých letech a protože získali ocenění, dostali příležitost vystoupit na Morava scéně. Ale nejprve začneme písničkami bratrů Nedvědů. Ty do Mohelnice přivezli Honza Nedvěd mladší s příbuznými. Klidný poslech přeje od mikrofonu Jarka Nosková.

Písničky bratrů Nedvědových připomněli na folkfestu Honza Nedvěd mladší a příbuzní. Zahráli skladby z repertoáru Honzy i Franty, ale taky spirituál kvintetu.

0: Pan Jiří.
1: Krásný tón.
2: Mohelnický folkfest se konal už po šesté. Navázal na dlouholetou tradici dostavníků, pořadatelem je kapela Madalen společně se spoustou kamarádů pomocníků. Patří k nejlepším festivalům u nás a není jen o muzice. Důležité je taky setkávání lidí, pohoda, přestože už se blíží konec léta.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme záznam vystoupení Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných, kteří na Folkfestu zahráli v sobotu v brzkém odpoledni na velké scéně v Mohelnických sadech. Většinou to byly ty nejznámější nedvědovské hity, které si diváci zpívali s nimi.

Posvátný je mi každý ráno, když se snabudí šumící les a když se zvedám s písničkou známou,

a po nedvědech teď přišel čas na soutěžní blok. Mladí muzikanti dostali příležitost zahrát si na velké scéně Mohelnického folkfestu mezi folkovými hvězdami jako Folk Team, Slávek Janoušek, Marien. Já jsem ji ale v pořadu Na cestě seřadila k sobě. Soutěžící byli čtyři, dvě solistky, jedno duo a jedna kapela. Všichni měli vymezený 20-minutový blok a jako první začínala Eliška Jaroušová. Noci.

Eliška Jaroušová přijela ze severních Čech. Je 16-letou studentkou střední pedagogické školy v Liberci a taky navštěvuje jablonecké studio Kokos. Zpívala jak vlastní písničky, tak i přejaté. Slyšeli jsme písničku Den a noc. Dalším druhým soutěžícím bylo na folkfestu Duo K, což jsou vlastně dvě Kateřiny, které začínaly u Dalibora Cidlinského, ale teď už se vydali do světa na vlastní pěst. Doprovázejí se při zpěvu na kytaru, klávesi či flétnu. Vybrala jsem do pořadu Na cestě v jejich podání písničku Ztracená.

Nejmladší soutěžící byla 12-letá Sára Blahinková z Blatnice pod Svatým Antonínkem. Přivezla taky vlastní písničky. Doprovázela se na akordeon, klávesy, ukulele. Mně se líbilo, že její písničky byly dětské, odpovídající věku a bavily mě. Sára vystupuje taky se svou sestrou Klárou. Má dobře nakročeno a myslím si, že ji ještě na folkových pódiích uslyšíme. Následující skladbu pro Martyho napsala sama.

Mezi soutěžícími na loňském Mohelnickém folkfestu taky byla jedna mladá kapela. Jmenuje se Space a je z okolí Boskovic. Věnují se popu i folku a opět hrají skladby vlastní i přejaté. Poslechneme si jízdní řády.

0: Bylo zajímavé sledovat, jak se nejmladší muzikanti vzájemně podporovali, a to i ti, kteří nesoutěžili a jen se přijeli podívat. Dovolím si citovat Martinu Hrbkovou, zpěvačku a muzikantku, moderátorku, organizátorku nejenom soutěží pro mladé muzikanty, kterými si taky prošla. V čem byl ale Folkfest pro mě největším zážitkem, bylo to, že přijela skoro celá banda Lipnica Gang, tedy tábora dětských muzikantů. Všechno do sebe zapadá a dává mi obrovský smysl. Pořádat akce pro děcka, muzikanty, dělat pro ně tábory a soustředění, workshopy, festáky, zvát si je do dramaturgie festivalu. Úplně ze všeho nejvíc nejlepší je sledovat, jak se navzájem podporují při vystoupení, jak si spolu zpívají v zákulisí, jak spolu drží partu, jak přijedou, i když zrovna na festiáku nehrají. Vnímám, jak jsou pro ně taková setkávání důležitá. Tolik Martina Hrbková, která to přesně vystihla. A jak vlastně soutěž dopadla? Vítězové byli dva. Jednoho vybrala porota a druhého určili diváci, kteří hlasovali pro kapelu Space. Poslechneme si proto v jejich podání ještě jednu písničku. Jmenuje se Příhodně k vrcholu.
1: Proč

0: Olomouce, děkujeme vám.
1: Porota, ve které rozhodovali Tomáš Hrubý, Pavel Rada, Blanka Prudilová, Jarka Nosková, vybrala jako vítěze vlastně vítězky Duo K. A ty taky zahrají ještě jednu písničku, Maluj mi na tělo.

Dohrálo duo K, vítěz soutěžního bloku mladých muzikantů, a my se teď společně přesuneme na Morava scénu. Tam dostali prostor ke svému vystoupení sestry Hejdovi, které vyhrály v minulých ročnících.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc jsme poslouchali sestry Hejdovy, Markétu a Janu, které na Mohelnickém folkfestu zahrály na Morava scéně a proti minulým ročníkům, kdy soutěžili, rozšířili svou muzikantskou sestavu o dva mladé muže. A nás už čeká v pořadu Na cestě jejich poslední písnička. A od mikrofonu se loučí taky Jarka Nosková.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, vítám.
1: Zajistí kus mladosti naše scénky, výhry, radosti.
0: Humoriáda.

0: písnička Karla Gotta na úvod Humoriády. Jiří Lábus je tu s námi. Jak se máte? Co děláte?
1: No, na ten věk 76 let se mám celkem dobře. Hraju ve čtyřech divadlech. Víte, co lidi v tomhle věku je mrtvej, už a ještě žiju.
0: No a prý jste třetí nejobsazovanější herec v určité kategorii.
1: To nevím. To
0: v Česku, no.
1: Jo, to
0: no,
1: někde vyšlo.
0: Někde jsem to zahledl na internetech.
1: To mě, to, no.
0: To. Takže jste velmi činorodý.
1: Činorodý celkem jsem, to musím říct. Jo,
0: no. A bylo to tak vždycky? Mnoho lidí ve vašem věku, našich hostů, si v uvozovkách stěžuje, že teď mají mnohem víc činností a práce, než měli v tom mladším věku.
1: No, je to pravda, protože taky si vemte, že už jako vlastně je mě 76 let, jak jsem říkal, že jo, a těch herců, pro těch starých, co hrajou starý role, už zase taky zase tolik není, že jo, takže vlastně ten starý herec vlastně je dost využívaný, protože těch mladých herců je moře, že jo, středních herců taky ještě hodně, a těch starých už zase tolik není, takže
0: jo, to asi je takhle. To jdete od lesa.
1: Cože?
0: No, že jdete na to od lesa,
1: od lesa, no.
0: Prakticky, dobře, no, no tak páni režiséři vědí, koho tu mají, my víme, koho tu máme ve studiu, ale ještě nevíme, koho pošleme posluchačům.
1: No, já myslím, že to bude šťastný typ, bude to Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek.
0: A Aquabelly.
2: A nyní se tedy přiblížil okamžik, kdy poprvé v historii Vinárny u Pavouka vystoupí v jejím zahradním bazénu skupina krasoplavkyň Aquabelly. Vystoupení si vyžádá jisté přípravy a já toho využiji, abych vás se skupinou blíže seznámil. Jedná se o lidový umělecký kolektiv závodní stráže východočeských Hrudkoven. Průměrný věk Aquabelly je 52 let, což by při pohledu na jejich vodní reje málo kdo hádal. Pouze dvě členky osmičleného souboru neumějí plavat a používají korků. Jedna z nich splývá. Vedoucí a zároveň prima Aquabellou je Zita Kilianová. Příznivcům vodního sportu není jistě tato prsařka neznámá. Členky závodní stráže východočeských Hrudkoven začaly s nácvikem synchronizovaného krasoplavectví před 5 lety a od té doby získali řadu cenných trofejí doma i za hranicemi. Za zmínku stojí Zlatá ploutev, cena za druhé místo na Spartakiádě závodních stráží z přátelných zemí v Poznani. První místo na festivalu vodních her revolučního odborového hnutí v Jevanech. A další trofeje, mezi nimiž nechybí ani putovní škeble, za propagaci akvabelismu v rozvojových zemích. A již nám nastupují. Podle znělky jistě poznáváte, že spolu s nimi přichází i kouzelník iluzionista Jožka Merano-Blažejovský. Ano, mistr se sám ujme řízení dnešní vodní kreace. Kreace má název Volání Casablanky. Jak už se zmínil doktor Hedvábný, je to náročná víceúčelová skladba podle původního vodního námětu starého českého mistra Járy Cimrmana. Jožka Merano-Blažejovský hbitě vyšplhal až na samý vrcholek stylizovaného majáku uprostřed bazénu. Odhodil květovaný župan a jeho tělo opatřené bronzovým nátěrem se teď krásně třpití v záři všech 17 reflektorů. Aquabelly jsou v této chvíli rozmístěny po obvodu bazénu. Mají na sobě plavky z krepsilonového materiálu, pošité umělými šupinami. Vyrobil je kroužek dovedných rukou základní devítiletky v Pardubicích. A v skutku originální jsou koupací čepice Aquabelly. Členky závodní stráže si je upravili z vyřazených plynových masek. A to tak, že odstřihli dýchací hadice a vystřihli otvory pro uši. To proto, aby dobře slyšeli doprovodnou hudbu. Ale teď už pozor! Napokyn Jožky Merano-Blažejovského, který v rouše Neptuna mávl holí opatřenou trojzubcem, se Aquabelly jako jeden muž vrhli do vody. A téměř současně zazněly první tóny melodie nazvané Nevím proč. Náročná vodní sestava tedy začíná.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dobrý výběr, pane Lábusi, hned pro začátek akvabely.
1: Krásná vzpomínka.
0: Ano. Vinárna u Pavouka, rozhlasové vysílání.
1: Ano.
0: Tak to už bylo dávno a my si to můžeme připomenout i dál. Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, bude tady Josef Skupa se svým Hurvínkem. Jinak hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A mě to nedá, já se pane Lábuse zeptám na jeho plavecký úbor, pokud plave a koupe se. Jestli no, volí říct, podobné krepsilonové plavky, či co?
1: Jsem odhodil už. Ale to vám musím říct, já mám k vodě strašný respekt, teda, protože já jsem se jako dítě třikrát topil a já vím, co to je. A já teda, zaprvé jsem velmi slabý plavec a já ani v moři, přestože moře mám velmi rád, kde nestačím, tak vůbec tam nevlezu. Já musím cítit, že tam je dno, kde to stačím tou nohou a hlavně já nemůžu vůbec ponořit v životě hlavu do vody. To prostě je pro mě taková jako nepředstavitelný úkol a to já prostě nikdy neudělám, jo. Ani, no, že bych skočil ani za milion, že bych skočil do vody jako šipkou, no to ani v mládí, jo, to vůbec není. Já prostě z vody mám tím pádem, jak jsem jako dítě zažil tyhle ty tři šoky, tak vodu mám rád, říkám, ale musím vědět, že tam stačím všude, jo, a mít pocity jistoty a pak jako jo. Pak
0: když to... jsme u těch živlů, máte z vody vítr.
1: Mám z vody vítr.
0: A co
1: ještě, když je vítr v moři, no ty vlny, no tak to letím pryč.
0: Oheň je v pohodě?
1: Oheň miluju.
0: Oheň tak s tím se to vysvětluje, to je váš živel. Myslím si, že jste měl respekt z vody, či z čeho v jednom filmu také, kde doktor Kája vykřikoval, tomu chlapci se neudělalo dobře, když jste měl tam k tomu potoku u Mlejna.
1: Dobře, nevím, co to bylo.
0: No slunce se, no.
1: Jo, aha, vidíte to. No. Ježiš,
0: tam ty plavky už také chyběly. Tak přátelé, nám nechybí humor, za chvíli akvabely, anebo slepičí salon Josefa Skupy a Hurvínka. Volte si sami svůj humor podle svého gusta. Teď tu máme vzpomínku na Ivetu Bartošovou.

0: nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Dnešní posádka humoriády Jiří Lábus a Pavel Kučera vás zdraví a zveme k telefonování na číslo 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Zdeňka Svěráka nebo Josefa Skupu. Už chodí SMS, už i voláte a kdo pak je konkrétně s námi v tuto chvíli. Dobrý den.
3: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jiřího Lábuse.
4: Dobrý den, ano.
3: Dobrý den, pane Lábus, přeju vám vše dobré, ať se vám daří, pěkné léto. Hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne, možná trochu deštivého.
2: Děkujeme.
3: Růžena z Rychnovska, mějte se krásně.
4: Na shledanou, ano.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, panové. Je vás Petr Zeloty.
2: Ano.
5: Přál bych si Urvínka.
2: Máme zapsáno, díky. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví, pana Lábuse.
4: Ano.
6: Pokračujte Ačkem.
2: Zapíšeme pěkně, si to, děkujeme pěkně. Ano. Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a pana Lábuse zdravím.
4: Dobrý den.
7: A dala bych si Urvínka a chtěla bych se zeptat pana Lábuse, protože jsem na internetu četla, že se oženil, že to není pravda.
4: Není, to bych byl blázen v tomhle věku.
2: To by o tom chtěl něco vědět.
4: Smrti, to by mě pochovali akorát, ta nevěsta. To, nebo by zdědila strašný prachy.
2: Taková princezna není, aby si ji vzal.
7: Já jsem si to myslela, že jste se oženil jenom ve filmu.
4: Jenom ve filmu, tam několikrát.
2: Buďte v klidu, paní je volný. Zatím, svobodný.
4: Taky.
2: No tak nashledanou. Posluchačku to zajímá, že?
4: No jo, a to už mi někdo říkal, že to někde psali.
2: Jo, jo, jo. To jsou ale pisálci. Dobré odpoledne.
8: Jo, dobrý den. Zdravím pana Pavla a pana Lábuse.
4: Dobrý den.
8: A prosím pěkně, pan Lábus, panem Kajzerem, to je nezapomenutá.
2: Že jo.
8: Nádhera, no. Nádhera, to je nádhera.
2: To je veledílo.
8: Jo, hlasuju pro Ačko a děkujeme. Mějte se hezky.
2: Taky nashledanou. Mimochodem, vy stále pokračujete v rodince, točíte další díly.
4: Ano, je to teďka na internetu, Hero Heroes, stanice, teda internetový portál to je. A tam máme každý jeden nový díl. No včera jsme se natočili dalších 5 s Oldou, takže se snažíme.
2: Takže řádíte dál, no, fanoušci si vás určitě najdou. Ano. Tak kdo je s námi? Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Jana, zdravím pana Lábuse i vás.
4: Dobrý den.
9: A já vám Ačko.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
9: Naslyšenou.
2: Tak přátelé, Součet nám říká, že akvabely budou cvičit dál.
10: Náročná vodní sestava tedy začíná. Sledujeme volná dirigentská gesta Jošky Merana Blažejovského z jeho stanoviště na majáku. Ve vodě zatím klid. Ovšem zdánlivý, poněvadž hlavní rej se odehrává zřejmě pod hladinou. Pouze dvě akvabely s korkovými pásy spočívají na hladině. Při pozornějším pohledu vidím i třetí, která mlčky splývá v rohu nádrže.

No, zatím, přátelé, vám nemohu podat ucelenější obraz o průběhu této figurální akrobacie Aquabel, poněvadž jen tu a tam se vynoří noha, teď koleno, teď zase nic, až teď ruka až po loket. Snad je to způsobeno špatným nasvícením bazénu, ale to není možné, protože právě v této chvíli byly nasazeny dva posilové světlomety protivzdušné ochrany státu. Zdá se však, že kámen úrazu bude v něčem jiném. Ano, dole pod mým stromem si to diváci také nahlas sdělují. Je to žabincem, přátelé. Jeho škraloup je tak kompaktní, že pokrývá bazén jako zelený koberec. Ani teď, když akvabely, jak je zřejmé podle obrysů hlav, vytvářejí na povrchu jakýsi ornamentální obrazec, ani teď nevidím prakticky nic jiného, než onen vzdouvající se žabinec. Je to smutné, ale je to tak. Mám za to, že i Neptun na majáku, tedy mistr Blažejovský, neudržitelnost této situace cítí, jak by to necítil. Pokouší se sám sólově o improvizovaný živý obraz vládce moří. Nyní zabodl trojzubec do podlahy majáku a co to bude? Ano, cvik zvaný prapor. Je to obdivuhodné, ale co naplat s akvabelismem, od kterého jsme si tolik slibovali, to má velmi málo společného. A mistr si to zřejmě už také uvědomuje. Uchopil hůl s trojzubcem a rázným a přitom jaksi rezignujícím pohybem jí láme přes koleno. Ano, my, kteří mistra známe, víme přesně, co toto gesto znamená. Joška Merano Blažejovský zlámal nad touto vodní kreací hůl. Humoriáda.

0: Skupina No Name s písničkou Nie alebo Áno. A tady bude A nebo B v naší soutěži, protože právě teď začínáme. Zveme na telefon 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá v tuto chvíli? Dobré odpoledne. Haló.
1: Dobré odpoledne.
0: Kdo tam?
1: Vlastimil.
0: Vlastimile, odkud voláte?
1: No, spod Krkonoší.
0: Ano, dobře, tak víme, kde vás zhruba máme. Vás čeká samozřejmě soutěž. Otázka se týká Jiřího Lábuse, našeho dnešního hosta. Otázka je jednoduchá na jednu z jeho 500 rolí možná. Jiří Lábus stvárnil ve filmech Zdenka Trošky Slunce seno roli za A. Inseminátora Ládi, za B. Živočicháře Bédi.
1: No, inseminátor bych řekl.
0: A to ne. Byl to živočichář Béďa přece. No tak škoda, nedá se nic dělat, Vlastíku. Mějte se hezky i přesto.
1: To škoda.
0: No, tak držte vlnu dál, děkujeme. No, tak vyjde to v něčem jiném, anebo jindy zase, držíme palce. Mějte se, díky. Tak živočichář Béďa, pan Lábus se divil, vždyť je to tak profláknutá v úvozovkách.
2: No, postala, no,
0: že jo? Dostal taky pěkně nafackováno od
2: no,
0: paní z autoškoly.
2: Že jo? Jsem dostal hodně, no, ale to se nedalo nic dělat. No. Víte, v divadle se ošulí facka, ale na filmu to se musí důkladně.
0: No, zvlášť paní Ružičková šla příkladem.
2: No tam ta dávala tomu jednomu, tam v tom filmu, tom live. Mm-hmm.
0: No, takže nezapomenutelná role živočicháře Bédi, zdůrazňujeme. Inseminátor Láďa byl v úplně jiném filmu. Ano. Tak, pokračujeme dál.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Pan Lábus má před sebou meníčko a z něj vybírá pro vás další kus.
2: A budou to anekdoty.
4: Slečno, to je vám tak nudné představení, že vám radím jít po druhém dějství domů.
5: A proč ne hned po prvním?
4: O, to je ušatný strašný novol.
6: Slečno Štěpánko, vy byste se vdala za úplného idiota jenom proto, že má auto?
5: No tak to si musím ještě rozmyslet. Vaše nabídka přišla tak nečekaně.
4: Pane předsedo, kategoricky žádám o rozvod. Můj manžel prodal nábytek z ložnice a propil ho.
7: Ovšem já taky žádám o rozvod, pane předsedo. Má žena ten můj prodej zjistila až po 3 týdnech.
8: Jack a John se vloupali do banky. Když se jim podařilo otevřít hlavní trezor a když už cpali balíky bankovek do tašek, John se zasnil. Teď už mám jen jedno jediné přání.
4: Jaké?
8: Chtěl bych tu mít otisky prstů své tchýně.
5: Buďte ale upřímný, pane režisére. Myslíte si, že se budu v téhle hře obecenstvu líbit?
8: Určitě, určitě. Vždyť umřete už na začátku prvního jednání. Vypravoval herec herci.
7: Koliko, když potom mé monologu spustili oponu, ozval se z hlediště frenetický potlesk.
6: No to snad ne, kolego.
7: Jo, jo.
6: Vy máte ve vašem divadle novou oponu.
8: A nakonec herecká. Herec se zblázní, přijde do blázince, ale rozbíjí všecko, injekce nepomáhají, roztrhá svěrací kazajku, nevědí si s ním rady, až jeden mladý sekundář říká, podívejte se, teď je to, no je to herec, já vím, no, blázen, ale herec, dejte mu nějakou velkou roli a budete vidět, on se uklidní, tak mu dají Hamleta, on se to týden učí, pak zase začne řádit, tak mu dají Otela, pak mu dají Cymbelína, Coriolana, za měsíc tak to vyčerpají celou knihovnu, ale herec řádí dál. Mladý sekundář říká, teď je to jedno, no tak je to herec, ale je to nakonec blázen, dejte mu, hlavně, aby to bylo tlustý, tak mu dejte třeba telefonní seznam, on se to bude taky učit. A herec tom leží týden 14 dní, nepřijímá potravu, nepije, nevšímá si svého okolí, stále zabořenou hlavu do knihy, až přijde vizita a ptají se ho, tak co mistře, jak se vám líbí ta hra? A on říká, ke hře jsem se ještě nedostal, ale podle osob to musí být něco geniálního.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Pane Lábusi, vzpomenete na první roli na divadle?
2: No na divadle si vzpomenu, mě bylo 8.
0: Už?
2: Tak bylo to 8 let a měli jsme ve škole ve druhé třídě takový divadelní kroužek a hráli jsme pohádku, do dneška si to pamatuju, jmenovala se Míček Flíček. Mm-hmm. Já, to bylo v Londýnské ulici, kde byla škola, ano. Že tam jsme měli aulu. No a já tam hrál už tehdy charakterní roli strašáka. Hadakuka, byl to strašák, ale na poli, takový ten, jo, jak prostě děsí ptáky a to. Ano. A měl jsem tam, takhle jsem se kejval a měl jsem tam dvě, já jsem strašák Habakuk, já tady kouzelničím, hokusy pokusy cvičím, nedám se vyrušovat ničím. To je můj text.
0: První se role se nezapomíná, ne, jak ne, ta kůka. Dobře, ano. Tak přátelé, ať na vás nezapomeneme u rádia. Volíte si v tuto chvíli anekdoty anebo Jiřího Krampola. Tak si vyberte humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Vítáme SMS. Telefonáty máme na 731 800 900.
9: Telegram s adresou svět.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Aktuální souboj humoriády, připomínám anekdoty, nebo budeme s Jiřím Krampolem. Tak si vyberte. Na našem telefonu v tuto chvíli vítáme vás. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Anna Písek. Zdravím vás tam oba pánové. Dobrý a prosila den. Bych Krampola.
1: Děkujeme za hlas. Děkuji. A naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Lávusce.
4: Dobrý, ano.
3: A chlapi, já bych určitě hlasoval taky pro pana Krampola.
1: Máme zapsáno, Honzo, mějte se. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, přeje vám posluchačka Stanislava, vám Pavle, a srdečně zdravím pana Lávuse.
4: Dobrý den.
5: Kterému přeji hodně zdraví.
4: Děkuju.
5: A životní i pracovní pohodu.
4: Děkuju.
5: A vybírám Bčko. Mějte
1: dobře,
5: se hezky.
1: Máme zapsáno, paní Stanislavo. Krásný den přejeme dalšímu. Dobrý den.
6: Dobrý den. Já bych prosil pana Krampola, pane Pavle, a zdravím pana Lábuse.
1: A dobrý který den, pán taky. Volá, ještě nám chybí křestní jméno, ať víme.
6: Pavel Zivanovic.
1: Pavle, zdravíme, mějte se pěkně. Dobrý den.
7: Tady je Radka Ostrahy, přeji pěkné odpoledne a zdravím pana Lábuse a připomínám, aby věděl, že ho všichni milujeme.
4: Děkuju, to jste hodný.
1: Tedy, a to jsme vám ani neobjednali, pane Lábuse, to dobrovolně posluchačka ano, hlásí ano. Tady, že ano?
4: Tak vám moc děkuju.
1: Tak jo, když tu máme čas dovolených, zeptám se pana Lábuse, než sečtu hlasy. Létáte letadlem? Na cesty.
4: Letám a musím říct, že rád. To jak oproti tomu, o to mám velký respekt z té vody, tak naopak letání miluju doslova.
1: Ve vzduchu jste hodně, jako doma.
4: No hodně lidí jako to nemá moc rádo a má stresy z toho letání. A já naopak, a já dokonce musím říct, že mám rád i turbulence. Protože v podstatě na pouti za to platíte, že jo, na horský dráze, že jo. To je to máte jako takhle.
1: No. Když to berete takhle.
4: No já to budu takhle, dokonce si potom jednou jsem před nějakou detektivku, ale letěli jsme do New Yorku a bylo teda opravdu teda turbulence veliká. A jedna tam známá se mnou říká, jak prostě můžeš číst, když padám, já říkám, musím dočíst, abych věděl, kdo je vrah snad, ne?
1: Tak prosím vás, přátelé, mám tu tip na živnost pana Lábuse, pokud by měl málo práce, může si zařídit takové sklidňování před letem.
4: Ano,
1: nebo
4: ano,
1: si
4: ano.
1: Vás budou brát sebou na dovolenou.
4: No to bych vám neradil.
1: Aby ty turbulence přežily aspoň s humorem.
4: No, tak. No dobře.
1: Byla by zábava určitě. No. Tak jo, přátelé, my se jdeme bavit v tuto chvíli s anekdotami ze Silvestra 1968.
8: Přijede pán na nádraží a ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačku a pohled, teď jsem ho pustil, tamhle zrovna odjíždí, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pán a utíká za vlakem. Asi za deset minut se vrátí, celý roztrhanej. Samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídá ten pán, ale v tunelu se mi vyškup. Přijde paní k lékaři psychiatrovi. Pane doktore, prosím vás, budete muset vyšetřit mýho manžela. No a co pak je s ním? Představte si, že do něj mluvím třeba celou hodinu a najednou se ukáže, že on vůbec neví, že jsem na něj mluvila. To musí být určitě nějaká vada. Pan doktor zavrtí hlavou a povídá, to není vada, milost paní, to je dar. Vlak vjel do tunelu a, jak už to tak bývá, najednou tma. A ze tmy se ozve dívčí hlásek. Dejte ty ruce pryč, jo? Ne, vy, ne, vy. Může náš ministr žádat o doplňkovou půjčku? Odpověď. Nemůže, neboť v podmínkách stojí, že žadatel musí mít stálé zaměstnání.
9: Sedějí dva penzisti v parku a ten jeden povídá tomu druhému. Tak si prej včera pochoval žovku. A ten pověděl, já se na televizi nekoukám. Pane, žovku, že jsi včera pochoval. Pane, jo, já špatně vidím a mě to nezajímá. Ale ne, žovku, že jsi včera pochoval. No jo, já musel, ona umřela. Přepichový vile, přijde žebrák, zazvoní, vile se taková načančaná milospaní a říká, co chcete, snad nechcete žebrát? On pán, ne milospaní, já jsem vás přišel poprosit o ruku.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a s kým do finále dnešní humoriády? Spejbla Hurvínek nebo jiná dvojice Krampol Šimek? Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia Humor mezera A nebo B, SMS na 90 011 04, 731 800 900, je náš telefon. Jiří Lábus s námi ve studiu, ještě by nám mohl, protože je člověk pracovitý, to všichni víme, na čem teď pracuje umělecky?
4: No, umělecky, tak za prvé hraju vlastně ve čtyřech divadlech, v Ypsilonce v 7 hrách, v Kalichu ve 2 hrách, ve Viole v 1, budu hrát ve 2 na podzim, v Rudolfínu hraju taky v jednom představení a i v divadle Mana. Mm-hmm. Takže docela práce na jevištích mám dost, docela, jo, teda. Teď budou prázdniny divadelní, tak to trošku jako odpočinu. No a do toho natáčím moc hezkou audioknihu. Je to kniha, ten autor už tady nežije, by to Američan Goldman se jmenoval, a napsal krásnou knížku. Napsal vlastně scénář slavného filmu Bačka se Sundance Kid a napsal scénář filmu Steporské paničky a napsal scénář filmu, který se tady asi před 30 lety hrál i v Čechách, jmenuje se to Princezna nevěsta. Mm-hmm. A je to senzační, teda je to taková zvláštní pohádka, spíš ta pro dospělí, a která ale se prolíná i se životem toho spisovatele, jo? Takže to je hrozně poutavý a hrozně to baví. Je to ta nejdelší knížka, jakou jsem zatím jako audiokun četl, má to asi 350 stran, takže to točím a jsem zvědav, jestli to ještě do konce června se mi to podaří dotočit a uvidíme, no. Ale ta kniha je krásná teda.
1: A co film televize?
4: Čeká mě práce v létě, ne po celé léta, budu točit jeden zase nový film. Mm-hmm.
1: Tak se budeme těšit. No. Teď se těší fanoušci Dalibora Jandy, že jim zaspívá v dnešní Humoriádě.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Spejbl a Hurvínek nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem. Co vás zaujalo více v tuto chvíli? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, pane Kučero, i vás, pane Lábusi.
3: Ano.
1: I vás.
2: A ta knížka, ten Míček Flíček, to je úžasná.
3: No tak to byla...
2: Ale Loskoherec, Jan Malík a... Aha. Ondřej Sekora k tomu dělal obrázky.
3: Vidíte to? Tak to ani nevím už.
1: Já jsem to viděl animovaně, ještě snad v nějakém krátkém filmu z 50. 60. let možná. No, tak jsme si zaspomínali na Míčka Flíčka.
2: Váš Rumburak je úžasný. Teda,
3: no jako to byl zloduch. No, představte si, že mě bylo 28.
2: Já to měl radši než ty klasické postavy.
3: No, mě psali děti, že mi drží palce. Tak jsem jim stal, že přijou do polepšovny ty děti. No,
1: možná dnešní děti.
2: Ve výhodě.
3: No.
1: By obdivovali.
3: Byl hodně mladý, mě bylo 28, když jsem to točil.
2: No.
3: To je opravdu, jsem byl ještě...
2: A ty fousy mě, frajer,
3: ty,
2: tam
3: ty fousy mě dělali staršího trochu. No. Ty mi lepili denně. No.
1: A stejně tu Arabelu nedostal.
3: Nedostal jsem ji, no.
1: Dostal ji Fantu. Ne, ten dostal Xenii.
2: A Knížická hora byla úžasná, že to nemělo ani střechu tam.
3: No, to bylo zajímavé, jak jsme točili tu scénu, jak přistáváme. To bylo velmi komplikované, takový stroj tam byl, takový mechanismus zajímavý a tam jsme přistávali právě s tou paní Černou, s tou
1: Černodějnicí. No, tak jsme zaspomínali na Arabelu i Míčka Flíčka, díky vám.
2: Tak dáme Hurvínka.
3: Dobře.
1: Zůstáváme s vámi v pohádkovém světě, chápeme. Děkujeme a přejeme hezký den. Další bude kdo s námi? Dobrý den.
4: Zdravím vás, pánové, Martin Zavířová.
1: Dobrý den.
4: Volím pana,
1: Skupu nebo Krampola?
4: Krampola, tak.
1: Dobře, ano.
4: A chtěl jsem se zeptat, Bába s Mokřím padala sama do rybníka nebo někdo místo ní?
3: No tak já spad do rybníka, tak už tady nejsem. To byl kaskadér samozřejmě, to opravdu, to jsem já nebyl teda, to by dopadlo.
1: Jde. Celé příhody z natáčení, ano.
3: Taky, zdraví, mějte se, dobré.
1: Děkujeme, naslyšenou, dobré odpoledne.
5: Halo, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím. Oba mistry humoru do rádia.
1: A tak, já to nechám panu Lábusovi, ten titul samozřejmě.
3: Ano.
5: Mhm. A dáme si Krampoula.
1: Děkujeme za hlas a naslyšenou.
5: Mhm, naschle, díky.
1: Dobré odpoledne, kdo je tady?
6: Jo, dobrý den, já vás zdravím, tady Jana Pozdraví a chtěla bych Krampa na Krampola a zeptám se, nebo poprosím pana Lábuse, jestli by mohl pozdravovat pana Kajzera.
3: Jo, vyřídím.
1: Určitě rád.
3: Včera jsme točili rodinky zrovna.
6: Moc zdravím a moc vás miluji.
3: Děkuji.
1: Naschledanou a děkujeme. Mějte se hezky. Tak, pozveme ještě další hlasující pro ilustraci. Dobré odpoledne.
7: Halo? Dobré odpoledne, tady Petr ze Šumavy. Mm-hmm. Já bych volil Bčko a pozdravuju pana Jiřího Krampola. Pardon,
3: ještě Lábuse.
1: Já chápu.
3: Ano. Jo, dejte pokoj.
1: Skupina Mimikry. Ano, z Majora Zemina.
7: Ano.
1: Tak jo, mějte se hezky, naschledanou. Děkujeme za zavolání. Kdo je tady? Ozvěna.
8: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: David dává Hurvínka. Děkujeme Davidovi a přejeme, ať se má hezky. A ještě tento hlas si poslechneme na závěr. Dobrý den.
9: Dobrý den, já zdravím Pavle a Juru zdravím, tady Petr z Dolnic.
3: Ano.
1: Ano?
9: Já bych si dal Krampoula.
1: Taky, dobře, děkujeme.
9: Akorát teda pan Jirka, jako pan Lábus, změnil od těch 28 let.
3: Cože?
1: Že se nezměnilo těch 28 hruburakových.
3: Trošku jsem trošku, mírně, ale mírně. Málo.
1: Má delší vlasy o kousek.
3: Ty vlasy mám šedý už, teda, byly černý, to byly moje.
9: Akorát nelepíte fousy, no.
3: No, fousy už... Já,
1: hladce oholen příjemně naladěn. Ano, tak jo. Mějte se hezky, děkujeme Petře. Naslyšenou a jdeme na finále s panem Krampolem a Miloslavem Šimkem.
10: Černý Epafos, rohatý jo je syn, trojhlavý kež zhltne jej pes. Dávno želžu říká, božský mi upírá původ. Jen v pavý chvost popatř, ta oka z Arga jsou titána. Byl očí pln, byl po celém těle, když žádlivá Héra matce mi jej za strážkyni určila. Nepijoju sličnou v krávu tehdy začarovali a krutý střeček ji štval ze země do země. přilét však Hermes Poseldiův a okáče uspal a zabil.
11: Počkej, Jirko, co to tady blábolí? Ty jsi se zbláznil. Tímhle chceš uživit rodinu?
10: No to je veliký umění.
11: Uživit rodinu?
10: No to taky, ale to, co jsem recitoval, to je fajton antické umění.
11: Jo, antické umění, to je dost staré umění, vy. My spíš potřebujeme něco současno. Co říkáš tomuhle? Povzdech důchodce. Zastavil se u Tuzexu, rozhlédl se v Esu, podíval se do portmonky, vzal pro vás, šel k lesu.
10: Mně se to nějak teda...
11: Nezdá, jo? No tak jinej povzdech. Tohle eso, to je obchod, že mu není rovno. Snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
10: To ale není umění.
11: Umění to možná není, ale je to pravda.
10: A ty si myslíš, že když budeš říkat na jevišti všechno to, co je pravda, že uživíš rodinu?

0: Tak jsme v závěru dnešní humoriády. Kde bude trávit léto Jiří Lábus? Myslím to odpočinkové, jenom stručně.
1: No, budu částečně v Čechách, částečně v Holandsku, částečně v Řecku.
0: Tak.
1: Takže tak.
0: Tam vás můžou faninky a fanoušci si najít. Takhle konkrétně jsme jim to naznačili. A potěšit vás pochvalou, samozřejmě. Ne, nerušte pana Lábuse v létě, ať si odpočiná, může tvořit. Děkujeme krásně za dnešní humořku. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na Českém rozhlase.

0: stal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: O víkendu se změní jízdní řády některých regionálních vlaků. Úpravy budou platit až do prosince. Červený kříž prověří v Bukovanech připravenost svých humanitárních jednotek. A počasí bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky a teploty do 17 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Vlaky Českých drah začnou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů. Pravidelná úprava by měla podle národního dopravce zlepšit nabídku spojení. V některých regionech se jízdní řády změní i kvůli posunu začátku letních prázdnin. V Jihočeském kraji navíc od července začne platit nový integrovaný dopravní systém IDESKA a rozšíří se platnost tarifů PIT. Bez změny zůstanou jízdní řády jen na Vysočině. Přehled všech úprav najdou lidé na webu Českých drah. Platit budou až do 12. prosince. V Bukovanech na Příbramsku bude Český červený kříž testovat připravenost na mimořádnou událost spojenou s migrační vlnou. Akce se koná dnes a zítra v areálu dětské odborné léčebny Alice Garik Masarykové. Cvičení humanitárních jednotek se kromě organizátorů můžou zúčastnit dobrovolníci a figuranti. Začíná 61. ročník hudebního festivalu Kmochu v Kolín. Návštěvníci se můžou až do neděle těšit na koncerty 25 tuzemských i zahraničních dechových orchestrů. Vystoupí například na Karlově náměstí, v Kolínské synagoze nebo v Komenského parku. Zítra odpoledne projde městem tradiční průvod orchestrů a mažoretek.
2: S festivalem se pojí i některá dopravní omezení. Od pátku do neděle bude uzavřený vjezd na Karlovo náměstí a v sobotu odpoledne bude kvůli průvodu uzavřený průjezd městem od Vodního světa do centra. Autobusové zastávky na uzavřeném úseku nebudou v provozu. Z Kolína Alena Junová, Český rozhlas.
1: Evropské unii ode dneška začínají platit nová azylová pravidla. Zavádí je migrační pakt schválený v roce 2024. Ten má zrychlit rozhodování o žádostech o azyl, zpřísnit kontroly na vnějších hranicích a usnadnit vracení migrantů. Součástí změn je taky nový systém solidarity. Podle něj mají ostatní členské státy pomáhat zemím, které čelí nejsilnějšímu migračnímu tlaku. Česko získalo výjimku kvůli přijetí ukrajinských uprchlíků.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté hrají v úvodním duelu na mistrovství světa s Jižní Koreou 0-0. První zápas na šampionátu vyhrálo Mexiko, které porazilo Jihoafrickou republiku 2-0.
0: Počasí.
1: Bude zataženo až oblačno, na východě kraje zpočátku zmenšená oblačnost, od západu se místy přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Zdice kolize na 25.

0: A půl kilometru je střed dodávky s nákladním autem. Projedete ale bez zdržení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Páteček.
1: Dobré ráno, střední Čechy.
0: Fotbalové Mexicko, jeho korejské ráno.
2: Ano.
0: Tak zatím to máme jak?
2: 0-0.
0: No jo, koukáme na ně, my jsme se tady pustili a to děláme zcela mimořádně, aby jsme byli co nejaktuálnější. I televizní obrazovku, jak víme, jak to klukům jde, no a je tam plno poměrně. Mm-hmm. No hezké.
2: Na to víš, mistrovství světa je mistrovství světa.
0: Chápu, to je mimořádná věc, stejně tak jako písnička, která mi včera vlezla do uší po 30 letech.
1: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Páteční ráno Českého rozhlasu Střední Čechy. Čeští fotbalisté hrají v úvodním duelu na mistrovství světa s Jižní Koreou a zatím je to 0-0.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek 12. června, svátek mají Toničky. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jeden z největších zlatých pokladů u nás i v celé Evropě byl nalezen v roce 1771 u potoka u vsi Podmokly na Rokycansku. V zemi se tam skrývala bronzová nádoba s nákrčníkem a nejméně 5000 keltskými zlatými mincemi z prvního století před naším letopočtem o celkové váze kolem 40 kilo. Zlato ale bylo roztaveno a použito na dukáty. Archeolog v klobouku, ohánějící se bičem a bojící se hadů, vstoupil na plátna kin před 45 lety v roce 1981.
3: Archeologie je skvostné dobrodružství, proto jsme se na ně dali.
2: Indiana Jones.
3: Archa je krásný svět.
2: Premiéru měl první díl Dobyvatelé ztracené archy.
3: Toužím objasnit něco, co má nedozírnou historickou hodnotu a zachrání to před tím tajtadlíkem.
2: Indiana Jones se dočkal dalších 4 filmů. Historicky prvním demokraticky zvoleným prezidentem Ruské federace byl před 35 lety v roce 1991 Boris Jelcin. Za víc jak 3 dekády měla největší země světa jen 3 prezidenty. Jelcina, Dmitrije Medveděva a hlavně Vladimira Putina. Ten už je ve funkci 26. rok. Před 5 lety vyhrála Barbora Krejčíková francouzský Roland Garros. Po skoro 7 letech tak česká tenistka vyhrála jeden ze 4 největších turnajů světa.
4: Zvednu ruce a dívám se tak, jako že tomu nevěřím.
2: Barbora zaskočila celý tenisový svět. O den později vyhrála slavný turnaj po druhé s Kateřinou Siňakovou ve 4 hře. Česká herečka, třeba slečna Stříbrná.
5: Téhle na těle nechybí nic. Za to je hrozně zlá.
6: Třeba jste s ní špatně zacházel.
5: Znám ji teprve týden.
2: Marie Drahokoupilová má dnes 85. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
0: A Matěj Bohnout. To jsem spojil 2 dohromady. Všechno nejlepší. Matěj Homola, zpěvák a brácha Honzy Homoly z Vohnoutu slaví narozky.
7: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, troší se svět sem na sračky.

Jako je třeba teď, mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: Vyrazili jsme na sraz se Svazem českých bohémů a kapelou Vohnou.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: 5:16, přeji vám nádherné fotbalové páteční ráno. Pojďme k počasí, meteorologové čekají, v předpovědi vidím, zataženo až oblačno, na východě kraje zpočátku i zmenšenou oblačnost, od západu se postupně přidá místy občasný déšť nebo přehánky. Maxima 14 až 17 a rozptylové podmínky velmi OK.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Přidáváme i písničky a páteční Ahoj rádio. Od počasí se nevzdálíme, vlastně ve své podstatě aktuální věc. Počasí a bouřky, nebo bouřka. Poznáme, že přichází bouřka, a pokud ano, jak?

0: Mořany jásají. V České televizi taky. Jo, to jen špunti. Velmi trefně popisují, jak přichází bouřka.
1: Podle Čechů. Když někdo cítí kanály, to znamená, že

0: Posloucháte ranní vysílání, tady Český rozhlas Střední Čechy, Soňa Jindrová připravena ve studiu, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Taková upocená, jako myslím obrazně řečeno, máme toho dost aktuálního co říct, hlavně ve sportu. A bude to neveselé.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Banky a stavební spořitelny v Česku půjčili v květnu lidem na bydlení dohromady víc než 38 miliard korun. Vyplývá to z hypomonitoru České bankovní asociace. Částka je oproti dubnu o 15% nižší. Průměrná výše hypotéky byla v květnu zhruba 4 miliony a 800 tisíc korun. V Příbrami začnou odpoledne hornické slavnosti. Návštěvníci se můžou těšit na tradiční průvody, koncerty a program v muzeu. Akce se koná znovu po 10 letech. Do Příbrami by mělo dorazit zhruba 1200 členů hornických a hutnických spolků z Česka i dalších evropských zemí. Poslední premiérou Městského divadla v Mladé Boleslavi v této sezóně bude konverzační komedie Blbec k večeři. Hru francouzského autora Francise Webera, známou také díky filmové verzi, režíruje hostující Adam Doležal. Dnešní premiéra začne na velké scéně v 7 večer. V Mexiku bylo slavnostně zahájeno 23. mistrovství světa ve fotbale. Domácí Mexičané vyhráli nad Jihoafrickou republikou 2-0. A právě teď hraje česká reprezentace s Jižní Koreou. Hraje se druhý poločas a skóre je vyrovnané 1-1. A basketbalisté Nymburka jsou jednu výhru od dalšího domácího titulu. Obhájci prvenství totiž zvládli páté finále Národní ligy před svými fanoušky 92-71. Už 21. trofej tak můžou středočeši zvednout nad hlavu zítra v Pardubicích. A co nám chystá počasí, bude zataženo až oblačno, na východě kraje zpočátku zmenšená oblačnost, od západu se místy přidá občasný déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Nehoda na dálnici D5 na 25,5 kilometru ve směru do Prahy byla dána ke straně a porouchané auto vás může zdržet nebo překvapit na dálnici D11. A to na 8,5 kilometru, kdo pojedete velmi opatrně směr Praha.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Mně se líbí, jak kolegové z radiožurnálu Sport to prožívají, když se to samozřejmě podaří. Když to bylo pro nás 1-0, teď ve fotbale.
3: Vápně ten balón padá ke gólu! Ladislav Krejčí po dlouhém autu Vladimíra Coufala.
0: Je to hezké, ale potom přišlo ještě to, u čeho člověk akorát se rozčílil, že?
3: Teď za obranu golman Kovář vyběhl tak na půl a vyrovnává. Bohužel vyrovnává na 1-1 Hwang Im-pom.
0: Pověz, co bude dál.
1: Tak nové centrum duševního zdraví se zaměřením na závislosti mají na klinice adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Lidem, kteří tedy bojují s nějakou závislostí a zároveň řeší sociální problémy, nabízí komplexní léčbu, aby se mohli opět zařadit do společnosti.
0: Tak reportáž, už za chvíli se tam vydáme. Už za chvíli předtím, ale zpívání československé Pavel Bobek a Richard Miller.
2: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích.

0: coraje. Sí.
1: Pět 41 je aktuální čas, no prohráváme, dali další gól, takže zatím pro nás v prohře 1-2. Budeme to sledovat dál, samozřejmě přinášet i reportáže, které jsme slíbili, jako třeba teď už jsme se Soňou avizovali, že nás čeká reportáž na téma Nové centrum duševního zdraví. Závislosti u lidí často vznikají podle odborníků kvůli špatným sociálním podmínkám a naopak nedostatečné zázemí vede i k závislostem. No a právě pro lidi, kteří řeší oba tyto problémy, vzniklo v Praze Nové centrum duševního zdraví se zaměřením na závislosti. A to přináší komplexní léčbu, která jim pomáhá zařadit se zpátky do společnosti. Nejprve ale musí pochopit, v čem je jejich problém.
2: Přivedla mě sem závislost na kratomu. Vlastně neschopnost se soustředit, dodržovat jakýkoliv denní režim, že jsem kvůli tomu ani nezvládl mít všechny do klasifikace splněné ve škole, takže jsem se rozhodl, že s tím něco musím dělat, protože mi to ničí život.
3: Přibližuje 19-letý středoškolák Radek, jeden z prvních pacientů Pražského centra duševního zdraví s akcentem na závislosti, který až tady pochopil, že jeho problémy mají hlubší kořeny.
2: Hlediska k způsobu mé výchovy, konkrétně s dodržováním režimu a osobní vůle, která vždycky stála na mých bedrech a tenkrát tom to totálně zničil, takže jsem si tady uvědomil, že ten režim, který tady mám, je ta jedna z nejvyšších priorit, kterou musím zavést i v osobním životě.
3: Právě špatná sociální situace a závislosti jdou často ruku v ruce. Potvrzují to zkušenosti Michala Mijovského, přednosty kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice.
4: Z jedné strany se musíte léčit z té závislosti a vedle toho vlastně s vámi někdo musí řešit, že vám vlastně nikde nedají práci. Nemáte čistý rejstřík a podobné věci.
3: Umožňuje to nově vzniklé centrum pro pacienty s takzvanou duální diagnózou, tedy závislostí a duševním onemocněním. Jejich problémy řeší tým odborníků, kde je psychiatr, adiktolog, psycholog, ale také sociální pracovník anebo nutriční terapeut.
4: A to je něco, na co v běžném zdravotnickém provozu vlastně není ta kapacita.
3: S primářkou kliniky adiktologie Miroslavou Mašlániovou teď jdeme na zahradu kliniky, která je v Praze na Karlově s nádherným výhledem na Vyšehrad. Tady v té zeleni je spoustu laviček, takže i to je místo terapii.
5: Ano, ono samotná ta zeleň vlastně stačí člověku, aby se zapozeral a já si myslím, že působí velmi uklidňujícím dojmem. My se snažíme zamerať na celkovou kvalitu života, kde patří ten well-being, zdravé stravování, zdravé vzťahy a my to podporujeme naozaj tím individuálním přístupem.
3: Protože to je základ v centrech duševního zdraví a v tomto případě se zaměřením na závislosti. Z kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Eva Kézrová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
7: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
6: Písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.
1: I ve 6:15.
0: Počasí ve středních Čechách.
1: Pro pátek platí zatažená až oblačná obloha. Teploměr by měl ukázat 14 až 17. Ta má slova doplní i z Kavčích hor Michal Žák.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Tak jak to je?
2: V průběhu dne od západu bude oblaků zase přibývat a přidá se postupně v odpoledních večerních hodinách občasný déšť nebo přehánky, ale nemělo by pršet trvale. Na druhou stranu sobotu by po takovém trošku možná deštivějším ránu v průběhu dne už mělo být více slunce a také vyšší teploty. Sobotní maxima by mohla vyšplhat až na 22 stupňů Celsia, takže tam už by to mohlo být příjemnější a odpoledne už často bez přehánek. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my Iron Man and Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue seas, white sands, paradise.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Začíná 61. ročník hudebního festivalu Kmochův Kolín. Až do neděle 14. června se těšte na pořádnou porci muziky a nebude chybět doprovodný program. Ten startuje ve čtvrtek, kdy se můžete vydat na komentovanou procházku městem se starostou. Zavede vás i do běžně nepřístupných prostor. Sraz je ve 4 hodiny před radnicí na Karlově náměstí. Večer pak regionální muzeum v Kolíně nabídne komorní program u Kmochova klavíru. Během následujících dnů zahraje řada orchestrů a hudebníků, například Oddechovka, Kolínský Big Band, Adam Ďurica, Křídlovanka, Městská hudba Františka Kmocha Kolín, Monkey Business a řada dalších. V Lidicích se můžete zapojit do tradiční vzpomínkové akce Světla z oken lidických domů. Na místech, kde stávaly původní lidické domy, budou návštěvníci zapalovat svíčky a symbolicky tak připomenou rodiny a domovy zničené při vyhlazení obce v roce 1942. Pietní setkání se uskuteční v podvečerních hodinách. Bližší informace najdete na webu Památníku Lidice či na facebookových stránkách. V Roztokách u Prahy se koná dvoudenní open-air festival Léto na zámku. Zámecký park ožije koncerty, divadlem, výtvarnými dílnami, přednáškami i programem pro rodiny s dětmi. V pátek večer zahraje Skarege skupina Fast Food Orchestra. Sobotní program nabídne například rodinnou hru v parku, promítání kultovního seriálu Zahrada podle Jiřího Trnky, vystoupení Aničky a Letadýlka nebo večerní stand-up show Na stojáka s Ivou Pazderkovou, Karlem Hinkem a Danielem Čechem. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
2: Aktuální čas 5:51, přidávám kapelu Činasky Petra Reska, pak už budou zprávy se Soňou, zprávy v 6. Samozřejmě taky dáme důraz na dopravní informace, ať víte, kudy jet, nejet nebo na co být připraven.
3: Halo.

Víte, že nejzáhadnější místo České republiky je u Kounova na Rakovnicku? Kounovské kamenné řady jsou sestaveny z více než 2000 kamenů. Dodnes nikdo neví, co přesně znamenají. Mohou to být hranice pozemků, pravěký kalendář nebo posvátné místo. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Janina, za minutu bude 6, budou zprávy, přeji vám skvělé ráno s Českým rozhlasem Střední Čechy.
1: Radioservis představuje knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Novela stavebního zákona míří k závěrečnému schvalování. Středočeské obce můžou od července žádat o dotaci na stavbu cyklostezek a počasí bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky a teploty do 17 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Vládní novela stavebního zákona míří do závěrečného schvalování. Poslanci na čtvrtý pokus dokončili druhé čtení. Podle koalice má zákon zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO věří, že se novelu podaří co nejdřív poslat do Senátu.
4: Třetí čtení v poslanecké sněmovně očekáváme na začátku července. Budu věřit, že debata bude konstruktivní a je mi jedno, kolik hodin bude trvat.
3: Novelu kritizuje opozice i profesní organizace. Podle nich návrh vážně ohrožuje systém povolování staveb. Obce dostanou od Středočeského kraje 22 milionů korun na stavbu cyklostezek nebo úschoven pro kola. Schválili to středočeští zastupitelé. Radnice budou moci o peníze žádat od července. Hejtmanství takto podpořilo cyklistickou dopravu i loni. Pokračuje radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký z hnutí STAN.
5: Jsou to peníze, které jsou určené nejenom na výstavbu cyklostezek, ale i právě na výstavbu cyklistické infrastruktury, jako jsou chráněné kolárny pro kola, cyklověže, úložiště nebo případně přístupové bezpečné body pro cyklisty do těch dopravních hlavních uzlů.
3: Rozvody tepla na křivokládském sídlišti v Novém Strašecí na Rakovnicku nechá opravit tamní radnice. Zaplatí za to skoro 7 milionů korun. Jde o druhou etapu projektu. Dělníci vymění potrubí, které vede z kotelny Topinkova do Křivokládské ulice. Práce mají trvat zhruba 3 měsíce. Papež Lev XIV. Dnes skončí svou návštěvu Španělska. Na ostrově Tenerife mimo jiné navštíví centrum pro migranty. Už včera označil uprchlickou krizi za zkoušku svědomí hlavně pro Evropu a vyzval mezinárodní společenství ke spolupráci při pomoci migrantům. Sport. Čeští fotbalisté prohráli v úvodním duelu na mistrovství světa s Jižní Koreou 2-1. První zápas na šampionátu vyhrálo Mexiko, které porazilo Jihoafrickou republiku 2-1. Nymburští basketbalisté porazili v ligovém finále Pardubice ve své hale 92-71 a v sérii na 4 vítězné vedou 3-2 na utkání. V prvním poločase sice prohospodařili dvouciferný náskok, ale po změně stran už dominovali. 19 body k tomu jako nejlepší střelec svého týmu přispěl Matěj Svoboda.
6: Prostě rozhodlo to, že jsme v té polovině zachovali klidnou hlavu. Pak bylo zásadní, že vlastně poprvé za celou tu sérii, kdy jsme šli do toho vedení, tak jsme to tam dokázali zlomit. My prostě konečně byli schopni udělat ten krok a taková moje tajná zbraň byla moje babička v hledišti, která je můj takový strážný anděl celý život a chtěl jsem se vytáhnout před ní. Přijela z Ostravy, bude jí 80. Počasí.
3: Bude zataženo až oblačno, na východě kraje zpočátku zmenšená oblačnost, od západu se místy přidá občasný déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Dálnice D8, kdo jedete kolem sjezdu na Doksany, velmi opatrně, to je nějaký 33. kilometr, je tam odstavené auto, směr Praha, sjezd do Doksany.
2: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 550.

0: 553 553. Dobré ráno, střední Čechy.
1: A tak jsem se ti, holka, chtěl jet podívat kolikrát do Mexika nebo do Jižní Koreje. Nic, už nechci. Nevím, myslím si, že po dnešku. Třeba mě to pustí, ale můj táta byl velký fotbalista. Moc mě toho nepředal v rámci toho fotbalu, ale spíš mě ho naučil ho nemít rád. Tak teď jsem tady trochu jásal chvílemi, ale bylo to takové nervózní, no. Pověz něco lepšího, bylo by v našem kraji, ve středočeském
2: tak
1: kraji.
2: Tak já bych třeba pozvala naše posluchače do Kolína.
1: No,
2: tam totiž ukrajinští veteráni vyrábějí v Česku drony a zkušenosti z fronty přenesli právě do továrny v Kolíně. My se tam právě už za chvíli vydáme a taky si poslechneme i testování dronů na letišti v Milovicích.
0: Dobré ráno, střední Čechy, s Honzou Macounem.

0: S vámi ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Drony pro ukrajinskou armádu nevznikají jen na Ukrajině. Třeba v Kolíně je vyrábějí a testují ukrajinští veteráni, kteří si zkušenosti přivezli přímo z fronty. Kolínská továrna společnosti UNC produkuje tak bombardovací nebo sebevražedné, tak i pozorovací drony s doletem přes 200 kilometrů. Zákazníkem není jen ukrajinská armáda, jak tomu bylo zpočátku. Většina produkce posledních měsíců směřuje do zemí Severoatlantické aliance.
1: Používá se k průzkumu, vyhledávání cílů, korekci dělostřelecké palby nebo sledování tras pohybu.
2: Ukazuje Filip tady na letišti v Milovicích na stroj, který jeho kolegové vyndavají z velké zelené bedny a skládají dohromady. Zatímco Filip přijel do Česka jen na otočku, jeho kolega Jevhen v Česku žije 2 roky. Předtím 2 roky bojoval.
3: Já mám dosvět z bojových dí.
4: Dron jsem poprvé uviděl pár týdnů po začátku invaze. Byl to FPV dron nebo Mavic. Školení trvalo 2 dny a šel jsem na pozice.
2: Vzpomíná na dřevní začátky ostřílený veterán, který bojoval u Avdějivky. V kolínské továrně technik i operátor.
3: Tut na firmě já znám jak z samého počátku.
4: Dron znám od výroby jednotlivých částí přes elektroniku až po montáž a první let. Každý vyrobený stroj musí projít sérii kontrol. Ověřujeme software, komunikaci s anténami, spojení s pozemní stanicí i samotné letové vlastnosti. To děláme ještě v továrně a tady na letišti absolvuje dron zkušební let podle přesně stanoveného programu.
2: Lidé jako Jevhen jsou největší výhodou firmy i podle výrobního ředitele Pavla Bulanta.
5: Protože ukrajinská fronta je podle mého názoru jako bývalého vojáka jediný etalon toho, kam se drony dostaly a kde se nacházejí. Díky masivnímu využití elektronického boje jednak ze strany ukrajinské armády a zejména Ruské federace.
2: Kolínská UNC zpočátku dodávala drony na Ukrajinu, kde ale mezi tím vznikla řada firem, které vyrábějí velké množství různých dronů a levněji než na západě. Proto také produkce kolínské továrny začíná směřovat na západ. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Střední Čechy.

0: Páteček 12. června.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Od meteorologů tu vidím aktualizovanou předpověď pro dnešek. Vypadá to tak, že ve středních Čechách v Praze dá se čekat po ránu spíš zataženo až oblačno. Na východě kraje se přechodně může objevit i sluníčko. Během dne začne od západu přibývat déšť nebo přehánky, ale těch srážek bude míň než v předchozích dnech. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17 a vítr bude slabý, postupně mírný jihozápadní až západní do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou po většinu dne dobré až velmi dobré.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A dnes s Kubou Vodičkou. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno. Opatrně aktuálně ve Lhotecké ulici směrem do centra. Kousek před křižovatkou s ulicí U Kamíku se v levém pruhu srazila dvě osobní auta. Na místě je policie, ale projedete plynule pravým pruhem. Jinak z Prahy zatím stále dobré informace ohledně průjezdnosti. Nikde se netvoří zatím žádné výraznější kolony a nemáme hlášené ani žádné další problémy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
3: Filmová a divadelní režisérka Alice Nelis prožila dětství a mládí v Poděbradech. Teď žije v Černošicích a nemůže si to vynachválit. Má to kousek do Prahy i do přírody.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu, zdraví vás Honza Macoun a taky vás pozdraví dva ženské hlasy. A ten jeden ženský hlas bude patřit zítřejším hvězdným návratům s Patrikem Rozehnalem.
1: Hvězdné návraty.
0: Tak schválně poznáte? Já doufám, že ano, protože kdo by nepoznal, tak nevím.
2: Ale tento týden se překonával. Nejenže ve třídě byl vzorný pořádek, ale pomáhal také školníkovi. A kolega tělocvikář, ten si ho nemohl vynachválit.
3: Já si myslela, že něco proved, když jste mě volala do divadla.
2: Včera jsme psali sloh. Prosím vás, neříkejte Vaškovi, že jsem vám to dala číst.
3: To je moula. Maminka se bude vdávat. Takový nesmysl.
2: Víte, co mám na dětech nejraději? Že vidí svět takový, jaký by měl být. A jejich svět to je především harmonický domov.
0: Hvězdné návraty budou s Gabrielou Vránovou. Poslouchejte v 16.04. Zprávy v 6:30. Za 6,5 minuty.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Benešově a Vlašimi na 99,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Jako Ozzy Osbourne s ním, co se bude dít o víkendu, tak třeba Den kozla. Den kozla bude.
1: Ano.
0: Tak gratulujeme, kdo tam budete.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Dobré ráno, končící žalobkyně Petra Lastovecká se dnes setká s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem za ANO. Lastovecká minulý týden po 25 letech ve funkci rezignovala. Zdůvodnila to ztrátou důvěry ve vedení státního zastupitelství. Lastovecká se podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Její nadřízení ji ale z případu koncem ledna odvolali kvůli údajné podjatosti. Ve Velkých Popovicích u Prahy se bude zítra konat zmíněný Den kozla. Podle webu pit.cz tam proto bude po celý den omezená autobusová doprava. Týká se to linek 363 a 461. V neděli pak musí cestující hromadnou dopravou počítat s omezením autobusových linek v Čestlicích. Tam se zase bude konat Čestlická pouť. Linky 325, 357, 363 a 385 budou jezdit odklonem. Ode dneška se můžete zapojit do benefiční sbírky Akce Cihla. Ta pomáhá mentálně znevýhodněným se začleněním do běžného života. Přispět je možné až do září nákupem symbolické cihly u stánku v Pražské ulici na Příkopě, anebo přímo na webu akce. Záštitu nad sbírkou opět převzal prezident Petr Pavel. Čeští fotbalisté prohráli v úvodním utkání na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Teď je čeká přesun do Spojených států, kde nastoupí ve čtvrtek proti Jihoafrické republice. Ta prohrála v prvním zápase šampionátu s Mexikem 0-2. Kanoista Martin Fuxa v prvním soutěžním dni mistrovství Evropy v Portugalsku postoupil na single kanoji z prvního místa přímo do finále, a to na obou svých tratích, tedy na 500 i 1000 metrů. Na půlkilometrové trati ho čeká s bratrem Petrem dnes v podvečer semifinále. A počasí bude zataženo až oblačno, na východě kraje zpočátku zmenšená oblačnost, od západu se místy přidá občasný déšť nebo přehánky a teploty 14 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: 2,5 minuty po půl sedmé hlásím, že máme středočeský dopravní páteční ranní klid.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Kam letí ten čáp, který u
0: nás... Naše humoriádnice vlastně vás jako oslým můstkem tady k Soně pozve k další reportáži.
1: Ano, my se vydáme do přírody, konkrétně za čápy, protože začalo období kroužkování čápů černých a každý pták dostane jedinečný kód, podle kterého odborníci poznají například místo jeho narození. No a jak náročné je hnízda čápů černých najít, tak to uslyšíte za chvíli.
0: Nemám kroužek, ale Londýnská 4, Praha 2.

taková páteční ranní něha. Tak něžně zprávy na sedmou jdeme připravovat a provázet vás dnešním ránem společně s dalšími hosty, jako třeba

0: 6 minut 6:45, tak ornitologové v Brdech letos okroužkovali první dvě mláďata čápa černého. Na rozdíl od čápa bílého hnízdí především v lese. I proto je těžší ho najít než třeba hnízdo čápa bílého. V Česku můžeme najít zhruba 500 párů.
1: Se skupinou přírodovědců jsme na kraji chráněné krajinné oblasti Brdy. Vyrazili jsme k hnízdu, které je na smrku asi v 10metrové výšce. Vylezl k němu kroužkovatel Lubomír Trna.
2: Tohle je zrovna takový hnízdo, který je nižší. Jo? Ty čápy bývají většinou na takových jako stromech ještě výš, třeba 15 metrů, 20 někdy. Jo? V českým lese máme hnízdo, které je, myslím, dokonce na takovým statným smrku 25 metrů.
1: V hnízdě našel dvě čapí mláďata.
2: Tohle z toho hnízdo, to vidíte, to je takový rozsoše. To je velmi stabilní a je pěkný, je veliký. My jsme zažili, že ty čápy třeba i použili kání hnízdo, což je malý hnízdo, a jich tam třeba 4. Jo? A teď si představte na tom, na té malé ploše, když ty 4 takový velký čápy mají vyrůst. Tak to je celkem problém, ale tohle je komfortní hnízdo.
1: Čapí mláďata mají bílé chmíří na hlavě, ale třeba peří na křídlech je tmavě zbarvené. Kroužkuje a měří je ornitolog František Pojer.
3: Tady se mu už začíná zbarvovat ten žlutý zobák do šedozelená. Taky budu měřit délku křídla. Tady ten má 34-35 cm délku křídla, takže určitě je víc než měsíc starý. Takže ještě má tak měsíc do vylétnutí.
1: Obě mláďata dostanou kroužek na každou nohu. Jeden z hliníku a druhý z plastu.
3: A vidíte, tenhle je nějaký aktivnější, ten chce někam odejít, takže musíme dokonce nás zdravil trošku. Že?
1: Podle čísla na kroužku ornitologové poznají třeba to, kde se čáp narodil.
3: Pak se budeme jenom těšit na to, jestli přijde nějaké hlášení a odkud, kam doletěli nebo... A jestli je třeba se s nimi setkáme za několik let někde při hnízdění, buď tady v Brdech, anebo může to být několik desítek kilometrů daleko, ale i stovky kilometrů.
1: Podle posledního sčítání čápů černých z roku 2024 v Česku hnízdí asi 500 párů. Zbrtlaura Hájková, Český rozhlas.

0: Nenechte se vyrušovat, ale rád vyruším, když budu mít pro vás dobré zprávy a ty snad mám. 6:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Pro páteček platí ráno zataženo až oblačno, místy hlavně na východě i s přechodně menší oblačností. Přes den se od západu místy přidá déšť nebo přehánky a maxima 14 až 17. Vítr slabý, později mírný, jihozápadní až západní. Rozptylové podmínky po většinu dne dobré.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Kuba Vodička hlídá dopravu v Praze a nejbližším okolí. Páteční ranní klid je ještě trvá. To se právě teď z vysílání dozvíme. Vítej.
2: Hezké ráno. Opatrně v Praze stále ve Lhotecké ulici směrem do centra před křižovatkou s ulicí U Kamínku. Kousek za policejní akademií se srazila dvě osobní auta v levém pruhu. Na místě už je policie. Před chvilkou přijela také sanitka, která stojí směrem ven z centra, tedy v opačném směru blokuje také levý pruh v obou směrech, ale zatím projedete plynule. Ten provoz je zde slabý. A slabší provoz je, dá se říct, po celé Praze. Nemáme žádnou výraznější kolonu, jen do 10 minut. Čekejte zdržení na Štěrboholské spojce mezi sjezdem na Běchovice a Průmyslovou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
0: A podrobněji k tématu a vůbec o čem to přesně bude, tak takové milé rozšíření a pozvání od obou protagonistů uslyšíte už za chvíli. Apropo, 6:47, tohle je Pokáč.

0: 6.50.
1: Vesele a zdravě.
2: Pěkný den vám všem za oba dva.
3: Budeme mluvit o popraskané kůži.
2: Určitě to znáte. Praská vám třeba kůže na prstech, u nechtů, na patách nebo na rukou.
3: Máte někde nápadně hrubou kůži nebo se vám na ní dělají šupinky?
2: Cítíte někdy v takových místech i bolest? Pokožka je na dotek napjatá a praskliny bolí při pohybu?
3: A netrpí tím náhodou i vaše lokty, kolena nebo koutky úst?
2: Dejte nám vědět. Popište své problémy s popraskanou kůží. Využijte k tomu formulář na stránce www.veseleazdravie.cz nebo na Facebooku Vesele a zdravě.
3: A taky nám můžete nahrát vzkaz a svůj dotaz k dnešnímu tématu, a to na záznamník s číslem 221 553 770.
2: Ještě jednou náš telefon pro vaše dotazy. 221 553 770.
3: A já se budu snažit odpovědět na vaše dotazy i na ty položené naživo dnes po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
2: Reprízu chystáme dnes po 20. hodině.
3: Připomínám téma. Popraskaná kůže.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Všechno bude, všechno má svůj čas. Teď 6.52 přichází Jan Kalousek a docela ještě Madonna. Ona ještě zpívá.

0: Byste se chtěli podívat, jak to doopravdy vypadalo v repríze, Česká televize vám nabízí záznam v 10 hodin 20 minut.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Banky a stavební spořitelny v květnu půjčily na hypotékách menší částku než v dubnu. Červený kříž prověří dnes a zítra připravenost svých humanitárních jednotek na Příbramsku. A počasí bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky a teploty do 17 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Lidé si u bank a stavebních spořitelen vzali v květnu nové hypotéky za víc než 38 miliard korun. Ukázal to aktuální hypomonitor České bankovní asociace. Ve srovnání s dubnem sice půjčená částka na nových hypotékách klesla zhruba o 15%, ale i tak byla květnová aktivita na trhu výrazná, říká hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel.
3: Ačkoliv květnová hypoteční aktivita polevila, počty přes 7 tisíc a objem přes 35 miliard korun nových hypoték po sezónním očištění zůstal silnější než v závěru loňského roku.
1: Hypoteční sazba se v květnu zvýšila na 4,67%. To je nárůst o víc než 0,1% bodu. Průměrná částka na jednu hypotéku byla zhruba 4 miliony a 800 tisíc korun. V Bukovenech na Příbramsku bude Český červený kříž testovat připravenost na mimořádnou událost spojenou s migrační vlnou. Akce se koná dnes a zítra v areálu Dětské odborné léčebny Alice Garik Masarykové. Cvičení humanitárních jednotek se kromě organizátorů můžou zúčastnit dobrovolníci a figuranti, pokračuje velitelka ústředního krizového týmu Iva Jelínková.
4: Více než stovka členů Českého červeného kříže bude procvičovat činnost na asistenčním centru, to znamená vše od samotné registrace uprchlíků přes zajištění nouzového ubytování, základní zdravotnickou pomoc, psychosociální podporu, poskytnutí humanitární pomoci a další věci s tím související.
1: V měsíčním údolí u Vlašimi se bude o víkendu konat krajské kolo skautských závodů. Vlčata a světlošky ze středočeských oddílů se tam sejdou už dnes. Celkem to bude přes 100 dětí od 7 do 11 let. Soutěži to budou od zítřka, například v praktickém využití skautských dovedností, jako je třeba poznávání rostlin a zvířat, zdravověda, vaření, řešení krizových situací anebo třeba táboření.
2: Sport.
1: Fotbalisté Česka vstoupili do mistrovství světa v Americe porážkou. V úvodním zápase skupiny prohráli v mexické Guadalajaře s Jižní Koreou 1-2. Národní tým hraje na prestižním turnaji poprvé po 20 letech. Pokračuje kapitán národního týmu a střelec jediné české branky Ladislav Krejčí.
5: To je velký zklamání, jelikož jsme v 60. nebo v kolikáté minutě vedli 1-0. Věděli jsme, jak ten úvodní zápas může být důležitý pro vstup do turnaje. Jakýkoliv zisk bodu by byl velice pozitivní. Bohužel nevyřešený dvě situace v defenzivě a nechali jsme si zápas otočit.
1: V zahajovacím zápase světového šampionátu porazilo domácí Mexiko Jihoafrickou republiku 2-0 a proti té nastoupí v dalším utkání český tým za týden ve čtvrtek.
2: Počasí.
1: Bude zataženo až oblačno, na východě kraje zpočátku zmenšená oblačnost, od západu se místy přidá občasný déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Čerstvá dopravní nehoda na dálnici D11 na 35,5 kilometru ve směru do Prahy. Ve směru do Hradce. Dodávka v pravém pruhu a osobní auto v levém pruhu, takže budete kličkovat, taky nepořádek přímo v jízdních pruzích. Ještě jednou D11, 35,5 kilometr směr Hradec. A pak ještě nehoda na 16 na průjezdu Vysokou, nebo částí Vysoká Libeň. Podle policie teď aktuálně místo průjezdné Kyvadlově, po nehodě 3 auta a dodávka v omezení.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
0: Mluvila jsi něco na téma skauti, Vlašim?
1: Ano, ano.
0: Teď o víkendu.

0: Jendu.
1: Přesně tak.
0: Tak já ještě Vlašem můžu dát po druhé.
1: Můžeš.
0: Tak Vlašimka bude jezdit. Vlašim Trhový Štěpánov od 20. června do 20. září, tuším už po páté, budou mít sezónu všichni, nejen šatouši, ale i místní, anebo cestovatele, kolisti a podobně. Vše samozřejmě ke zjištění na stránkách města, bude se jezdit tuším pětkrát denně nebo čtyřikrát denně minimálně. Tak můžeme popojet.
1: Tak já bych popojila do Prahy, protože v Praze začali dělníci stavět novou tramvajovou zastávku Hodkovičky. No a bude mezi Černým koněm a Belárií. A vy se za chvíli dozvíte, kdy vlastně začne fungovat, kdy ji budete moci začít používat.
2: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.
0: 5,5 minuty po 7. Dobrý den.
1: Hezké ráno.

0: 7 hodin a 13 minut, přeji skvělé ráno s Českým rozhlasem Střední Čechy. Pojďme se podívat aktuálně, co se kde buduje.
1: Region Express.
0: Novou tramvajovou zastávku Hodkovičky budou moct využívat lidé v Praze 4. Dělníci tam začali upravovat terén. S výstavbou dvou nástupišť by měly skončit letos na podzim.
2: Černíků, zastávka na znamení. Příští zastávka Beláje.
3: Od letošního podzimu by do tramvajového hlášení měla přibýt zastávka Hodkovičky. To urychlí pravidelné cesty do centra města, například paní André.
4: Ta zastávka se vlastně staví přímo před budovou, kde bývám, takže vlastně před mojím bytom. Takže by to bylo super, ušetřilo by mi to asi 10 minut cesty sem na zastávku Černý kůň.
3: S mluvčím dopravního podniku hlavního města Danielem Šabíkem jsme vedle tramvajové trati mezi zastávkou Černý kůň a Belárie. Teď tady pracují dělníci, bagr, něco kope. Co se tady teď děje?
5: Pokud bychom měli okomentovat, co dělá bagr, tak odtěžuje svah kolem tramvajové trati. Jakmile zajistíme ten svah pažením, tak začne výstavba opěrných zdí a následně na nich samotná tramvajová zastávka, respektive pár tramvajových zastávek Hodkovičky.
3: Kdyby na téhle zastávce mohli vystoupit a nastoupit první cestující?
5: Dokončení stavby a uvedení do zkušebního provozu předpokládáme na přelomu září a října letošního roku.
3: Řekl mluvčí Šabík. Dopravní podnik se rozhodl vybudovat novou zastávku Hodkovičky mimo jiné proto, že zastávky Belárie a Černý kůň od sebe dělí zhruba kilometrová vzdálenost. Podle radního Prahy 4 pro dopravu Jaroslava Míta z ODS budou Hodkovičky využívat taky lidé z nové zástavby.
6: Nová tramvajová zastávka Hodkovička vzniká v místě intenzivní bytové výstavby. Bude sloužit tedy pro přilehlou bytovou výstavbu jak podél Vltavy, tak na druhé straně komunikace s těným Hodkovičkám, ale bude to i významný přestupní uzel z autobusu na tramvaje a z tramvaje na autobusy.
3: Obě nové tramvajové zastávky budou bezbariérové. Za jejich vybudování zaplatí dopravní podnik necelých 30 milionů korun. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: A ještě upozornění, cestování přes Palmovku bude o víkendu složitější. Kvůli údržbě tramvajové trati bude jak v sobotu, tak v neděli od 7 do 17 hodin přerušen provoz tramvají v části Zenklovy ulice mezi ulicemi Na Žertvách a Sokolovská. Takže změny se týkají linek 3, 8, 10, 12, 16, 24 i 31. Buďte připraveni. 7 hodin, 16 minut.

0: páteček a docela teplý ranní páteček. Mrsky na Kolínsku hlásí i 12, Kralupy nad Vltavou 11 a Heřmanov nabízí 10,5.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Ohledně předpovědi počasí pro dnešek, to taky vidím poměrně jasně. No bude to den spíš s oblaky a taky s nějakými dešťovými kapkami, ale nebude jich rozhodně moc. Ten teploměr, tam bohužel letní teploty nemůžeme čekat ani přibližně. Nejčastěji mezi 14 až 17 stupni, jinak vítr slabý, mírný, od jeho západu až západu kolem 10 až 20 km za hodinu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Hezké ráno. Drobnější problém máme stále na jižní spojce směrem na Černý most. Kousek za nájezdem od Spořilovské se srazila dvě auta. Stojí u levých svodidel, zasahují ale i do levého pruhu. Vytvořila se kolona, ta začíná kousek za podjezdem magistrály, ale zdržení zatím maximálně do 10 minut. Kolonu pak čekejte na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most, popojíždí se mezi sjezdem na Běchovice a Průmyslovou, zdržení také kolem 10 minut a několik minut se v koloně zdržíte také na celém Nuselském mostě směrem do centra.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
0: Za chvíli taky další díl Ahoj rádio. Zůstaneme u meteorologie, zůstaneme u počasí, dáme si bouřku. Dá se poznat podle něčeho, že bouřka přichází? Jestli ano, jak konkrétně, budu rád, protože na tohle téma to je u mě samá voda.

0: Komořany jásají. V České televizi taky. Jo, to jen špunti. Velmi trefně popisují, jak přichází bouřka.
1: Podle Čechů. Když někdo cítí kanály, to znamená, že

0: hasiči.
1: Jsem si hřála a pak najednou přišel dešť a viděla jsem, jak spadnul ten ořech rychle. Mám to spadlo do kanálu.

0: Dle výrazu v obličeji tady Soni Jindrové chápu, nemám ani se pokoušet zpívat texty, které znám. Děkuji. Pochopil jsem to jasně, do 9. hodiny už nic takového. Dobré ráno.
1: Děkuji. Ráno.
0: Půl. Petr Muk, Lenka Filipová nebo kapela Bony M. A taky dorazí Michal Žák, nebo budeme ve spojení. Řekneme si předpověď počasí nejen pro páteček, ale i víkend.
1: Je půl osmé.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Vládní novela stavebního zákona míří do závěrečného schvalování. Koaliční i opoziční politici k ní ve druhém čtení podali zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Třetí, tedy závěrečné čtení, by chtěla koalice stihnout ještě před sněmovními prázdninami. Předloha má podle vlády hlavně zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice ji ale kritizuje a varuje před možným kolapsem stavebního řízení. Středočeské obce můžou od července žádat kraji o peníze na stavbu cyklostezek nebo úschoven pro kola. Celkem 22 milionů na to schválili středočeští zastupitelé. Mezi Želízy a Mělníkem nabírají příměstské autobusy zpoždění. Podle webu pit.cz je totiž na trase spadlý strom. Omezení se týká linek 691 a 692. V amfiteátru u Albertovských schodů v Praze 2 se uskuteční od 6 večer vědecká debata o biologické invazi. Zájemci se budou moct ptát odborníků na exotické rostliny, hmyz nebo živočichy, kteří z přírody vytlačují původní české druhy. Akce je součástí týdne invazních druhů. Čeští fotbalisté prohráli v úvodním zápase na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Další zápas se čeká českou reprezentaci za týden ve čtvrtek proti Jihoafrické republice. Ta v otevíracím duelu šampionátu prohrála s Mexikem 0-2. A basketbalisté Nymburka jsou jednu výhru od dalšího domácího titulu. Středočeši zvládli 5. finále Národní ligy před svými fanoušky 92-71. Už 21. trofej můžou Středočeši získat zítra v Pardubicích a případné 7. finále by se pak hrálo v pondělí v Praze na Královce. Pátek bude většinou zatažený až oblačný, místy s občasným deštěm nebo s přehánkami a teplotami 14 až 17.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A začínám na dálnici D8, konkrétně na 7. kilometru ve směru do Prahy. Pozor na odstavené osobní auto. A aby vás nepřekvapila novinka ze silnice 120, kdo máte tam tudy aspoň někdy trasu, to znamená Sedlec, Prčice, Přestavlky, tak silnice je až do 19. června uzavřena z důvodu rekonstrukce. Musíte na objízdné trasy.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Ty můj Kvítku medový, kam dál?
1: No, včera odstartoval, to jistě všichni dobře víte, v Praze před hlavním nádražím v Opletalově ulici závod veteránů 1000 mil československých na 130 pragovek, aerovek, škodovek a dalších historických automotorek se vydalo do Bratislavy, no a start si nenechal ujít náš reportér, jeho příspěvek vám nabídneme už za chviličku.
2: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Draga, Aero, Škodovka nebo Zbrojovka Brno, historická auta z meziválečného období, se vydala včera ráno na cestu z Prahy do Bratislavy a zpátky. Do závodu 1000 mil československých vystartovalo celkem 130 posádek.
1: Před sídlem Autoklubu České republiky každou minutu startují do závodu 1000 mil československých historické vozy. Na veterány si přišel podívat i pan Michal.
2: Je to krásná přehlídka historických aut, které jsou provozu schopný. V muzeu to většinou jenom leží a to auto se jenom občas vytáhne, zatímco tady ty auta dokážou, je to opravdu velkou vzdálenost.
1: Do závodu vyrazilo celkem 130 historických vozů. Rekordních 67 z nich bylo československé výroby. Jako první se na cestu vydala ženská posádka ve vozidle Java Minor, říká Martina Stabenovová.
3: No, je to zodpovědnost, vedeme celý peleton, ale těšíme se. Jedeme Praha-Bratislava, pak po Bratislavě okruh a potom zpátky 3 dny, každý den jedna takováhle trasa pěkná.
1: Do závodu vystartovaly také značky jako například Praga, Zbrojovka Brno nebo Aero, které řídí Jan Stinka.
4: Každý veteránista by měl mít ten svůj cíl a sen si splnit účast na 1000 mil československých historie, která k tomuhle tomu sportu patří.
1: Účastníci musí během 3 dní dorazit na Slovensko a následně se vrátit do českého hlavního města a přitom urazit zhruba 1600 kilometrů, přibližuje ředitel závodu Jiří Patočka.
5: Není to vyloženě závod, je to jízda pravidelnosti, ty účastníci jedou na předem předepsané časy, opravdu v tom jednom dni ujet takhle starým autem těch přes 400 kilometrů není až tak jednoduché, takže je to i tady tou svojí, řeknu, náročností autentické.
1: Do cíle před Národním technickým muzeem by měly historické vozy dorazit v sobotu v 17 hodin. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.

0: 7:43. Michala Žáka nikdy nepřekvapím s kteroukoliv otázkou, kterou řeknu, vždy má odpověď. Já si to potom ověřuji, jestli říká pravdu. Je to zbytečné, nemusíte se ani pokoušet, ví všechno a to není, a nebo je, ale spíš si myslím, že není úplně takový velký fotbalový fanoušek. Dobré ráno nejdřív.
1: Hezké ráno přeju.
0: Povězte, jak to vypadá s počasím v Mexiku?
1: V Mexiku je dusno, bouřlivo. Tak záleží, které části. Mexiku je obrovská země, ale pokud máte třeba na mysli hlavní město, tak tam opravdu teďka je taková sezóna, kdy se vyskytují časté bouřky nebo přehánky. Teploty bývá ráno kolem 15-16, no a odpoledne kolem těch 23 nebo 24 stupňů.
0: Tam, kde se hraje vlastně mistrovství světa ve fotbale, tak tam je dost dusno a to je mi úplně jedno, jaká tam je aktuální povětrnostní situace a vůbec všechno možné, protože jsme prohráli, to se nedá nic dělat, takže dusno zůstává, ale třeba se to změní, protože nás čekají ještě další zápasy. No ale to zase někdy jindy, teď jsme v relaci o počasí střední Čechy proti Mexiku, nic.
1: No tak tady bouřky nejsou. Tady bouřky nejsou. Ale je pravda, že v té západní části středních Čech už místy i prší, tedy slabě prší a té oblačnosti tedy od západu přibývá, takže máme oblačno až zataženo. Teploty se teď pohybují většinou mezi 9 a 13 stupni Celsia.
0: Ani vzdáleně se nepřiblížíme k letním teplotám, že?
1: Dneska určitě ne.
0: No tak buďte konkrétnější, co tak, ty bouřky nebo déšť zůstane i po celých středních Čechách?
1: Bude se v průběhu dne občas vyskytovat, nebude to trvalý déšť, to znamená, že se najdou i delší pauzy, kdy nic padat nebude. Hodně oblačnosti nás bude provázet, ale po celý pátek, který zatažené až oblačné nebe. Ten déšť bude mít spíše slabší intenzitu a teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů. Z průběhu dne se pak rozfouká mírný jihozápadní až západní vítr.
0: To, co jsem viděl v průběhu včerejšího odpoledne u Českých Budějovic na vlastní oči, tomu jsem vůbec nevěřil. Takové polévky by se z toho dalo uvařit. Nebude to, doufám, nic takového.
1: Ne, určitě ne.
0: Žádné kroupy. Dobrá. No a máme před sebou taky víkend, sobota, neděle, co přinesou?
1: Tak zítra se docela citelně oteplí, tak o nějakých 5 až 7 stupňů, to znamená, že maxima vystoupí na 20 až 23 stupně a zpočátku bude velká oblačnost místy s přehánkami nebo občasným deštěm a poměrně rychle od jeho západu bude oblaku, hlavně srážek, ubývat, takže později se přehánky vyskytnou už jen ojediněle. No a teploty 20 až 23 stupně. Tomu mírný západní až severozápadní vítr, bude to trochu více foukat než dnes. To se bude ostatně týkat i neděle, kdy nás bude provázet polojasné až oblačné nebe a jen zcela výjimečně může dojít na přehánku. Teploty v neděli asi o 3 stupně nižší než zítra, pardon, o 2, to znamená, že maxima někde mezi 18 a 21 stupni Celsia.
0: Aspoň jednou větou, pokud možno ne karasí, jednou větou, jak bude v příštím týdnu?
1: Slunečno a postupně horko.
0: Fajn.
1: Přes 30 stupňů od pátku.
0: Děkujeme. Počkejte, co jste říkal?
1: Přes 30 stupňů od pátku.
0: Možná už ještě. Škoda, že nemáme víc času. Ať se daří. Děkujeme. Odpoledne naslyšenou.
1: Hezký pátek.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Takže 30, vrátí se tropy. No ale tak to už vlastně i proč ne, když máme léto, jak má být, s otazníkem a ještě Karel Zich by nám k tomu mohl zpívat. Popojedeme taky do hlavního města. Jak to vypadá?
3: Hezké ráno. Na jižní spojce směrem na Černý most se stále řeší za nájezdem ze Spořilovské nehoda dvou aut. Na místě už je policie, blokován je levý jízdní pruh. V tuto chvíli kolona zhruba od magistrály, zdržení 10, maximálně 15 minut. Kolonu čekejte na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Popojíždí se už kousek před sjezdem na Běchovice a k Průmyslové pojedete také kolem čtvrt hodiny. Pomalu se jede také na příjezdu k letišti od Pražského okruhu. V Lipské ulici je kolona od sjezdu na Horoměřice až k omezení ve sjezdu do Aviatické ulice, zdržení kolem 10 minut a kolonu čekejte stále také na celém Nuselském mostě směrem do centra.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Další tipy z našeho vysílání najdete pěkně přehledně v programu na webu naší stanice. Takže střednichechy.rozhlas.cz. Podívejte se, vybírejte příjemný poslech, nechte se inspirovat. Mimochodem, jestli jste to teď slyšeli, asi ne, ale ona tady, já ji zabiju. Moucha. Ne, Soňo, ne, ta musí ještě zprávy v 8. A jinak Petr Jungmann a kalendárium za chvíli. 7.49, pěkné ráno.
5: Má vlasy dlouhý do půl pasu.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 12. června, svátek mají Toničky. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jeden z největších zlatých pokladů u nás i v celé Evropě byl nalezen v roce 1771 u potoka u vsi pod Moklin na Rokycansku. V zemi se tam skrývala bronzová nádoba s nákrčníkem a nejméně 5000 keltskými zlatými mincemi z prvního století před naším letopočtem o celkové váze kolem 40 kilo. Zlato ale bylo roztaveno a použito na dukáty. Archeolog v klobouku, ohánějící se bičem a bojící se hadů, vstoupil na plátna kin před 45 lety v roce 1981.
3: Archeologie je skvostné dobrodružství, proto jsme se na ní dali.
2: Indiana Jones.
3: Archa je krásný se.
2: Premiéru měl první díl Dobyvatelé ztracené archy.
3: Toužím objasnit něco, co má nedozírnou historickou hodnotu a zachrání to před tím tajtadlíkem.
2: Indiana Jones se dočkal dalších 4 filmů. Historicky prvním demokraticky zvoleným prezidentem Ruské federace byl před 35 lety v roce 1991 Boris Jelcin. Za víc jak 3 dekády měla největší země světa jen 3 prezidenty. Jelcina, Dmitrije Medveděva a hlavně Vladimira Putina. Ten už je ve funkci 26. rok. Před 5 lety vyhrála Barbora Krejčíková francouzský Roland Garros. Po skoro 7 letech tak česká tenistka vyhrála jeden ze 4 největších turnajů světa.
4: Zvednu ruce a dívám se tak, jako že tomu nevěřím.
2: Barbora zaskočila celý tenisový svět. O den později vyhrála slavný turnaj po druhé s Kateřinou Siňakovou ve 4 hře. Česká herečka, třeba slečna Stříbrná.
5: Téhle na těle nechybí nic. Za to je hrozně zlá.
6: Třeba jste s ní špatně zacházel.
5: Znám ji teprve týden.
2: Marie Drahokoupilová má dnes 85. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

z postele. Máte-li čas stanoven na 8.00, čas z postele den, pak už bych teda, zrychlil.

0: Déšť nebo přehánky a teploty do 17 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Od neděle budou vlaky Českých drah jezdit podle upraveného jízdního řádu. Dotkne se to regionálních spojů. V některých regionech se změní jízdní řády i kvůli posunu začátku letních prázdnin. V Jihočeském kraji navíc začne platit od července nový integrovaný dopravní systém IDESKA a rozšíří se platnost tarifů pražské integrované dopravy. Bez změny zůstanou jízdní řády jen na Vysočině. Upravené jízdní řády budou platit do 12. prosince. Dnes začíná sbírka s názvem Akce Cihla. Jejím cílem je podpořit lidi s mentálním znevýhodněním a jejich začleněním do běžného života. Handicapovaným můžete pomoct až do září, třeba tím, že si koupíte symbolickou cihlu u stánku v Pražské ulici na Příkopě a na místě si ji pak můžete pomalovat. Sbírku pořádá nevládní organizace Portus Praha a stejně jako loni ji zajišťuje prezident Petr Pavel. Pokračuje ředitel organizace Václav Vopat.
1: Výtěžek z těch cihel potom půjde na to, abychom ufinancovali naše sociální služby, a to jak máme terénní, tak potom zejména pobytový, kde jsou pracovníci 24 hodin 7 dní v týdnu a pomáhají právě lidem s mentálním handicapem, aby žili co nejběžnější, nejnormálnější život, jakýho jsou vlastně schopní.
0: Mentálně znevýhodněné je možné podpořit i na webu Akce Cihla. V zámeckém parku v Načeradci na Benešovskou začíná právě teď dvoudenní mistrovství České republiky ve stromolezení. Na 25. ročníku akce čeká závodníky několik disciplín, například rychlostní výstup po větvích nebo záchrana osoby z koruny stromu. Organizátoři připravili komentované prohlídky pro veřejnost. Zájemci můžou taky vyrazit na procházky parkem s krajinářskou architektkou. Sport. Čeští fotbalisté začali mistrovství světa porážkou v mexické Guadalajaře, podlehli Jižní Koreji 1-2. Národní tým sice vedl od 59. minuty díky gólu kapitána Ladislava Krejčího, soupeř pak ale skóre otočil. Trenér Miroslav Koubek pochválil tým za nasazení a dodržování taktických pokynů. Chybělo mu ale víc v útočné činnosti.
2: Musíme být trošičku víc účinnější do ofenzivy, víc přesnější přechodové fázy, víc kreativnější na těch posledních 30 metrech, ale to je proces a určitě v ofenzivě máme na čem pracovat.
0: V příštím utkání nastoupí čeští fotbalisté proti Jihoafrické republice, která na úvod prohrála s domácím Mexikem 0-2. Počasí. Bude zataženo až oblačno, na východě kraje zpočátku zmenšená oblačnost, od západu se místy přidá občasný déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Dálnice D11, směr Hradec, za exitem Sacká, kilometr 30, dojíždíte do Kolony, ta se vleče už skoro půl hodiny za sjezd na Pečky na 36. kilometr. Tam je po střetu dodávek a osobního auta provoz vedený odstavným a pak levým pruhem. A ještě informace, kterou tady mám připravenou pro vás. Čerstvá nehoda v Praze, ulice Patočkova, po nehodě dvě auta, buďte připraveni.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
4: O den 12. 13. až zítra, neděste se, pátek 12. června, 8 hodin 4,5 minuty. Ty jsi dneska taková snužka překvapení zpravodajskýho, protože je jako možná lézt po korunách stromů. Mm-hmm. Pak jsem... No ale ta naše žovka možná. Ona se chytí kde jaké koniny, kterou vy zadáte, aby natočila, přiblížila nám, posluchačům a moderátorům, co se kde ve Středočeském kraji děje. Kam dál?
0: Tak jestli rádi skládáte pucle, puzzle, záleží, jak to kdo vyslovuje, tak my se tomu budeme věnovat, respektive Martin Písařík už za chvíli.
4: No a máme kolegyni z Úmoště jednou a ta dostala sama sebe v pucle. Mm-hmm. Puzzle. Mm-hmm. Složila se.
0: Tak já si ji zeptám, jestli se složila.
4: Složila. Za pomoci dcery složila.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že oblíbená skládačka puzzle, u nás známá jako pucle, původně nevznikla jako hra, ale její původ je ryze praktický a vzdělávací? V 18. století žil v Londýně zapálený kreslíř map John Spilsbury, kterého trápila slabá zeměpisná vzdělanost lidí. Přišel na geniální nápad. Nakreslil mapu, nalepil ji na dřevěné prkénko a poté ji rozřezal na jednotlivé státy. Práce to byla vpravdě mravenčí. Už samotné kreslení byla dřina, nesměla ukápnout kaňka a inkoust dlouho zasychal. O vyřezávání složitých tvarů ani nemluvě, ale povedlo se. Tahle mravenčí práce pomohla žákům pochopit, kde která země leží. Původní pucle však nebyly pro každého, vyráběly se z drahého cedrového či mahagonového dřeva, což z nich dělalo luxusní hračku pouze pro děti z nejbohatších rodin. Skutečný rozmach přišel až koncem 19. století s vynálezem stroje na vyřezávání dílků a nahrazením dřeva levnou lepenkou. Tvary se sjednotily do podoby, jakou známe dnes, a skládání definitivně opustilo školní lavice. Stala se z něj relaxační zábava pro dospělé, která prověřuje trpělivost i postřeh milionů lidí po celém světě.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: vámi ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. 8 hodin 17 minut. Popojedeme dál, čekají nás informace o tom, jak je a taky jak bude. Pojďme na to. Pojďme s Michalem.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Michala jsme měli ve vysílání v předchozí hodině, zhodnotil, jaké počasí je aktuálně ve středních Čechách v Praze a taky vůbec, co se chystá pro pátek 12. června. Tak prosím pěkně, pojďme si hned říct, jak to vlastně máme. Nalijme si středočeského vína.
2: Takže v té západní části středních Čech už místy je prší, tedy slabě prší a té oblačnosti tedy od západu přibývá, takže máme oblačno až zataženo. Teploty se teď pohybují většinou mezi 9 a 13 stupni Celsia. Hodně oblačnosti nás bude provázet ale po celý pátek, tedy zatažené až oblačné nebe. Ten déšť bude mít spíše slabší intenzitu a teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů. Z průběhu dne se pak rozfouká mírný jihozápadní až západní vítr.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno. Začnu na pražském okruhu směrem na letiště, kde se u nájezdu z Evropské stále řeší nehoda dvou aut v pravém pruhu. Kolona před nehodou má už více než kilometr, ale samotná kolona pak pokračuje i za nehodou až ke sjezdu na letiště, kde je stále v Aviatické ulici dopravní omezení, celkové zdržení kolem 20 minut. Bouralo se také v Patočkově ulici směrem do centra, to kousek před křižovatkou na Kajetánce, kde se srazila dvě auta v levém pruhu, na místě už je policie. Kolona začíná kousek za Bělohorskou, zdržení do 10 minut a pomalu pojedete ještě na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Kolona začíná u sjezdu na Běchovice, pomalu se jede až k nájezdu od Průmyslové a je to na 10 až 15 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Dnes už neléčíme jen rakovinu plic jako jednu nemoc. Díky skvělé diagnostice hledáme konkrétní slabé místo nádoru. U Patricie jsme našli specifický klíč, říká pneumoonkoložka Marie Dresslerová.
5: Já jsem hrozně ráda, že tu léčbu mám, až zabírá.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Doufám, že jste zaznamenali, ať už od Aleše Cibulky z vysílání, anebo z nějakých análů tady z Českého rozhlasu, že rozhlas jede do středních Čech. Ano, budeme ve středních Čechách, konkrétně v Čelákovicích. No a tady už se potom nabízí, co s tím. No, jedině přijít, takže do kulturního domu v Čelákovicích 23. června Roučou rozhlas jede za vámi. Večerem provede samozřejmě Aleš, mezi hosty se objeví třeba František Kinský, Tomáš Klus nebo Libor Dvořák, René Zavoral, případně Světlana Vitovská. Ten program začíná v 7 večer a nabídne kombinaci rozhovorů, zábavy, setkání s osobnostmi Českého rozhlasu. No a kdo to nemůže už nervově vydržet, lístky si může zakoupit v předprodeji, to je jedna varianta, a nebo dvě vstupenky vyhrát pro každé všední ráno během příštího týdne mezi 5. a 9. Ano, i takové možnosti tady jsou, takže v pondělí, případně úplně zadarmo. Víc informací najdete také na našich stránkách k této soutěži střednichechy.rozhlas.cz. Alež nejenom, že provází, ale taky vzpomíná. Teď třeba z archivu na Evu Pilarovou.
1: Naše velká kamarádka, úžasná Evička Pilarová, měla maminku až do pozdního věku. Její maminka se dožila 106 let, Evičko ještě přežila. A byla to velká kritička, ale velká kritička. A Evička, když její maminka, paní Bojanovská, když se přijela do Brna, ona byla z Brna, seděla v první řadě, tak byla nervózní, jak malá holčička. A už to byla dáma, které bylo 80. A já si vzpomínám, že jednou byla mým hostem v pořadu Před půlnocí, který jsem dělal v České televizi, to šlo taky živě. A hned potom, co jsme dovysílali telefon. A Eva na to koukala a říká, to je máma, to nic, já si to vyřídím potom. A já jsem říkal, ne, tak si to vem, když ti volá maminka. Ne, to ona zase bude mít, ona na to koukala, to zase, já si nechci zkazit náladu to. Když volala asi po pátý, tak šla vedle, vzala si to a vrátila se Evička taková mírně naprdnutá. A já jsem říkal, tak co ti řekla tvoje 102letá máma, 80leté dceři? A říká, ne, to nic, to je v pořádku. Já jsem říkal, tak co ti řekla? Za chvilku to z ní vylezlo. Říká, víš, co mi ta máma řekla? Evičko, zpíváš pořád hezky, ale před kameru už by schodit neměla.
2: Český rozhlas, střední Čechy.

Víte, že hrad v Mladé Boleslavi stojí na místě slovanského hradiště, které v 10. století založil kníže Boleslav II.? Dnes je tam okresní archiv a městské muzeum. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Ladíte ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, kdo chodíte do práce od pondělí do pátku a nevzali jste si volno, no tak skvělá zpráva, ještě poslední den do práce. A s úsměvem, nejen protože je pátek, ale v pátek většinou šéfové nechodí do práce. Dobré ráno, Soni.
1: Hezké ráno.
0: A prosím pěkně, jestli máte své potomky, opatrně na ně. Víte, že když se dostanou na kolo, tak jsou jak z divokých vajec. Potom dochází k nedorozuměním.
2: Proč si zazvoň, zatracený parchante? Nemáš dost místa na silnici?
1: Je půl deváté.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Lidé v Česku si u bank a stavebních spořitelen vzali v květnu nové hypotéky dohromady za víc než 38 miliard korun. Meziměsíčně jde asi o 15% pokles. Ukázal to aktuální hypomonitor České bankovní asociace. Podle ní ale i tak byla květnová aktivita na trhu s hypotékami výrazná. Průměrná výše hypotéky byla v květnu zhruba 4 miliony a 800 tisíc korun. V Příbrami začnou odpoledne hornické slavnosti. Návštěvníci se můžou těšit na tradiční průvody, koncerty a program v muzeu. Akce se koná znovu po 10 letech. Do Příbrami by mělo dorazit zhruba 1200 členů hornických a hutnických spolků z Česka i dalších evropských zemí. Poslední premiérou Městského divadla v Mladé Boleslavi v této sezóně bude konverzační komedie Blbec k večeři. Hru francouzského autora Francise Webera, známou taky díky filmové verzi, režíruje hostující Adam Doležal. Dnešní premiéra začne na velké scéně v 7 večer. Kanoista Martin Fuxa postoupil na mistrovství Evropy přímo do finále 500 a kilometru. Obě rozjížďky vyhrál. Na 500 si finále v Portugalsku zajistil i kajakář Josef Dostal. Do bojů o medaile se kvalifikovali ještě kanoista Antonín Hrabal v závodě na 200 metrů a kanoistka Denisa Řáhová v závodě na 500 metrů. A čeští fotbalisté své první utkání na mistrovství světa prohráli s Jižní Koreou 1-2. Za týden ve čtvrtek nastoupí proti Jihoafrické republice. Ještě počasí, pátek bude většinou zatažený až oblačný místy s občasným deštěm nebo s přehaňkami a teplotami do 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Páteční ranní středočeská dopravní špička pro vás. Teď, milí řidiči, rádio víc nahlas, ať vám neuniknou informace. Stále nekonečná fronta na dálnici D11 z Prahy do Hradce za sjezdem na Sadskou, kolona z kilometru 27. Zkrátila se o 10 minut, 40 minut za exit Pečky k nehodě na kilometru 36 na okruhu, tam taky ještě není dořešená nehoda od exitu 28. Evropská kolem nehody v pravém pruhu u připojení z Evropské k odbočce na letiště, tam je to 20-minutovka. No a nic dalšího nového.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Myslím si, že tohle teď dělají všechny kachny, když potkají Patrika. To je startující kachna.
1: A ty už to prozradil.
0: No je to tam, ale jakmile jde o něco k jídlu. Jak se zdekovala, co? No a kdyby nebyl Patrik, tak bych byl já, protože já bych si dal M52 třeba. Mm-hmm. Jo? A pokud možno hodně sojové omáčky. Tak teď už jsme možná lehce navnadili, ale ty to řekneš zcela přesně, viď?
1: No tak samozřejmě, protože naši posluchači vědí, že pochoutkový rok slaví 10 let. No a my si připomínáme právě ty nejlepší recepty našich posluchačů za těch 10 let. No ale tentokrát je nevaří posluchači, ale naše porota. A tentokrát to bude v neděli Jaroslav Sapík. A bude to kachna.
4: Kachny. Kachny. Kachny. Kachny.

0: 8 hodin a 40 minut. Přeji vám nádherné páteční ráno, tak teď pozvánka na něco, po čem, když byste měli ve skutečnosti před sebou, určitě něco můžete přibrat, ale tady u nás je pravidlo zásadní, po tom, co posloucháte, určitě nepřiberete.
1: Pochoutkový rok.
0: Je fakt, že pochoutkový rok slaví 10 let a z těch 10 let vybíráme nějakých 630 výherních receptů. Takže si připomínáme znovu ty samé recepty, ale připravuje je porota spolu s dalšími profesionálními kolegy. Takže teď, tuto neděli, připravovat nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím od Tibora Novotného z Jarošova. Recept ze Zlaté příčky roku 21 a šéfkuchař Jaroslav Sapík. Patrik zjistil, že recept vylepší třeba o nádivku se smetanou, slaninou a kořením. A zbíhají se myslím, já sliním v pátek ráno.
2: Ideální. A dobrý víno, že do toho dávám. To tam nedávali, to jste jenom vypili, ne?
3: Co si pamatuju, tak my jsme upečení pili hlavně pivo. Taky jsme byli nedaleko Jarošovského pivovaru. Ale tenhle recept, který vás čeká, se dělával na dvoře Lichtenštejnu, v Lednici. Asi vás překvapí, i taková šlechta šetřila a neplýtvala.
2: A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
3: Důležité je ale dobře připravit kachnu. Musíte ji dobře prosolit a tu sůl důkladně vetřít do masa.
2: Když máme takhle ty prsa, tak takhle prste, palce to hezky promasírovat.
4: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
2: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
4: To je do jiného magazínu.
2: Prsa jako prsa.
3: Na co nezapomenout u kachny, i na kmín. Typické české koření.
2: Moje babička z tohle kmínu, za mlada, v období války, nouze alkoholu, ta vyráběla luxusní kmínku.
3: Čeká vás opravdu luxusní recept. Taková kombinace paštiky, pečené kachny a zelí, které si prostě zamilujete. Naprosto jiné.
2: A musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
1: Pochoutkový rok.
0: Výtečnou nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím ovšem zvládnete levou zadní, jak se říká. Poradí vám Jaroslav Sapík, jak se dělá, si můžete poslechnout v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Jinak ten recept už teď najdete i na našem Facebooku, Instagramu a později i na stránce pochoutkovirok.cz. Původní nadívaná kachna se zelím bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. No a těch cen, co máme?
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
5: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žije.

0: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Počasí ve středních Čechách.
2: Pro pátek platí, máme tady přesné informace o počasí, no bude to den plný mraků, taky i lehkého deště, výjimečně zabouří, 17 na teploměru, to bude strop letní teploty až zítra. Michal Žáku.
3: Zítra se docela citelně oteplí, o nějakých 5 až 7 stupňů, to znamená, že maxima vystoupí na 20 až 23 stupně a zpočátku bude velká oblačnost místy s přehánkami nebo občasným deštěm a poměrně rychle od jeho západu bude oblaku a hlavně srážek ubývat, takže později se přehánky vyskytnou už jen ojediněle. No a teploty 20 až 23 stupně, tomu mírný západní až severozápadní vítr, bude to trochu více foukat než dnes. To se bude ostatně týkat i neděle, kdy nás bude provázet polojasné až oblačné nebe a jen zcela výjimečně může dojít na přehánku. Teploty v neděli maximálně někde mezi 18 a 21 stupni Celsia.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Hezké ráno. Na Pražském okruhu čekejte komplikace směrem na letiště. Nejprve je u nájezdu z Evropské nehoda dvou aut v pravém jízdním pruhu. Za nehodou pak ale kolona pokračuje až ke sjezdu na letiště, kde je dopravní omezení. V tuto chvíli celkové zdržení ke sjezdu na letiště asi 20 minut. Kolona popojíždí stále na Štěrboholské spojce ve směru k Lanovému mostu. Zastavíte se u sjezdu na Běchovice. Pomalu se jede k nájezdu z Průmyslové. Je to na 10 maximálně 15 minut a provoz vázne aktuálně i v Bělohorské ulici směrem z centra před křižovatkou na Vypichu. Od Břevnovského kláštera je to zhruba na 10 minut.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: S úsměvem svým vlastním, krásným, mnoholetým stejným i dnes Iveta Chlumská a Středočeské dopoledne. Příjemný poslech, společně zase v příštím týdnu. V ránu po páté.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka.
5: Tentokrát se vypravíme do světa filmů a seriálů. Naším hostem bude režisér a scenárista Zdeněk Zelenka, který je podepsán i pod několika divadelními muzikály.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Začíná 61. ročník hudebního festivalu Kmochův Kolín. Až do neděle 14. června se těšte na pořádnou porci muziky a nebude chybět doprovodný program. Ten startuje ve čtvrtek, kdy se můžete vydat na komentovanou procházku městem se starostou. Zavede vás i do běžně nepřístupných prostor. Sraz je ve 4 hodiny před radnicí na Karlově náměstí. Večer pak regionální muzeum v Kolíně nabídne komorní program u Kmochova klavíru. Během následujících dnů zahraje řada orchestrů a hudebníků, například Oddechovka, Kolínský Big Band, Adam Ďurica, Křídlovanka, Městská hudba Františka Kmocha Kolín, Monkey Business a řada dalších. V Lidicích se můžete zapojit do tradiční vzpomínkové akce Světla z oken lidických domů. Na místech, kde stávaly původní lidické domy, budou návštěvníci zapalovat svíčky a symbolicky tak připomenou rodiny a domovy zničené při vyhlazení obce v roce 1942. Pietní setkání se uskuteční v podvečerních hodinách. Bližší informace najdete na webu Památníku Lidice či na facebookových stránkách. V Roztokách u Prahy se koná dvoudenní open-air festival Léto na zámku. Zámecký park ožije koncerty, divadlem, výtvarnými dílnami, přednáškami i programem pro rodiny s dětmi. V pátek večer zahraje Skarege skupina Fast Food Orchestra. Sobotní program nabídne například rodinnou hru v parku, promítání kultovního seriálu Zahrada podle Jiřího Trnky, vystoupení Aničky a Letadýlka nebo večerní stand-up show Na stojáka s Ivou Pazderkovou, Karlem Hinkem a Danielem Čechem. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Novela stavebního zákona míří k závěrečnému schvalování. Divadlo v Mladé Boleslavi dnes odehraje poslední letošní premiéru a počasí bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky a teploty do 17 stupňů.

0: Poslanecké sněmovně očekáváme na začátku července. Budu věřit, že debata bude konstruktivní a je mi jedno, kolik hodin bude trvat.
1: Novelu kritizuje opozice i profesní organizace. Podle nich návrh vážně ohrožuje systém povolování staveb. Sadská na Nymbursku dokončila hlavní část operací na obnově barokní kaple Panny Marie Bolestné, byla v havarijním stavu. Po ošetření vnitřního vybavení ji chce město využívat pro pořádání koncertů, výstav nebo svatebních obřadů. Práce vyšly na skoro 9 milionů korun. Zhruba polovinu pokryje dotace od Středočeského kraje a evropských fondů. Lidem se kaple otevře na konci srpna při posvícení. Poslední premiérou Městského divadla v Mladé Boleslavi v této sezóně bude konverzační komedie Blbec k večeři. Hru francouzského autora Francise Webra, známou také díky filmové verzi, režíruje hostující Adam Doležal. Premiéra je na velké scéně divadla naplánovaná na dnešní 19. hodinu.
2: V příběhu si literární nakladatel Pierre a jeho přátelé pravidelně zvou na večeře náhodně vybrané jedince s kuriózními zájmy a baví se na jejich účet. Návštěva berního úředníka ale přinese do jeho života mnoho zvratů. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas. Sport.
1: Nymburští basketbalisté porazili v ligovém finále Pardubice ve své hale 92-71. V sérii na 4 vítězné tak vedou 3-2 na utkání. V prvním poločase sice prohospodařili dvouciferný náskok, ale po změně stran už dominovali. 19 body k tomu jako nejlepší střelec svého týmu přispěl Matěj Svoboda.
3: Prostě rozhodlo to, že jsme v té polovině zachovali klidnou hlavu. Pak bylo zásadní, že vlastně poprvé za celou tu sérii, kdy jsme šli do toho vedení, tak jsme to tam dokázali nezlomit. My prostě konečně byli schopni udělat ten krok a taková moje tajná zbraň byla moje babička v hledišti, která je můj takový strážný anděl celý život a chtěl jsem se vytáhnout před ní. Přijela z Ostravy, bude jí 80.
1: Zítra se bude hrát v Pardubicích, případné 7. finále pak v pondělí v Praze na Královce. Počasí. Bude zataženo až oblačno, na východě kraje zpočátku zmenšená oblačnost, od západu se místy přidá občasný déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Nejprve se podíváme na železnici. Na trati Praha-Čerčany v úseku z Braslav v Rané nad Vltavou je aktuálně zastavený provoz. Důvodem je srážka osobního vlaku se silničním pracovním mechanismem právě mezi Zbraslaví a Vraným nad Vltavou. České dráhy zajišťují aktuálně autobusovou dopravu. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Pečky na 36. kilometru je po nehodě stále průjezdný jen jeden pruh. Kolona začíná za exitem Sacka na 29. kilometru, zdržení kolem půl hodiny. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na Chomutov je kolona před Ucpanou odbočkou na letiště. Až půl hodiny pojedete od sjezdu na Dejvice a na hlavním tahu 7 ve směru z Prahy na Chomutov jsou kolony na obchvatu Slaného. Tam se zdržíte kolem 20 minut v obou směrech před omezením za odbočkou na Smečno. Tak opatrně a s Českým rozhlasem Střední Čechy šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A začíná středočeské dopoledne ve studiu Iveta Chlumská.
5: Přeji vám krásný páteční den.
4: Středočeské dopoledne.
5: Tak tu máme poslední pracovní den tohoto týdne, hurá, před námi víkend, tak určitě jste na těšení. A já budu ráda, když budete na těšení i na naše dopolední vysílání. Máme příjemnou muziku, bude tu třeba Pavel Bobek, Buty, taky Věra Martinova, Jan Kaniza a další. A ve Valštinské zahradě v Praze se nedávno představili nejlepší čeští rekordmani roku. A budovali i hořovické akordeony nebo známý český astronom a propagátor vědy Jiří Grygar. O nich bude řeč už za chvíli. We'll be right back.

0: Kapela Bad Boys Blue přispěla do našeho pátečního dopoledního vysílání na frekvencích Českého rozhlasu Střední Čechy a my jsme rádi, že jste na našich vlnách. První rekordmani letošního roku už znají své ocenění. Do rekordmanské síně slávy vstoupil 90-letý astronom Jiří Grygar za nepřetržité zveřejňování nových poznatků v oblasti astronomie a astrofyziky. Mezi unikátní počiny patří i setkání s vázvem Delicia Rekord, při kterém v roce 2025 v Hořovicích na Berounsku společně zahrálo 212 hráčů na heligonky a akordeony skladbu Škoda lásky. Ta naše písnička česká nebo Beskyde, Beskyde.
1: Ve Valdštejnské zahradě se uskutečnil 24. ročník rekordmana roku. To byla krátká ukázka toho, jak to zní, když se sejde 212 muzikantů hrajících na akordeony a heligonky. Jaké to bylo dát dohromady tolik lidí, říká majitelka Delicia Accordions Stanislava Koutná.
2: Původně jsme počítali, že bude třeba nejprve tak do 100 hráčů, potom se nám přes internet přihlásilo 150 a když už jsme měli začínat, tak pořád přicházeli další a další. Pan profesor Horák měl obavu, jak to bude znít těch 100 hráčů dohromady. No a když už tedy jsme jich měli těch 212, tak najednou jsem se takhle zastavila, protože jsem uslyšela, jak prostě burácí v sále a hrajou Škoda lásky. Už jsme začali hrát ta naše písnička česká a už ani pan profesor Horák neměl starost, že se ti hráči nesehrají dohromady.
1: Za 60 let nepřetržité práce na díle Žeň objevů získal ocenění astronom Jiří Grygar. Účastnit se ale bohužel nemohl a tak jeho díl přiblíží alespoň jeho syn Lukáš Grygar.
3: No, je to víc než kniha rozhodně, je to opravdu takové kompendium, které obsahuje nebo zahrnuje víc než přes půl století toho poznání. A já k tomu mám prostě takovej zase velmi specifický vztah v tom, že já jsem to znal vlastně jako takovou audioverzi z toho klapání toho psacího stroje a teď najednou to před mnou teda leží, je to přes 2000 stránek. Udělal mu právě velkou radost, když mu to bylo představeno v rámci jeho 90, tak to je jako lepší dárek asi než to vymyslet.
4: Lze tedy s velkou pravděpodobností předpokládat, že pan Grygar a jeho Žeň objevů jsou nejdelší a nejrozsáhlejší na světě a rekord lze označit jako světový.
1: Z Valdštejnské zahrady Elena Chomátová, Český rozhlas Střední Čechy.
0: A já doplním, že další rekordmany ocení agentura Dobrý den už dnes na Festivalu rekordů v Jihlavě.
5: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Čeští fotbalisté na úvod mistrovství světa zůstali bez bodu. V Gvaldalachaře proti Jižní Koreji ztratili vedení a nakonec prohráli 1-2. Už za chvíli v našem vysílání uslyšíte reakce reprezentačních fanoušků.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kladně a Slaném na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: to lásko, vážně, relí poslední.
1: Čeští fotbalisté vstoupili po 20 letech do mistrovství světa porážkou. V Guadalajaře sice v souboji s Jižní Koreou po změně stran po gólu Krejčího vedli, soupeř ale skore otočil a zvítězil 2-1. Ještě jednu trefu Součka rozhodčí kvůli offsideu nakonec neuznal. S fanoušky českého týmu krátce po utkání mluvil přímo v Mexiku reportér Lukáš Michalík.
2: Po zápase českých fotbalistů s Jižní Koreou jsou tu u mě dva fanoušci českého týmu. Můžu se zeptat na jméno?
3: Já jsem Vojta.
4: Já jsem David. Pán.
2: Dlouho to vypadalo nadějně, Češi vedli, nakonec porážka, velké zklamání.
3: No, jak to bylo vlastně skvělý, dvakrát jsme si zakřičeli gól jako úplně z plných plic, zážitek neuvěřitelný, já jsem poprvé v životě na mistrovství světa ve fotbale, ještě když tam hrajeme my, můžeme jim fandit a teďka odcházím z té tribuny a zatím jsem furt ještě smutnej.
2: Tam se i vás, tak jaký to byl zážitek, hořký konec?
4: Zejména hořký konec, body vysely ve vzduchu, dalo se to sebrat.
2: Ty emoce po tom gólu Součka, který nakonec neplatil, je to velká kaňka, protože vy se radujete a nakonec to všechno vyjde vniveč.
3: No hele, já si myslel, že jako minimálně neprohrajem. Potom jsem byl přesvědčený, ale mě už v hlavě jeli scénáře, jak tady prostě zůstaneme sami. Nebylo nás moc na tom stadionu těch českých pandů. Budeme tady sami na tom prázdném stadionu a s těma klukama, s těma hráčima. Tam budeme juchat ještě teďka nějaký vysoký jalovec a tak, ale bohužel no.
2: Přeci jen ta korejská individuální kvalita byla znát, že zkrátka herně byly lepší.
3: Byli jsme celý zápas horší.
2: Když si vezmeme teď ten potenciální postup do play-off, povede přes ten další zápas s Jihoafričany, který Češi jednoznačně musí zvládnout?
4: Samozřejmě musí.
3: Určitě. A já vám ještě řeknu, že my nejen, že vyhrajeme v té Atlantě s tou Jihoafrickou republikou, ale my uhrajeme i bod na tom azteckém stadionu. Teď jsem se o tom přesvědčil.
5: Říká Vojta, fanoušek českých fotbalistů, kteří na úvod světového šampionátu prohráli s Jižní Koreou 1-2. Další zápas ve skupině se hrají příští týden ve čtvrtek v Atlantě s Jihoafrickou republikou. Ta vstoupila do turnaje porážkou s domácími Mexičany 0-2. Z Guadalajary Lukáš Michalík, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
1: Klobouk, bič a strach z hadů. Přesně před 45 lety měl premiéru film Dobyvatelé ztracené archy. Světu představil archeologa dobrodruha Indiana Jonese. Jak vznikla tahle postava, proč jí málem nehrál Harrison Ford a jak změnila pohled na dobrodružné filmy, no to si řekneme za chvíli.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Je to prostý.
1: Je to prostý. Martin Maxa na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. No a přesně před 45 lety vstoupil do amerických kin Dobyvatelé ztracené archy. Režisér Steven Spielberg v nich představil archeologa Indiana Jonese. Dobrodruh s bičem a kloboukem se v prvním filmu vydal po stopách bájné archy Úmluvy a soupeřil o ní s nacisty.
2: Když se řekne archeolog, většina lidí si pravděpodobně nepředstaví vědce v laboratoři ani člověka s lopatkou na vykopávkách. Vybaví si klobouk, bič a Harrisona Forda.
3: Rozbité desky pozbírali a vložili je do archy. Když došli do Kanán, uložili archu na místo zvané Šalomounův chrám.
4: V Jeruzalémě.
3: Tam zůstala velmi dlouho, dokud náhle nezmizela.
2: Právě před 45 lety měl premiéru film Dobyvatelé ztracené archy, první dobrodružství Indiana Jonese, archeologa, který místo klidného života na univerzitě bojuje s nacisty, hledá ztracené artefakty a pravidelně uniká smrti jen o vlásek.
5: Celý svůj život jste se honil po stopách našich předků. Archa je pokladem, o kterém se vám nezdálo ani v těch nejdivočejších snech.
2: Postava vznikla na přelomu 70. a 80. let, kdy si George Lucas a Steven Spielberg povídali o tom, že Hollywoodu chybí velký dobrodružný hrdina. Inspirovali se seriály, které sledovali jako děti. A Harrison Ford kvůli roli obětoval víc než jen pohodlí. V jednom z archivních záběrů z natáčení si dokonce sešívačkou připevňuje slavný klobouk k hlavě, aby mu během akčních scén nespadl. V pozdějších rozhovorech pak s úsměvem ukazuje do kamery drobné jizvy, které mu po tomhle netradičním řešení zůstaly.
6: My questions about it were many. Why am I wearing a leather jacket in the jungle?
7: Když mi poprvé ukázali Indiana Jonese, měl jsem spoustu otázek. Proč mám v džungli koženou bundu? Není tam náhodou horko? K čemu mi bude bič? A proč ten klobouk? Vysvětlili mi, že je to odkaz na dobrodružné filmy minulosti. Tak jsem řekl, dobře. A udělal jsem si tu postavu po svém.
2: Indiana Jones ale mohl vypadat úplně jinak. Lucas zpočátku nechtěl do hlavní role obsadit Forda, protože už hrál Hana Sola ve Hvězdných válkách. Favoritem byl herec Tom Selleck, jenže kvůli natáčení seriálu Magnum nemohl roli vzít.
8: Neotvírej oči!
2: Dobyvatelé ztracené archy měli tedy premiéru v červnu roku 1981 a okamžitě se stali hitem. Diváky uchvátila kombinace humoru, napětí, exotických lokací i filmových triků. Třeba úvodní honička s obří kamennou koulí, ta byla vyrobená z laminátu, dřeva a omítky a Ford před ní skutečně utíkal. Spielbergovi se rekvizita tak zalíbila, že scénu ještě prodloužil. A slavný souboj se šermířem by měl být původně dlouhá akční sekvence. Ford ale během natáčení v Tunisku trpěl úplavicí a navrhl, proč ho prostě nezastřelím. Vznikla tak jedna z nejznámějších scén filmové historie.
9: And the winner is
10: Michael Caine
9: for Raiders of the Lost Ark.
2: Film získal 4 Oscary a odstartoval sérii, která pokračovala dalšími 4 celovečerními snímky. Mnoho dnešních archeologů přiznává, že se o svůj obor začali zajímat právě díky tomuto filmu. Na velkém plátně můžete Indiana Jonese vidět 11. července, a to v pražském kinu Kavalírka. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Za 10 minut bude 10, Soňa Jindrová chystá zprávy. Kavárna, ordinace praktického lékaře, terasa i víceúčelové sály. To vše můžou využívat seniori v domově ve Všenorech, kde skončila zhruba 2letá rekonstrukce. No a my se tam vydáme po 10, tak si na to počkejte a hezký den.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Česko se chce vyvázat ze sovětského vesmírného projektu Intersputnik. V obci Bohumil u Jevan se budou vyrábět látky pro léky na diabetes a obezitu. A počasí bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky a teploty do 17 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobrý den. Česko chce opustit vesmírný projekt Intersputnik, který založil Sovětský svaz a dodnes ho řídí Rusko. Zjistil to zpravodajský server i rozhlas. Jedním z hlavních důvodů k odchodu z organizace je podle Ministerstva průmyslu a obchodu ruská válečná agrese proti Ukrajině. Vesmírný projekt už zároveň pro Česko nemá téměř žádný přínos. Intersputnik opustili

0: na diabetes a obezitu. Dánská společnost Novo Nordisk investuje do rozšíření současného závodu přes 8 miliard korun. V Česku je v současnosti zhruba milion obezních lidí a podle předsedy České diabetologické společnosti Martina Prázdného jejich počet stoupá.
1: Pro Českou republiku je to unikátní příležitost se dostat do, řekněme, skupiny těch vyvolených států, kde se tyto látky produkují a je to obrovský posun.
0: Zkušební výrobu látek pro léky na obezitu a diabetes chce společnost Novo Nordisk zahájit ještě v červnu. Sport. Čeští fotbalisté prohráli na úvod mistrovství světa v Americe s Jižní Koreou 1-2. Národní tým ve druhém poločase díky hlavičce Ladislava Krejčího vedl. Korejci ale stav otočili. Branku záložníka Tomáše Součka rozhodčí kvůli offsideu neuznal. Češi nastoupili v mexické Guadalajaře ve výšce skoro 1600 metrů nad mořem. Jaký to mělo na hráče při zápase dopad, popisuje kapitán Ladislav Krejčí.
2: První poločas bych si troufnu říct, že to nějak neovlivnilo, co bylo velice zajímavé a nedokázali jsme to načíst ze včerejšího tréninku. Byly určitý dlouhý balóny, jak naše, tak od nich k nám. Ke konci už jsme cítili, že ten dech trochu dochází. Počasí.
0: Bude zataženo až oblačno, na východě kraje zpočátku zmenšená oblačnost, od západu se místy přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové za sjezdem na Sackou počítejte s kolonou z 28. kilometru. Po pojíždí půl hodiny za exit Pečky na 36. kilometru. Po nehodě je tam zabraný pravý pruh. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na Chomutov se za sjezdem do Karlovarské ze 27. kilometru taky tvoří kolony. Sunou se až půl hodiny kolem nehody u připojení s Evropské v pravém pruhu. A na hlavním tahu 7 Praha Chomutov se tvoří kolony na obchvatu Slaného před omezením zdržení 20 minut v obou směrech. Jeďte opatrně a s Českým rozhlasem Střední Čechy v pořádku dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Posloucháte Středočeské dopoledne, u mikrofonu Iveta Chlumská.
4: A jsem ráda, že vám můžeme dělat společnost. Hezký páteční den.
3: Středočeské dopoledne.
4: Jarka Vykoupilová dneska představí bylinky, které podpoří naše správné trávení, tak si na to počkejte. No a taky se dozvíte, že kavárnu, ordinaci praktického lékaře, terasu i víceúčelový sál, to všechno můžou využívat seniori v domově ve Všenorech, kde skončila zhruba dvouletá rekonstrukce. My se tam vypravíme už za chvíli a přidáme příjemnou muziku Janka Ledeckého, Václava Neckáře, Dalibora Jandu. A vy se mějte, jak jen nejlépe to půjde.
3: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: hodině. Stále vám přejeme krásné páteční dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. Dozvíte se, že domov pro seniory ve Všenorech u Prahy znovu funguje. Původní prvorepublikovou vilu zhruba 2 roky opravovali dělníci. Navíc vedle ní vybudovali novou přístavbu. Díky tomu je v zařízení 74 míst oproti dosavadním 38.
1: Mně se tady líbí. Člověk je tu jako doma.
2: 70-letá Marie Ladrová se do domova pro seniory ve Všenorech přestěhovala nedávno. Těší se, až se bude moc při různých aktivitách seznámit s ostatními obyvateli.
1: Zatím to tu není tak rozeběhlý a já ještě nejsem taky rozeběhlá. Ale já jsem taková upovídaná, takže já se vždycky někoho najdu.
2: Nová budova je proti té původní prostornější a je v ní více světla. Zvyká si na ní také paní Marie Ulmanová.
3: Jako doma to není, ale jde to, no. Je to hrozně velký, ale na to zase, že máme ty kroužky, tak je to dobrý, no.
2: Dělníci opravili původní prvorepublikovou vilu a vybudovali novou přístavbu. Práce trvaly podle vedoucí provozně správního úseku domova Olgy Mutlové zhruba 2 roky.
4: Tady ta příroda, je tady větší klid, je velikost prostor, jako pokoje se jim líbí.
5: Možná něco, co překvapí třeba návštěvníka, který by sem přišel, je, že to tady nevypadá jako klasický dům pro seniory, jako lékařské zařízení.
4: To je určitě záměr. Hlavně my jako domov pro seniory jsme vlastně prioritně sociální službou. Nechceme, aby to vypadalo jako nemocnici, protože tady ti lidé žijí, je to jejich domov. Takže naším záměrem je opravdu, aby se tady cítili jako doma.
2: Nově je v domově pro seniory 74 lůžek místo původních 38. Klienti se sem budou stěhovat postupně, popisuje ředitel zařízení Robert Pitrák.
6: Klientů v současné době máme 29, s tím, že už těch zájemců je hodně a do podzimka bychom měli mít plnou kapacitu.
2: A dodává, že díky rekonstrukci v areálu vznikla například nová terasa, víceúčelové sály a ordinace praktického lékaře.
6: Máme tady prostor kavárny, prostor pro setkávání se s místní komunitou, aby ten domov byl otevřen, aby sem chodili i maminky s dětma, aby ten domov byl prostě živější.
2: Domov pro seniory patří pražskému magistrátu, který za rekonstrukci zaplatil přes 280 milionů korun. Přibližuje náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
7: Ta stárnoucí křivka je neúprosná. Jenom v tuhle chvíli na území hlavního města Prahy je kolem 80 tisíc lidí přes 80 let. Což vlastně jako ukazuje, že opravdu jsou momenty, kdy ten člověk už není schopen zůstat doma sám, tak se snažíme, aby vlastně, když už musí někam jít, tak aby opravdu našel nový domov.
2: Vedení hlavního města chce podle ní přestavět i další domovy pro seniory.
7: V tuto chvíli máme ve výstavě nový pavilon Palata, což je přímo řekněme v centru Prahy na Praze 5. Dostali jsme stavební povolení, takže vypisujeme výběrový řízení v Dolních Počernicích, kde bude nový domov pro seniory. Ještě rekonstruujeme domov v Pišelech.
2: V nejbližší době tak v Praze a jejím okolí přibude 300 nových míst pro seniory. Ze Všenor u Prahy, Josef Beneda, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Chcete podpořit správné trávení? No tak si určitě počkejte na Jarku Vykoupilovou, protože ona nás naučí používat ty bylinky, a které to umí. A teď posíláme další příjemnou muziku Janka Ledeckého a píseň Jenom láska.

0: chovatilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Kapela Pet Shop Boys také přispěla do pátečního dopoledního vysílání. My přispějeme k vašemu správnému trávení. Teď s Jarkou Vykoupilovou a babskými radami.
1: Babské rady.
2: Připomeňme si bylinky, které podporují trávení. Mohou pomoci při nadýmání, pocitu těžkosti po jídle nebo lehkých žaludečních problémech. Mezi nejznámější patří máta peprná, která pomáhá uvolňovat napětí v trávícím traktu a čaj z ní patří do jídelníčku vždy po sytějším chodu. Oblíbený je také hřmánek, jenž působí sklidňujícím způsobem a známé jsou jeho pozitivní účinky při podrážděném žaludku. Řebříček je bylinka pro střeva, má i protizánětlivé bonusy. Kopr zase zmírňuje křeče a zapomenout nesmíme ani na kmín. Fenikl bývá s oblibou doporučován hlavně při nadýmání a to nejen u miminek. Dobré účinky na trávení má i meduňka nebo zázvor. Bylinky lze v tomto případě používat nejen ve formě čajů, ale také jako součást jídel. Čerstvá máta, bazalka nebo tymián dodají pokrmům chuť a zároveň povzbudí trávící procesy v těle.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: A poslouchejte dál, teď třeba Palo Habera, Láska necestuj tým vlakom a my za chvíli budeme cestovat v čase a podíváme se do kalendáře.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: Pohled na hodiny napoví, za minutu máme 10:45. No a pohled do kalendáře napoví, že vedle dnešního data 12. června je jméno Antonie. Je latinského původu, domácími podobami jména jsou Tonči a Toničky a u nás jméno hrdě nosí přes 8,5 tisíce žen a dívek. Tak Toničky, my vám moc gratulujeme. Herečka a dabérka Sabina Rojková, herec David Novotný, zpěvák a kytarista Matěj Homola slaví den narozeninový. No a kdo další oslavuje a jaké události v minulosti přineslo právě dnešní datum, tak to připomene Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Pátek 12. června, svátek mají Toničky. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jeden z největších zlatých pokladů u nás i v celé Evropě byl nalezen v roce 1771 u potoka u vsi Podmokly na Rokycansku. V zemi se tam skrývala bronzová nádoba s nákrčníkem a nejméně 5000 keltskými zlatými mincemi z prvního století před naším letopočtem o celkové váze kolem 40 kilo. Zlato ale bylo roztaveno a použito na dukáty. Archeolog v klobouku, ohánějící se bičem a bojící se hadů, vstoupil na plátna kin před 45 lety v roce 1981.
2: Archeologie je skvostné dobrodružství, proto jsme se na ně dali.
1: Indiana Jones.
2: Archa je krásný svět.
1: Premiéru měl první díl Dobyvatelé ztracené archy.
2: Toužím objasnit něco, co má nedozírnou historickou hodnotu a zachrání to před tím tajtadlíkem.
1: Indiana Jones se dočkal dalších 4 filmů. Ten nejnovější a poslední Nástroj osudu měl premiéru v roce 2023. To bylo představiteli hlavního hrdiny Harrisonu Fordovi rovných 80. Historicky prvním demokraticky zvoleným prezidentem Ruské federace byl před 35 lety v roce 1991 Boris Jelcin. Za víc jak 3 dekády měla největší země světa jen 3 prezidenty. Jelcina, Dmitrije Medveděva a hlavně Vladimira Putina. Ten už je ve funkci 26. rok.
3: Da, veliký Rusii.
1: Před 5 lety vyhrála Barbora Krejčíková francouzský Roland Garros. Po skoro 7 letech tak česká tenistka vyhrála jeden ze 4 největších turnajů světa.
4: Zvednu ruce a dívám se tak, jako že tomu nevěřím.
1: Barbora zaskočila celý tenisový svět. O den později vyhrála slavný turnaj po druhé s Kateřinou Siňakovou ve 4 hře. Česká herečka, třeba slečna Stříbrná.
5: Téhle na těle nechybí nic. Za to je hrozně zlá.
6: Třeba jste s ní špatně zacházel.
5: Znám ji teprve týden.
1: Marie Drahokoupilová má dnes 85. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
7: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Už jen 13 minut a bude odbíjet 11. Soňa Jindrová chystá další zprávy. Po 11. jestli se vám tedy líbí královny květin, tak je můžete obdivovat na oblíbené slavnosti růží na zámku Veltrusy na Mělnicku. Budou se tam totiž konat právě tento víkend. No a právě po 11. vám pozvánku nabídneme. A já ještě nabízím do té 11. příjemnou muziku. Eltona Johna, Petra Spáleného nebo kapelu Divokejbel. Mějte se při pátku, moc hezky.

0: věcí.
1: Víte, že Svatá hora v Příbrami je nejslavnější mariánské poutní místo u nás? Pro svou polohu bývala označována za duchovní srdce Čech. Svatohorská bazilika vítá poutníky už více než 350 let. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Co všechno pomůže rozházit lampionový průvod a zažehnali Karel a Eva manželskou krizi? Seriál Vyprávěj. ČT2. Předávání Nobelovky se mění ve smrtící hru mezinárodních rozměrů. Paul Newman v premiérovém filmu Cena. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026 s událostmi v kultuře v přestávce. Páteční večer s Českou televizí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Počet obyvatel Česka za letošní první čtvrtletí kvůli nízké porodnosti klesl skoro o 20 tisíc. V Kolíně začne odpoledne třídenní hudební festival Kmochů v Kolín. A počasí odpoledne bude zataženo až oblačno, místy se slabým deštěm a teploty do 17 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré dopoledne. V Česku ubývá obyvatel. Za první čtvrtletí letošního roku klesl jejich počet skoro o 20 tisíc. Česko má tak zhruba 10 milionů a 900 tisíc obyvatel. Podle Českého statistického úřadu od ledna do března víc lidí zemřelo, než se narodilo. Úmrtí bylo přes 30 tisíc, nově narozených dětí ale jen 17,5 tisíce. Porodnost v Česku klesá už pátým rokem. Zároveň byl taky větší počet těch, kdo se ze země odstěhoval do zahraničí než nově příchozích. Začíná 61. ročník hudebního festivalu Kmochů v Kolín. Až do neděle na něm vystoupí 25 tuzemských a zahraničních dechových orchestrů. Hrát budou například na Karlově náměstí, v kolínské synagoze nebo v Komenského parku. Zítra odpoledne projde městem průvod orchestrů a mažoretek.
4: S festivalem se pojí i některá dopravní omezení. Od pátku do neděle bude uzavřený vjezd na Karlovo náměstí a v sobotu odpoledne bude kvůli průvodu uzavřený průjezd městem od Vodního světa do centra. Autobusové zastávky na uzavřeném úseku nebudou v provozu. Z Kolína Alena Junová, Český rozhlas.
3: V Kralupech nad Vltavou na Mělnici

0: je migrační pakt schválený v roce 2024. Má zrychlit rozhodování o žádostech o azyl, zpřísnit kontroly na vnějších hranicích a usnadnit vracení migrantů. Součástí změn je taky nový systém solidarity. Podle něj mají ostatní členské státy pomáhat zemím, které čelí nejsilnějšímu migračnímu tlaku. Česko získalo výjimku kvůli přijetí ukrajinských uprchlíků. Sport. Fotbalisté Česka prohráli na úvod mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2 v mexické Guadalajaře. Dal jediný gól národního týmu kapitán Ladislav Krejčí. Počasí. Odpoledne čekáme zataženo až oblačno, místy s občasným slabým deštěm nebo s přehánkami, nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů. Víkend má být většinou oblačný až polojasný, občas přehánky. V noci se budou teploty pohybovat kolem 10 stupňů, zítra se vyšplhají na 23 stupňů, v neděli pak na 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu popojíždí kolona z 61. kilometru. Je to na 10 minut do nového omezení na 95. kilometru v pravém pruhu. Na silnici 7 Praha Chomutov na obchvatu Slaného za odbočkou na Smečno i dnes je tam kyvadlový provoz. Kolony jsou v obou směrech, zdržíte se asi 20 minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 už panuje silný provoz před Ořechem. Zdržení zatím do 10 minut, ale na konci kolony u nájezdu z D5 se výrazně zpomaluje. Naopak na okruhu ve druhém směru z D1 na letiště už polevil provoz před odbočkou na letiště, tam se kolona rozjela a v Praze v ulici u Vršovického hřbitova tam popojíždí kolona od Edenu kolem 10 minut k nehodě v křižovatce na Bohdalci. Tak opatrně a s Českým rozhlasem Střední Čechy šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: U mikrofonu Iveta Chlumská, pokračuje Středočeské dopoledne.
2: Jedeme dál, hezký den.
1: Středočeské dopoledne.
2: Na Smíchovské náplavce v Praze si lidé můžou dnes dopoledne vyzkoušet sportovní šerm s českými olympioniky. Podrobnosti přineseme v této hodině. A jestli se vám líbí královny květin, určitě je můžete přijet obdivovat na zámek Veltrusy na Mělnicku už tento víkend. Podrobnosti za chvíli a příjemná muzika. Lenka Filipová, Petr Novák, Redy Kirken. Hezký den.

0: Ne nadarmo se jim říká královny květin, krásně voní a i na pohled jsou nádherné. Zámecký areál Veltrusy na Mělnicku společně s přilehlým přírodně krajinářským parkem jsou největším památkově chráněným areálem v České republice. Prohlídkové okruhy nechávají nahlédnout do interiéru, park s řadou drobných romantických staveb a plastik si můžete projet třeba i na kole. Navíc na zámku pořádají zajímavé akce. Na jednu z nich, právě určenou milovníkům květin, nás společně s Kastelánem pozve reportérka Jolana Nováková.
1: Kastelán Pavel Etzler nás pozve na jednu zajímavou akci, kterou tady na zámku Veltrusy připravili. Kde se vy nacházíme? Kde jsme, pane Kastelány?
2: Jsme v zámecké oranžerii a tady bude připravena výstava růží. Je to tradiční akce, která se na zámku koná už od minulého století a tak jako v jiných letech mohou návštěvníci hlasovat pro nejkrásnější růži.
1: Ty růže tady vystavuje a soutěží s nimi místní obyvatelé nebo kdo?
2: Tak může růži do soutěže přinést kdokoliv, ale jinak spolupracujeme s velkými nekomerčními pěstiteli růží. Jeden z nich je například památník v Lidicích, kde samozřejmě růže mají velkou tradici a mají velký symbolický význam.
1: Vystavíte tady královny květin a v rámci té akce ještě něco speciálního jste připravili pro návštěvníky.
2: Je nám velkou ctí a potěšením, že opět přijedou zaměstnankyně z Mezinárodního centra zahradní kultury z Kroměříže, které budou vést řadu přednášek, ale i prohlídku po parku, budou komentovat výstavu růží a snad nic neprozradím, když prozradím, že letos se budeme věnovat květinám trošičku i jako modnímu doplňku.
1: A jak budete mít otevřeno?
2: Od 10 hodin bude otevřeno, v sobotu bude výstava růží do 17. hodiny a v neděli bude do 15. hodiny a v 16 bude vyhlášení nejkrásnějších růží.
1: Ze zámku Veltrusy Jolana Nováková, Český rozhlas Střední Čechy.
0: A já doplním, že květiny ozdobí nejen zámenskou oranžerii, ale i severozápadní křídlo zámku, které je součástí prohlídkového okruhu Aristokracie začátek konce. Pozvánku na slavnosti růží, které se budou konat právě tento víkend 13. a 14. června na zámku Veltrusy na Mělnicku, najdete taky na našem webu střednichechy.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Na Smíchovské náplavce v Praze si lidé můžou dnes dopoledne vyzkoušet sportovní šerm s českými olympioniky. Praha se tak připravuje na první olympiádu dětí a mládeže. Za chvíli k tomu povíme víc.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Filmová a divadelní režisérka Alice Nelis prožila dětství a mládí v Poděbradech. Teď žije v Černošicích a nemůže si to vynachválit. Má to kousek do Prahy i do přírody.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: doma.
1: Karel Zech nám dospíval píseň Máš chuť marjoránky minutu před 11:30 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Hlavní město se připravuje na olympiádu dětí a mládeže. Praha ji letos pořádá vůbec poprvé. Na Smíchovské náplavce v Praze si lidé dnes můžou vyzkoušet sportovní šerm s českými olympioniky. Na místě je taky náš reportér Mikuláš Vochoska, teď se hlásí do vysílání. Mikuláši, pěkné dopoledne.
2: Dobrý den, tak tady na Smíchovské náplavce si lidé ten šerm s olympioniky můžou vyzkoušet zhruba do 13 hodin. A to nejenom v klasickém souboji, ale také si tady návštěvníci můžou vyzkoušet takzvaný šermířský simulátor na výpady. Jsou tady také maskoti letošního ročníku olympiády dětí a mládeže, dva lachtani, Hugo a Bublinka.
1: Mikuláši, kolik mladých sportovců přijede v červnu do Prahy?
2: Zhruba 3,5 tisíce a budou soutěžit ve 23 sportech na 33 sportovištích po celém městě. Mimo jiné třeba v bazéně v Podolí, nebo třeba ve sportovních halách na Chodově, v Řepích a nebo například v Horních Podčernicích. Součástí her bude třeba také golfový turnaj na Vinoři a nebo závody v rychlostní kanoistice a veslování na Vltavě.
1: A prozraď prosím, co je vůbec smyslem této akce?
2: Tak jak už z názvu vypovídá, jde o celostátní sportovní soutěž pro děti a mladé zhruba od 12 do 16 let. Do Prahy přijedou stovky sportovců celé republiky a akce má co nejvíce připomínat tu velkou olympiádu. Od slavnostního zahájení až po atmosféru na sportovištích pro mnoho dětí je to vůbec první zkušenost s velkou sportovní akcí tohoto typu.
1: Reportér Mikuláš Vochoska byl s námi ve vysílání. Děkujeme, hezký den a naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: To byla píseň Cesty lásek Marcely Holanové. Kam pak povedou vaše cesty dnes při pátku? No, já mám možná pro vás dobrý tip. Do Kolína, do Lidic nebo do Roztok u Prahy můžete vyrazit. A konkrétně vás tam pozve Denisa Hergislová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Začíná 61. ročník hudebního festivalu Kmochův Kolín. Až do neděle 14. června se těšte na pořádnou porci muziky a nebude chybět doprovodný program. Ten startuje ve čtvrtek, kdy se můžete vydat na komentovanou procházku městem se starostou. Zavede vás i do běžně nepřístupných prostor. Sraz je ve 4 hodiny před radnicí na Karlově náměstí. Večer pak regionální muzeum v Kolíně nabídne komorní program u Kmochova klavíru. Během následujících dnů zahraje řada orchestrů a hudebníků, například Oddechovka, Kolínský Big Band, Adam Ďurica, Křídlovanka, Městská hudba Františka Kmocha Kolín, Monkey Business a řada dalších. V Lidicích se můžete zapojit do tradiční vzpomínkové akce Světla z oken lidických domů. Na místech, kde stávaly původní lidické domy, budou návštěvníci zapalovat svíčky a symbolicky tak připomenou rodiny a domovy zničené při vyhlazení obce v roce 1942. Pietní setkání se uskuteční v podvečerních hodinách. Bližší informace najdete na webu Památníku Lidice či na facebookových stránkách. V Roztokách u Prahy se koná dvoudenní open-air festival Léto na zámku. Zámecký park ožije koncerty, divadlem, výtvarnými dílnami, přednáškami i programem pro rodiny s dětmi. V pátek večer zahraje z Karegé skupina Fast Food Orchestra. Sobotní program nabídne například rodinnou hru v parku, promítání kultovního seriálu Zahrada podle Jiřího Trnky, vystoupení Aničky a Letadýlka nebo večerní stand-up show Na stojáka s Ivou Pazderkovou, Karlem Hinkem a Danielem Čechem. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergislová.
0: Uteklo to jako nic a páteční dopoledne vezme za chvíli za své. Polední čas a samozřejmě také zprávy se Soňou Jindrovou za 13 minut a po 12. hodina příjemné muziky. K písničkám přidám vaše vzkazy, když je budete posílat do naší SMS brány na číslo 90 011 04 ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo mi píšete taky přes webový formulář, ten najdete na naší internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz. Tak dobrou chuť k obědu a krásný páteční den.

Protože kolínská dominanta, vodárenská věž, je od roku 2010 kulturní památkou, 45 metrů vysoká věž nabízí nejen krásný výhled na Kolín, ale také videoprojekci o vodě a výstavu věnovanou historii budovy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: starý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: V Česku letos zatím zbankrotovalo nejvíc firem od roku 2017. Dánská firma začala u středočeských Jevan vyrábět látky pro léky na obezitu. A počasí odpoledne bude zataženo až oblačno, místy se slabým deštěm a teplotami do 17 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré poledne. Soudy vyhlásily od ledna do května 336 bankrotů firem. To je nejvíc od roku 2017. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Počet bankrotů tak oproti stejnému období loni stoupl o 21 případů. Nejčastěji končily v insolvenci firmy v Praze. Naopak nejmíň v Ústeckém kraji. Letos do konce května přijali soudy víc než 560 insolvenčních návrhů. To je skoro o čtvrtinu víc než loni. V obci Bohumil u Jevan na Praze Východ začala firma Novo Nordisk vyrábět látky pro léky na diabetes a obezitu. Společnost investovala do tamního farmaceutického závodu přes 8 miliard korun.
2: Dánská společnost odkoupila výrobnu v obci Bohumil v roce 2024. Do té doby se tam vyráběly vakcíny. V závodu v současnosti pracuje zhruba 300 lidí.
3: Pracovní síla je v Česku neuvěřitelně talentovaná a díky tomu budeme moci udržet naši kvalitu.
2: Popsal ředitel firmy Mike Dausdar. V Česku je v současnosti přes milion obézních lidí a jejich počet stále stoupá. Upozorňuje předseda České diabetologické společnosti Martin Prázdný.
4: Očekávám, že pokud tady se rozšíří více modernější léčba nadváhy obezity, tak ten trend se také bude otáčet.
2: Léčba obezity patří v poslední době k nejvýnosnějším oblastem zdravotnictví. Josef Beneda, Český rozhlas.
1: V měsíčním údolí u Vlašimi se o víkendu koná krajské kolo skautských závodů. Vlčata a Světlušky ze středočeských oddílů se tam sjedou už dnes. Celkem to bude přes 100 dětí ve věku od 7 do 11 let. Jsou

0: Vyčerpávající produkt se našel ve velkoobchodě na západě Slovenska, ze kterého odebírají stovky kilogramů mražených kuřat, mimo jiné tamní jídelny a restaurace.
1: Počasí.
0: Odpoledne čekáme zataženo až oblačno, místy s občasným slabým deštěm nebo s přehánkami. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů. Víkend má být většinou oblačný až polojasný, občas přehánky. V noci se budou teploty pohybovat kolem 10 stupňů, zítra se vyšplhají až na 23 a v neděli na 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pozor na dálnici D5 ve směru z Prahy na Plzeň. Po dálnici jdou nějací lidé. Měli by být za žebrákem zhruba mezi 35. a 40. kilometrem. Na dálnici D11 mezi kilometry 25 a 26 u sjezdu na Sadskou ve směru na Prahu. Tam stojí porouchané auto. V Patočkově ulici v Praze překáží nehoda. Srazilo se tam nákladní auto s osobním. A čerstvá nehoda je taky v Mladoboleslavské ulici v Praze. Tam se srazila dvě osobní auta. Tak opatrně a s Českým rozhlasem Střední Čechy šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A začínají písničky se vzkazem. U mikrofonu Iveta Chlumská.
2: A já vám přeji hezké poledne.
1: Písničky se vzkazem.
2: A příjemný poslech muziky, kterou pro vás mám ráda, k písničkám přidám vaše vzkazy. Posíláte je do naší SMS brány ve tvaru STC Mezera váš text na číslo 90 01 04. A nebo taky skrze náš webový formulář. Ten najdete na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
1: Písničky se vzkazem.

a na vás. Přátelství může být opravdové, tedy vždy upřímné, třeba nabídnuté jen symbolickým podáním ruky nebo slovem. Zásluhou karlínského studia jsme takové štěstí poznali i na Krásné Vysočině, přestože Marušku z Malče jsme znali jen z fotografie a z milých slov po telefonu nebo v rádiu. Naše stejně milá Maruš, k tvým dnešním opět úspěšným narozeninám přejeme do dalších roků opravdové a nejzdravější zdravíčko, k tomu sílu odhodit přes plot všechno špatné a zlé, třeba i k sousedovi. Hýčkej si všechny ostatní dary života a pak poznáš i spokojenost a pohodu. Děkujeme ti, že si nás zařadila mezi své opravdové přátele a kamarády. Rakovničtí Janičky, Zdeněk a od zítřka i Jespa.

Petr Rezek s písní Jsi a my 12 minut po 12. hodině. Další písničku a váš vzkaz posíláme na Vysočinu. Dobrý den do studia i posluchačům Marušce Kudrnkové. K narozeninám přeji zdraví, které jí dovolí dívat se dopředu s úsměvem, aby jí dny ubíhaly v pohodě a mohla být šťastná. Maruško, vaš si svého srdce, své mysli, těla i duše a nenech se nikým otrávit, napsala Jindra. A my se rádi připojíme, paní Marušce Kudrnkové přejeme všechno jen to nejkrásnější a zdraví vrchovatě.

0: Písničky se vzkazem.
1: Ukračují písničky, přidávám další váš vzkaz. Příjemný víkend přejeme Ivetovám i všem přátelům. Dnes má narozeniny naše kamarádka Maruška Kudrnková z Krásné Vysočiny. Milá Maruško, každý rok je vzácný a má své kouzlo. Ten, co dnes vešel, ať je bohatý na štěstí, lásku, něhu, radost, krásné chvíle, spokojenost a zdraví, to je poklad pravý. To ti od srdíčka přeji dvě Jarmily a zdravíme i syna Mirka.

A píšete mi dál, Iveto, zahrajte k narozeninám milé Marušce Kudrnkové. Hodně zdraví, štěstí, radosti a dobré pohody přejí Jana a Janina a zdravíme všechny milé přátelé.

0: Filmní kavárna Pavla Vítka.
1: Tentokrát se vypravíme do světa filmů a seriálů. Naším hostem bude režisér a scenárista Zdeněk Zelenka, který je podepsán i pod několika divadelními muzikály.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině. Písničky se vzkazem.
2: Píšete mi, přejeme Mařence Kudrnkové na krásnou Vysočinu k dnešním narozeninám hlavně zdraví a štěstí, hodně radosti a žádné starosti, Hanka a Jiřinka.

A píšete mi dál: zdravím a prosím zahrát k narozeninám milé Marušce Kudrnkové, ať jí láska, štěstí, pohoda a zdraví provází každý den. Všechno nejlepší přeje Anička z Kutné Hory a taky Český rozhlas Střední Čechy.

0: Písničky se vzkazem.
1: A na Vysočině zůstaneme i po půl jedné, tedy respektive tím, že na Vysočinu posíláme další vzkaz a píseň. Iveto, zahrajte Marušce Kudrnkové k narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a pohody přejí Květa a Roman.

MiG-21 malok traktorem a další váš vzkaz. Zítra má svátek syn Tonda Perkner, milý Tono, já ti přeji spoustu lásky, štěstí moře, zdraví a tě stále provází, život tě baví. No, co víc si člověk může přát, než být samozřejmě stále zdrav. Napsala máma a my přejeme všechno nejlepší.

A píšete mi: přeji krásný pátek a ještě hezčí víkend vám do studia i všem věrným posluchačům. A prosím zahrát pro radost píseň Janům, Světlé, Evičce Kozderkové, Maruškám a Toničkám k svátku. Napsala Veronika z Rakovníka.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dnes už neléčíme jen rakovinu plic jako jednu nemoc. Díky skvělé diagnostice hledáme konkrétní slabé místo nádoru. U Patricie jsme našli specifický klíč, říká pneumoonkoložka Marie Dresslerová.
2: Já jsem hrozně ráda, že tu léčbu máma zabírá.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Písničky se vzkazem.
1: Máme 1/4 na 1, ale stále ještě posíláme písničky a vaše vzkazy k tomu. Píšete mi hezký den, zahrajte Marušce z Dendovy, Květě Romanové, Jarmelkám, Aničce, Stáně s Alčou, Světle, Janinám, Marcele, Veronice, Babi Jarce, Jendovi. Všechny zdraví, Věra z Čachovic.

A poslední vzkaz tu mám. Hezký sváteční den pro Marušku z Malče, vydařené narozeniny se spoustou zdraví, pohody a štěstí přeji z Kladna, napsala babi Jarka.

Něco o lásce nám zpíval Pavel Dobeš a popraskená kůže bude tématem dnešního pořadu Vesele a zdravě s Patrikem Rozehnalem a paní doktorkou Kateřinou Cajthamlovou po 13. hodině. Také uslyšíte zprávy se Soňou Jindrovou, no a se mnou se uslyšíte zase o víkendu. Budu se na vás zítra v poledne moc těšit. Mějte krásný pátek a ještě hezčí víkend.

Víte, že Loreta v Kosmonosích u Mladé Boleslavy je považována za jednu z nejkrásnějších staveb loretánského typu severně od Alp? Po celém areálu jsou rozesety barokní sochy místního rodáka, sochaře Josefa Jiřího Jelínka. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: toho jdeme.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Zdravotní pojišťovny by mohly dětem hradit léky na hubnutí, řekl to dnes ministr Vojtěch. Ve Středočeském kraji ubylo v prvním čtvrtletí letošního roku víc než 1000 lidí. A počasí odpoledne bude zataženo až oblačno, místy se slabým deštěm, teploty do 17 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré odpoledne. Obézním dětem by léky na hubnutí mohly hradit zdravotní pojišťovny. Na slavnostním otevření závodu na výrobu látek pro tato léčiva ve středních Čechách to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku.
3: V případě té dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
2: Za posledních 35 let se počet mladistvých s obezitou ze 4násobil. V roce 2024 jich bylo asi 12%. Moderní léky proti obezitě a nadváze stojí měsíčně několik tisíc korun. Pacienti se většinou musí léčit dlouhodobě. Ve středních Čechách ubylo v prvním čtvrtletí 1174 obyvatel. Středočeský kraj ale stále zůstává nejlidnatějším krajem v republice. Na konci března v něm žilo téměř 1 milion a 476 tisíc lidí. Úbytek způsobil vyšší počet zemřelých lidí než narozených dětí. Naopak stěhováním ve středních Čechách lidí přibylo. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad. Nejvíc lidí přibylo na Beronsku, Benešovsku, Praze Západ a Praze Východ. V Kolíně dnes začíná 61. ročník tradičního festivalu dechové hudby Kmochův Kolín a potrvá až do neděle. Pořadatelé počítají s účastí téměř 20 mažoretkových a tanečních skupin a téměř 30 malých i velkých dechových orchestrů z Česka i zahraničí. Akce nabídne bohatý doprovodný program i nedechovou hudbu. Dnes večer vystoupí slovenský zpěvák Adam Ďurica, zítřejší večer bude patřit skupině Monkey Business.
1: Sport.
2: Basketbalisté Nymburka jsou jednu výhru do dalšího domácího titulu. Středočeši zvládli páté finále Národní ligy před svými fanoušky 92-71. Už 21. trofej můžou získat zítra v Pardubicích. Případné sedmé finále by se hrálo v pondělí v Praze na Královce.
1: Počasí.
2: Odpoledne čekáme zataženo až oblačno, místy s občasným slabým deštěm nebo s přehánkami, nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů. Víkend má být většinou oblačný až polojasný, občas přehánky,

0: V nájezdu na dálnici D11 na 18. kilometru Bříství od Českého Brodu ve směru na Hradec Králové stojí porouchané auto. To potkáte taky na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště těsně před Lochkovským tunelem a na okruhu je taky nehoda. Mezi Chrášťany a Třebonicemi se srazila dvě auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
2: Začínáme s dalším zdravotním magazínem, dalším vydáním. Patrik Rozehnal.
3: A doktorka Kateřina Cajdhamlová. Dobrý den,
2: téma,
3: Patriku.
2: Paní doktorko.
3: Dneska nám bude praskat kůže.
2: Slyšitelně.
3: No, to nevíme. To uslyšíme v reportáži.
2: Jestli je slyšet.
3: Jestli je to slyšet, ano.
2: Když už jsme ten rozhlas. Tak určitě kožní lékař bude řešit tyhle ty věci. A na kožním oddělení se vřítí muž s kyticí. Tak co? Už to byla. Říká dychtivě. Kdo nechápavě se ptá sestřička. Taková nádherná ženská blondýna. Mám tady s ní schůzku. Tady? A nespletl jste si to? Ne, určitě tady. Jasně si pamatuju, jak říkala, sejdeme se na kožním.
1: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Suchá až rozpraskaná kůže na rukou může trápit třeba zedníky, ale i zahradníky. Redaktorce Báře Kvapilové to potvrdil dokonce i dermatolog Spiridon Galbkutertos. Pro náš pořad Vesele a zdravě přidal i jednu historku.
1: Suchá a praskající kůže nás může pěkně potrápit.
2: Já chodím jak pitomý.
3: No to nemusí být od toho.
2: Je. Dneska jsem celou noc nespal.
3: No tak máte chodit domů, že jo?
2: Já byl doma, ale bolestí jsem nespal.
3: Vážně? Můžu se na to podívat?
2: Ale no musíte.
3: Dovolte.
2: Prosím.
1: Kůže nám může praskat z celé řady důvodů. Podle pana profesora Galbkutertose zatím může být i obyčejná dehydratace, kdy stačí kůži dobře promazat.
4: To, co můžeme udělat, je vrátit opravdu jakoby zpátky tu hydratace, takže velmi intenzivně kůži promazávat, nějaký krém, který bude obsahovat třeba vitamin E, ureu a hlavně aby byla hodně mastná.
1: Někdy může být problém i závažnější.
4: Může jakoby to znamenat, že pacient trpí nějakou kožní chorobu typu atopické dermatitidy, psoriázy, což je jako lupenka, a nebo to někdy jakoby může znamenat jiný problém typu kontaktní alergie.
3: Safra. Ono nám to potvůrka zhnislo. Tak to se bude muset řezat.
2: Řezat?
3: No jo, řezat.
2: Řezat?
3: Jo.
2: Vyloučeno.
1: Můžeme třeba i slyšet, jak nám ta kůže praví.

0: praská?
1: Tak zatím já jsem teda neslyšel u svých pacientů praskající jakoby kůži, slyším spíš ty pacienty, jak si stěžují hodně na popraskány kůže, protože je to velmi jakoby nepříjemný.
2: Prosím, nešlo by to nějak rozehnat?
3: To těžko, to byste musel počkat, až budou nějaký demonstrace a eventuálně to strčit mezi strážníky.
2: Ne, prosím, to já tak nemyslím, já myslím nějakým mazáním, víte, to narajbovat.
3: Jak tohle to můžete říct? Takovýhle starý babský věci. Chcete, aby vám to zhnislo pořádně a v srdce?
0: Máte nějakou historku z ordinace?
1: Ano, často pacienti přijdou nám ukázat, jak mají strašně nemocný nehty, ale ty nehty nemocný nejsou, oni jenom zapomněli ty nehty pořádně umýt po práci na zahradě.
4: Vesele a zdravě.
5: I to se stane, ano.
6: No, já bych měla dvě drobné poznámky. Poznámka číslo jedna, pan doktor říkal dehydratace, ale dehydrataci kůže může vlastně zažít nejenom při nedostatku vody v těle, ale i při nedostatku tuků v těle. O tom pan doktor hovořil. A další může zažít praskání kůže, která nemá dostatek dalších věcí, a to tuků ve výživě, sacharidů ve výživě, to znamená lidé, kteří jedí ty vysokoproteinové diety, tak jim potom může praskat kůže, a nedostatek zinku a vitaminu skupiny B, E, A a C.
5: Takže poznáme to podle toho, jak máme suchou kůži, anebo si máme říct, máme suchou kůži, není to náhodou tím, že mám nedostatek vitamínu?
6: Pacient je jako vždycky strašně důležitý a také je důležité, kde ta kůže praská, protože třeba nedostatek vitamínu se nejčastěji projevuje praskáním koutků rtu.
5: Aha, takže ne mazat si to nějakým lojem?
6: Jenom mazat
5: lojem
6: nestačí. Klidně si to můžete mazat, ale k tomu ještě doplnit ty věci, které chybí.
5: Můžeme sami, nebo se máme poradit s doktorem?
6: Tak já bych zkusila nejdřív sama, zkusila bych nějaký zinek a nějaký vitamin A, E, C. No a když to po týdnu není lepší, tak půjdu k doktorovi.
5: Proč nám vlastně praská kůže, co říct třeba lékaři, a kdy se to projeví třeba nejenom tím, že máme právě nedostatek tekutin nebo tuků v těle, ale třeba i nemoci, tak to nám prozradí doktorka Kateřina Cajtanová za malou chvíli v pořadu Vesele a zdravě.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Dnešní téma v pořadu Veselé a zdravě, které řešíme i s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, je popraskaná kůže. Na tohle téma nám básnili i naši posluchači.
1: Ano.
2: Zdraví Petr. Jak bodnutí trnem růže bolí rozpraskaná kůže. Mazání moc nepomáhá. Teď je dobrá rada drahá.
1: Má pravdu ten člověk, je to tak. Budem to povídat.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl kůži popraskanou a mohl jemně hladit moji milou, po umytí si je natírám mastí, abych ji nepoškrábal, ale způsobil jen slastí.
1: To jsou intimní svěřovačky. Děkujeme, pane Miroslave.
0: Proč nám ta kůže vlastně tedy praská? Shrňme si to a uveďme všechny ty možné důvody, paní doktorko.
1: Ano, tak zkusíme. Tak extrémní vnější vlivy prostředí. Nejčastěji chlad, vítr, kdy se odpařuje voda, časté mytí, různé chemikálie, anebo taky sluneční záření. Pak to může být zdravotní dispozice, to říkal pan doktor, ekzémy, plísně, psoriáza, cukrovka. Pak to může být výživa a životní styl, to říkala Cajdhamlová, nedostatek vitamínů. A pak to může být nějaká nesprávná, neúplně dobrá péče. A tady je to specifické podle části těla. Takže pokud máme třeba nedostatečný pitný režim nebo diety s nedostatkem tuků, tak máme problém, že se kůže neobnovuje. Specifické příčiny podle části na rukou, je to manuální práce s papírem ku podivu nebo se saponáty bez toho, že máme rukavice. Na patách to bývá dlouhé stání nadváha, nevhodná obuv, tlak na paty, to se dozvíme, to trápí řadu našich posluchačů. V okolí nehtů to může být, že si škubem kůžičku nebo špatná manikýra nebo citlivost na laky na nehty. A na rtech, to je nedostatek nejčastěji B vitaminu, ale taky to může být viróza nebo chybí A vitamin.
0: Kdy to může být i projev nějaké další nemoci, než jenom to, že nemáme vitamíny, no, špatně hydratujeme, ale třeba i vliv nějakých léků nebo něco vážnějšího?
1: Tak měli bychom hlavně číst složení těch svých léků, protože tam to bývá uvedeno, ale obecně kůže reaguje velmi často a velmi rychle. A lékaře ale jdeme vyhledat jenom, když to hnisá, je moc bolestivý, nehojí se to nebo je to zarudlé. A asi je nejlepší jít ke kožnímu lékaři, protože ten může říct i tu příčinu.
0: Na co se máme připravit, že se doktor bude ptát, kožař?
1: Tak, bude se ptát, kde to praská, čili na které části těla, jestli to pálí, svědí, zarudne a jaká byla předchozí typická činnost. Takže byli jsme dlouho venku, nebo jsme měli nějakou manuální práci ve vlhku, nebo jsme měli poranění. A taky se nás bude ptát na naší hmotnost, zejména když nám praská kůže na patách.
0: Máme se mazat, nebo máme nějakou koupele dopřávat takové kůži?
1: Každá rada drahá, jak správně říkal pan Petr, asi bacha nebo pozor na to, abychom tu kůži moc nemáchali, protože tady vzniká paradoxní efekt. Pokud tu kůži totiž hodně vlhneme, myjeme, různě ji ořezáváme a tak, tak ona někdy nemá čas pořádně regenerovat a může to být horší než lepší. Takže babičky radívaly, když je suchá kůže, ať už na patách nebo na rukou, tak to pořádně promazávat a nosit na tom na noc ponožky nebo rukavice, aby vlastně se to tam jako
0: zapařilo,
1: pořádně hluboko dostalo a aby se nám to neotřelo o ty lůžkoviny.
0: Jsou nějaké skupiny lidí, pacientů náchylnější k těmto problémům?
1: Tak, malé děti, protože tam jednak dehydratace, jednak nemusí být úplně čistota, úplně správná, takže jsou různé plísně. Potom jsou to lidé venku a manuálně pracující, jak už jsme říkali, a kteří namáhají hodně třeba ruce, tak tam může být problém. A pak je to bohužel vliv vyššího věku a tam to může být buď nedostatečný pitný režim, věřím, ale taky to, že přece jenom ve vyšším věku ta kůže stárne, pomalej se obnovuje a může praskat.
0: Není tak elastická.
1: No, právě.
0: Tak těmto skupinám i dalším, vám všem, co máte problémy s popraskanou kůží, s prasklinkami, které se někde prostě na těle a na té kůži objevují, budeme radit. Nejprve těm, kteří nám poslali svůj dotaz buď přes záznamník a ten telefonní, anebo v textové podobě přes stránky veseleazdravie.cz. Pak se dostane i na vaše živé dotazy.
4: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: říkáme v rozhlase, s námi nejste nikdy sami, ani na ty zdravotní problémy, proto je tu poradna Veselé a zdraví s doktorkou Kateřinou Cajdanovou, dnes na téma popraskaná kůže. Už dopředu jste se mohli ptát a ptali jste se.
1: Dobrý den, paní doktorko. Prosím vás pěkně, je mi 80 let, ale už mi to trápí aspoň 10 až víc let. Hrozně mě praskají na patách, paty, prostě ta kůže, až do krve. Každé ponožky rozbiju, tak na jeden den bych potřebovala jedny ponožky. Vypařuju to, nepomáhá to, mažu to i sádlem, nepomáhá, co to může být. Mám to i u palců, ruk, to mám úplně popraskané až do krve a strašně to bolí. Nemůžu nic dělat. Čím si pomáhat, abych to tak neměla hrozné až do krve.
2: Tak, podobně se ptá paní Miloslava, která vlastně dostala informaci, že by to mohlo být i vinou chemoterapie. A pan Josef, ten vlastně to má na nohou a paní Marcela to má taky na nohou. U těchto dvou by mě zajímalo jejich hmotnost, protože někdy u vyšší hmotnosti to může být vlastně příčinou. U té dámy, která se dovolala, je to pravděpodobně vliv věku, ale u všech bych doporučila navštívit kožního lékaře a pátrat potom, jestli se nejedná o plísňové onemocnění. Jinak, co se zkusí, tak může být tea tree oil, moc ty nohy nemáchat ve vodě, protože někdy je to paradoxní efekt a spíš to vlastně zhorší. Tady různě lékárny doporučují různý parafín a různé vlastně intenzivní léčby, ale my vždycky potřebujeme vědět nejdřív příčinu a vyloučit tedy hlavně to plísňové onemocnění. Pokud je to i na rukou, tak bych se trošku bála, že by to mohla být plíseň.
0: Další dotaz, telefonický.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví Mia. Prosím, trvá ještě malomocenství lepra a lze ji léčit jako lupenku nebo svrap? Jaká je prevence? A ještě mám osobní otázku. Po braní furonu na odvodnění jsem se doslova začala stvrkávat, tak jsem to přestala brát. Dělala jsem dobře nebo špatně? Děkuju.
2: Tak to stvrkávání, nevím, jestli tím myslí, že jako vytvářela dojem dehydratace, asi, nebo jestli ano, ztrácela vodu a tím ztrácela na váze, furon odvodňuje. Takže to je toto. No a já jsem byla sama překvapená, protože jsem si myslívala, že lepra už je eradikovaná,
0: tedy jako vymícená,
2: ale není tomu tak. Představte si, že v roce 2020 bylo diagnostikováno 127 500 případů lepry.
0: Tedy na celém světě, ne u nás.
2: Na celém světě a z toho dokonce 8,5 tisíce dětí. Lepru působí Mycobacterium lepre, je to podobné jako Mycobacterium tuberkulózy. Očkování proti tuberkulóze zvyšuje odolnost proti lepře, ale mohu vás uklidnit, lepra je plně léčitelná. A další překvapivá vlastně informace, když se hledala jsem inkubační dobu lepry, tak představte si, Patriku, že podle některých autorů to je několik týdnů a podle jiných je to 1 až 20 let. Takže, no ano, taky jsem koukala, zírala.
0: Jak se můžu nakazit?
2: No, nakazit se mohou tam, kde je endemický výskyt, to znamená, kde jsou vlastně ložiska. A ta ložiska jsou v různých, když se podíváte na Národní zdravotní informační portál, tak se tam dozvíte, že je to přenos ze zvířat nebo z životního prostředí a rezervoárem nákazy jsou člověk, pásovec 9 pásí a možná i další zvířata.
0: To stačí být s těmi lidmi v kontaktu?
2: No, pravděpodobně. A čekat teda až 20 let, protože...
0: Teď se budou lidi bát do zoo.
2: No právě, ale tak jako zase úplný kontakt.
0: Tam je to hlídaný.
2: kontakt nebude. S pásovcem nebude. No.
0: Dobře, takže
2: jenom je plně léčitelná.
0: Ale apelujeme možná v tomto čase před létem, když člověk jede do ciziny, aby si zjistil, jaká tam jsou zdravotní rizika a už se třeba připravil, očkoval nebo vzal si léky, které jsou potřeba.
2: Ano. A hlavně pokud má nějaké podezření na lepru nebo cokoliv podobného, tak zajít k lékaři a říct, kde jsem byl a co se mi stalo.
0: Popraskaná kůže. Dnešní téma v tom pořadu Vesele a zdravě. Otevíráme pro vás telefonní linku, abyste se na tyhle problémy teď mohli osobně ptát doktorky Kateřiny Cajdamlové. Využijte toho.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. Telefon sem do studia 731 800 900 odpovídá na vaše otázky, na něm doktorka Kateřina Cajdamová a řešíme dnes popraskonou kůži. Na telefonu tak máme první živý telefonát, tedy do éteru. Přejeme vám hezký den, kdo pak to je?
1: A má puštěný rádio.
0: Poprosíme stěšit si aparát, ať si dobře rozumíme a posluchači i nám samozřejmě.
1: Tak.
2: Tak už jsem postarší a mám problém poměrně delší. Když mě bylo tak 60, tak mě začaly praskat malé žilky u kotníků. Doktorka mě řekla, že je to vada krásy. Pak mě řekl koža, že je to u starších lidí, když už to bylo za 20 roků a už to bylo do půl lítek. A žilky začaly praskat a kůže taky. A dá mě plno masí, které vůbec nepomohly. Dneska už to mám do půl lítek a ještě děl. Je to nejenom popraskaná žilka, ale taky kůže. Velké fleky se mě dělají na kůži červené.
1: Poslyšte, to zní jako bercové vředy. Byl jste na cévně?
2: Nic takového nemám. Bercové vředy to nejsou. A masím kůži, aby nebyla suchá, protože mám poměrně suchá. Suchou kůži na lítkách a taky mě ta kožařská masť vůbec nepomohla, přestože mě to dal velikou krabici a nemohl jsem, neschlo to vůbec, takže jsem musel chodit v podkolenkách, které jsem pořád pral. No a to je, a je to čím dál horší, už mám nohy úplně červené.
1: Můžu se jenom zeptat, ty žíly byly vyšetřeny, že říkáte, že to nejsou bercové vředy?
2: No, byl jsem u kožaře.
1: Ne, kožař to nevyšetřuje, to vyšetřuje cévní.
0: Takže možná objednat se třeba přes vašeho praktického lékaře na cévní oddělení, ano. Aby i tam to ještě jednou třeba po čase ověřili. Že to asi
2: to není ploché, to není vřet, to není otevřené.
1: No ne, ale když máte poruchu, prokrvení a nějaké změny na žilách dolních končetin, tak to může vypadat takhle, jak popisujete, že praskají cévky a posléze ta kůže se jako horší.
0: Takže doporučení
1: objednat se na cévní.
0: Aby jsme vyloučili, pak se může řešit dál, když tak. Doporučujeme.
1: Že to kožní nepomáhá, říkáte, takže to musí být jiná příčina.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová na telefonuje někdo další, kdo se ptá na popraskanou kůži. Kdo pak to je?
1: Dobrý den.
0: Slyšíme se?
1: Neslyšíme.
0: Připomínám, musíte být... Ano,
1: halo.
0: Je tam někdo. Povídejte.
1: Ano.
3: Prosím?
1: No, voláte nám. Ano, poslouchám.
3: Prosím vás, mě svědí kůže po celém těle. Já nemám žádné vyrážky, jestli čím to je.
1: To já takhle na dálku nevím. A kdy to začalo a co to zlepšuje, co to zhoršuje, to svědění? To může být alergie, to může být spousta věcí, může to být nějaká neurologická záležitost. Kdy to začalo?
3: Doktorka mě předepsala léky a tím mě nepomáhají. No.
1: A jaké léky? Jaké léky vám?
3: Takové tabletky asi teď ho nemůžu.
1: Aha.
3: Mám jich.
1: A jak dlouho je to, co vám to předepsala a co to berete a nepomáhá to?
3: Myslím, 14 dnů je to.
1: Tak to ještě není zas tak úplně dlouho, ale já bych tam zašla a řekla, že to nepomáhá a zeptala se, co dál a hlavně, co to je, ať vám řekne, když tak paní doktorka.
0: Ptát se doktoru, co dostáváte,
1: ano,
0: proč to dostáváte, na co?
1: Víte co, takhle na dálku, když to ani nevidíme, ani nevíme, co za lék jste bral, to je strašně těžký, to je nemožný, nemůžu.
0: Radí, jak se chová tady u lékaře doktorka Kateřina Cajdamlová a vy se můžete dál ptát na své problémy s popraskanou kůží, využít k tomu telefonní linku přímé volání do studia 731 800 900. Ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu, dnes o problémech s kůží, s tou popraskanou. Praskat vám může kdekoliv, třeba i na loktech, na rukou, na nohách, u pat, kdekoliv, kde se objeví nějaké problémy. A my se to snažíme vyřešit. S doktorkou Kateřinou Cejdamovou s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo tu je tedy ve spojení s námi? Dobrý den.
1: Haló?
2: Ano, jste to vy. Dobrý den.
1: Tak já bych se chtěla zeptat. Já jsem posluchačka z Rokycanska a paty mám krásný, to si mažu asi už 30 let, každý večer nějakou mastí na paty.
2: Ano.
1: Ale nosím gumový punčoky taky už asi 30 let, tak možná je to tím, že to tak nepraská. Mm-hmm. Ale mám problémy prsty na rukou, palce, prostředníčky takhle ze strany nehtu, hrozně bolestivý a většinou na palcích se mi to děje, když si ostřihám nebo opiluju nechty, tak mi to praská.
2: Ano.
1: Bolí se to dlouho, strašně to bolí.
2: Jejde.
1: A nevím teda, co už bych si na to dala.
2: No, tam se doporučují mastě s pantenolem nebo s ureou, protože ty vlastně pomáhají regeneraci té pokožky. A asi bych vám doporučila zkusit ty vitamíny a zinek. Jako zkusit vitamin A, E, C a zinek. Jo? Aby se zvýšila odolnost té kůže. Jinak pozor, ono možná, když byste chodila k profesionálům, tak oni vám to jednak nebudou moc traumatizovat nebo většinou to nepoškoděj tu kůžičku kolem a pak vám to mažou takovými intenzivními olejíčky. Takže bych možná na manikýru chodila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdamová, poradí i dalšímu. Doufám, aspoň, že najdeme řešení, kdo volá
2: snad.
0: Teď.
2: Ano.
3: Ano. Haló, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tady Ivana z Chomutova. Chtěla bych se vás zeptat. Je mi 58 let a trápí mě praskání pat.
2: Ano. Praskání pat, to je tak ano. Častá, protivná nepříjemnost. My už jsme to tady řešili, to je nejčastější věc. Jednak to může být tvrdé boty, ne úplně dobře padnoucí, může to být trošku nadváha, může to být časté chození, to tady pan Josef nám píše 12 kilometrů za 8 hodin, může to být přílišný máčení ve vodě, může to být pocení těch končetin a někdy takhle to může být, i když je tam plíseň. Tu bych asi zašla na kožní, aby se vyloučila, protože ta by byla nejlíp léčitelná.
0: A pak tedy mazat.
2: Je velký problém a musí se to furt mazat a dobré je zkusit to namazat na noc a dát na to ponožky.
3: Ponožky, dělám. No. Ještě se zeptám, nemůže to být pedikérou? Chodím na pedikuru a oni mi tu kůži hodně dávají dolů?
2: No, to odstraňování stvrdlé kůže by se mělo dělat jemně, ale jako čím víc se to dělá, tím víc se někdy ta kůže prostě...
0: Co to zkusit tedy? Tuhle tvoří. Techniku na manikýře vynechat
2: no,
0: a spíš víc mazat?
2: Řekla bych jim, hleďte se tentokrát ne a sama bych si to zkusila doma trošku něžněji udělat, aby to nebylo tak do hloubky a mazat, no.
0: Takže...
3: Mazat.
2: No.
0: Dejte pak vědět, třeba
2: i
0: přes
2: vitamin E, omega mastný kyseliny, beta karoten, to všechno pomáhá vlastně zdraví pokožky, včetně toho zinku.
0: Dál se můžete ptát, dál využívat náš telefon 731 800 900. Kdo je tam? Vítejte u nás.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchač z Chebu. Měl bych dotaz ne pro sebe, ale moje známá má atopický ekzem.
2: Ano.
4: Je tohleto věc léčitelný?
2: Problém s atopickým ekzémem je, že někdy to léčit jde moc těžko. Je to vlastně vrozená dispozice.
4: On
2: ale...
4: to má její syn.
2: No právě. Je to vrozená dispozice. Tam je potřeba vlastně chodit na alergologii a snažit ano. se o nějaký zvyšování odolnosti té kůže. Většinou lidé vyřazují různé věci, ale tak zkusit i expozici, protože někdy se podaří otužit. No, je to protivné.
4: Ona ještě vegetariánka, tak asi jí trochu jinak.
2: No, tak
4: možná, nedostatek, že jí to taky nepřispívá.
2: Nedostatek bílkovin a tuků může být další příčinou vlastně toho, že ta kůže praská.
4: Právě si si nepomáhá.
2: No, ale pokud je laktoovopiskovegetariánka, to znamená jí k tomu vejce, mléčné výrobky a ryby, tak by to mělo stačit. Ale to my nevíme, jestli to dělá, to se zeptejte.
5: Ale rady jste slyšel, tak zkuste poradit, až nám se to lepší. My taky děkujeme. Děkujeme, ať se daří. Další, kdo se ptá, dobrý den.
2: Haló, haló.
6: Dobrý den. Je to poradna?
5: Ano.
2: Dobrý den.
5: Snažíme se o to.
2: Snažíme se, ano, je to dneska těžké.
6: Posluchač frytkuje, jako. Mám potíže taky s patama a s tímto. No a udělal jsem si na to svůj vlastní recept.
2: Jsem s ním.
6: Používám jelení lůj nebo ovčí lůj.
2: Ano.
6: Koupím si velkoplošnou náplast.
2: Ano.
6: Oškrabu to smírkem.
2: Smírkem?
6: Smírkem. Položím to na patu.
2: Ano.
6: No a za dva dny je po bolesti a je to...
2: No vidíte to, já teda toho smirku bych se bála. Jo, já bych, no plísňového, vidíte, že jo, no. Ta plíseň, to je něco, co se musí vždycky vyloučit, jo, ale teda smirkem, to jste odvážný muž, to já bych se bála, prosím, zkoušejme raději pemzou nebo něčím míň agresivním, ale děkujem za radu, že teda jelení lůj nebo ovčí lůj, kde se sežene ovčí lůj?
6: Jelení nebo ovčí lůj a...
2: Kde se sežene ovčí lůj? Ovčí lůj.
6: Prosím?
2: Kde se sežené ovčí lůj?
6: Chovám ovce.
2: Jo, takhle. No
5: tak to je
2: jo,
5: řešení.
2: No,
5: tak se
2: u vás.
5: Chovat.
2: Děkujeme.
5: Děkujeme moc. Ptát se můžete samozřejmě dál na praskanou kůži a telefonní linka je stále ještě v provozu. 731 800 900.
7: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Tak jim dejme zase prostor a ptejte se. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já vám něco řeknu. Já na tý patinové používám vibrační brusku.
1: Joškovi oči.
0: Tak to asi ne.
1: Teda, to jsou odvážní posluchači.
0: Další, kdo se ptá nebo má radu. Dobrý den, vítejte u nás.
1: Haló?
3: Je to, prosím vás, jak tam je teď ta paní doktorka?
1: Jo, je tam ta paní doktorka, povídejte, poslouchám vás.
3: Dobře, paní doktorko, jenom se mám chtěla říct, vy říkáte na kožní oddělení. Já jsem byla na onkologické operaci.
1: Ano.
3: A onkolog zjistil, co to mám na tváři, a já říkám, že nevím, že odborná kožní lékařka mě rok sněží bradavici.
1: Ano.
3: A oni zavolali kožní lékařku, ta přinesla to kukátka a zjistila, že to je nádor.
1: Ano, na obličeji tak. To je takzvaný bazaliom, to je spinocelulární karcinom. Výhoda tohoto nádoru je, že nemetastázuje a člověka nezahubí, jo? Ale samozřejmě je to protivný ho tam mít. Takže vám ho odstranili a dobrý?
3: No, poslali mě na... ano, odstranili mi to,
1: ano.
3: Na onkologii,
1: ano.
3: A zjistili, že to bylo na plastické chirurgii, teda takhle mě poslali, protože zjistili, že to byl zhoubný nádor.
1: Ano, znovu říkám, ten bazocelulární karcinom je označován za zhoubný nádor, ale šíří se jenom místně, nemetastazuje a nezahubí člověka.
0: Takže odstranit lze,
1: odstranit
0: a snad
1: lze,
0: je vše už v pořádku.
1: A mělo by to už být dobré. Já tady k tomu bych jenom dodala, že jeden z písemných dotazů se ptal, že paní měla za sebou chemoterapii a lékařka jí řekla, že vlastně chemoterapie měla asi vliv na to, že po každém umytí rukou má vlastně loupání kůže. Je to jenom na jedné straně a já bych tady se přikláněla k tomu, co říká paní doktorka Kožní, že chemoterapie může mít vliv, bohužel.
0: Když na závěr bychom měli shrnout ty rady, když už ta popraskaná kůže na těle je, ano. Tak co tedy pomáhá?
1: Být šetrník po košce, v zimě a ve větru nosit rukavice nebo si nějakým způsobem chránit. Použít uklidňující protizánětlivé krémy, zkusit vitamíny, jak už jsme říkali, skupiny A, B, E, C, přidat zinek, zůstat dostatečně hydratovaní, mazat tu pokožku, ať už teda krémy s ureou nebo nějakými hodně mastnými. Tady se navrhoval jelen. Lůj, že dobře funguje a vlastně zkusit zjistit příčinu, protože velmi často to může být nějaké jiné onemocnění, ať už plíseň, ekzém, alergie, nebo i vedlejší efekt vlastně cukrovky a poruchy nervového systému. Takže.
0: A ještě jednou tedy apelujeme, nemáčet, spíš mazat.
1: Spíš mazat,
0: pomáhá
1: ano,
0: to.
1: Spíš.
0: Více.
1: Ono se říká hydratace, třeba? Ono se říká hydratace, ale ono to není vlastně, že tam dávám vodu, ale že tam dávám ten tuk. A pozor na nějaké extrémní diety, protože ty mohou tu kůži rovněž vysušit.
0: Řešili jsme věci, když už to přijde. Je obecně nějaká prevence, abychom tomu předcházeli, protože třeba i to může být možná i geneticky dáno, že to
1: může.
0: Máme třeba po někom.
1: No, pokud někdo z rodiny měl nějaký problém s kůží, tak velmi často to bývá něco, co míváme taky. Tam je, co se prevence týče, tak jak říkám, zůstat hydratovaní, moc to nemáčet do vody, tu kůži, při kontaktu s chemikáliemi, nosit rukavice a pokud vlastně jsou to ty paty, tak si zkontrolovat obuv, jestli tam není něco, co by tu patu vlastně poraňovalo, zkontrolovat, jestli se nejedná o plíseň a zkusit to mazat a na noc v ponožkách spát, někdy to pomůže. Asi bych nepoužívala ani brusku, ani smergl, teda zkusila bych pemzu a dávat si pozor vlastně na to, aby se nějakým způsobem to nezhoršovalo. No je to každá rada drahá, no.
0: Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, to jenom připomínám, kde taky jsou všechny tyto rady postupně dávány, stejně jako na stránky veseleazdravie.cz, kde se objevuje záznam z toho pořadu i přepsané formě ty důležité rady k danému tématu. A samozřejmě si nás můžete poslechnout i v repríze každý pátek po 20. hodině. To jen připomínám. A děkuju paní doktorce.
1: Já taky děkuju všem, kdo se dovolali. A s těma patama fakt je mi to líto. Nevíme.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Středočeské obce mohou od letošního července žádat o krajskou dotaci na výstavbu cyklostezek. Praha 18 plánuje velké rozšíření základní školy v Letňanech. Čeští fotbalisté na úvod mistrovství světa podlehli Jižní Koreji. A dnešní počasí v regionu velká oblačnost, k tomu místy slabý déšť, maxima kolem 16 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré odpoledne. Obce v regionu dostanou od Středočeského kraje 22 milionů korun na výstavbu cyklistických stezek a úschoven pro kola. Schválili to středočeští zastupitelé. Radnice budou moci o finance žádat od července. Kraj tímto způsobem podpořil cyklistickou dopravu už loni. Pokračuje radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký z Hnutí STAN.
2: Jsou to peníze, které jsou určené nejenom na výstavbu cyklostezek, ale i právě na výstavbu cyklistické infrastruktury, jako jsou chráněné kolárny pro kola, cyklověže, úložiště nebo případně přístupové bezpečné body pro cyklisty do těch dopravních hlavních uzlů.
0: Základní škola Frejčovická v Praze Letňanech získá novou velkou nástavbu. Do roku 2029 tam má vzniknout celkem 14 tříd, 9 kabinetů, jídelna a také víceúčelový pohybový sál. Kapacita školy se tak navýší téměř o 450 žáků. Radnice teď hledá firmu na přípravu projektové dokumentace. Upřesní starosta Prahy 18 Zdeněk Kučera z Hnutí ANO.
3: Stávající školy jsou již na hranici své kapacity a další rozvoj Letňan vyžaduje vznik nových míst pro žáky. Celkové náklady jsou odhadovány na 640 až 740 milionů korun. Financování bude zajištěno kombinací prostředků městské části a hlavně města Prahy.
0: Vlaky Českých drah budou od této neděle 14. června jezdit podle upraveného jízdního řádu. Platit bude až do poloviny prosince. Přehled všech změn najdou zájemci na webu národního dopravce. Změny se dotknou hlavně regionálních vlaků ve většině krajů. Podle Českých drah mají zejména zlepšit spojení.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté zahájili mistrovství světa porážkou. V mexické Guadalajáře podlehli Jižní Koreji těsně 1-2. Národní tým sice vedl od 59. minuty díky gólu kapitána Ladislava Krejčího, pak ale soupeř dvěma brankami skóre otočil. Kouč Miroslav Koubek pochválil celek za nasazení a dodržování taktických pokynů. Chybělo mu ale více kvality v útočné fázi.
4: Musíme být trošičku víc účinnější do ofenzivy, víc přesnější přechodové fázy, víc kreativnější na těch posledních 30 metrech, ale to je proces a určitě v ofenzivě máme na čem pracovat.
0: V dalším utkání nastoupí česká fotbalová reprezentace na mistrovství světa proti Jihoafrické republice, která na úvod podlehla domácím Mexičanům 0-2. Utkání Česko-Jihoafrická republika je na programu příští týden ve čtvrtek 18. června. Začátek je v 18 hodin. A dnes se hrají dva zápasy. Kanada nastoupí proti Bosně a Hercegovině a Spojené státy čeká Paraguay.
1: Počasí.
0: Dnešní odpoledne bude v regionu ve znamení velké oblačnosti a také bude pršet. Srážkové úhrny ale nebudou dnes nijak velké. Čekáme zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, maxima nízká mezi 14 a 17 stupni. Vítr mírný od západu až jihozápadu o rychlosti do 20 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i

0: 53.
1: Začíná páteční středočeské odpoledne dnes s Pavlem Kučerou.
2: Krásné odpoledne i v pátek.
3: Středočeské odpoledne.
2: A dnes se vypravíme do Kolína, na Čeradce a na Čtyřmezí. Na víkend vás naladí písničky, které nestárnou, a Petr Kolář s Jiřím Kornem a Olgou Lounovou.
3: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Brandýse nad Labem a Neratovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Právě probíhá páteční středočeské odpoledne. Vyzkoušet si práci zubaře, architekta a další profese mohli dnes dopoledne žáci ze SCIO školy v Kolíně. Před tabulí si místo klasických učitelů totiž stoupli rodiče. Všechno dění sledovala naše reportérka Elena Chomátová. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Elen, pověs nám, jak to dnes v kolínské SCIO škole vypadalo, co všechno si děti mohli zkusit?
1: Tak ve SCIO škole v Kolíně dnes bylo skutečně živo. V jednotlivých třídách probíhaly různé kurzy. Já jsem se byla hned na několik z nich podívat. Velkou část jsem tady strávila u kurzu vaření, kde si pro děti, rodič a bývalý účastník pořadu Masterchef Nick Pelikán nachystal přípravu tříchodového menu. Děti se tedy učili připravovat rajčatový salát jako předkrm, těstoviny s omáčkou jako hlavní chod a dokonce i dezert s rakitníkovou zmrzlinou. Děti samozřejmě se vším pomáhaly. I já jsem měla tu možnost ochutnat, děti se mnou podělily a musím říct, že to zvládly s přehledem.
0: Tak to se nedivím, že jsi se zdržela právě tady. O jakých profesích se rodiče se školáky bavili?
1: Tak kromě zmíněného vaření probíhalo dalších 11 kurzů. Děti si mohly poslechnout a následně vyzkoušet třeba práci medika, kde si mohly zkusit šití kožních ran. Dále se děti mohly s Janou Mračkovou vyzkoušet, jak správně mluvit, tak aby nás ostatní slyšeli, anebo se vydat s Davidem Marešem na architektonickou procházku městem. Samotné ty kurzy běžely ve dvou kolech, takže si jich děti mohly zkusit vícero.
0: Jaký je hlavní záměr celého projektu a líbí se žákům?
1: Dle slov vedení školy chtějí tímto projektem dětem přiblížit to, co dělají jejich rodiče ve svém pracovním životě. A jak jinak jim to přiblížit, než tím, že jim to sami rodiče přijdou ukázat. Samotná SCIO škola vždy před akcí pošle rodičům nabídku s tím, zda se chtějí tohoto projektu účastnit a následně se pak kurzy domluvají, aby třeba neběžely dva stejné zároveň. A akce se dětem samozřejmě líbí, neváhají se zapojit a hlavně, když jsou v kurzu, kde jsou jejich rodiče.
0: Tak taková je SCIO škola v Kolíně. Tolik naše reportérka Elena Chomátová. Děkujeme, pěkný víkend.
1: Pěkný víkend.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: A my pokračujeme ve středočeském odpoledni, ovšem hodně vysoko. Do zámeckého parku v Načeradci na Benešovsku přijeli totiž nejlepší stromolezci z Česka i dalších zemí. Koná se tam totiž 25. ročník mistrovství České republiky ve stromolezení. Na akci se může přijít podívat i veřejnost a naše reportérka se nám odtud hlásí právě teď. Zdravím Věru Hájkovou, hezké odpoledne.
1: Přeji krásné odpoledne.
0: Věro, jaké disciplíny závodníci zdolávají?
1: No tak je jich celkem pět. Je to práce v koruně stromu, kde se závodník pohybuje po stromě po předem určené trase. Pak je to záchrana zraněného. Tady je simulovaná situace, kde je třeba zraněný právě stromolezec a je potřeba ho dostat z koruny stromu. Závodníci taky prokazují dovednosti v nahazování lana, co je velmi atraktivní, tak je určitě disciplína rychlostní výstup po větvích a poslední je šplh po laně. Musím říct, že je to skutečně velmi nevšední podívaná.
0: Napadá mě, je to riskantní a je to tedy bezpečné?
1: No tak samozřejmě závodníci jsou během všech disciplín jištění lany. A jak mi říkali organizátoři, ta akce je i o tom, aby si stromolezci připomněli všechny důležité zásady té bezpečné práce na stromech. Jak mi soutěžící říkali, práce je to krásná, ale náročná, jak psychicky, tak fyzicky, ale za ty výhledy a určitou svobodu to prý stojí.
0: Akce pokračuje i zítra. Jaký připravili organizátoři program?
1: No tak ono se to mistrovství propojilo taky s víkendem otevřených zahrad, takže majitelé zámku připravili pro veřejnost i komentované prohlídky parku s krajinářskou architektkou. Jedna je ještě i dnes v 16 hodin, druhá pak zítra od 11. Zítra jsou taky kreativní dílny a tematická stezka pro děti, malý stromolezec. Kdo by chtěl přijet na závody, tak ty jsou od 8 do 18 hodin. V 10 hodin je připravená komentovaná ukázka všech těch pěti zmíněných disciplín. No a vstupné je volné, občerstvení zajištěné, takže kdo chce nevšední zážitek v Načeradci, ho určitě najde.
0: Právě nás pozvala Věra Hájková. Děkujeme, krásný víkend.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás

0: Region Express.
1: Páteční středočeské odpoledne pokračuje. Máme pro vás další pozvánku na sobotu. Unikátní akce, která propojí historii, techniku i čtyři české kraje v jednom dni. Setkání krajů na čtyřmezí se bude konat zítra od 10 do 17 hodin. Akce přinese taky nostalgické jízdy parních vlaků a bohatý program přímo na nádraží. Podrobnosti zjišťoval Tomáš Kopáček.
2: Blatno u Jesenice. Zde se potkává středočeský, ústecký, plzeňský i karlovarský kraj a proto zde organizátoři dopravy pořádají společnou akci. Hlavní důvody přibližuje mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
3: Hlavně chceme propagovat tuhle zajímavou oblast, která je sice poměrně daleko od Prahy, ale je to vlastně takový unikát, kde se potkávají čtyři kraje České republiky a vlastně už teď mezi nimi funguje dopravní provázanost i vlastně možnost kombinovat jízdenky. Kromě klasické dopravy do práce, do školy, třeba i zajímavé typy na víkendové cestování, ať už do údolí Berounky, nebo na hrad Zvíkovec, nebo na místní další pamětihodnosti Rakovnická, což je taková sice poměrně málo osídlená oblast, ale o to zajímavější z toho turistického hlediska.
2: Tato akce má být hlavně připomínkou dobré spolupráce mezi regiony.
3: Upozorní na to, že právě ta spolupráce přináší výhody v tom, že lidé zde mohou jezdit vlakem i po těch polozapomenutých lokálkách, kde hrozilo třeba dříve zrušení provozu.
2: Hlavním lákadlem budou jízdy historických vlaků. Kromě parního vlaku z Plzně, který bude pendlovat mezi Blatnem u Jesenice a Žihlí, pak dorazí i vlak v čele s parní lokomotivou Všudybylkou. A svést se budete moci i motorovým vozem Hurvínek.
3: Bude tady také doprovodný program, včetně hudebních a divadelních vystoupení. Budou tady i tvořivé dílny a další aktivity pro děti. Kromě těch jízd vlaků si tady lidé budou moci vyzkoušet třeba i pákovou drezínu.
2: Podrobný program, včetně jízdních řádů a informacích o jízdenkách, naleznete na webu pid.cz. Pro Český rozhlas Tomáš Kopáček.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí někdo.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Víte, že na Slánsku u Klobuk stojí nejvyšší menhir u nás? Jmenuje se Kamenný pastýř. Měří 3,5 metru a pravděpodobně byl vztyčen už v pravěku. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Co všechno pomůže rozzářit lampionový průvod a zažehnali Karel a Eva manželskou krizi? Seriál Vyprávěj. ČT2. Předávání Nobelovky se mění ve smrtící hru mezinárodních rozměrů. Paul Newman v premiérovém filmu Cena. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026 s Událostmi v kultuře v přestávce. Páteční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhodou.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Družina základní školy v Benešově téměř za 190 milionů korun by měla být dokončena v příštím roce. Policie zná totožnost několika lidí, kteří v Praze hostivaři brutálně napadli 5 mužů. Zemřel fotbalový trenér Petr Uličný, bylo mu 670 let. A dnešní počasí stále velká oblačnost, zpočátku ještě místy s deštěm, maxima kolem 16 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré páteční odpoledne. Dělníci dokončili hrubou stavbu družiny u základní školy Dukelská v Benešově. Třípatrová budova téměř za 190 milionů korun má být hotová příští rok v březnu. 12 učeben by mělo navštěvovat až 300 dětí, říká zástupce stavební firmy Milan Broš.
2: Jedná se o monolitickou stavbu s nosnými cehelnými prvky. Schodiště je tvořeno z pohledového betonu, takže takhle, jak vidíte tu hrubou stavbu, to byla vize města Benešov i pana architekta, tak, aby zůstala ta konstrukce takhle pohledová, už nebude mít další úpravu, ani barevnou, ani jinou povrchovou.
0: Vedení Dolního Bousova na Mladoboleslavsku připravuje opravy fotbalového hřiště, včetně sociálního zázemí. Odhadované náklady mají být několik milionů korun. Radnice plánuje získat státní i evropskou dotaci. Potvrdil to starosta města Miroslav Boček ze sdružení Dolno Bousovsko.
3: Žádali jsme dvakrát, řeknu, na nové kabiny pro sportovní klub a rozšíření, protože sportovní klub v současné době disponuje 10 mužství a ty kapacity, které tam teď v současné době jsou, tak prostě jsou nedostatečné. A druhým velkým projektem je vybudování umělé trávy.
0: Pražským kriminalistům se podařilo zajistit totožnost několika lidí, kteří letos na začátku dubna brutálně napadli 5 mužů. Násilníků s kuklami na hlavách v barvách fotbalového klubu bylo celkem 25. Před posilovnou v Praze hostivaři způsobili 5 mužů mnohačetná poranění na těle a také zlomeniny na hlavě a v obličeji. Pokračuje policejní mluvčí Eva Kropáčová.
4: V současné chvíli známe již totožnost několika osob, které se účastnily samotného útoku. V tuto chvíli však pátráme po totožnosti dalších mužů, kteří jsou zachyceni na kamerových záznamech. V tuto chvíli nebudeme poskytovat k věci žádné bližší informace.
0: Policisté v této věci zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin ublížení na zdraví, kdy pachatelům hrozí až 8 let vězení. Sport. Ve věku 670 let zemřel fotbalový kouč Petr Uličný. Na klubovém webu o tom napsala olomoucká Sigma. Uličný vedl ve své dlouholeté kariéře Zlín, brněnskou Zbrojovku nebo také pražský Žižkov. S Olomoucí získal v roce 2012 český pohár. Předtím jako útočník hrál například za pražskou Spartu, Plzeň nebo Olomouc.
1: Počasí.
0: Po zbytek odpoledne i v podvečer čekáme zataženo až oblačno, zpočátku ještě místy občasný déšť nebo přeháňky, maxima dnes docela nízká mezi 14 a 17 stupni. Vítr mírný od západu až jihozápadu o rychlosti do 20 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Problémy jsou teď v Praze. Na východní části Pražského okruhu směrem na Lanový most postojíte v koloně od dálnice D11. Provoz brzdí stojící kamion za sjezdem na Bychovice na kilometru 62,5. Zdržení je 15 až 20 minut. Tolik informace z dopravy. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Středočeské odpoledne pokračuje, s vámi je a bude Pavel Kučera.
5: Dobré a ještě lepší páteční odpoledne.
1: Středočeské odpoledne.
5: Počasí na víkend aktualizuje už za chvíli meteorolog České televize Michal Žák. Navštívíme výjimečně otevřené archivy na Pražském hradě a Martin Písařík bude dnes skládat první puzzle

píšu písničku 100x.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Meteorolog České televize Michal Žák s námi. Dobrý den.
2: Hezké odpoledne vám přeju.
1: Michale, jaké je dnešní počasí? Je víc zamračenější než včerejší, nebo není? Nevím.
2: Vlastně je. Je teď aktuálně ano, protože máme převážně zataženo. Na většině území se také vyskytuje déšť, který ale bude od severozápadu v následující hodině až dvou zase ustávat. No a každopádně i díky tomu deště je teď poměrně chladno. Teploty se pohybují jen mezi 13, nebo spíše 12 a 16 stupni.
1: Budeme potřebovat chlupatou deku v noci?
2: Tak budeme, když ta noc bude přeci jen teplejší, než byla noc na dnešek. A právě díky velké oblačnosti teploty klesnou na 14 až 11 stupňů, takže už nebude pod 10. No a na nebi v noci bude zataženo až oblačno. Počítejme s občasným deštěm a nebo s přehánkami.
1: Před námi je víkend, co tam pro nás máte?
2: Tak mám tam snad příjemnější zprávu zítra přes den. Bude totiž oblaků a srážek postupně ubývat, takže se ještě zpočátku hlavně na severovýchodě kraje sice místy přehánky objeví, ale odpoledne i tam budou ustávat a oblačnosti bude dál ubývat. Takže pak už přehánky jen výjimečně. Teploty zítra budou citelně vyšší než dnes. Vystoupí na 20 až 23 stupně. Na druhou stranu poněkud zesílí vítr západní, případně až severozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu. Večer ale bude slábnout.
1: Neděle bude jak v pohodě?
2: Neděle bude polojasná až oblačná, taková proměnlivá, ale jen výjimečně s možností přehánky. Teploty v noci 11 až 8, ty nejvyšší denní, respektive 12 až 9 a ty nejvyšší denní v neděli mezi 16 a 19, takže oproti zítřku zase o trochu chladněji a zase mírný západní vítr.
1: Zaslechl jsem, že v dalším období nás čekají čísla jako 30 a 35, je to pravda? Nebo je to fáma?
2: Je to pravda, ale bude to v té druhé polovině příštího týdne. To pondělí bude ještě podobné jako neděle, ale pak se začne oteplovat, takže v úterý 22 až 25 stupňů. Ve středu čekáme teploty mezi 23 a 27 a ve čtvrtek zřejmě 26 až 30 a potom opravdu 30 až 35 stupňů Celsia. Takže horký závěr příštího pracovního týdne a příští víkend také vypadá, že bude ve znamení těch horkých dnů tropických teplot.
1: Horké léto už v červnu, tak děkujeme pěkně a užijte si víkend v příjemném prostředí. Naslyšenou.
2: Děkuju i vám, krásný víkend.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kolíně, Kutné Hoře a Čáslavi na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

s úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy, dopisy Václavu Havlovi, fotoalba z mezinárodních návštěv nebo státní vyznamenání. To všechno si dnes mohli prohlédnout návštěvníci Pražského hradu, který v rámci Mezinárodního dne archivů výjimečně otevřel své badatelské prostory veřejnosti. O prohlídky byl mimořádný zájem.
1: Tak a tady teďko otvíráme právě obálku, v které je uchován dopis královny Alžběty. Na té jedné straně můžete vidět hlavičkový papír právě z Windsor Castle, tedy z hradu Windsor, a na druhé straně originální podpis samotné královny.
2: Ukazujeme v bílých rukavicích vedoucí archivu kanceláře prezidenta republiky Lucie Večerníková.
1: Vlastnoručně psaný dopis v dubnu 96, v kterém ona vzpomíná na návštěvu právě v roce 96 tady v České republice. No a v tom dopise, který je speciální v tom, že se jedná opravdu o záležitost čistě osobní, tak ona tam vzpomíná na tu návštěvu právě tady v Čechách, zmiňuje i to Brno. No a na té druhé stránce můžete se tam dočíst, že ona právě popisuje, že když se vrátila zpátky do Londýna, tak celé rodině ukázala právě fotografie z té návštěvy tady.
2: To je teda jeden z těch předmětů, které tedy dosud veřejnost neviděla. Co dalšího ukrývají archivy na Pražském hradě?
1: Je tady velmi unikátní soubor fotografií z roku 1990 právě z té první návštěvy Spojených států prezidenta Václava Havla a to jeho velmi rozsáhlé delegace. A ty fotografie pro nás jsou unikátní v tom, že oni jsou barevné. My v archivu z téhle doby máme většinou pouze černobílé fotografie, ale tady právě nám americká strana tehdy poskytla těchto několik barevných kusů, takže opravdu tady můžeme vidět tu pracovnu v Bílém domě v té celé kráse.
2: Říká Lucie Večerníková, vedoucí archivu kanceláře prezidenta republiky. Na prohlídku se do archivů přišla podívat i paní důchodkyně Lenka.
3: Je to pro mě neuvěřitelné překvapení, když se vyjádřím k prostorám. Je to tady obrovský, krásný, velkolepý. A pak mě taky zarazila ta uspořádanost dokumentů. A jestli mě něco nejvíc pobavilo, tak teda fotka smějící se královny a pana prezidenta Havla. Oba dva se tam smějou na plný pecky a to se mi líbilo. Žádné komisní úsměvy.
2: Vy jste říkala, že máte taky nějakou osobní zkušenost s Václavem Havlem nebo vaše rodina?
3: Ne, to měla moje maminka, řekla mi, já jsem mluvila s panem prezidentem, říkám, Božínku, jak se ti to povedlo. No oni řekli, zavolejte mu, tak jsem mu zavolala a povídali si o té době a jak to bude vypadat a říkala, že byl úžasný naprosto a byla v šoku.
2: Znovu by se archivy na Pražském hradě mohly veřejnosti otevřít zase za rok u příležitosti dalšího Mezinárodního dne archivů. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Střední Čechy.

0: Hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Tentokrát se vypravíme do světa filmů a seriálů. Naším hostem bude režisér a scenárista Zdeněk Zelenka, který je podepsán i pod několika divadelními muzikály.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Středočeské páteční odpoledne míří do finále po původu populární skládačky, pátral herec Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že oblíbená skládačka Puzzle, u nás známá jako Pucle, původně nevznikla jako hra, ale její původ je ryze praktický a vzdělávací? V 18. století žil v Londýně zapálený kreslíř map John Spilsbury, kterého trápila slabá zeměpisná vzdělanost lidí. Přišel na geniální nápad. Nakreslil mapu, nalepil ji na dřevěné prkénko a poté ji rozřezal na jednotlivé státy. Práce to byla vpravdě mravenčí. Už samotné kreslení byla dřina, nesměla ukápnout kaňka a inkoust dlouho zasychal. O vyřezávání složitých tvarů ani nemluvě, ale povedlo se. Tahle mravenčí práce pomohla žákům pochopit, kde která země leží. Původní pucle však nebyly pro každého, vyráběly se z drahého cedrového či mahagonového dřeva, což z nich dělalo luxusní hračku pouze pro děti z nejbohatších rodin. Skutečný rozmach přišel až koncem 19. století s vynálezem stroje na vyřezávání dílků a nahrazením dřeva levnou lepenkou. Tvary se sjednotily do podoby, jakou známe dnes, a skládání definitivně opustilo školní lavice. Stala se z něj relaxační zábava pro dospělé, která prověřuje trpělivost i postřeh milionů lidí po celém světě.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Víc od nás a o nás najdete na webu strednicechy.rozhlas.cz. Pátečním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Těším se na vás už za chvíli v Humoriádě s Marií Formáčkovou. Tak zůstaňte dobře naladěni právě s námi.

0: Vysíláme signál.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Příbrami a Dobříši na 100,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Zdravotní pojišťovny by dětem mohly hradit léky na hubnutí, řekl to ministr zdravotnictví Vojtěch. V Kolíně začíná třídenní festival dechové hudby Kmochův Kolín. A počasí v regionu zítra zpočátku dne velká oblačnost, občasné přeháňky, později ubývání oblačnosti i srážek. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré páteční odpoledne. Obézním dětem v Česku by léky na hubnutí mohly hradit zdravotní pojišťovny. Na slavnostním otevření závodu na výrobu látek právě pro tato léčiva ve středních Čechách to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Rozhodnutí o úhradách předpokládá ministr do konce letošního roku.
2: V případě dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
0: Za posledních 35 let se počet mladistvých s obezitou v České republice zvýšil 4x. V roce 2024 jich bylo asi 12%. Moderní léky proti obezitě a nadváze stojí měsíčně několik tisíc korun. Pacienti se většinou musí léčit dlouhodobě. V Praze Hodkovičkách pokračuje výstavba nové tramvajové a autobusové zastávky. Výstavba dvou bezbariérových nástupišť by měla skončit na podzim. Odhadované náklady jsou kolem 30 milionů korun, říká radní Prahy 4 pro oblast dopravy Jaroslav Mít z ODS.
3: Nová tramvajová zastávka Hodkovičkách vzniká v místě intenzivní bytové výstavby. Velká výstavba probíhá jak podél nábřeží Vltavy, tak i nově už se zahájená výstavba v místě tzv. Skleníků na druhé straně komunikace.
0: V Kolíně právě teď začíná už 61. ročník tradičního festivalu Kmochův Kolín. Návštěvníci se do neděle mohou těšit na koncerty celkem 25 tuzemských i zahraničních dechových orchestrů. Vystoupí například na Karlově náměstí, v Kolínské synagoze nebo v Komenského parku. Zítra odpoledne pak městem projde tradiční průvod orchestrů a mažoretek.
4: S festivalem se pojí i některá dopravní omezení. Od pátku do neděle bude uzavřený vjezd na Karlovo náměstí a v sobotu odpoledne bude kvůli průvodu uzavřený průjezd městem od Vodního světa do centra. Autobusové zastávky na uzavřeném úseku nebudou v provozu. Z Kolína Alena Junová, Český rozhlas. Sport.
0: Česká tenistka Marie Bousková nepostoupila do čtvrtfinále na turnaji v Londýně. Chorvatce Doně Vekičové podlehla po bitvě 6-7 a 3-6 v dohrávaném zápase, který pořadatelé už tento týden ve středu přerušili kvůli dešti. Vekičová narazí v boji o turnajové semifinále na další českou tenistku Karolínu Plíškovou. Počasí. Večera v noci na zítřek čekáme v regionu středních Čech stále velkou oblačnost, tedy zataženo až oblačno, k tomu občasný déšť nebo přehánky, nejnižší teploty nad ránem mezi 14 a 11 stupni, mírný vítr od jihozápadu až západu. Zítra přes den zpočátku velká oblačnost, k tomu místy přehánky, a to hlavně na severovýchodě kraje. Během odpoledne bude oblačnosti výrazněji ubývat, přehánky se objeví už jen ujediněle. Maxima kolem 21 stupňů, mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti do 25 km za hodinu večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 Brno-Praha pozor za sjezdem na Kutnou horu. Jede se tam pomalu, na 58. kilometru opravují vozovku v pravém pruhu. Zpoždění je až 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Krásný pátek všem.
5: A dnes u nás v rádiu jeden z vás získá i rádio v naprosto digitálním stavu. Kdo pak bude ten vyvolený z davu, necháme se překvapit. Hodně štěstí a pěknou zábavu.
1: Humoriáda.

0: Plakalo baby. Doufám, že už žádné baby nepláče, naopak, že se budou všichni smát s dnešní humoriádou, kde je hostem Marie Formáčková, která měla zajímavou cestu sem k nám do studia.
1: No zajímavou, já jsem se jenom omlouvala, protože jsem přišla úplně mokrá.
0: A já říkám, to nevadí v rádiu, to
1: kapala
0: není
1: ze mě
0: vidět.
1: Voda a pořád ze mě ještě kape, mám úplně mokrou hlavu. A všichni se mě ptali, jestli jsem si zapomněla deštník, nezapomněla, ale zrovna, když jsem vystupovala z tramvaje, tak mi zavolala Ivanka Devátá a my jsme celou dobu spolu se bavili, takže celou cestu jsem telefonovala a nemohla jsem si roztáhnout deštník. To je celý, to je ten důvod.
0: A jinak takže za to, říkala, že zmokl host, může Ivanka Devátá.
1: Ano, a říkala jsem Ivance, že jdu do humoriády, tak ona říkala, že všichni zdraví, že jsem taky chodila ráda.
0: No tak bezva, tak děkujeme za pozdravení. Zdravíme taky z rádia, jestli nás poslouchá.
1: Ano, poslouchá Ivanka.
0: Tak to si poslechne prvního, koho vyberete.
1: Poslechne si paní Homolovou, Danu Homolovou, krásnou herečku. Já si myslím, že Ivanka jí má ve velké oblibě, jí mám taky ve velké oblibě. Já jsem s ní pravda dělala rozhovor jenom jednou v životě, a to když hrála ve filmu, myslím, že se jmenovala Play Girls.
0: To bylo o tom podle, to tady bude.
1: Podle románu, co to bude?
0: No, přesně.
1: Tak to bylo podle románu Vladimíra Párala a já vím, když jsem tehdy byla ve Vlastě, tak my jsme měli nějakou spolupráci s tím filmem a já s ní tehdy, nejenom s ní, ale s několika lidmi, co hráli v tom filmu, tak jsem s nima dělala rozhovor. Tak to Play Girls, to byl dobrý film.
0: To byl odvážný film.
1: Jo.
0: Několik herců tam bylo.
1: Ano.
0: V různých polohách tak a v různém neoblečení.
1: A i takový slušný, jako třeba Míša Kuklová.
0: No a nebo Kateřina Kornová.
1: Ano, ano.
0: A nebo Jiří Pomej je ještě taky
1: No tak ten
0: času.
1: Tam byl no. V celé své kráse.
0: No však to režíroval pan Olmer a ano. Ten to měl rád. A má, doufejme.
1: A my to všichni máme rádi.
0: A paní Homolová vypráví o tom natáčení Play Girls.
2: Když jsem před 10 lety točila Play Girls. A dělala jsem to s Vítkem Olmerem a dělala jsem tam takovou milionářku, která už neví, co by roupama, tak chodí do bordelu a dělá dominu, že jo, domina je ta, co mlátí ty chlapy. A oni mě oblíkli do takových šílených kozaček, který měli takový podpatky, že jsem se chodila takhle, pak se zjistilo, já jsem říkala, Vítku, já v tom vůbec nemůžu chodit, protože mě přivedli na tu kostýmní skoku. A pak se zjistilo, že jsou to boty jenom jako do postele, jako okrasa pro tu babu, že se v tom vůbec jako nechodí, jo. Takže mě pak dali nějakou jinou, vohákli mě do kůže, to jsem ještě byla jako až štílejší. A teď jsem měla dělat scénu, já bohužel nevím, jak se jmenuje ten herec, ale v té hře byl, se jmenoval pan Muk. A scéna vypadala tak, že prostě ho byl jako přikurtovaný na takovým mříži a já jsem ho měla mlátit.

0: vrátit těma dudkama. A takže to jsem dostala fakt devíti ocasovou kočku. Fakt to byly, jak bylo z dosku, že ty to slaninou natřeli. A teď se opravdu muselo vymyslet, jako to se zkoušelo dlouho, jak švihnout, aby opravdu jsem švihla, ale zároveň jsem ho nezabila, že jo, když jako to... No, a takže on byl normálně oblečený, takhle tam byl přikurtovat, teď jsme to jako naskoušeli. A mě řekli, tak ostrá, pane Muk, slíkla. Teď ho chudáka slíkli do naha. Přilepili ho na tu mříž, tam ho přikurtovali a teď se zhaslo, teď tam byly ty svíčky a ten takový ty čmoudíky a teď já jsem tam stála sošně a říkala jsem, ty hajzle, ty svině, ty kolem, a teď jsem tam...
1: To ti šlo, viď?
0: To mi, no ti říkám, to mi šlo, mláti, tak aby to mi šlo. No a teď víte, říkal, dobrý, tak to máme zkoušku, půjdeme na cigáru, něco tady uděláme se světlem a ten pán, jak tam byl takhle přikurtovaný, říkal, prosím vás, mohli byste mě odvázat? A říkal, ale to nestojí za to, my dáme cigáru a hned tady, jako 20 minut tam chudák vysel, takhle přikurtovaný, my kolem chodili, pokuřovali a najednou mi říkal, paní Homalová, prosím vás, nemohla byste mě podrbat na zádech. A teď, jak tam byl nahý, mě to bylo takový blbý, tak jsem tak jako nenápadně ho podrbala na zádech. A teď se zase jedeme ostrá, a teď to zase začalo. Ty hajzle, ty kurevníku, ty svině, ty Davidku. A on sténal svíčky, erotika, dusna. Teď jsme to jeli poprvé, po druhý, po třetí. A pak už víte, že tak a jedeme to po čtvrtý. A do toho vtrhla asistentka režie a říkala, tak to teda ne. To bude poslední klapka. Protože pan Muk musí do Hradce, tam ve 3 hodiny hraje pro děti perníkovou chaloupku.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tvrdé jsou role herců, některé tedy a některých, tak jo. Paní Dana Homolová nám vyprávěla, přidá nějakou historku Marie Formáčková, jako co se dozvěděla o filmu?
4: Jestli jsem někdy absolvovala nějaký takovýto výcvik?
3: Ne,
4: neabsolvovala, ale nikdy není všem dnům konec, třeba to mám ještě před sebou. Já nevím, dneska už to snad ani neexistuje. Co? Dneska už se tohle to změnilo. Já mám pocit, že se to přesunulo všechno na ty sociální sítě. Aha. A že buď teda někdo jako si to sleduje na těch sociálních sítích, anebo navštěvuje někoho, koho si vybral na těch sociálních sítích. Já už si myslím, že těchto těch zařízení, že je málo. Ale mám jednu vlastně jakou historku. Já když jsem učila ve vězení, tak jsem měla jednoho žáka, který mi jednou vyprávěl, v němčině jsme se bavili o rodině a já jsem říkala, jestli má děti a on říká, že má 5 synů a já říkám, jak se jmenujou a on mi říká Patrik und Patrik und Patrik. Já říkám, počkejte, vy máte 5 Patriků a on mi říkal, ano, mám 5 Patriků a já jsem říkala, to ale přece není možný a on říkal, no proč by to nebylo možný, jako 5 matek a každá má Patrika, protože to je moje oblíbený jméno a já jsem říkala, vy máte jako 5 jako žen, s kterýma máte Patrika. A on říkal, no to jsou moje zaměstnankyně. Já mám na přechodu do Německa, já nebudu říkat kde, aby se tam nerozjeli lidi, tak tam mám veřejný dům a to jsou moje pracovnice. Takže mám tenhle ten zážitek, že jsem učila jednoho takovýhleho.
3: No, tak to je
4: a říkal mi, a paní učitelko, můžete si tam i přivydělat. O prázdninách tam jezdí hodně učitelek.
3: Neptám se raději dál, ale zdravíme Patrika, našeho kolegu.
4: Nejela jsem tam.
3: Dobře. Dana Homolová bude pokračovat, ale už to bohužel, nebo bohudík pro někoho, nebude o filmu Play Girls. Bude to o Miroslavu Homolovi v cizině. Z pořadu Nikdo není dokonalý, tam zůstáváme u Jiřího Krampola. Takže Dana Homolová, její zážitky, anebo Oldřich Kaiser jako Kateřina Tuhá. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď inspirace na dovolenou s Helenou Vondráčkovou, Copacabana.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Marie Formáčková a Pavel Kučera, to je dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď hlasujete, vybíráte si, jestli chcete historky paní Homolové anebo Oldřicha Kaisera, tak si vyberte třeba vy. Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
3: Petr Plzeň Sever, já bych chtěl toho Kaisera a jinak bych chtěl říct paní Formáčková, Maruška je velice příjemná dáma.
4: Ježiši, když jsem byla taková trošku lascivní, že jo? Ale děkuju.
2: Marie, děkuje a my také. Díky za hlas, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeji Stanislava, vaše posluchačka stála, vám, Pavle.
2: Děkuji.
5: A srdečně zdravím paní Formáčkou a můžu pánova slova potvrdit. Jste skvělá žena, vážím si vás a přeji vám hodně zdraví, pohody, jak osobní, tak pracovní.
4: Já vám také děkuju.
2: Tak.
5: A vybírám Pavle Bčko.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: Hezký víkend přeji.
2: No napodobně, užijte si to ve zdraví, v pohodě. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, do rozhlasu zdraví Magdalena z Hradce Králové. A opět jsem ráda, že po dlouhé době slyším šarmantní, kouzelnou, sympatickou, nejkrásnější paní Formáčkovou. Díky za to.
2: No, to neunese tolik.
4: V rádiu můžu být za nejkrásnější, no, v televizi by to nešlo.
6: Ne, opravdu vy mě uděláte náladu.
4: Děkuji.
6: Inteligentní humor. Moc děkuji.
4: Já vám taky děkuji.
2: Děkujeme a vybrala jste si? Ačko nebo Bčko? Ačko, děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Dobrý den, Zdeněk. Mm-hmm. Vybral bych si paní Danu, její zážitky.
2: Ano, máme zapsáno. A přejeme hezkou sobotu i neděli.
7: Vám taky.
2: Naslyšenou.
7: Vám taky.
2: Tak přátelé, budeme pokračovat s paní Homolovou. Miroslav Homola v cizině je téma, které zaznělo v pořadu Nikdo není dokonalý.
8: Když jsme jezdívali na západ, spousta lidí to zná, tak jsme měli 100 marek na 3 neděle pro 6 lidí na ubytování, jídlo, že jo. Strkali jsme si to na celnici, kam to šlo, aby jsme něco přivezli. A naše máma byla spořivá, byla ale jako fajn spořivá, že pak jsme si tam mohli třeba dopřát. Takže my jsme jeli do té ciziny a teď se jelo dlouho, jeden třeba dva dny a máma nám nekoupila, teď táta si říkal, Emičko, celý rok jsem tak tvrdě pracoval. Koup mi nocleh. Máma říká, nikam, máme Varburka jsme měli, tam se vejdeme, my dvě s Danulkou, tobě opatříme takovýto spartakiádní lehátko, dostaneš nějaký lentušek a to bude dobrý, noci jsou teplý. Takže ten chudák jsme zastavili, máma rozložila na dálnici na odpočívadle spartakiádní lehátko, vyndala normální polštář bílý, načichrala to normální cejchu. Teď táta si tam leh chudák, z dálky troubili auta, protože jak svítil, jo, tak nevěděli, jestli tam běží nějaký zvíře, jo. Takže jsem zepřel a říkal, já svítím, uděláme nějakou dopravní nehodu, máma to vyřešila, příští rok mu udělala zelený mimikry, jo. Normálně mu udělala batiku a takhle táta jednou spí a najednou slyší. Mamo! Mamo! Tak vylítnu, vyhlídnu, koukám, kde táta tam nic, tam bylo milion ptáků, pak jsem si říkal, že to byly krůty, který tam, to bylo někde v Rumunsku, hnal člověk, nějaký pasáček ve 4 hodiny ráno na pastvu, jo. A táta mi to vyprávěl, říkal, to bylo něco hrozně, já spím a najednou slyším, cítím. A protože ve 4 hodiny padala rosa, tak se celý přikryl, aby nenastyl, aby neměl mokrou hlavu. Nevěděl, co to je. Tak říkal, já to bylo zběšný. Čiču se prostě po mně. Tak jsem si udělal v tom najdušku takovou skulinku, abych viděl, co se to děje. A tam se objevily dvě oči. Ty odskočili, já zařval. On to byl pes, který ty krůty s tím pánem hnal. A šel jsem taky podívat, co to tam leží za příšernost nějakou. Takže když to přes se po 20 přehnalo, Tak jako vyhlídnul, zjistil, co to je, říkal, no to snad není možný. Zase se přikryl a oni ty kruty šli za 2 hodiny zpátky domů.
0: Humoriáda.

0: Tak nevím, jestli se dovolá Tereza či někdo jiný. V tuto chvíli na telefon 731 800 900. Jdeme soutěžit, hrajeme o knihu z edice Humoriáda a samozřejmě o postup do našeho finále dnešního pátečního týdenního. Tak, dobré odpoledne, tam se bude hrát o Digi Radio, abyste věděli.
1: Odpoledne, tady Jana, zdravím paní Marii Formáčkovou.
0: Dobrý den.
1: A teď se jistý, jako já připomenu, si ty vzpomene, jak chodila k nám nevědomým do soudu dělat přednášky.
2: Ano, pamatuju, zdravím vás, to je milé.
1: Já vás taky zdravím, Mariško.
0: Tak a víte, že jste se dovolala na soutěž, paní Jano?
1: No, to víte, že jo.
0: Tak bezva, tak
1: mi to povede, no.
0: Pokud Janu, teda, to už jste mě dámy zmátli, pokud Marie znáte dobře, tak určitě hravě odpovíte na naši soutěžní otázku, která zní, Marie Formáčková je držitelkou ocenění za A, zlatý fanouš, za B, zlatý Amos.
1: Ježišmarja, já bych řekla fanouš.
0: Ne, zlatý fanouš, to je paní Hanušové ocenění, ano, které jí předal pan Lábus Kouzelníkovi.
2: Možná přijde kouzelník.
0: Marie má zlatého Amose pravého. No, tak nedá se nic dělat, Jani. I přesto se mějte hezky. No, ale budete mít štěstí v lecčem si nem
2: třeba. Příště to vyjde.
0: A rádi jsme vás slyšeli.
1: Já vás taky a moc vás zdravím.
0: Děkujeme. Tak přátelé, k tomu zlatému Amosu Marie by mohla něco připodotknout?
2: No já, to je takový zlatý Amos jako trošku pravzvláštní, protože já jsem ho dostala za to, když jsem učila ve vězení. A já si pamatuju, mě tam tehdy přihlásili moji žáci vězni a ti pořadatelé z toho byli jako trošku zaskočení, protože tam vlastně ty učitele chodí obhajovat žáci. A oni říkali, jak tam přijdou ty vězni, že jo, to je přivedou v těch medvědech, v těch řetězech, jako jak tam s tím učitelem jako budou fungovat. Takže to řešili, ale do toho přišla amnestie Václava Klauze, takže já jsem se svými čtyřmi amnestovanými žáky dorazila tehdy na zámek Berchtold, kde se to konalo a to bylo teda opravdu pozoruhodný, protože ty mý žáci se zapsali do té prezenční knihy, tak napsali jméno a potom amnestovaný zločinec a ty všichni děti, co tam byli v těch krojích s těma učitelama.
0: Já chci být taky zločinec.
2: Tak si nás prohlíželi. No ale bylo to potom jako docela milý, protože pro mě to bylo i docela překvapující, protože ti chlapci na mě složili báseň. Kdybych věděla, že na to dneska přijde řeč, tak bych si ji vzala, ona je dlouhá ta báseň, já si tam pamatuju jenom takový, jako Marie je klasa, zná ji celá basa. Potom v našem zločinu, teď nás učí němčinu. A vím, že to končilo, jsme rádi, že jsme za plotem s tímhle naším klenotem, jo, takže tohle tam přednesli, jako pásmo to udělali. No, já si myslím, jako, že fakt ten můj Amos je takový jako raritní. Tehdy opravdu jako všichni jako si nás tam tak jako prohlíželi, že opravdu to bylo něco nebývalýho, ale druhý den byl ples v Národním domě na Smíchově a tam ti mý chlapci, který byli v oblecích, urostlí, oni cvičili v tom vězení, potetovaní, vypadali pěkně.
0: Tě na rukou nosili.
2: No mě ne, ale ty prostě nevyšli z kola, protože tam bylo plno těch nominovaných učitelek. A co ty malí děti v těch krojích? S těma oni si nezatancovali. A s mými chlapci tančili celý večer. Takže to potom nakonec bylo i velmi milé.
0: Takže další učitelky pak chodili děkovat Marii
2: za to,
0: že si užili
2: a chlapcům to slušelo, měli obleky, vypadali perfektně.
0: Dobře, tak děkujeme za tuto historku o zlaté Amosovi. A gratulujeme dodatečně všem.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Já ještě připomenu, že ve finále dnešní humoriády budou tři z vás hodně natěšení a napnutí, protože bude se losovat jeden, který získá digitální rádio. Bude to Honza z Rychnova nad Kněžnou, nebo Bohumila z Prahy 9, nebo Pavlína z Nového Bydžova, naši výherci z tohoto týdne. Tak držíme palce a teď už držím palce Marii, aby se trefila do stylu a vkusu našeho dnešního posluchačstva.
2: No, já teda mám dneska krásnou tady věc, protože tady je Pepa Dvořák s Lucí Bílou. A Pepa Dvořák, to je opravdu umělec mého srdce.
0: Ten tu byl tento týden.
2: My jsme spolu napsali 5 knížek, teď děláme 6. Já ji teda dělám už dlouho, ono mi to docela trvá. Jezdíme spolu na vystoupení, máme takový vystoupení Šmátrání v paměti, tak se jmenovala naše první knížka, kde Pepa fakt šmátrá. Je to s ním úplně úžasný, protože on pořád vypráví nové historky a já pořád jenom žasnu, co se všechno vejde do jednoho života. Prostě Pepa je unikátní člověk a já jsem hrozně ráda, že jsem ho potkala. A kdyby už nic lepšího mě v životě nepotkalo, tak teda nemůže mě už nic lepšího potkat, než to, že znám Pepu Dvořáka. Tak.
0: Tak to je vyznání jako hrom. Přidáme k Pepovi ještě Lucii Bílou a Karla Šípa a jsme v Silvestru za oponou a téma policejní volavka.
4: Pane majore, na stráž mistr Snaživec. Hlásím příchod do služby.
5: Dejte si pohov, Snaživec.
4: Zaplať pán Bůh.
5: No ne až takhle. Pohov jsem řekl. Snaživec,
4: ano.
5: Jak víte, dneska tady proběhne zátah na sexuálního devianta. Policejní akce s krycím názvem Podprsenka. Zajistil jste všechno potřebné?
4: Všechno je zajištěné. Pane majore, možná to bude pochvala. Všechno jsem zajistil. Past je nastražená. Tentokrát nám, pane majore, neunikne.
5: Volavku máte?
4: Co?
5: Volavku máte?
4: Jo? Jo, volavku! Mám, pane majore. Pane majore, budete spokojený. Teda, to je třída, to je ESO. Vy možná znáte. Slečna Kurucová.
5: Kurucová? Aranka Kurucová? Ta vyhlášená kapsářka, která na Karlově mostě obrala tu japonskou výpravu a pak se vyfotila tím kradeným foťákem?
4: To je ona. To je ESO. Pane majore, to je třída. Já jsem jí slíbil beztrestnost, ona teď kradaj se z ní kouří. A ona nám zase slíbila spolupráci.
5: Jo, jo, jo, jo.
4: A už by tady měla být?
5: Kde je? Kde je?
6: To jsem! Aranka Kurucová!
7: To je ona!
6: A jde střeka! Pán major, co je to ta volavka?
5: Kurucová,
6: no?
5: Ty na sebe musíš nalákat úchyláka.
6: Dobře, a co s tím potom budu dělat?
5: No ty ho musíš chytit.
6: Chytit? Za co? Chytím, pánko, ale vy jste kujon. Chytím, když se řekne chytím.
5: Kurucová, klid.
6: My ti to
5: tady se Snaživcem ukážeme.
6: A ukážete? Za co ho mám chytit, ukážete? Tak já si zatkám.
5: Ne.
4: Já vám říkám, pane majore, to bude skvělá.
6: O, se píš.
4: Ano.
6: Os nezažil.
5: Kurucová. Kurucová.
6: Ano, pardon. Už se soustředím.
5: Počkej s tím. Kurucová. Ty musíš na sebe nalákat úchyláka, je ti to jasný?
6: No jasně.
5: Dělala jsi vůbec někdy volavku?
6: No jasně, našemu Férovi na vincl pacu dvakrát. Dvakrát, to byla dobrá cepanko, to jste neviděl, to
4: ale
6: jste ještě neviděl.
4: Ne, Kurucová, ale jo. To byla jiná situace.
6: To byla nádherná, všichni.
4: To jsi byla ještě kriminální živel.
6: No to už nejsem.
4: No to už nejseš.
6: Já už nejsem kriminální živel.
4: Tak jsi začala spolupracovat.
6: Ano, to
4: pak jsi se dala na správnou cestu. Vzpomínáš, jak jsme spolu vyčistili Václavské náměstí od romských kriminálních živů.
6: To jsme udělali.
4: No?
6: To
4: si pane majore, to je ta slavná akce Arrivederci Roma.
6: No. To byla dobrá akce. Dobrá. Sakra.
4: Ona to má trošku zpřeházený, pane majore, ale volavka to bude.
5: Dobré.
6: Tak,
5: pojďme do akce.
6: To jsou prachy tohle. Můžu si to vzít? Nemůžu.
5: Potom, Kurucová.
4: Nerozdávej se nám v malej.
5: Pojďte. Pojďte, čas běží. Úchyl tady může být každou chvíli. Kurucová.
6: Ty peníze ležej, prosím.
5: Kurucová, ale...
6: Já se nemůžem soustředit, než tam vidět ty peníze.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik policejní volavka číslo 1, Josef Dvořák, Lucie Bílá, Karel Šíp. Budeme pokračovat, když dáte, dámy a páni, u rádia Ačko. Když dáte Bčko, zavítáme do slavných Piti Vajzlic, kde se bude řešit fotbal a to je téma těchto dní, že Marie?
2: Ano, to je aktuální téma, protože máme samozřejmě mistrovství světa ve fotbale a vlastně je to i téma, jak jsem teď se zmiňovala před chvilkou o Josefu Dvořákovi, tak se před pár dny vrátil ze Španělska, kde byl s Amforou, což je fotbalový klub slavný. A on tam vyhrál tenisový turnaj v tom Španělsku.
7: Tak gratulujeme, on se nám nepochlubil ve své skromnosti
2: veliké.
7: To je
2: zvláštní, protože to je opravdu neuvěřitelný. No. On začal hrát tenis v 59 letech a tak se vypracoval, že dneska fakt poráží i skvělé hráče, co to hrajou od dětství. Ale zajímavý je v tom Španělsku, já nevím, jestli to všichni vědí, ale to Španělsko fotbalově je s námi hodně provázaný, jako s naší republikou, protože tam byl založen fotbalový časopis, který se jmenuje Panenka. Opravdu Panenka, jak to vyslovuju, a je to podle našeho Antonína Panenky, protože ten tak okouzel Španělsko, že vlastně po něm nazvali fotbalový časopis. Jo? Takže to je podle mě něco neobvyklého a unikátního a divím se, že to každý neví.
7: Já přemýšlím, jak to Španělé čtou. Panenka.
2: No panenka, no.
7: Panenka.
2: Panenka. Oni mají jinde akorát ten přízvuk, no. Panenka.
7: No, tak panenku máme ve Španělsku. U nás známý to výběr, jak jsem říkal. Volavka nebo fotbal, to je téma, které si můžete vybrat. Humor mezera A, humor mezera B. SMS posílejte na 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, vybíráte si Josefa Dvořáka a spol. Pokud spol si zaslouží Lucie Bílá a Karel Šíp, no, velké spol, tak s velkým so, anebo Pidi Vajzlice, sestavu ze zvláštní vesnice, která by řešila fotbal. Co vy na to? Dobrý den.
2: Miroslav Karvine, dobrý den, paní Formáčková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, a i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
2: A hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Hezký víkend i vám, dobrý den.
4: Já vás zdravím, Jirka Svitavy, dobrý den.
1: Dobrý.
4: Já bych si prosil, prosím pěkně, padla pana Dvořáka, a jenom chci říct, prosím pěkně, Maru, jestli jste byla pokladem ve věznici, tak jste pokladem i teďka pro nás, pro všechny, a já bych strašně s váma chtěl na kafe, protože prostě vy dáte takovou pohodu člověku, že i to čekání na dálnici je daleko příjemnější.
3: No tak mějte se krásně. Tak přijďte na kafe, ráda s váma půjdu.
1: To tam bude ale fronta.
4: My vás pozvu k nám, samozřejmě.
1: No takhle, takže k Jirkovi musíte, Maria.
4: No,
1: tak jo, mějte se, ať vám to utíká. Dobré odpoledne. Haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Tady Irena Havířov.
1: Ano.
5: Zdravím paní Formáčkovou a vás taky.
1: Dobrý.
5: A prosím si Ačko.
1: Děkujeme pěkně, paní Ireno. Zdravíme vás, mějte se hezky.
5: Den.
1: I vy,
5: pěkný.
1: Naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi?
6: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i paní Marii. Hlasuji pro Ačko a přeji všem hezký víkend.
1: A my vám děkujeme a přejeme také hezkou sobotu, neděli. Naslyšenou. Další prosím, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Milan Ústí. Chtěl bych Šípa.
1: Děkujeme za hlas, naslyšenou. Tak a jdeme se číst všechny hlasy. No tak nemáme co v podstatě co se čítat. První řádek je plný hlasovací, takže Ačko vyhrálo. Policejní volavka volá.
8: Kurucová, sleduj. Ty musíš na sebe nalákat toho uchyláka, rozumíš? No, o to tady jde. No tak nám to předveď.
9: No co?
8: No co, předveď nám potom, jak v té akci se budeš chovat. Já potřebuji vědět, co by si v takové situaci počala.
9: Počala, já už jsem dávno. Páko, dávno jsem počala.
8: Kurucová.
9: No, co pak?
8: Pan major se neptá, jestli jsi pana.
9: Pana? To jsem nikdy nebola. Nikdy nebola. Možná bola, nepamätám. Možná bola. A už je to dávno.
8: Kurucová, sleduj.
9: Sled, ty taky sleduj.
8: Situace. Snaživec, pomožte mi trošku, Snaživec.
9: Tak, trošku pomoct.
8: Víš, jedu na plnej plyn, pane Mare. Kurucová, sleduj.
9: No, já sleduji.
8: Situace. Jsi v parku sama.
9: Ne, co tam je lidi?
8: No dobré, dobré. To je pro devianta ideální situace.
9: To jasný.
8: Jo? Deviant se blíží.
9: A já jak poznat toho debutanta?
8: Devianta říkám, no, deviant, no jak se pozná, se prostě pozná na dálku, jak on jde, jak on se tváří, jak on kouká, no. A když on, pozor, no. Kurucová, a když on vidí objekt svého neukojeného sexuálního chtíče,
9: to jako mě,
8: tak koná.
9: A když dokoná, tak co bude potom? No, když dokoná, já to musím dělat.
8: Ale on nedokoná, to ne, to k tomu nesmí vůbec právě dojít. No. Ty mu nesmíš dát šanci.
9: A co kdybych mu dala, to by mohlo pomoct naši akci. Já bych, Marku, co? A ty bys nechtěl. Víte, Silvester, ne?
8: Snaživec, co jste mi to sem přivedl?
9: Já nezulá koma.
8: Vy se na ní podívejte.
9: Já nezulá koma.
8: Se podívejte.
10: Ona je dobrá,
8: ale, major. Ale ona to nikdy nepochopí, co my tady po ní chceme.
9: Jak
8: nepochopí?
9: Jak tě pochopí? Fero! Jak tě pochopí, kam? Co máš proti cigánom?
8: Kurucová.
9: Co máš proti cigánom?
8: Kurucová.
9: zkoumal! Hodně!
8: Snaživec.
10: Ano, viděl jste, já jsem jí sklidnil, pane.
8: Jo, dobrý, dobrý. Kurucová.
9: Ještě pěti kábly.
8: Lavička. Jinak to udělám, jinak.
9: Já.
8: Snaživec.
10: Ano.
8: Předvedeme si tu akci celou názorně. Snaživec, udělejte jí teďka cvičně toho úchyla.
9: Udělej.
10: To ne, pane majore. Ježišmarja, to po mně nechtějte. Já ani nevím, jak se to dělá. Tohle...
9: Hodit bude.
10: Pane majore, opravdu, já jsem žádnýho úchyla nikdy neviděl. Víte, já jsem od dopravky, pane majore.
8: Snaživec. To je názorná akce, pro boha. No tak ty hlavní rysy snad znáte, ne? No tak se stačí, když se budete tvářit, jakože vás právě popad ten sexuální chtíč, no. Tak pro boha, snad vás to taky někdy v životě popadlo, ne?
10: No popadlo, to už je dávno, pane majore. Z toho se nedá čerpat, já mám vetchou paměť. To asi ale vy byste mohl dělat toho úchyla,
8: pane majore.
10: Ne, vy na to máte figuru, pane.
9: Ano,
10: ne.
9: Vám to půjde.
8: Já celou akci řídím, tak žádný zdržování, tady může být úchyl každou chvíli. Tak, pozor, názorná akce, snaživec připravit, jo, jako ten úchyl, trošičku, jo, tak, ano. Pozor, připravit, tak, hlavička, Kurucová, snaživec, akce.
9: Zase se mi to tady zaseklo.
8: Akce.
9: Kytičky, ptáci, kytičky, ptáci, kytičky, ptáci, kytičky.
11: Dobrý den.
9: Nazdar. Nazdar, deviant!
8: Ale pozor! Jaký deviant? Tím by si se přeci prozradil a mu nemůžeš říkat deviant. A taky, jak ty poznáš, že tohle to je zrovna deviant?
9: Ježiš, koupná, vidím ty kráviny, co tady říkám.
8: No, dobře. Ne, to bylo, snaživec, to bylo špatně, jinak, jo? Pojďme ještě jednou a víte co, snaživec?
10: Ano.
8: On takový deviant, on taky je někdy zákeřnej, jo? Víte co, napadněte jí rovnou takhle ze zadu, jo?
9: Ze zadu to beru,
8: ale nech toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik akce s Josefem Dvořákem, Karlem Šípem a Lucí Bílou. Přátelé, vracíme vám do hry Oldřicha Kajzera anebo osádku z vesnice Pidivajzlice. Tak si vyberte. A v těch Pidivajzlicích to není špatné, je tam Jiří Lír, Josef Hlinomas a další hvězdy. Řešili by fotbal na Silvestra 1960, se to odehrálo. Oldřich Kajzer má reportáž jako Kateřina Tuhá. Takže si vyberte v tuto chvíli SMS-kou Humor Mezera A, to je pro pana Kajzera, Humor Mezera B, Pidivajzlice 90 011 04 je číslo pro SMS, telefon 731 800 900. Kam by zamířila v archivu Marie? Mám jenom otázku. Pan Kajzer nebo Pidivajzlice?
3: No já nevím, to jsou obě ty možnosti skvělý, jako Kajzer perfektní a když si říkal ten Hlinomas a Lír, to jsou úžasný jména.
1: No.
3: A Hlinomas třeba, já jsem psala o něm knížku, takže já znám jeho podivu.
1: Takže má lehkou protekci teď u Marie
3: ježiš, samozřejmě. Pro mě to bylo úplně zjevení, když jsem se dozvěděla třeba o jeho soukromém životě. To málo kdo ví, jaký on měl úžasný soukromý život.
1: A budeme to rozebírat? Budeme zase lehtivější?
3: Můžu říct stručně. Mě to třeba hrozně překvapilo, protože on působil tak jako nepřitažlivě, že jo? Ale ve skutečnosti. Měl jako dvě partnerky životní. Jedna byla manekýna, krasavice, a druhá byla další krasavice. Jedna chodila v úterý a ve čtvrtek, jedna chodila v pondělí a v pátek.
1: Víkendy a chodil ve středu, to si odpočíval.
3: To maloval.
1: Jo, tak.
3: A víkendy chtěl mít volné, takže on to měl takhle, rozvržené a vycházeli všichni v pohodě. A pak, když se ta jedna chtěla vdát, tak jí sehnal manžela a ty se mu pak starali o barák, ona se starala o domácnost, on se staral o zahradu a vždycky, když pondělí a ve čtvrtek přišla manekýnka, tak museli oni jít do kina. No prostě ten jeho osobní život byl fantastický.
1: Tak krása, tak pan Hlinomas v Pidivajzlicích, to je Bčko, Ačko zůstává Oldřich Kajzer a zpívá Lucie Vondráčková.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Přátelé, v tuto chvíli máme dvě radostné informace. Jedna je, kdo vyhraje digitální rádio. Máme tři výherce z tohoto týdne. Jana z Rychnova, Bohumilu z Prahy 9 a Pavlínu z Byťova. A v tuto chvíli se Marie zaloví v míse, kde jsou tři míčky.
2: Zavře oči,
1: jsou tam čísla 1, 2, 3. A koho nám vylovila? Ukaž mi to. Trojku, takže Pavlína z Nového Byťova vyhrává. Gratulujeme, digitální rádio míří právě za ní. Tak, šance bude zase v dalším týdnu. No a v tuto chvíli mám pro vás já informaci o tom, kdo to vyhrál u našich posluchačů s dalším výstupem. Bude to téma fotbal. Pidi Majzlice jsou tu.
3: Tak dál. No. Ať popojedem, soudruzi. Tak koho tam ještě máme?
4: Dusila,
3: to je ten, co má jít před trestní komisi, že jo?
4: Dusila.
3: Já nevím, jednu neděli tady nejsem a už jsou maléry. No jak se díváš na to ty, Malo, to jako trenér?
5: No, soudružky a soudruzí. Já, Malota, jako trenér, tedy se na to dívám čistě lidsky.
4: Lidsky?
5: Skoro lidsky.
4: Lidsky.
5: Jako člověk. A myslím si, fotbal to přece jenom nejsou žádný prostý, že jo, to není nějaká sestava. Ujede ti noha a kde seš?
4: Já vím, já to nepíšu.
5: Musíme to brát v úvahu.
3: No, tak počkej, Josef, počkej. Nech to okličkování, víš. Výmluvy si necháš do družstva, až budete mluvit o řípě, víš. Ale tady se bude hrát na rovinu. No, mám pravdu nebo nemám
5: pravdu? Máš pravdu.
4: No. Jestli dovolíte, soudružky a soudruzi, já tu mám zápis rozhodčího Hacourka.
5: To tak vidím,
4: tak, co? Tak by to přečet.
3: Hacourka.
4: Hacourka.
3: Počkej, to je ten, co nám prohrál na podzim ten mistrák.
4: S Lochtínem, ano.
5: No čti,
4: já to přečtu rovnou, jo.
5: No, čti, co tam máš, no.
4: Zápas o utkání? Co to je o utkání? Pardon.
5: Zápas neboli utkání, jestli tam není.
4: To právě tady je, to je zápis.
5: Zápis.
4: Pač, zápis o utkání?
5: No.
4: Jiskry zadní Těhlovice.
5: No.
4: Se Slavojem uměteli.
3: Slavojem!
4: Pardon. Soudru předsedo, podle nových pravidel českého pravopisu je dovolen tvar oj i voj.
3: Tak nezdržuj, Pavlásku, nejsi ve třídě, ale v komisi, víš?
4: Ale oj i voj!
3: Ale tak bych prosil Slavojem!
4: Ale oj i voj!
5: Vždyť je to jedno.
4: Vždyť je to jedno. Oj,
3: to jedno.
4: Prosím, já tedy čtu, jak je libo.
5: Čti.
4: V 75. minutě. Co to čtu?
5: Ten minuta není, to je ta.
4: To minuta.
5: No.
4: V 75. minuta.
3: Co?
4: Napadl závodníka Slavoje Pěnkavu.
3: Slavoje jsem říkal.
4: Ano, já rozuměl. Říkal jste správně Slavoje. To jste říkal správně, ovšem může být oj i voj.
5: Ejte to jedno. No.
4: Tedy napadl závodníka Slavoje Pěnkavu. Závodník Jiskry. Dusil, přičemž ho škrtil.
5: Tak moment, tomu nějak nerozumím. Dusil ho nebo škrtil?
4: Škrtil ho, dusil.
3: Co to motáš, dusil nebo škrtil, ne?
5: Počkej, jak ho škrtil, tak ho asi dusil. Čti.
4: Teď nevím, kde jsem byl.
3: Čtina.
4: Tak od začátku, já nevím, kde jsem byl.
5: Od začátku.
4: Tak v 75. minutě.
5: Teď ti do toho nebudeme skákat. No.
4: Abych nezdržoval, jo?
5: A čti.
4: V 75. minutě.
5: No.
4: Napadl závozníka. Nejednou závozníka. Závodníka tady je. Správně.
5: Jo, oni jim říkají závodníci taky někde.
4: Jo.
3: Někdy.
4: Fotbalistům někde říkají závodníci.
5: To může být.
4: Oni hodně, no jo.
5: No.
3: Čti.
4: Co?
3: Čti.
4: Po začátku?
5: Ne. Čti tam, kde jsi byl.
1: už víme, jak se komentuje fotbal, jak se to všechno dělá a my můžeme do finále. Marie Formáčková i Pavel Kučeravá mávají, přejeme hezký víkend.
2: Krásný víkend všem.
1: Hezké léto a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Středočeské obce mohou od letošního července žádat o krajskou dotaci na stavbu cyklostezek. Praha 18 plánuje velké rozšíření základní školy v Letňanech. Česká fotbalová reprezentace na úvod mistrovství světa podlehla Jižní Koreji. A počasí v regionu zítra zpočátku ještě velká oblačnost, doznívající přehánky, později ubývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré odpoledne. Obce v regionu dostanou od Středočeského kraje celkem 22 milionů korun na výstavbu cyklostezek a úschoven pro kola. Schválili to středočeští zastupitelé. Radnice budou moci o finance žádat od letošního července. Kraj touto cestou podpořil cyklistickou dopravu už loni, říká radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký z hnutí STAN.
4: Jsou to peníze, které jsou určené nejenom na výstavbu cyklostezek, ale i právě na výstavbu cyklistické infrastruktury, jako jsou chráněné kolárny pro kola, cyklověže, ložiště nebo případně přístupové bezpečné vody pro cyklisty do těch dopravních hlavních uzlů.
3: Základní škola Fričovická v pražských Letňanech získá novou nástavbu. Do roku 2029 tam má vzniknout celkem 14 tříd, 9 kabinetů, jídelna a také víceúčelový pohybový sál. Kapacita školy se tak navýší o více než 400 žáků. Radnice teď hledá firmu na přípravu projektové dokumentace, upřesní starosta Prahy 18 Zdeněk Kučera z hnutí ANO.
5: Stávající školy jsou již na hranici své kapacity a další rozvoj Letňan vyžaduje vznik nových míst pro žáky. Celkové náklady jsou odhadovány na 640 až 740 milionů korun. Financování bude zajištěno kombinací prostředků městské části a hlavně města Prahy.
3: A z metropole ještě aktuální informace. Na lince C nejezdí metro v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání. K nehodě ve stanici Florence došlo přibližně před půl hodinou. Omezení podle webu dopravního podniku trvá do odvolání. Ministerstvo dopravy varuje před falešnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných podvodných SMS zpráv v nedávné době výrazně přibylo. Ministerstvo lidem doporučuje na ně nereagovat, protože informace o dopravních přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím těchto zpráv. V případě pochybností se zájemci mohou obracet na informační linku Ministerstva dopravy. Sport. Čeští fotbalisté v úvodním utkání mistrovství světa nebodovali. V mexické Guadalajáře prohráli s týmem Jižní Koreji 1-2. Češi přitom vedli po brance kapitána Ladislava Krejčího. Soupeř ale brzy vyrovnal a poté skóre otočil. A krátce po zápase o tom mluvil český brankář Matěj Kovář.
6: Mrzí nás to, myslím si, že jsme k tomu měli blízko, potom co jsme dali góla. Škoda, že jsme inkazovali hnedka do 10 minut něco takového. Tam se trošku zlomila ta hra a pak byly takové z mojeho pohledu možná laciné góly, které jsme úplně pozičně nevychytali, ale říkám, máme další dva zápasy, takže připravíme se na to co nejlíp.
3: Druhé utkání ve skupině světového šampionátu čeká národní tým příští týden ve čtvrtek. V americké Atlantě bude hrát od 18. hodiny s týmem Jihoafrické republiky. Ta na úvod turnaje podlehla domácím Mexičanům 0-2. Počasí. Zítra čekáme zpočátku dne velkou oblačnost, místy ještě přehánky, a to hlavně na severovýchodě kraje. Během odpoledne bude oblačnosti ubývat a přehánky už pouze ojediněle. Maxima zítra budou většinou mezi 20 a 23 stupni. Vítr mírný od západu až severozápadu bude večer slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: V Praze je teď páteční odpolední špička, kolony na obvyklých místech, plná je mimo jiné jižní spojka před Barandovským i Lanovým mostem. Počítejte se zdržením, tolik doprava, Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
2: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná páteční Den v kraji s Pavlem Kučerou.
0: Dobré odpoledne.
2: Den v kraji.
0: Dnes nás čeká třeba stromolezení na zámku, Kmochu v Kolín a premiéra v divadle ABC a písničky, které nestárnou s Danem Landou, Petrem Nadějem a Pavlem Bobkem.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Den v kraji.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Události 12. června připomene Otane Hasil.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
3: Dobré odpoledne. Ve středních Čechách v letošním prvním čtvrtletí meziročně ubylo téměř 1200 obyvatel. Bylo to způsobeno vyšším počtem zemřelých než narozených. Naopak stěhováním v kraji za první tři měsíce letošního roku lidí mírně přibylo. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes upřesnil Český statistický úřad. Provoz pražského metra na lince C komplikuje nehoda ve stanici Florence. Metro nejezdí v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání. Pražský dopravní podnik o tom informuje na svém webu. Nehoda se stála krátce před 16:30, provoz je zastavený do odvolání. Společnost Novo Nordisk dnes ve středu Českých Jevanech slavnostně otevřela svůj závod. Náklady jsou kolem 8 miliard korun. Firma tam bude vyrábět součásti do moderních léků na cukrovku a obezitu. A tématu se budeme podrobně věnovat už za několik minut. V Kolíně zhruba před hodinou začal už 61. ročník festivalu Kmochů v Kolín. Návštěvníci se do neděle mohou těšit na koncerty celkem 25 tuzemských i zahraničních dechových orchestrů. Zítra odpoledne projde městem tradiční průvod orchestrů a mažoretek. Pražský hrad dnes v rámci Mezinárodního dne archivů výjimečně otevřel veřejnosti své badatelské prostory. O prohlídky byl velký zájem. Zájemci si mohli prohlédnout například dopisy Václavu Havlovi, státní vyznamenání nebo také fotoalba z mezinárodních návštěv. V Příbrami právě v těchto chvílích začínají tradiční hornické slavnosti. Návštěvníci se dnes a zítra mohou těšit na průvody, koncerty a program v tamním muzeu. Do města by mělo dorazit přibližně 1200 členů hornických a hutnických spolků z České republiky a ze zahraničí. Akce se koná po 10 letech a příbramská hromadná doprava je dnes i zítra zdarma. Poslední premiérou Městského divadla v Mladé Boleslavi v této sezóně bude dnes večer konverzační komedie Blbec k večeři. Hru francouzského autora Francise Webera režíruje hostující Adam Doležal. Premiéra začne na velké scéně divadla přesně v 19 hodin.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: jste s Českým rozhlasem Střední Čechy i při pátku. V obci Bohumil poblíž Prahy začala firma Novo Nordisk vyrábět látky, které jsou součástí léků na diabetes a obezitu. Společnost do tamního farmaceutického závodu investovala přes 8 miliard korun.
1: Dánská společnost odkoupila výrobnu v obci Bohumil v roce 2024. Do té doby se tam vyráběly vakcíny. V závodu v současnosti pracuje zhruba 300 lidí.
2: Pracovní síla je v Česku neuvěřitelně talentovaná a díky tomu budeme moci udržet naši kvalitu.
1: Popsal ředitel firmy Mike Dausdar. V Česku je v současnosti přes milion obézních lidí a jejich počet stále stoupá. Upozorňuje předseda České diabetologické společnosti Martin Prázdný.
3: Očekávám, že pokud tady se rozšíří více modernější léčba nadváhy obezity, tak ten trend se také bude otáčet.
1: Léčba obezity patří v poslední době k nejvýnosnějším oblastem zdravotnictví. Josef Beneda, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

před rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána

0: vysíláme pořad Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Nejlepší stromolezci z celé země soutěží v Načeraci na Benešovsku. V zámeckém parku pokračuje druhým dnem 25. ročník mistrovství České republiky ve stromolezení. Jde o velmi atraktivní podívanou, kdy závodníci zúročují svoje zkušenosti z údržby stromů. Podívat se tam může přijít kdokoliv. Zítra se bude závodit od 8. do 18. hodiny.
1: Právě jsem u disciplíny, kde závodníci musí po větvích co nejrychleji vylézt do výšky stromu. Václav Melichér má teď za sebou disciplínu rychlý výběh po větvích nahoru, je to tak ve stručnosti?
2: Je to tak ve stručnosti.
1: Tak a jak se vám po těch větvích běželo, šplhalo?
2: No, ten začátek byl takový náročný a jinak je to to, co člověk dělá v práci, no, akorát. Je to na rychlost, takže trošku stres a super.
1: Připravujete se na to nějak, že rychle tady šplháte někde po stromech?
2: Je moje jediná příprava práce.
1: V čem je to kouzlo té vaší práce?
2: Podle mě tam člověk prostě musí mít srdce v tom a to je asi to, co je potřeba. No.
1: Tomáš Hupač, hlavní rozhodčí, má to i na bezpečnostní přilbě. Je to bezpečné?
3: Všechno je to bezpečné, protože vlastně celý ty závody jsou o prezentaci bezpečnosti, o tom, jak zdokonalit tu práci tak, aby byla skutečně bezpečná.
4: Hej, lesče, hej, slyšíš mě? Prosím tě, řekni jim, že nereaguje.
1: Marek Kozelka, s ním tady přicházíme k dalšímu stanovišti, které on nám okomentuje. A tohle nevypadá moc příjemně, protože tam visí figurína a ta tedy představuje zraněného stromolezce.
5: Ano, je to tak. Tohle je záchrana zraněného, kdy stromolezec vystoupá do koruny stromu, ukotví se nahoře, doleze k zraněnému, zajistí ho, zjistí ho stav a pak doleze zpátky dolů s ním už.
1: Vojta Mráz s velikou radostí teď odchází z disciplíny. Vy jste mě úplně fascinoval, vy jste tam běhal různě po tom stromu, do toho jste volal záchrannou službu, zjišťoval jste stav pacienta a všechno kolem, dokázal jste ho velmi rychle sundat dolů.
6: Povedlo se mi to, já jsem vlastně hrozně rád, protože takový můj osobní cíl bylo jednou dostat tu figurínu na zem, dneska se mi to povedlo poprvé.
1: Myslel jste to tak, že jste ji potřeboval dostat dolů do nějakého časového limitu, je to tak?
6: Přesně tak, je tam dneska je časový limit 6 minut, do kdy se ta figurina musí dostat na zem. Když to ten lezec stihne dřív, tak má ještě možnost získat body za podání první pomoci na zemi.
1: V čem je kouzlo stromolezectví té práce?
6: Kouzlo je určitá volnost a já například, když jsme u zákazníka, tak já říkám, že oni nevědí, kde bydlí, protože nemají ten výhled jako my, když jim tam ošetřujeme ten strom.
1: O titul nejlepší stromolezec z České republiky soutěží 40 závodníků. Z Načerace Věra Hájková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas Střední Čechy. V Kolíně začíná dnes večer 61. ročník festivalu dechové hudby Kmochů v Kolín. Na 10 lokalitách ve městě a blízkém okolí vystoupí orchestry z Česka i zahraničí. Víc nám přímo z Karlova náměstí řekne naše reportérka Alena Junová. Dobrý den.
1: Dobrý den. Letošní Kmochů v Kolín začíná oficiálně až za hodinu. Jak je ale možná slyšet, vystoupení některých orchestrů začala dříve. Tady na Karlově náměstí je vše připravené, stojí tu dvě pódia a v centru náměstí jsou postavené židle, lavičky a stánky. Poslední hodinu v Kolíně mírně pršelo, teď dešť pomalu ustává, ale ani špatné počasí návštěvníky neodradilo. Skupiny lidí tu sedí pod slunečníky nebo stojí s deštníky a pohupují se do rytmu hudby.
0: Ale no, jaký program na návštěvníky letos čeká?
1: Fanoušci dechové hudby se můžou těšit na 25 orchestrů, které sem přijeli z různých koutů Čech a Moravy, ale i ze Slovenska, Maďarska nebo Finska. Dnešní hudební vystoupení skončí v 1 hodinu ráno, nejvíce se toho ale bude dít v sobotu. Vedle koncertu na Karlově náměstí, v chrámu svatého Bartoloměje a v kolínské synagoze vystoupí některé orchestry i v nedalekých domovech pro seniory. Odpoledne také projde městem tradiční průvod orchestrů, mažoretek a dalších účastníků festivalu. Program je dále připravený až do nedělního odpoledne.
0: Omezí tahle akce dopravu ve městě?
1: Částečně ano. Hlavní omezení je spojené se zmíněným sobotním průvodem. Ten vyrazí od Vodního světa na Karlovo náměstí ve 14 hodin. Silnice proto bude od 13.30 více než 2 hodiny uzavřená, a to včetně světelné křižovatky s Jaselskou ulicí. V úseku je několik autobusových zastávek, které v době uzavírky nebudou obsloužené. Ode dneška do neděle také platí zákaz vjezdu a parkování na Karlově náměstí.
0: Z Kmochova Kolína se nám přihlásila Alena Junová. Děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Den v kraji.

Český rozhlas Střední Čechy. Chcete vědět, co právě hrajeme, jak vypadáme a co je ve vašem kraji nového? Uteklo vám něco z našeho vysílání? Sledujte náš web i Facebook. Přidejte se k nám. Český rozhlas Střední Čechy.

0: ze seriálu Ošklivka Katka zpívala Eva Farna na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. A poslední nadějí na záchranu manželství Toma a Luis je párová terapie. Petr Konáš a Beata Kaňoková jako herci představují v nové inscenaci Městských divadel pražských manželský pár, který má problém. Premiéra s názvem Zpráva o stavu manželství bude zítra a hraje se v novém divadelním prostoru kavárny divadla ABC.
1: To byla si mi nevěrná, ukáže se, že je to moje chyba. Díky polehčujícím okolnostem. Zkrátka ti napíše Biankoše. Prosím, milá Luis, užijte si to. Máte nárok na 10 nevěr, jestli chcete.
2: V manželské poradně nic takového neřeknu.
3: Nová inscenace Zpráva o stavu manželství Městských divadel pražských je o kolabujícím vztahu Toma a Luis. Před párovou terapií pravidelně mluví o svých problémech. Řeší třeba nevěru, která do jejich manželství zasáhla.
4: Luis je jednou z protagonistů tohohle krásného konverzačního duelu a žije teda se svým manželem 20 let. Je to ona, kdo se dopustil nevěry.
5: Tom je takový klasický jako vyhnívač. A možná, že kdyby ty věci jako na tom stole pomyslným uklidil o týden dřív, a ne až jako po roce, tak možná, že se do tohohle bodu vůbec nedostali, ale bohužel se stalo. A přijde mi na tom sympatický, jak zmínila Beata, že vlastně ta nevěrná je ta žena. Že mám pocit, jako, že konečně se to trošku taky vyvažuje, tahle ta problematika, že většinou jako, že to dostávali prostě na hrb jako chlapy.
3: Říkají o svých rolích Beata Kaňoková a Petr Konáš. Herci se výjimečně nepohybují na klasickém jevišti, ale v kavárně divadla ABC. Na vyvýšené pódium v rohu místnosti se sotva vejdou kožený gauč a křesla rozestavěná kolem konferenčního stolku. Protagonisté ale dlouho sedět nevydrží. Konverzační komedie sází na svižné dialogy, absurdní hádky i bizarní metafory o manželství.
1: A to chtěl velký koule, víš?
6: Jelikož je ta hra založená pouze na dramatickém dialogu, jsou tam jenom dva herci, tak nebylo potřeba vytvářet prostředí na jevišti, ale dovolili jsme si jít sem, kde je atmosféra komorní, diváci můžou být zcela nablízko hercům, takže není potřeba nějakým způsobem přehrávat a můžeme si dovolit nějaký, řekněme, autentičtější, civilnější herectví.
3: Vysvětluje režisér Jakub Šmíd. S herci má za sebou měsíc zkoušení. Výsledek představí publiku 13. června od 19 hodin v pražském divadle ABC. Filip Svoboda, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: prací ve středních Čechách.
1: Už je tu s námi meteorolog České televize Michal Žák. Začneme nočním počasím.
2: Ta noc bude přece jen teplejší, než byla noc na dnešek. A právě díky velké oblačnosti teploty klesnou na 14 až 11 stupňů, takže už nebude pod 10. No a na nebi v noci bude zataženo až oblačno. Počítejme s občasným deštěm a nebo s přehánkami.
1: Před námi je víkend. Co tam pro nás máte?
2: Tak mám tam snad příjemnější zprávu zítra přes den. Bude totiž oblaků a srážek postupně ubývat, takže se ještě zpočátku hlavně na severovýchodě kraje sice místy přehánky objeví, ale odpoledne i tam budou ustávat a oblačnosti bude dál ubývat. Takže pak už přehánky jen výjimečně. Teploty zítra budou citelně vyšší než dnes. Vystoupí na 20 až 23 stupně. Na druhou stranu poněkud zesílí vítr západní, případně až severozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu. Večer ale bude slábnout.
1: Neděle bude jak?
2: Neděle bude polojasná až oblačná, taková proměnlivá, ale jen výjimečně s možností přehánky. Teploty v noci 11 až 8, ty nejvyšší denní, respektive 12 až 9, ty nejvyšší denní v neděli mezi 16 a 19, takže oproti zítřku zase o trochu chladněji a zase mírný západní vítr.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: A za chvíli si dáme další bonusové středočeské odpoledne. Pavel Kučera přeje ideál, dobrý zvuk a maximální pohodu.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mladé Boleslavi a Mnichově Hradišti na 100,3 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Družina základní školy v Benešově téměř za 190 milionů korun by měla být hotová příští rok. Policie pátrá po 17-letém mladíkovi z Prahy. Od úterý nepřišel domů. Český kajakář Jakub Krejčí vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu v Německu. A počasí v regionu zítra zpočátku velká oblačnost, občasné přehánky. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý podvečer. Dělníci dokončili hrubou stavbu družiny u základní školy Dukelská v Benešově. Třípatrová budova téměř za 190 milionů korun by měla být dokončená v příštím roce v březnu. 12 učeben by mělo navštěvovat až 300 dětí, říká zástupce dodavatele stavebních prací Milan Broš.
3: Jedná se o monolitickou stavbu s tými cehelnými prvky. Schodiště je tvořeno z pohledového betonu, takže takhle, jak vidíte tu hrubou stavbu, to byla vize města Benešov i pana architekta, tak, aby zůstala ta konstrukce takhle pohledová, už nebude mít další úpravu, ani barevnou, ani jinou povrchovou.
2: Policisté v Praze pátrají po 17-letém Justinu Ferkovi z Prahy 10. Českému rozhlasu to v podvečer potvrdil policejní mluvčí Jan Rybanský. Matka viděla pohřešovaného naposledy tento týden v úterý ráno. Podle ní je ve špatném psychickém stavu a obává se o jeho život, upřesní Rybanský.
4: Mladík má hubenou 165 cm vysokou postavu, černé oči a černé vlasy s pěšinkou uprostřed hlavy. Zvláštním znamením je pak vytetované srdce na pravém předloktí.
2: Policie žádá případné svědky, aby jakékoliv informace o hledaném Justinu Ferkovi z Prahy 10 volali na linku 158. Policie obvinila strojvedoucího, který na začátku letošního května řídil vlak z Přerova do Lipníka nad Bečovou s téměř 3 promile alkoholu. Hrozí mu až 3 leté vězení. Během cesty opakovaně zapomínal otevírat dveře na zastávkách a s vlakem nabíral zpoždění. Incident se podle policejní mluvčí Miluše Zajícové obešel bez zraněných.
5: Všímavý svědek neobvyklé jízdy přivolal policejní hlídku, která u strojvedoucího provedla dechové zkoušky s pozitivními výsledky, a to konkrétně 2,83 a 2,81 promile alkoholu v dechu. V době jízdy bylo ve vlaku dle vlakvedoucí zhruba 40 cestujících.
2: Strojvedoucí byl zaměstnancem Českých drah, ty ho už propustili.
6: Sport.
2: Český kajakář Jakub Krejčí dnes odpoledne vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu v německém Augsburgu. Navázal tak na týden staré prvenství z Prahy. Po Mexiku vstoupí do letošního fotbalového mistrovství světa zbývající dvě pořadatelské země. Kanada se večer od 21 hodin střetne v Torontu s Bosnou a Hercegovinou. Američané budou hrát od 3 hodin ráno v Los Angeles proti Paraguaji.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku dne velkou oblačnost, k tomu místy přehánky, a to hlavně na severovýchodě kraje. Během odpoledne bude oblačnosti pozvolna ubývat, přehánky už pouze ojedinělé. Maxima zítra budou výrazně vyšší než dnes, přesněji mezi 20 a 23 stupni. Mírný vítr od západu až severozápadu, večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna od Pražského okruhu z 11. kilometru počítejte s kolonou. Do omezení na kilometr 24 se jede zhruba 45 minut. Ucpávají se také trasy přes Popovice nebo Mnichovice. Tolik doprava, Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Naše vysílání pokračuje, s vámi je stále Pavel Kučera.
7: Pěkný pátek i teď.
1: Středočeské odpoledne.
7: Už za chvíli se dozvíme, jak se Praha připravuje na olympiádu dětí a mládeže. Vydáme se do kolínské továrny na drony a pozveme do Příbramy na 30. setkání hornických měst a obcí. K tomu nám písničky, které nestárnou, zaspívají Marie Rotrová, Jakub Smolík a Jitka Zelenková.
1: Do české odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Praha dokončuje přípravy na olympiádu dětí a mládeže. Vůbec poprvé bude letos tato sportovní událost na území hlavního města. Jednou z desítek disciplín má být taky šerm, který si mohli vyzkoušet návštěvníci smíchovské náplavky i s českým olympionikem.
1: Já jsem se to dneska tady zkusil poprvý šerm. Mě to celkem bavilo, jak jsem viděl, jak to dělají ti profesionálové, tak jako vůbec nemáme šanci se jim rovnat. Já si myslím, že, jako, že to je dobrý sport. I když si myslím, že třeba v Česku celkem neobvyklý, protože já jsem upřímně jako vůbec nevěděl, že jsme nějakou bronzovou medaili z toho vyhráli.
2: Říká student pražské střední školy Adam. Viktora ze třetí třídy základní školy zaujala váha šermířského kordu.
3: Překvapilo mě, jako, že by byl jako těžký, ale vlastně docela lehkej. To je jenom těžký, když se jako zaklíním.
2: Podle Jiřího Berana, který vyhrál bronzovou medaili na olympijských hrách v Paříži, dělá šerm na děti dojem.
4: Děti na to reagují úplně skvěle, protože myslím, že každý chtěl někdy být mušketýrem nebo se zahrát s nějakým filmu nebo i ten klacek proměnit v opravdický kord. Já tomu vždycky říkám, pojďte si zkusit být opravdu moderním mušketýrem nebo moderním rytířem a na chvilku se opravdu dej si tu masku na hlavu a něco se zkusit dokázat s tím kordem v ruce.
2: Šerm bude jednou ze 23 disciplín na letošní olympiádě dětí a mládeže v Praze. Hlavní město se připravuje na příjezd až 3,5 tisíce sportovců z celé republiky, říká radní hlavního města Antonín Klecanda z hnutí STAN.
5: My tu olympiádu připravujeme tak, aby to bylo co nejméně zatěžující pro Pražany. Posilujeme případně ty linky, ať už to bude na to zahájení v Edenu, nebo na ty důležité medailové velké ceremoniály, které budou na pražském výstavišti.
2: Olympiádu dětí a mládeže zahájí vedení hlavního města 21. června a potrvá až do 25. června. Sportovci budou soupeřit na více než 30 sportovištích, mimo jiné třeba v Podolí, Řepích a nebo třeba na Chodově. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Filmová a divadelní režisérka Alice Nelis prožila dětství a mládí v Poděbradech. Teď žije v Černošicích a nemůže si to vynachválit. Má to kousek do Prahy i do přírody.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Vysíláme středočeské odpoledne. Drony pro ukrajinskou armádu nevznikají jen na Ukrajině. V Kolíně je vyrábějí a testují ukrajinští veteráni, kteří si zkušenosti přivezli přímo z fronty. Zákazníkem není jen ukrajinská armáda, jak tomu bylo zpočátku. Většina produkce posledních měsíců směřuje do zemí Severoatlantické aliance.
1: Это дрон разведчик, который специализируется на
2: Používá se k průzkumu, vyhledávání cílů, korekci dělostřelecké palby nebo sledování tras pohybu.
3: Ukazuje Filip tady na letišti v Milovicích na stroj, který jeho kolegové vyndavají z velké zelené bedny a skládají dohromady. Filip pracuje v Dnipru a do české továrny přijel jenom na několik týdnů.
1: Эти дроны в рамках благодійної допомоги.
2: Tohle je Stork, je vyvinutý na Ukrajině. Dneska ho skládá Dáme poprvé a příprava proto trvá asi 20 minut. Na frontě používáme odzkoušené a to je mnohem rychlejší. Voják vyběhne s dronem z úkrytu, postaví ho na katapult, odpálí a tak za 3 minuty je zase zpátky v blindáži. Nepřítel má malou šanci našeho vojáka zaměřit.
3: Zatímco Filip přijel do Česka jen na otočku, jeho kolega Jevhen v Česku žije 2 roky. Předtím 2 roky bojoval.
4: Já mám dosvět z bojových dí.
5: Byl jsem dobrovolník od samého začátku. Dron jsem poprvé uviděl pár týdnů po začátku invaze. Byl to FPV dron nebo Mavic. Školení trvalo 2 dny a šel jsem na pozice.
4: Stav korisným.
3: Vzpomíná na dřevní začátky ostřílený veterán, který bojoval u Avdijivky. Válku přežil bez viditelných zranění, má ale za sebou 3 kontuze mozku po výbuchu granátů. V kolínské továrně technik i operátor.
4: Tut na firmě já znám jak z samého počátku.
5: Dron znám od výroby jednotlivých částí přes elektroniku až po montáž a první let. Každý vyrobený stroj musí projít sérii kontrol. Ověřujeme software, komunikaci s anténami, spojení s pozemní stanicí i samotné letové vlastnosti. To děláme ještě v továrně a tady na letišti absolvuje dron zkušební let podle přesně stanoveného programu.
4: Komunikace s anténou, jde connect.
3: Lidé jako Jevhen jsou největší výhodou firmy i podle výrobního ředitele Pavla Bulanta.
6: Jsou to lidé, kteří konkrétně působili i v dronových jednotkách, to znamená, mají schopnost sem přinášet prostě nejnovější poznatky, jednak z taktiky a jednak z těch parametrů, které jsou vyžadovány na ukrajinské frontě.
3: Pavel Bulant je brigádní generál v záloze a někdejší ředitel sekce vyzbrojování ministerstva obrany a tvrdí, že zkušenosti z ukrajinského bojiště dnes nelze ničím nahradit.
6: Protože ukrajinská fronta je podle mého názoru jako bývalého vojáka v současnosti jediný etalon toho, kam se drony dostaly a kde se nacházejí. Díky masivnímu využití elektronického boje jednak ze strany ukrajinské armády a zejména Ruské federace.
3: Kolínská UNC zpočátku dodávala drony na Ukrajinu, kde ale mezitím vznikla řada firem, které vyrábějí velké množství různých dronů a levněji než na západě. Proto také produkce kolínské továrny začíná směřovat na západ. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
7: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dnes už neléčíme jen rakovinu plic jako jednu nemoc. Díky skvělé diagnostice hledáme konkrétní slabé místo nádoru. U Patricie jsme našli specifický klíč, říká pneumoonkoložka Marie Dresslerová.
2: Já jsem hrozně ráda, že tu léčbu mám, že zabírá.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Tady je Český rozhlas Střední Čechy. Denisa Hergeslová přináší pozvánky pro vás na sobotu.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Příbrami o víkendu přivítají jubilejní 30. setkání hornických měst a obcí České republiky spojené s 19. Evropským dnem horníků a hutníků. Do města přijedou hornické spolky z Česka i zahraničí a návštěvníky čekají slavnostní průvody v historických uniformách, ukázky tradičních řemesel, kulturní program i speciální akce v areálech Hornického muzea. Součástí programu bude také středověká hornická vesnice u dolu Anna s rýžováním zlata, ražbou mincí a dalšími ukázkami života kolem dolů. Berounské Husovo náměstí zaplní o víkendu 24. ročník hrnčířských a řemeslných trhů. Na místě budou víc než 200 keramiků, hrnčířů a dalších řemeslníků nejen z Česka. Letošní červnový termín je zaměřený na nožířství a tradiční zpracování dřeva. Chybět ale samozřejmě nebude ani ručně vyráběná keramika, porcelán, sklo, šperky nebo kožené výrobky. Součástí programu budou hudební vystoupení, folklorní festival Berounský koláč, vinařský koutek a bohatá nabídka regionálních specialit. Lidová hudba, tanec a pestré kroje, to vše vás čeká v Mělníku. Koná se tam 26. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Mělnický vrkoč. Nabídne vystoupení folklorních souborů, tuzemských i zahraničních, tradiční svatoantonínský jarmark, ukázky lidových řemesel i slavnostní krojovaný průvod historickým centrem města. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Víc máme na střednicechy.rozhlas.cz. Pavel Kučera se těší v pondělí zase v odpoledním čase. Užijte si fajn víkend a mějte se dobře.

Víte, že v Centru sklářského umění v Sázavě si můžete prohlédnout největší světovou sbírku moderního skla? Centrum vzniklo v původní huti František, kterou postavil v roce 1882 Josef Kavalír a pojmenoval ji po svém otci, zakladateli skláren Kavalír. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami. Policie zná totožnost několika lidí, kteří v Praze hostivaři brutálně napadli 5 mužů. Zemřel fotbalový trenér Petr Uličný, bylo mu 670 let. A počasí v regionu zítra zpočátku dne velká oblačnost, k tomu občasný déšť, později ubývání oblačnosti i srážek, maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. České ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných zpráv přitom v poslední době výrazně přibylo. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl doporučuje na ně vůbec nereagovat a také neklikat na žádné odkazy.
2: My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchali, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla.
0: Ministerstvo dopravy v této věci upozorňuje, že informace o přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím těchto SMS zpráv. Pražským kriminalistům se podařilo zjistit totožnost několika lidí, kteří letos na začátku dubna brutálně napadli 5 mužů. Násilníků s kuklami na hlavách v barvách fotbalového klubu bylo celkem 25. Před posilovnou v Praze hostivaři způsobili 5 mužů mnohačetná poranění na těle a také zlomeniny na hlavě a v obličeji. Upřesní policejní mluvčí Eva Kropáčová.
3: V současné chvíli známe již totožnost několika osob, které se účastnily samotného útoku. Tuto chvíli však pátráme po totožnosti další mužů, kteří jsou zachyceni na kamerových záznamech. V tuto chvíli nebudeme poskytovat k věci žádné bližší informace.
0: Z metropole ještě jednou, provoz pražského metra na lince C byl před malou chvílí v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání po více než 2 hodinách obnoven. Pražský dopravní podnik o tom informuje na svém webu. Krátce před 4:30 odpoledne se ve stanici Florence stala nehoda. Soupravy v úseku nejezdily více než 2 hodiny. Vedení Dolního Bousova na Mladoboleslavsku plánuje opravy fotbalového hřiště, včetně sociálního zázemí. Odhadované náklady jsou několik milionů korun. Radnice plánuje získat státní i evropskou dotaci. Upřesní starosta města Miroslav Boček ze sdružení Dolno Bousovsko.
4: Žádali jsme dvakrát, řeknu, na nové kabiny pro sportovní klub a rozšíření, protože sportovní klub v současné době disponuje 10 mužství a ty kapacity, které tam teď v současné době jsou, tak prostě jsou nedostatečné. A druhým velkým projektem je vybudování umělé trávy. Sport.
0: Ve věku 670 let zemřel fotbalový trenér Petr Uličný. Na klubovém webu o tom napsala olomoucká Sigma.
1: Počasí.
0: Večera v noci bude velká oblačnost, k tomu občasný déšť nebo přeháňkami, ranní minima mezi 14 a 11 stupni. Zítra přes den zpočátku velká oblačnost, místy přeháňky hlavně na severovýchodě kraje. Během odpoledne bude oblačnosti ubývat, přeháňky už jen ojediněle. Maxima zítra mezi 20 a 23 stupni. Mírný vítr od západu až severozápadu bude večer pozvolna slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pozor teď na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna, a to za sjezdem na Pražský okruh. Ze 13. kilometru čekejte pomalejší provoz, do omezení na kilometr 24 pojedete 25 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Můžu říct, všichni tomu rozumí i všichni tomu rozumějí.
2: Ano.
1: Už se prostě připouští říct, všichni tomu rozumí, i když dřív to nebylo spisovné.
2: Nebylo, ale už pár desetiletí to spisovné je.
1: A proč teda místo všichni vědí, nemůžu říkat všichni ví?
2: No, musím říct, že se to říká a docela se to i píše a už se to ani moc neopravuje, takže oni to asi skoro všichni nevědí, že to neví.
1: Na druhou stranu, když to všichni děláme, tak to za chvíli jazykovědci uznají za správné jako tu hranolku.
2: Přesně. Já myslím, že je to na dobré cestě. Ten důvod, proč to stále ještě neplatí, proč se to nesvezlo vlastně s tou změnou kodifikace, kdy se mohlo začít říkat, oni rozumí i rozumějí a vlastně se jeden tvar z toho jednotného čísla, on rozumí, dostal i do toho množného a dost se to zjednodušilo. Jenomže to sloveso vědět je nepravidelné. Nemáme jen anglická nebo španělská nepravidelná slovesa, máme i několik českých nepravidelných sloves. No a zkrátka těch nepravidelných sloves se zatím ta změna netýkala.
1: Takže nějaké další příklady, kde nemůžeme říct všichni ví?
2: Týká se to například slovesa jíst, které je taky nepravidelné.
1: Takže nemůžeme říct všichni jí, ale musíme říct všichni jedí.
2: Ano, když budeme říkat jí a ví všichni, tak uspíšíme tu kodifikaci, ale bude se to považovat za nesprávné.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že oblíbená skládačka puzzle, u nás známá jako pucle, původně nevznikla jako hra, ale její původ je ryze praktický a vzdělávací? V 18. století žil v Londýně zapálený kreslíř map John Spilsbury, kterého trápila slabá zeměpisná vzdělanost lidí. Přišel na geniální nápad. Nakreslil mapu, nalepil ji na dřevěné prkénko a poté ji rozřezal na jednotlivé státy. Práce to byla vpravdě mravenčí. Už samotné kreslení byla dřina, nesměla ukápnout kaňka a inkoust dlouho zasychal. O vyřezávání složitých tvarů ani nemluvě, ale povedlo se. Tahle mravenčí práce pomohla žákům pochopit, kde která země leží. Původní pucle však nebyly pro každého, vyráběly se z drahého cedrového či mahagonového dřeva, což z nich dělalo luxusní hračku pouze pro děti z nejbohatších rodin. Skutečný rozmach přišel až koncem 19. století s vynálezem stroje na vyřezávání dílků a nahrazením dřeva levnou lepenkou. Tvary se sjednotily do podoby, jakou známe dnes, a skládání definitivně opustilo školní lavice. Stala se z něj relaxační zábava pro dospělé, která prověřuje trpělivost i postřeh milionů lidí po celém světě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

jako laň lesa zemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marný.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: mazat.
1: To, co můžeme udělat, je vrátit opravdu jakoby zpátky tu hydratace, takže velmi intenzivně kůži promazávat, nějaký krém, který bude obsahovat třeba vitamin E, ureu a hlavně aby byla hodně mastná.
0: Někdy může být problém i závažnější.
1: Může jakoby to znamenat, že pacient trpí nějakou kožní chorobu typu atopické dermatitidy, psoriázy, což je jako lupenka, a nebo to někdy jakoby může znamenat jiný problém typu kontaktní alergie.
2: Safra. Ono nám to potvůrka zhnislo. Tak to se bude muset řezat.
3: Řezat?
2: No jo, řezat.
3: Řezat?
2: Jo.
3: Vyloučeno.
0: Můžeme třeba i slyšet, jak nám ta kůže praská.
1: Tak zatím já jsem teda neslyšel u svých pacientů praskající jakoby kůži, slyším spíš ty pacienty, jak si stěžují hodně na popraskány kůže, protože je to velmi jakoby nepříjemný.
3: Prosím, nešlo by to nějak rozehnat?
2: To těžko, to byste musel počkat, až budou nějaký demonstrace a eventuálně to strčit mezi strážníky.
3: Ne, prosím, to já tak nemyslím. Já myslím nějakým mazáním, víte, to narajbovat.
2: Jak tohle to můžete říct? Takovýhle starý babský věci. Chcete, aby vám to zhnislo pořádně a sepce?
0: Máte nějakou historku z ordinace?
1: Ano, často pacienty přijdou nám ukázat, jak mají strašně nemocný nechty, ale ty nechty nemocný nejsou, oni jenom zapomněli ty nechty pořádně umýt po práci na zahradě.
4: Vesele a zdravě.
5: I to se stane, ano.
6: Já bych měla dvě drobné poznámky. Poznámka číslo jedna, pan doktor říkal dehydratace, ale dehydrataci kůže může vlastně zažít nejenom při nedostatku vody v těle, ale i při nedostatku tuků v těle. O tom pan doktor hovořil. A další může zažít praskání kůže, která nemá dostatek dalších věcí, a to tuků ve výživě, sacharidů ve výživě, to znamená lidé, kteří jedí ty vysokoproteinové diety, tak jim potom může praskat kůže, a nedostatek zinku a vitaminu skupiny B, E, A a C.
5: Takže poznáme to podle toho, jak máme suchou kůži, anebo si máme říct, máme suchou kůži, není to náhodou tím, že mám nedostatek vitamínu?
6: Pacient je jako vždycky strašně důležitý a také je důležité, kde ta kůže praská, protože třeba nedostatek vitamínu se nejčastěji projevuje praskáním koutku rtu.
5: Aha. Takže ne mazat si to nějakým lojem?
6: Jenom mazat nestačí. Klidně si to můžete mazat, ale k tomu ještě doplnit ty věci, které chybí.
5: Můžeme sami, nebo se máme poradit s doktorem?
6: Tak já bych zkusila nejdřív sama, zkusila bych nějaký zinek a nějaký vitamin A, E, C. No a když to po týdnu není lepší, tak půjdu k doktorovi.
5: Proč nám vlastně praská kůže, co říct třeba lékaři, a kdy se to projeví třeba nejenom tím, že máme právě nedostatek tekutin nebo tuků v těle, ale třeba i nemoci, tak to nám prozradí doktorka Kateřina Cajtamová za malou chvíli v pořadu Vesele a zdravě.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Dnešní téma v pořadu Vesele a zdravě, které řešíme i s doktorkou Kateřinou Cajdamovou, je popraskaná kůže. Na tohle téma nám básnili i naši posluchači.
1: Ano.
2: Zdraví Petr. Jak bodnutí trnem růže bolí rozpraskaná kůže. Mazání moc nepomáhá. Teď je dobrá rada drahá.
1: Má pravdu ten člověk, je to tak. Budem to povídat.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl kůži popraskanou a mohl jemně hladit moji milou, po umytí si je natírám mastí, abych ji nepoškrábal, ale působil jen slastí.
1: Oh, to jsou intimní svěřovačky. Děkujeme, pane Miroslave.
0: Proč nám ta kůže vlastně tedy praská? Shrňme si to a uveďme všechny ty možné důvody, paní doktorko.
1: Ano, tak zkusíme. Tak extrémní vnější vlivy prostředí. Nejčastěji chlad, vítr, kdy se odpařuje voda, časté mytí, různé chemikálie, anebo taky sluneční záření. Pak to může být zdravotní dispozice, to říkal pan doktor, ekzémy, plísně, psoriáza, za cukrovka. Pak to může být výživa a životní styl, to říkala Cajdamlová, nedostatek vitamínů. A pak to může být nějaká nesprávná, neúplně dobrá péče. A tady je to specifické podle části těla. Takže pokud máme třeba nedostatečný pitný režim nebo diety s nedostatkem tuků, tak máme problém, že se kůže neobnovuje. Specifické příčiny podle části na rukou, je to manuální práce s papírem ku podivu nebo se saponáty bez toho, že máme rukavice. Na patách to bývá dlouhé stání, nadváha, nevhodná obuv, tlak na paty, to se dozvíme, to trápí řadu našich posluchačů. V okolí nehtů to může být, že si škubem kůžičku nebo špatná manikýra nebo citlivost na laky na nehty. A na rtech to je nedostatek nejčastěji B vitaminu, ale taky to může být viróza nebo chybí A vitamin.
0: Kdy to může být i projev nějaké další nemoci, než jenom to, že nemáme vitamíny, no, špatně hydratujeme, ale třeba i vliv nějakých léků nebo něco vážnějšího?
1: Tak měli bychom hlavně číst složení těch svých léků, protože tam to bývá uvedeno, ale obecně kůže reaguje velmi často a velmi rychle. A lékaře ale jdeme vyhledat jenom, když to hnisá, je moc bolestivý, nehojí se to nebo je to zarudlé. A asi je nejlepší jít ke kožnímu lékaři, protože ten může říct i tu příčinu.
0: Na co se máme připravit, že se doktor bude ptát kožař?
1: Tak, bude se ptát, kde to praská, čili na které části těla, jestli to pálí, svědí, zarudne a jaká byla předchozí typická činnost. Takže byli jsme dlouho venku, nebo jsme měli nějakou manuální práci ve vlhku, nebo jsme měli poranění. A taky se nás bude ptát na naší hmotnost, zejména když nám praská kůže na patách.
0: Máme se mazat, nebo máme nějakou koupele dopřávat takové kůži?
1: Každá rada drahá, jak správně říkal pan Petr, asi bacha nebo pozor na to, abychom tu kůži moc nemáchali, protože tady vzniká paradoxní efekt. Pokud tu kůži totiž hodně vlhneme, myjeme, různě ji ořezáváme a tak, tak ona někdy nemá čas pořádně regenerovat a může to být horší než lepší. Takže babičky radívaly, když je suchá kůže, ať už na patách nebo na rukou, tak to pořádně promazávat a nosit na tom na noc ponožky nebo rukavice, aby vlastně se to tam jako
0: zapařilo,
1: pořádně hluboko dostalo a aby se nám to neotřelo o ty lůžkoviny.
0: Jsou nějaké skupiny lidí, pacientů náchylnější k těmto problémům?
1: Tak, malé děti, protože tam jednak dehydratace, jednak nemusí být úplně čistota, úplně správná, takže jsou různé plísně. Potom jsou to lidé venku a manuálně pracující, jak už jsme říkali, a kteří namáhají hodně třeba ruce, tak tam může být problém. A pak je to bohužel vliv vyššího věku a tam to může být buď nedostatečný pitný režim, snažím, ale taky to, že přece jenom ve vyšším věku ta kůže stárne, pomalej se obnovuje a může praskat.
0: Není tak elastická.
1: No, právě.
0: Tak těmto skupinám i dalším, vám všem, co máte problémy s popraskanou kůží, s prasklinkami, které se někde prostě na těle a na té kůži objevují, budeme radit. Nejprve těm, kteří nám poslali svůj dotaz buď přes záznamník a ten telefonní, anebo v textové podobě přes stránky veseleazdravie.cz, pak se dostane i na vaše živé dotazy.
4: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: říkáme v rozhlase, s námi nejste nikdy sami, ani na ty zdravotní problémy, proto je tu poradna Veselé a zdraví s doktorkou Kateřinou Cajdanovou, dnes na téma popraskaná kůže. Už dopředu jste se mohli ptát a ptali jste se.
1: Dobrý den, paní doktorko. Prosím vás pěkně, je mi 80 let, ale už mi to trápí aspoň 10 až víc let. Hrozně mě praskají na patách, paty, prostě ta kůže, až do krve. Každé ponožky rozbiju, tak na jeden den bych potřebovala jedny ponožky. Vypařuju to, nepomáhá to, mažu to i sádlem, nepomáhá, co to může být. Mám to i u palců, ruk, to mám úplně popraskané až do krve a strašně to bolí. Nemůžu nic dělat. Čím si pomáhat, abych to tak neměla hrozné až do krve.
2: Tak, podobně se ptá paní Miloslava, která vlastně dostala informaci, že by to mohlo být i vinou chemoterapie. A pan Josef, ten vlastně to má na nohou a paní Marcela to má taky na nohou. U těchto dvou by mě zajímalo jejich hmotnost, protože někdy u vyšší hmotnosti to může být vlastně příčinou. U té dámy, která se dovolala, je to pravděpodobně vliv věku, ale u všech bych doporučila navštívit kožního lékaře a pátrat potom, jestli se nejedná o plísňové onemocnění. Jinak, co se zkusí, tak může být tea tree oil, moc ty nohy nemáchat ve vodě, protože někdy je to paradoxní efekt a spíš to vlastně zhorší. Tady různě lékárny doporučují různý parafín a různé vlastně intenzivní léčby, ale my vždycky potřebujeme vědět nejdřív příčinu a vyloučit tedy hlavně to plísňové onemocnění. Pokud je to i na rukou, tak bych se trošku bála, že by to mohla být plíseň.
0: Další dotaz, telefonický.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví Mia. Prosím, trvá ještě malomocenství lepra a lze ji léčit jako lupenku nebo svrap? Jaká je prevence? A ještě mám osobní otázku. Po braní furonu na odvodnění jsem se doslova začala stvrkávat, tak jsem to přestala brát. Dělala jsem dobře nebo špatně? Děkuju.
2: Tak to stvrkávání, nevím, jestli tím myslí, že jako vytvářela dojem dehydratace, asi, nebo jestli ano, ztrácela vodu a tím ztrácela na váze, furon odvodňuje. Takže to je toto. No a já jsem byla sama překvapená, protože jsem si myslívala, že lepra už je eradikovaná,
0: tedy
2: jako
0: vymícená,
2: ale není tomu tak. Představte si, že v roce 2020 bylo diagnostikováno 127 500 případů lepry.
0: Tedy na celém světě, ne u nás.
2: Na celém světě a z toho dokonce 8,5 tisíce dětí. Lepru působí mykobakterium lepre, je to podobné jako mykobakterium tuberkulózy. Očkování proti tuberkulóze zvyšuje odolnost proti lepře, ale mohu vás uklidnit, lepra je plně léčitelná. A další překvapivá vlastně informace, když se hledala jsem inkubační dobu lepry, tak představte si, Patriku, že podle některých autorů to je několik týdnů a podle jiných je to 1 až 20 let. Takže, no ano, taky jsem koukala, zírala.
0: Jak se můžu nakazit?
2: No, nakazit se mohou tam, kde je endemický výskyt, to znamená, kde jsou vlastně ložiska. A ta ložiska jsou v různých, když se podíváte na Národní zdravotní informační portál, tak se tam dozvíte, že je to přenos ze zvířat nebo z životního prostředí a rezervoárem nákazy jsou člověk, pásovec 9 pásí a možná i další zvířata.
0: To stačí být s těmi lidmi v kontaktu?
2: No, pravděpodobně. A čekat teda až 20 let, protože...
0: Teď se tak, budou lidi bát do zoo.
2: No právě, ale tak jako zase úplný kontakt.
0: Tam je to
2: kontakt
0: nebude.
2: S pásovcem nebude. No.
0: Dobře, takže jenom
2: je plně léčitelná.
0: Ale apelujeme možná v tomto čase před létem, když člověk jede do ciziny, ano, aby si zjistil, jaká tam jsou zdravotní rizika, ano, a už se třeba připravil, očkoval, ano, nebo vzal si léky, které jsou potřeba.
2: Ano. A hlavně pokud má nějaké podezření na lepru nebo cokoliv podobného, tak zajít k lékaři a říct, kde jsem byl a co se mi stalo.
0: Popraskaná kůže. Dnešní téma, ano, v tom pořadu Vesele a zdravě, otevíráme pro vás telefonní linku, abyste se na tyhle problémy teď mohli osobně ptát doktorky Kateřiny Cajdamlové. Využijte toho.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. Telefon sem do studia 731 800 900 odpovídá na vaše otázky, na něm doktorka Kateřina Cajdamová a řešíme dnes popraskonou kůži. Na telefonu tak máme první živý telefonát, tedy do éteru. Přejeme vám hezký den, kdo pak to je?
1: A má puštěný rádio.
0: Poprosíme stěšit si aparát, ať si dobře rozumíme a posluchači i nám samozřejmě.
1: Tak.
2: Tak už jsem postarší a mám problém poměrně delší. Když mě bylo tak 60, tak mě začaly praskat malé žilky u kotníků. Doktorka mě řekla, že je to vada krásy. Pak mě řekl koža, že je to u starších lidí, když už to bylo za 20 roků a už to bylo do půl lítek. A žilky začaly praskat a kůže taky. A dál mě plno masí, které vůbec nepomohly. Dneska už to mám do půl lítek a ještě děl. Je to nejenom popraskaná žilka, ale taky kůže. Velké fleky se mě dělají na kůži červené.
1: Poslyšte, to zní jako bercové vředy. Byl jste na cévně?
2: Nic takového nemám. Bercové vředy to nejsou. A masím kůži, aby nebyla suchá, protože mám poměrně suchá. Suchou kůži na lítkách a taky mě ta kožařská masť vůbec nepomohla, přestože mě to dal velikou krabici a nemohl jsem, nesklo to vůbec, takže jsem musel chodit pod kolenka, které jsem pořád pral. No a to je, a je to čím dál horší, už mám úplně červené.
1: Můžu se jenom zeptat, ty žíly byly vyšetřeny, že říkáte, že to nejsou bercové vředy?
2: No, byl jsem u kožaře.
1: Ne, kožař to nevyšetřuje, to vyšetřuje cévní.
0: Takže možná objednat se třeba přes vašeho praktického lékaře na cévní oddělení, aby i tam to ještě jednou třeba po čase ověřili. Že to asi
2: to není v ploche, to není vřet, to není otevřené.
1: No ne, ale když máte poruchu, prokrvení a nějaké změny na žilách dolních končetin, tak to může vypadat takhle, jak popisujete, že praskají cévky a posléze ta kůže se jako horší.
0: Takže doporučení objednat se na cévní.
1: Já bych doporučila objednat se na cévní.
0: Aby jsme vyloučili, pak se může řešit dál, když tak. Doporučujeme.
1: Že to kožní nepomáhá, říkáte, takže to musí být jiná příčina.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, na telefonuje někdo další, kdo se ptá na popraskanou kůži. Kdo pak to je?
1: Dobrý den.
0: Slyšíme se?
1: Neslyšíme.
0: Připomínám, musíte být... Ano,
1: halo.
0: Je tam někdo. Povídejte.
3: Prosím.
1: No, voláte nám.
3: Kateřinu se zamlouvám.
1: Ano, poslouchám.
3: Prosím vás, mě svědí kůže po celém těle. Já nemám žádné vyrážky, jestli je, čím to je.
1: To já takhle na dálku nevím. A kdy to začalo a co to zlepšuje, co to zhoršuje, to svědění? To může být alergie, to může být spousta věcí, může to být nějaká neurologická záležitost. Kdy to začalo?
3: Doktorka mě předepsala léky a tím mě nepomáhají. No. Prostě
1: a jaké léky? Jaké léky vám?
3: Takové tabletky asi, teď ho nemůžu.
1: Aha.
3: Mám jich.
1: A jak dlouho je to, co vám to předepsala a co to berete a nepomáhá to?
3: Myslím, 14 dnů je to.
1: Tak to ještě není zas tak úplně dlouho, ale já bych tam zašla a řekla, že to nepomáhá a zeptala se, co dál a hlavně, co to je, ať vám řekne, když tak paní doktorka.
0: Ptát se doktoru, co dostáváte,
1: ano,
0: proč to dostáváte, na co.
1: Víte co, takhle na dálku, když to ani nevidíme, ani nevíme, co za lék jste bral, to je strašně těžký, to je nemožný. Nemůžu.
0: Radí, jak se chovat tady u lékaře doktorka Kateřina Cajdamlová a vy se můžete dál ptát na své problémy s popraskanou kůží, využít k tomu telefonní linku přímé volání do studia 731 800 900. Ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu, dnes o problémech s kůží, s tou popraskanou. Praskat vám může kdekoliv, třeba i na loktech, na rukou, na nohách, u pat, kdekoliv, kde se objeví nějaké problémy. A my se to snažíme vyřešit s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo tu je tedy ve spojení s námi? Dobrý den.
1: Haló?
2: Ano, jste to vy. Dobrý den.
1: Tak já bych se chtěla zeptat. Já jsem posluchačka z Rokycanska a paty mám krásný, to si mažu asi už 30 let, každý večer nějakou mastí na paty.
2: Ano.
1: Ale nosím gumový punčoky taky už asi 30 let, tak možná je to tím, že to tak nepraská. Mm-hmm. Ale mám problémy prsty na rukou, palce, prostředníčky takhle ze strany nehtu, hrozně bolestivý a většinou na palcích se mi to děje, když si ostřihám nebo opiluju nechty, tak mi to praská.
2: Ano.
1: Hojí se to dlouho, strašně to bolí.
2: Jejde.
1: A nevím teda, co už bych si na to dala.
2: No, tam se doporučují mastě s pantenolem nebo s ureou, protože ty vlastně pomáhají regeneraci té pokožky. A asi bych vám doporučila zkusit ty vitamíny a zinek. Jako zkusit vitamin A, E, C a zinek. Jo? Aby se zvýšila odolnost té kůže. Jinak pozor, ono možná, když byste chodila k profesionálům, tak oni vám to jednak nebudou moc traumatizovat, nebo většinou to nepoškodějí tu kůžičku kolem a pak vám to mažou takovými intenzivními olejíčky. Takže bych možná na manikýru chodila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdamová, poradí i dalšímu. Doufám, aspoň, že najdeme řešení. Kdo volá
2: snad
0: teď? Ano.
2: Ano.
3: Haló, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tady Ivana z Chomutova. Chtěla bych se vás zeptat. Je mi 58 let a trápí mě praskání pat.
2: Ano. Praskání pat, to je tak ano. Častá, protivná nepříjemnost. My už jsme to tady řešili, to je nejčastější věc. Jednak to může být tvrdé boty, ne úplně dobře padnoucí, může to být trošku nadváha, může to být časté chození, to tady pan Josef nám píše 12 kilometrů za 8 hodin. Může to být přílišný máčení ve vodě, může to být pocení těch končetin a někdy takhle to může být, i když je tam plíseň. Tu bych asi zašla na kožní, aby se vyloučila, protože ta by byla nejlíp léčitelná.
0: A pak tedy mazat?
2: Je velký problém a musí se to furt mazat a dobré je zkusit to namazat na noc a dát na to ponožky.
3: Dělám. No. Ještě se zeptám, nemůže to být pedikérou? Chodím na pedikéru a oni mi to kůži hodně dávají dolů?
2: No, to odstraňování stvrdlé kůže by se mělo dělat jemně, ale jako čím víc se to dělá, tím víc se někdy ta kůže prostě...
0: Co to zkusit tedy? Tuhle techniku na manikýře vynechat
2: no,
0: a spíš víc mazat?
2: Řekla bych jim, hleďte se tentokrát ne a sama bych si to zkusila doma trošku něžněji udělat, aby to nebylo tak do hloubky a mazat, no.
0: Takže...
3: Mazat.
2: No.
0: Dejte pak vědět,
2: a když
0: třeba
2: tak vitamin E, omega mastný kyseliny, beta karoten, to všechno pomáhá vlastně zdraví pokožky, včetně toho zinku.
0: Dál se můžete ptát, dál využívat náš telefon 731 800 900. Kdo je tam? Vítejte u nás.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchač z Chebu. Měl bych dotaz ne pro sebe, ale moje známá má atopický ekzem.
2: Ano.
4: Je tohleto věc léčitelný?
2: Problém s atopickým ekzémem je, že někdy to léčit jde moc těžko. Je to vlastně vrozená dispozice.
4: On
2: ale...
4: to má její syn.
2: No právě. Je to vrozená dispozice. Tam je potřeba vlastně chodit na alergologii a snažit ano. se o nějaký zvyšování odolnosti té kůže. Většinou lidé vyřazují různé věci, ale tak zkusit i expozici, protože někdy se podaří otužit. No, je to protivné.
4: Ona ještě vegetariánka, tak asi trochu jinak.
2: No, tak
4: možná,
2: nedostatek,
4: že jí to taky
2: nedostatek bílkovin a tuků může být další příčinou vlastně toho, že ta kůže praská.
4: Právě, jestli si nepomáhá.
2: No, ale pokud je laktoovopisko vegetariánka, to znamená jí k tomu vejce, mléčné výrobky a ryby, tak by to mělo stačit. Aha. Ale to my nevíme, jestli to dělá, se zeptejte.
0: Ale rady jste slyšel, tak zkuste poradit, až jste to lepší. My taky děkujeme. Děkujeme, ať se daří. Další, kdo se ptá, dobrý den.
2: Haló, haló.
5: Dobrý den, je to poradna?
0: Ano.
2: Dobrý den.
0: Snažíme se o to.
2: Snažíme se, ano, je to dneska těžké.
5: Posluchač frytkuje, jako. Mám potíže taky s patama a s tímto. No a udělal jsem si na to svůj vlastní recept.
2: Jsem s ním.
5: Používám jelení lůj nebo ovčí lůj.
2: Ano.
5: Koupím si velkoplošnou náplast.
2: Ano.
5: Oškrabu to smírkem.
2: Smírkem?
5: Smírkem. Položím to na patu.
2: Ano.
5: No a za dva dny je po bolesti a je to...
2: No vidíte to. Já teda toho smirku bych se bála. Jo, já bych, no plísňového, vidíte, že jo, no. Ta plíseň to je něco, co se musí vždycky vyloučit, jo, ale teda smirkem, to jste odvážný muž, to já bych se bála. Prosím, zkoušejme raději pemzou nebo něčím míň agresivním, ale děkujem za radu, že teda jelení lůj nebo ovčí lůj, kde se sežene ovčí lůj?
5: Jelení nebo ovčí lůj a...
2: Kde se sežene ovčí lůj? Ovčí lůj.
5: Prosím?
2: Kde se sežené ovčí lůj?
5: Chovám ovce.
2: Jo, takhle. No
0: tak to je řešení. Tak se
2: u vás.
0: Chovat.
2: Děkujeme.
0: Děkujeme moc. Ptát se můžete samozřejmě dál na praskanou kůži a telefonní linka je stále ještě v provozu. 731 800 900.
6: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
7: Co tě znám?

0: Markou Kateřinou Cajdamovou. Tak jim dejme zase prostor a ptejte se. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já vám něco řeknu. Já na tý papírové používám výbrační brůzku.
1: Joškovi oči.
0: Tak to asi ne.
1: Teda, to jsou odvážní posluchači.
0: Další, kdo se ptá nebo má radu. Dobrý den, vítejte u nás.
1: Halo?
3: Je to prosím vás, jak tam je teď ta paní doktorka?
1: Jo, je tam ta paní doktorka, povídejte, poslouchám vás.
3: Dobře, paní doktorko, jenom jsem vám chtěla říct, vy říkáte na kožní oddělení. Já jsem byla na onkologické operaci.
1: Ano.
3: A onkolog zjistil, co to mám na tváři a já říkám, že nevím, že odborná kožní lékařka mě rok sněží bradavici.
1: Ano.
3: A oni zavolali kožní lékařku, ta přinesla to kukátka a zjistila, že to je nádor.
1: Ano, na obličeji to je takzvaný bazaliom, to je spinocelulární karcinom. Výhoda tohoto nádoru je, že nemetastázuje a člověka nezahubí, jo? Ale samozřejmě je to protivný ho tam mít. Takže vám ho odstranili a dobrý?
3: No, poslali mě na... odstranili mi to,
1: ano.
3: Na onkologii,
1: ano.
3: A zjistili, že to bylo na plastické chirurgii, teda takhle mě poslali, protože zjistili, že to byl zhoubný nádor.
1: Ano, znovu říkám, ten bazocelulární karcinom je označován za zhoubný nádor, ale šíří se jenom místně, nemetastazuje a nezahubí člověka.
0: Takže odstranit lze,
1: odstranit
0: a snad
1: lze,
0: je vše už v pořádku.
1: A mělo by to už být dobré. Já tady k tomu bych jenom dodala, že jeden z písemných dotazů se ptal, že paní měla za sebou chemoterapii a lékařka jí řekla, že vlastně chemoterapie měla asi vliv na to, že po každém umytí rukou má vlastně loupání kůže. Je to jenom na jedné straně a já bych tady se přikláněla k tomu, co říká paní doktorka Kožní, že chemoterapie může mít vliv, bohužel.
0: Když na závěr bychom měli shrnout ty rady, když už ta popraskaná kůže na těle je, ano. Tak co tedy pomáhá?
1: Být šetrník po košce, v zimě a ve větru nosit rukavice nebo si nějakým způsobem chránit. Použít uklidňující protizánětlivé krémy, zkusit vitamíny, jak už jsme říkali, skupiny A, B, E, C, přidat zinek, zůstat dostatečně hydratovaní, mazat tu pokožku, ať už teda krémy s ureou nebo nějakými hodně mastnými. Tady se navrhoval jelení, že dobře funguje a vlastně zkusit zjistit příčinu, protože velmi často to může být nějaké jiné onemocnění, ať už plíseň, ekzém, alergie, nebo i vedlejší efekt vlastně cukrovky a poruchy nervového systému. Takže.
0: A ještě jednou tedy apelujeme, nemáčet, spíš mazat.
1: Spíš mazat,
0: pomáhá,
1: ano,
0: to
1: spíš.
0: Více.
1: Ono se říká hydratace,
0: třeba?
1: Ono se říká hydratace, ale ono to není vlastně, že tam dávám vodu, ale že tam dávám ten tuk. A pozor na nějaké extrémní diety, protože ty mohou tu kůži rovněž vysušit.
0: Řešili jsme věci, když už to přijde. Je obecně nějaká prevence, abychom tomu předcházeli, protože třeba i to může být možná i geneticky dáno, že to
1: může.
0: Máme třeba po někom.
1: No, pokud někdo z rodiny měl nějaký problém s kůží, tak velmi často to bývá něco, co míváme taky. Tam je, co se prevence týče, tak jak říkám, zůstat hydratovaní, moc to nemáčet do vody tu kůži. Při kontaktu s chemikáliemi, nosit rukavice a pokud vlastně jsou to ty paty, tak si zkontrolovat obuv, jestli tam není něco, co by tu patu vlastně poraňovalo, zkontrolovat, jestli se nejedná o plíseň a zkusit to mazat a na noc v ponožkách spát, někdy to pomůže. Asi bych nepoužívala ani brusku, ani smergl, teda zkusila bych pemzu a dávat si pozor vlastně na to, aby se nějakým způsobem to nezhoršovalo. No, je to každá rada drahá. No.
0: Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, to jenom připomínám, kde taky jsou všechny tyto rady postupně dávány, stejně jako na stránky veseleazdravie.cz, kde se objevuje záznam z toho pořadu i přepsané formě ty důležité rady k danému tématu. A samozřejmě si nás můžete poslechnout i v repríze každý pátek po 20. hodině. To nepřipomínám. A děkuju paní doktorce.
1: Já taky děkuju všem, kdo se dovolali. A s těma patama fakt je mi to líto. Nevíme.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Zdravotní pojišťovny v Česku by dětem mohly hradit léky na hubnutí, řekl to ministr zdravotnictví Vojtěch. Na Opavskou radnici dorazila žádost o vyhlášení místního referenda a počasí zítra z počátku dne velká oblačnost a hlavně na severovýchodě republiky s přeháňkami. Maxima většinou kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Obézním dětem v České republice by léky na hubnutí mohly hradit zdravotní pojišťovny. Na slavnostním otevření závodu právě na výrobu látek pro tato léčiva ve středních Čechách to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce tohoto roku.
4: V případě dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
3: Za posledních 35 let se počet mladistvých s obezitou zvýšil 4x. V roce 2024 jich bylo zhruba 12%. Moderní léky proti obezitě a nadváze stojí měsíčně několik tisíc korun. Pacienti se většinou musí léčit dlouhodobě. Více než 400 obyvatel Opavy žádá o vyhlášení místního referenda kvůli podobě centra města. Vyplývá to z textu petice, kterou převzal opavský magistrát. Žádost se týká oblasti Horního náměstí, kde se v současné době bourá bývalý obchodní dům Slezanka.
5: Lidé podepsaní pod peticí požadují otevřenou debatu a místní referendum, aby, jak uvádí v žádosti, nemohlo být o nové podobě centrálního náměstí rozhodnuto od stolu, bez dohledu veřejnosti. Opavská radnice žádost prověřuje, projednat by ji mohli zastupitelé města 22. června. Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Tajvanská firma Tamiko Žatec chce v zóně Triangle u Žatce postavit závod na čištění a povrchovou úpravu součástek pro polovodiče. Radní Ústeckého kraje schválili rezervační smlouvu. Záměr ještě projednají 22. června zastupitelé. Projekt může přinést až kolem 100 nových pracovních míst, říká hejtman kraje Richard Brabec z hnutí ANO.
6: První tajvanská společnost z toho ekosystému polovodičů tady v Triangulu, tedy na rozloze necelých 2,7 hektarů, by měla investovat necelou miliardu korun v těch letech 26-27 a my bychom rádi samozřejmě získali další společnosti toto ekosystému. Sport.
3: Tenista Jiří Lehečka porazil Američana Tiafoe 2-0 na sety a na travnatém turnaji v německém Stuttgartu si zahraje semifinále. A čeští volejbalisté na úvod turnaje Evropské ligy v Jihlavě porazili Bosnu a Hercegovinu hladce 3-0 na sety. Po třech zápasech tak mají v této soutěži maximální počet 9 bodů.
2: Počasí.
3: V noci čekáme převážně zataženo, občasný déšť nebo přeháňky, kránu bude na západě Čech ubývat oblačnosti i srážek, nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni. A zítra přes den zpočátku bude převažovat velká oblačnost, k tomu občasný déšť nebo přeháňky a hlavně v severovýchodní polovině území. Během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech odpoledne i jinde srážky ustávat, oblačnosti by mělo ubývat až na polojasno. Maxima zítra mezi 19 a 23 stupni, na jihu Moravy až kolem 25. Vítr převážně mírný od západu, na jihozápadě Čech může zesilovat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na silnici 43 mezi Králíky a Červenou vodou je za Dolní Orlicí kolize, srazila se tam dvě osobní vozidla a provoz na místě řídí policie. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Začíná country dostavník Mirka Černého, příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Šťáhlav. Kolekce se sympatickým názvem Dobrý lidi u sebe mám je v pořadí třetím projektem tohoto spolku. Novinku vám nabídne i čerstvý zámořský objev, rodák z texaského Mansfieldu Drake Milligan, kterého proslavil v roce 2017 televizní seriál o gramofonové společnosti Sun Records, v němž ztělesnil postavu Elvise Presleyho.

Vašek Kovanda klávesy, Boža Kraus baskytara, bubeník Šimon Švéda a solový kytarista Petr Fremr, tedy šťáhlavský PF band s hostujícím Michalem Reitmajerem a Petrův cíl v dálce z letošního v pořadí třetího alba PF bandu Dobrý lidi u sebe mám.

Schovej si to, až bude svítit sluníčko, Save it for a sunny days. Další ze 14 snímků alba Dallas Forward, kterým na gramofonové scéně debutoval 22. září rodák z texaského Mansfieldu a nejčerstvější objev nashvillské produkce Drake Milligan. Představil se tady nejen jako vyznavač typické country, ale rovněž jako autor. Z jeho dílny je i přiznání, zdá se, jako by to bylo něco, co jsem měl už udělat.

vůbec nic na tom není. Zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení. Seš tulák a co víc můžeš chtít, tak navzdory pro křehle.

Dokonale sehraná čtyřka zpívajících muzikantů v sestavě Milda Dvořák, Vlasták Libra, Zdeněk Číra Jirčík a Pavel Jim Macháček, tedy falešná karta z Nového Města na Moravě a Dálky. Jedna z 11 písniček jejího nejnovějšího, tak trochu bilančního alba Zatracení blázni.

Mirek Hofman se solovou foukačkou Tomáše Linky a pikovaným benžem Marko Čermáka v country klasice Oranžový Express. V nahrávce, kterou známe sice déle než půl století z prvního alba Greenhornu, jehož reedice se objevila mezi letošními novinkami. Takže i nejmladší diskomilové se mohou zase ocitnout s Michalem Tučným blízko Little Big Hornu.

divadelní hostiny, kdy nechybí nikdo a jsme pospolu. To jsou šťastné hodiny, však zapřít čas.

Zatímco jsme se s Petrem Fremrem a skupinou PF Band dál toulali po kraji, dorazil k nám 22-násobný majitel trofejí Grammy, letos 65-letý Vince Gill, aby si s Drakem Milliganem báječně zaswingoval.

0: Nováček gramofonových plání Texas San Drake Milligan v dokonalé western swingové schodě s oklahomskou country hvězdou Vince Gillem a z jeho prvního alba Dallas Fort Worth pohodovka Going Down Swinging.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Na téma Jsme jenom herci našich rolí meditoval Petr Fremr se svým PF bandem. Díky vám všem, kteří jste i dnes jeli se mnou country dostavníkem, a hezký zbytek večera. V něm se s vámi za malou chvíli rozloučí i Drake Milligan polibkem na dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami. Kriminalisté zahájili trestní stíhání strojvedoucího, který pod vlivem alkoholu řídil vlak na Přerovsku. Zemřel fotbalový trenér Petr Uličný, bylo mu 670 let. A počasí zítra zpočátku velká oblačnost, hlavně na severovýchodě republiky s přeháňkami. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. České ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných zpráv přitom v poslední době výrazně přibylo. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl doporučuje na ně vůbec nereagovat a také neklikat na žádné odkazy.
3: My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchali, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla.
2: Ministerstvo v této věci upozorňuje, že informace o přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS zpráv. Policie obvinila strojvedoucího, který na začátku letošního května řídil vlak z Přerova do Lipníka nad Bečvou s téměř 3 promile alkoholu. Hrozí mu až 3 roky vězení. Během cesty opakovaně zapomínal otevírat dveře na zastávkách a s vlakem také nabíral zpoždění. Incident se podle policejní mluvčí Miluše Zajícové obešel bez zraněných.
4: Všímavý svědek neobvyklé jízdy přivolal policejní hlídku, která u strojvedoucího provedla dechové zkoušky s pozitivními výsledky, a to konkrétně 2,83 a 2,81 promile alkoholu v dechu. V době jízdy bylo ve vlaku dle vlak vedoucí zhruba 40 cestujících.
2: Strojvedoucí byl zaměstnancem Českých drah, ty ho už ale propustili. Městská policie v Plzni přezbrojuje strážníky. Cílem je, aby všichni měli stejný typ střelné zbraně. Upřesní velitel městské policie Plzeň Petr Nováček.
5: Nová zbraň přinese hlavně spolehlivost funkčnosti, jednoduché a rychlé ovládání a zejména jednotnost. To znamená, že všichni strážníci budou mít stejný typ zbraně a v případě řešení krizové situace si jeden od druhého může vzít nejenom zásobník z náboji, ale případně i celou zbraň. Postupné výměně dojde během letních měsíců. Sport.
2: Ve věku 670 let zemřel fotbalový trenér Petr Uličný. Na klubovém webu o tom napsala Sigma Olomouc. Uličný vedl ve své dlouholeté kariéře Zlín, brněnskou Zbrojovku nebo Žižkov. S olomouckou Sigmou získal v roce 2012 český pohár. Předtím jako útočník hrál například za pražskou Spartu, Plzeň nebo Olomouc. Počasí. V noci čekáme převážně zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. K ránu bude na západě Čech ubývat oblačnosti i srážek. Nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni, povane převážně slabý. Místy mírný západní až jihozápadní vítr. Zítra přes den zpočátku bude převažovat velká oblačnost, k tomu občasný déšť nebo přeháňky, hlavně v severovýchodní polovině republiky. Během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech, odpoledne i jinde srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat až na polojasno. Maxima zítra většinou mezi 19 a 23 stupni, na jižní Moravě až 25. Vítr převážně mírný od západu, v jeho západní polovině Čech přechodně čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou horu se zdržíte, pokračují tam opravy vozovky. Na kilometru 58 se jede levým pruhem. Tolik doprava, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, vážení a milí. Tohle jsem si vzpomněl na jednu větu. V životě si každej, koho potkáš, na tobě nechá nějakou tu čárku, říkávala Helena Růžičková. A věřte mi, čím jsem starší, tím víc mi dochází, jaká to byla pravda. Ostatně na Helenu Růžičkovou a její životní rady, moudra a postřehy se opravdu nedá jen tak snadno zapomenout.

0: Den jako obrázek. Hana Zagorová a v roli domovnice samozřejmě nezaměnitelná Helena Růžičková. A víte vy co? Bez dlouhých okolků teď nabízíme vzpomínku na to, jak si Helena právě tuhle melodii, ale okamžitě vybavila v jednom starším rozhovoru s kolegou Vladimírem Bernáškem.
1: Všichni Helenu známe jako veselou, usměvavou, vždycky plnou pohody a tady v roli domovnice si Helena působila trochu jinak.
2: Ne, to jsou právě ty lidi, kteří ten krásný nebo dobrý den ti dokážou zkazit. A já jsem hrozně ráda, že jsem měla možnost namluvit, protože naspívat to za stolik lidí srandy mít nemusí. Prostě namluvit tuhle tu ženskou. A chtěla bych upozornit všechny lidi, aby si nenechali kazit právě takovýma domovnicema. Nebo to nemusí být domovnice, to může být třeba dáma, která je ohromně oblečená. A přesto hodí na tebe tu špatnou energii tím, že všechno ti řekne špatný, odejde, ona se

0: Pane, vy jste vdova, tam jsem byla sadistická vražetkyně.
1: To bylo?
0: V Dívce na koštěti.
1: Jak to bylo s tou vražetkyní?
0: Ukaž krček, brouku a fik. Ne, víš, já jsem měla to štěstí, že jsem se držela od mládí toho zrcadla, o kterém říká Gogol, že nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu. Čili já jsem přesně věděla, jaký role mě budou patřit a v podstatě 15 letá, když jsme dělali ve škole fidlovačku s panem profesorem češtiny, jsem hrála Mastílkovou a ze strašnou chutí. Čili já jsem v životě nebyla zklamaná a nikdy jako jsem se necpala do rolí princezen, protože jsem věděla, že jako když v té pohádce, tak spíš tu čarodejnici a ono vždycky takový to, co má jako kousek zla, se výborně hraje, že? Ten Otelo je nádherná role, že? Ale ten Iago teda, to je pochoutka si ho zahrát.
1: Vlastně první tvůj film
0: to bylo v dětských letech, to bylo v Babičce. Ano, ale s paní Terezí Brzkovou to režíroval pan režisér Čáp. No ale pak byla další Babička, v té jsem hrála
1: Mlinářku,
0: no a teď už vlastně, to bylo s paní Kurandovou, že, která hrála Babičku, no a teď už jenom čekám na tu Babičku, až si zahraju, jestli to někdo natočí.
1: No, teď si můžeme poslechnout, možná, že se budeš divit, ale já jsem našel na starém pásku nahrávku, která je stará, no, nebudeme to počítat.
0: No, jestli je to to, co myslím a s čím se objezdila
1: monolog
0: celou republiku, tak to musí být starý nejméně 31, ne-li víc let.
1: No, takže není to tak dávno.
0: Není to tak dávno.
1: Takže si to poslechneme.
0: Velmi ráda.
2: Přicházím, abych vystoupila na obranu tlustých. A přímo vám řeknu, že tak činím ze zištných důvodů. Jednak mi začnou fandit všichni, kteří mají nějaký ten mizernej metráček nadváhu. A jednak si dám dvojitou večeři. Ale abych začala od Adama, tedy přesněji řečeno od Évy. Budete se divit? Ale já jsem se taky takováhle nenarodila. Mě v mládí přezdívali Twiggy. Twiggy ale na štorc. Ještě před 10 lety jsem skákala 1,60 m do výšky. No a dnes? Dnes by mě tam těžko tahali jeřábem. Pak se našel romantik, který zařval. Na rukou tě budu nosit. Ten si dal. 5 let ho dávali dohromady. A ten gauč nedali dohromady vůbec. Nedávno jsem točila jeden film, kde je scéna, kdy skočím na koně. Skočím na koně a pádím k obzoru. Vážení, ten kůň by musel skočit na mě, abychom se vůbec hnuli z místa. No, nemáme to lehký, my těžký. Kde jaký hubeňour nám nadává do tlusťochů? A přitom se dá říct. Obézní. Nebo korpulentní. Nebo se to taky dá i zašumlovat. Kor tak pulentní. Protože jsou mezi námi i nevinní, jak říká klasik Menšík. Podívejte, já když si stoupnu na váhu, jo, tam jsou takový cedulky, tak tam jsem se dočetla, že na svou váhu bych měla být 7 metrů vysoká. Jsem nechtěla mluvit. Tedy já si stoupnu na váhu jen tak. Vážím. No, to je příklad. Vážím 70 kilo. Odvážím busta. Ten má 10 deka. Sním ho, zvážím se a mám 80 kilo. Ano, jistě, taky jsem se pokoušela držet diet.

0: Tu. Nejprve bodovou. Co jsem viděla, to jsem zbodla. No a potom vajíčkovou dietu. Za 3 neděle jsem s kudlou zubek honila po návsi slepice. Lidi, jak já nenáviděla slepice. Co já snědla slepičí polívky. No a pak jsem přešla na prášky. Po každém jídle jeden. To máte 12 prášků denně a furt nic. Tak jsem to vzdala a založila klub kosmonautů amatérů. Já vím, je to divná představa. Vidět mě místo s vařečkou u plotny někde v kosmu. Ale uznejte, že by byl ze mě krásnej talíř. Z obou stran vypouklej. Nebo se stává, že jdou události proti srsti. Třeba v lásce. Vy se pak kajete, tedy jdete do sebe. Prosím vás, kam může takovej hubeňour jít, no? To, když já jdu do sebe, tak se vrátím za 14 dní. Ano, a tomu prosím říkám pokání. Páni, co vám může taková průsvitná slečna nabídnout? Mizernej půlmetráček a to ještě ne každý kilo je povedený. No, ale podívejte se na mě. Jedno kilo hezčí než druhý a celek 120 krásných kil. Ano, pánové, my obézní jsme obohatili český jazyk o ten krásný výraz. Páne, to je ale kusanec, co? Ano, a to jsou zhruba důvody, proč jsem se rozhodla vystoupit na obranu tlustých. Prostřednictvím rozhlasových vln. Protože na mě jsou i dlouhý vlny krátký. O středních ani nemluvím. V televizi by to tak nevyznělo. Kde by taky na mě chudáci sehnali obrazovku. Ještě jsem chtěla říct, že my tlouštíci jsme tolerantní. My nenutíme hubeňoury tloustnout, jako oni nás nutí hubnout. Možná, že je to tím, že si hubení myslí, že jich je víc. Proto si troufají. Ale zkuste nás vážit. A uvidíme, kdo z koho. Protože my na váze jsme absolutní velmoc. A nejen to. Od zítřka nás uslyšíte každý den v rozhlase. V hlášení. Stav tuku na českých bocích dnes v 7 hodin ráno.
1: To je zajímavé, když to slyšíš, ten hlas, takže si vybavuješ, i kde se to natáčelo. To jsme dokonce nenatáčeli v rozhlase, ale v restauraci Bohemia. Je to pravda nebo ne?
2: Je to pravda, to už neexistuje.
1: No a tak tam se to natáčelo a úplně jsem si vybavila, že jsme tam měli čtvrcový pódium a že okolo seděli lidi a ovšem u stolu, že neseděli jako v divadle. Je to tak?
2: Je to pravda.
1: Tak vidíš to, jak se tím hlasem, jak se vlastně těm lidem vybaví, jak to všechno je.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Helena Růžičková a Jan Libíček. V soukromí to byli dobří přátelé. A na plátně, myslím si, oba tak trochu oběti své postavy. Není proto divu, že i Jan Libíček měl svého času stejný nebo podobný monolog, jaký jsme slyšeli právě od Heleny Růžičkové.
5: Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím vás? Ovšem, pánové, má to svý výhody. Já, když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl, ovšem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slečenej s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Tak jsem je tady třeba chci dělat, jsem říkal hrát, zpívat, tančit. Tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje a doporučil mi menší divadlo. On konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat. Já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husitské doby. Oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo můžeš. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Vejšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerny. Taky bych mohl vyprávět o své lásce. Ono to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěkná, takovou božskou pusu, malinkou, mohla říct akorát čočka. Že jak řekla hrách, tak si snědla uši. A uši to měla to, když stála v průvanu, tak to jí liskali. Já když jsem si ji namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes. Měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na pátě, takovou roztomile malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, 2 kartáčky na zuby. Měla na každý zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam mi podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zrovna šel kolem SNB, tak jsem to spolkla i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi, to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možný. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno mě. Láska veliká to byla. Hrali jsme tu hru, jestli to neznáte, na Kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín. Ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín. Dodnes leží v nemocnici. Lavečku vůbec nedali dohromady. Zkrátka, proč jsem tady, přátelé? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím, znamená-li tohle heslo, tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou 100 000, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města. Taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátů. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v české krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérii kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastaly deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem to, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále moutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. Ona se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. A už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A v tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otilé, čekatelé obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tlousnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buk, ty lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
6: Hej, kočky, dneska máme svůj den.

0: Takhle rozverně jako v kabaretu si společně zaspívali v jednom televizním silvestru Helena Růžičková, Laďka Kozderková a paní Stella Zázvorková. Humor, smích a dobrá nálada. To všechno dnes ve vzpomínkách spojujeme se jménem Heleny Růžičkové, ale její herecký talent měl přece, však to všichni dobře víte, i tragikomické, velké tragikomické tóny, jak dokázala třeba co by Anna Urbanová v seriálu Vlak dětství a naděje, anebo v jedné z rozhlasových povídek Miloně Čepelky.
1: Ty, můj svatej Antoníčku, když tě pěkně poprosím, tak přece musíš ze svý vejšky schlídnout na moji ubohou Jiřinku a zařídit jí taky tak výbornou kamarádku, jakou jsem měla já v Magdaléně. Nezištnou, krásnou, soucitnou a chytrou, hodnou, i když teda hříšnou. Jen díky jí přece Jiřinku mám a díky panu Kalačovi, co mě zaměstnával v jídelně kotleta s porkem, třeba, že jsem, zvláště vedle Magdy, vypadala jen jako v dolech, co si ho pekař nestihnul dopíct.
2: No, no, no, pane Souček, už nejste klouček. Dejte si pokoj a vy, pane Novotný, já mám zrovna ty svý dny a to nejdu pro facku daleko. Fazole jsou samolitr. Už se nesou, pane Šlitr. Kolikátý máte pivo? To bude dnes v břiše živo. Přeju dobré napapání, ale pozor, milí páni, já jsem tu jen na koukání.
1: A že na Magdu koukali všichni. Většina, počítám, ani nevěděla, co baští, jen když se přitom mohli popásat na ní a na její zástěrce, co byla sněhově bílá, ale tak mrňavá a ve tvaru trojuhelníku, že připomínala dámské kalhotky a probouzela v nich spalující choutky. Zatímco já jsem k vedlejší šestici stolu roznesla od 11 do 1 trojnásobek obědu, nikdo se tam nezdržel, než jen tak dlouho, aby zhltnul, co si objednal. Hosti Magdiny půlky dokázali dřepět v Kalačově restauraci hodinu i víc a naschvál se v talíři němrali, jako když hledají vši, jen aby mohli na ní civět a představovat si. Jenomže, oč se tím ošidila kuchyně, o to víc vydělal výčep a tak byl pan Kalač spokojen jak s Magdou, tak se mnou. Až pak jednou zčista jasna.
3: Tildičko, dám si prejít.
1: Jelítkovej nebo zítrnice?
3: Jelítkovej prejít, ale musí bejt. A tě v něm dost krup, nerad bych tu zhub.
1: Ha, to vás naučila Magda, pane Felsman, že rýmujete jako ona.
3: A že jsem tak smělý, tak dvě porce zelí.
1: Magda nás přes uličku mezi stoly sledovala. I jak tato dělala, že stihla chránit svoji bezúhonnost, objednávat, kroutit se, žertovat, nosit a ještě vidět všechno okolo, to na mou duši nevím. A teď se ke mně přitočila, v očích jí přitom blejskaly potutelný ohničky a šeptala mi.
2: Dělej, Tildo, hoplahej, hned nos na stůl neváhej. Já tě měla za nedobytnou a vida, vida, Jelimánek Felsmánek tě jede po faldech. Tak jen se neupejpej a schutí do toho. Už se dlouho šušká, že s tou svou semetrikou nevydrží. Kojí železo, dokud jí je skrylí tají.
1: Ty můj Tondo kolenatej. Pardon, Antoničku, to nebylo na tebe, takhle to říkávala moje babička, když se něčemu divila. Já ani kloudně nechápala, o čem to Magda mele, ale v životě mi nikdo neřekl tak něžně jako Felsman. Drdičko. A tak jsem letěla horem pádem, až byl div, že se mi podařilo v kuchyni zastavit. Pan Kalač trůnil u vchodu, v pokladně jako brouk potemník. Inkasoval, rozlížel se a přitom vůbec netušil, že se mu v podniku hroutí všechny platný obyčeje. A když jsem objednávku panu Felsmanovi přinesla, zhroutili se docela. Protože ten, jen co ochutnal, vstal, chytil mě okolo pasu, vlepil mi pusu na pusu, jen to mlasklo a zahlaulil.
3: Tildičko, teď pivíčko, ať má pěknou hustou pěnu, já jsem dneska vyhnal ženu a to se musí oslavit.
1: Pane Feldsmann.
3: A říkej mi, Karle.
1: Ať vám nevystydne prejt, brambory jsou tak vlahý, když tak si schovejte pod zelíte horky dost. To už i pan Kalač zmerčil, že se něco děje a hýbal ukazováčkem, aby šla k němu. Udala jsem komisní obličej a ze strachu, aby mě snad kvůli té puse nevyhodil, natáhla jsem Moldánek. Pane šéf, já za to nemůžu, ale pan Feldsmann mě před chvílí, já nevím, zkrátka mě urazil. Políbil mě a především jako nějakou, to ani Magdíce ještě nikdo neudělal. A co já s tím? Já jsem přece slušná ženská, i když nemám, kdo by se mě zastal. Odpuste mi to, prosím vás. Dám si příště pozor, už se to nikdy nestane. To vám slibuju, jako že se Tilda jmenuju. A kdo by si na mě dovolil, toho příště hnedka praštím. Jenomže, patrone, můj milovaný pan Kaleč se na mě podíval tu zalaskavě a řekl: Tildo, až dosud jste dobře pracovala. Můj podnik kotleta s porkem vám je nade všecko. Já to přece vím a tak já vám dám od pondělka týdně 50 navíc, protože vy teď budete vedle Magdy moje další lákadlo a to se musí ocenit. Já jsem v první řadě obchodník a komu čest, tomu čest. Šla jsem od něj celá tumpachová. Ke stolu, kde se měl Feldsmann futrovat prejtem, jsem hodila jen tak očkem a on už tam nebyl. Možná se mu udělalo zle z toho líbance, co mi dal, a já jsem se z toho pomyšlení rozklepala ještě víc. Ale to už moje drahá Magdička celou tu událost pojala do svýho repertoáru. Dobře jsem jí slyšela, jak tady lehla holí a tamhle zas jen tajemně pošuškává.
2: Říkám vám to bez rámusu. Chytil jí a dar jí pusu. Tildě, jo? To je, pane, tichá voda. A má recht, vždyť je jí škoda. Může ho udělat šťastným. Někomu se líbí šlank, někdo má rád sádlo. Akorát vy, pane Housko, jste jen na to žrádlo.
1: Snad to byl sen, pořád jsem to nemohla pochopit. Ještě nikdy se mě mužský nedotknul ani jen prstem, leda náhodou, že jsem třeba pajdla, když jsem sbírala talíře a tak si někomu otřela o rukáv, ale cítit red na rtu, to jsem nezažila. Na jednu stranu se mi na to chtělo pořád myslet, ale na druhou jsem si to zase zakazovala, abych se z toho, nedej bože, nezbláznila. Jenže hospoda byla auf, všichni ti mužti se tam na mě dívali docela jinak, než ještě před chvílí. A potom Magda. Magdička má zlatá, za mnou přišla večer domů.
2: Nech toho nádobí, Tildo. Máme na práci důležitější věci.
1: Krindy, pindy, Magdičko, co pak se zase stalo?
2: Teprve se stane, děvče. Budeš se vdávat.
1: Jemináčku. A kdo pak by si mě vzal takovou starou rašpli nefore mnou?
2: Ono to nebude tak zlý, jaká pak rašple. Svlíkni se.
1: Cože?
2: A stará taky nejsi.
1: Au, to lichta.
2: Když si šaty v pase trochu stáhneš páskem, radši širším než uším, vyniknou boky a pánev. Zírně do zrcadla. Prosím tě, máš v tomhle kutlochu vůbec nějaký zrcadlo?
1: Tamhle nad laborem.
2: A sukni zkrátíme. Ne moc, o kolena není co stát. Ale lejtka nejsou marný.
1: Co ti to vlezlo do hlavy?
2: Účes musíš taky změnit. Vlasy trochu do čela. A vzadu je stáhneme s tuškou. To udělá dívenku i z bábrliny.
1: Ty jsi někde potratila rozum.
2: Že jsem už párkrát potratila, to je fakt, ale rozum to nikdy nebylo.
1: Magdičko, že ty jsi z to...
2: Co?
1: Že ty jsi zdala griotku.
2: Prosím tě, griotku. Ukaž skříň. Co je v ní? Tuhle šedivinu vyhoď. Ale tyhle červený, to je fajn. Ty si vem hned zítra, na ty ho utáhnem. Proboha, pojď sem. No tak ne, ty celá hicuješ. Zítra zůstaneš v posteli. Ale pozejtří pěkně v parádě a do boje.
1: Proti komu, Magdičko? Koho budem utahovat?
2: Feldsmana. Koho jinýho? jednu ženu vyhnal.
1: A druhou vyžene taky.
2: Vyhneš? A víš proč? Protože tahle druhá se nedá. Já tě přece znám, ty jsi nezmár.
1: Mě žádnej mužskej nechce.
2: Bude chtít. Všech 10 oblízne, jak si bude medit.
1: Co tě to jenom napadlo?
2: Ty jsi tak dobrá duše, že ti zkrátka musí udělat dítě. Aby dobrý duše ze světa nezmizely. Aby nevyhynuli. A nekecej mi do toho. Já, když si něco zamanu, tak to bude, kdyby čert na koze jezdil.
1: Byť můj svatý Antonín.

0: se zamilen se přimlouváš. A já bych tolik chtěla, aby moje Jiřinka splnila svoje poslání, jako se to povedlo mně. A aby byla maminkou. Co jiného ženská na světě má? Zvlášť, když je neforemná a všichni mužky chtějí jen tělíčka jemně vysoustruhovaný. Představ si, holečko můj svatej, on si mě tenkrát Felcman k sobě vážně vzal. Dneska teda už vím, že to byl podvod a taky proč se uchlastal, ale tenkrát jsem mu věřila, když přišel s kyticí a zvlášť, že to udělal výdelně před všema hostama a taky před panem Kalačem. To až po letech, až na smrtelný posteli mi pověděl, jak to bylo doopravdy. On se totiž objevil v kotletě s Pórkem o dva dny dřív, jenomže to já jsem marodila, jak mě ta jeho náhlá pusa na mou pusu tak vykolejila. No a tím pádem hovořil jen s Magdičkou.
1: To mě mrzí, že tady není.
2: A co já? Jsem pro vás vosk. Oh. Chtěl jste jí dát zase vosk? Dejte ho mně a máte po starosti.
1: S největší chutí, slečno Magdo. Kdy? Večer nebo teď hned?
2: Pomalu, pomalu. Nebo snad k čertu. Nerozumíte žertu?
1: Právě že žert, to je ono. Hrozně mě mrzí, co jsem jí onehdá provedl. Chtěl jsem se jí chudince omluvit. Omluva nic nestojí a já jsem měl trochu upito a...
2: Upito? Upitomce prašivýho. Vy jste ale kopito.
1: No.
2: A Tilda u vás není žádná chudinka, aby bylo jasný. To budete čučet, jaká je to kočka, když se dá do pucu.
3: Co si myslíte vy, vejre, že zmagoříte holce hlavu, především jí oci smáte a pak se jí omluvíte? Když se díky vaší falešný puse konečně probudila jako ženská, začala na sebe dbát, tak jí svou omluvou hodíte zase zpátky mezi starý krámy a uděláte si z ní rohošku jen přes mou mrtvolu.
1: Ano.
2: Povím vám, co uděláte. Koupíte největší kytici, jakou budete schopnej uníst a přijdete sem zítra, to už tady bude s prosbou. Pamatujte si, Felcmane, s prosbou, aby se k vám nastěhovala,
1: jo.
2: Protože na vás v tom vašem třícimrovým kvartíru padá hrozná samota a jen ona vás může zachránit. Je vám to jasný?
1: Jo.
0: Můj ty svatý přímluvce, jemu to jasný bylo, jen já hlupačka jsem neprohlídla pranic. Koho by to vůbec napadlo, že je mužský schopný upetrachtit tak špinavý obchod? Ale když ony ty boží cesty, já vím, jsou dočista nevyspytatelný. A mojí touze, mojí nejvlastnější touze bylo učiněno zadost. Tak jsem snad ani neměla právo se nad tím pohoršovat. Zvlášť, když mi pak na moutě, že snad jen hodinku předtím, než vypustil duši, Jiřince bylo 15 a teď je 23, udělal opravdovský vyznání.
1: Tildo, prosím tě, zapal už tu svíčku. Podívej, já ti to musím říct. Abych na to cestou do pekel už nemusel myslet. Já ti nebyl manželem, jakého by si zasloužila. Ty jsi dobračka k pohledání a já byl prevít. Já jsem se tě vzal jen proto, že mě k tomu Magda přinutila. Ona mi slíbila, když tě u sebe nechám, že za ní, jako odměnou, rozumíš, že za ní budu smět jednou za rok přijít. Ale byl jsem s ní na mou duši všudy 7x, i když naší Jiřince je už 15, protože ona už se mi potom přestala líbit a dal jsem se na pití, že jsem se za to všecko tak styděl. Můžeš mi odpustit?
0: Můj ty bože, Karle, tak ty jsi celou tu dobu miloval Magdičku. A měl jsi z ní jen takový drobky.
1: No jo.
0: To bylo asi strašný, viď? To ví, že se nezlobím. Vždyť mě si dá naší Jiřinku. A to je pro mě od tebe dost velký pokání. A vždycky ti za to budu vděčná.
1: Jo.
0: Jenom prosím ti, ta pusa tehda, víš, jak to s ní všecko začalo? Proč jsi teda políbil mě, když jsi chtěl Magdu?
1: Protože jsem byl pod párou. Den na to jsem se ti přišel omluvit, ale Magda mi to zakázala a udělali jsme tu dohodu. Já vím, že to byl hřích, však proto tady teď ležím jako Lazar. A každou chvíli už budeš mít ode mě pokoj. Jenom jsem ti to musel povědět, abych si ulevil. Věř mi teď, ty lidičko, že toho lituju, protože ty jsi byla ta nejlepší ženská, jakou jsem kdy na světě.

0: Tak mi snad po mojí zpovědi porozumíš, proč tě prosím o přímluvu za Jiřinku. Ona je jako já neforemná, nehezká, ale má zlatý srdce. A jestli to nemůžeš nebo nedokážeš zařídit sám, tak co kdybys to zkusil taky zas přes nějakou novou mladou Magdičku, která má chlapů tolik, že si s nima neví rady. Když už na světě hříchy jsou, tak ať jsou aspoň k užitku i jiným, viď? Můj svatej Antoníčku. Že jí hocha vyprosím. Vždyť já to vím, že ruku tolik štědrou máš, že se za milence přimlouváš. Ty, můj svatej Antoníčku, ty každýmu štěstí dáš.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Je tu na tragický život jsem já pes, jsem od Heleny Růžičkové, věřte mi, slyšel v životě mnohokrát. A nejenom v tom dnes už zmíněném televizním seriálu. Opakovala ji, kdykoliv jsme se potkali a mně nebylo zrovna dvakrát. A vždycky dodávala, a neutápěj se v tom, a koukej něco dělat. A stiskla mě v silném objetí a já si rázem připadal jako Oleg Tabakov na jevišti činoherního klubu, kde on tehdy hostoval v Gogolově revizorovi v roli Chlestakova a Helena tam hrála a výborně hejtmanku. Moc rád vám na ty chvíle vzpomínám.
1: Oleg Tabakov, to byla pro mě jedna z největších škol, protože to bylo opravdu život pravda na jevišti. Jak jsem říkala, on přišel do divadla jako Oleg Tabakov, ale na jevišti ze šatny šel teda jako Chlestakov. Byl tak pravdivý, že když mu bylo špatně, všem nám bylo špatně. I obecenstvo div nezvracelo. On si mohl jít dovolit jít na záchod, ale byl by problém potom s toaletama, protože všem se začalo chtít jít na záchod. To byl můj život v umění, v pravém slova smyslu, protože ten život on nám ukázal, jak se to hraje. A teď si představ, ten revizor dostal ještě jako další takovou jako ještě jedno patro víc, teda vejš po té stránce, že ten Oleg mluvil rusky. My mluvili česky, teď samozřejmě on po každý to hrál jinak. Jirka měl jediný teda syn štěstí, že všechny představení, protože dvakrát hostoval, viděl a sám to může dosvědčit, že každý představení bylo jiný, čili my všichni teda nejenom, že tu ruštinu teda jsme sledovali, ale herec je taky jako ty pauzy zná, víš, a teď víš, že ten bude chvíli mluvit, tak si říkáš, tak ještě vyperu, nevyperu. My byli všichni ve střehu, čili no, bylo to nádherný, skutečně nádherný, protože přijel někdo, kdo mluvil rusky, že, a byl v podstatě nahej a všechny nás tam úplně zblbnul. Že?
2: A ještě byl nádherný. Ten Oleg Tabakov tam má krásnou fotku, kdy úplně jako už ten Chlestakov, který jasně dobil všechny pozice, se tam zhroutil Helence takhle a to jsem chtěl právě, no.
1: On se nezhroutil, on naopak ještě z těch prsou si dokázal udělat polštářek a jedinej on dokázal, že to skutečně byl polštářek, když to dělal Kodet, tak to byl dobytek.
2: Který z herců našich, když točila film, televizi, nebo když jste byli na jevišti, byl někým, kdo tě, aniž by to třeba on tušil, oslovil a poznamenal, dejme tomu, na dobu těch 15-20 let?
1: No tak skutečně to byl Oleg Tabakov. Vedle toho teda, když tím, že já jsem začínala jako malý dítě, tak já jsem znala Láďu Peška, jako, když mu bylo 33 let a točil na Barandově a já teda jako holčička. No a potom bylo fantastický, kdy teda Jarda Gilar, který režíroval Les toho Ostrovského, takže přizval teda už národního umělce Láďu Peška, který tam hrál tedy Osmibratova, že, čili to bylo fantastický. Se s tím mistrem, protože já Láďu Peška měla ohromně ráda, on mě taky. Ale to jenom říkám náhodou, protože každý si na tobě udělá čárku. To je zrovna tak, jako kdo se s kým schází. Proto je strašně důležitý vybírat si přátele, a protože načerpáš z těch lidí, ty jim dáš a neseš si to dál do života a vlastně nestrácíš čas. Jenom nejstrašnější jsou takový ty lidi, kteří řeknou, Ježíš Tomáš, ty jsi taková pusinka zlatá, já ti mám tenhle průšvih, teď na tebe hodí ten průšvih. Že a teď, proč se myslíš, jak to uděláš, co mu pomoct? On si to teda jako sám jako schodil na tebe a sebere se a jde pryč, že? Počistěné, fantasticky. Tak těchto lidí se jako pokud možno stranit, protože to jsou upěři, čímž nechci říct, lidem nepomoct, jo? Ale takovýhle výžírky pryč.
2: Pryč s tím. Dobrá. Helenko, ty jsi vlastně neřekla, ale co chceš k pití třeba na stůl, aby se cítila dobře, my ti to
1: zařídíme. Já se cítím tak fantasticky, já nepotřebuji ani alkohol, ani sex. Mně stačí jenom dobří kamarádi a partneři okolo.
2: A to jsou úplně, jako počkej, ten sex, jako jenom teď ne? A
1: no tak celkově... to víš, teď ne, z toho důvodu, to musí představit těch lidí, co by nám do toho kecalo.
2: No ne, já nemyslím na sebe hned, jako.
1: No
2: já
1: tak jsi po ruce, že jo, kde mám co hledat?
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Humor sám o sobě neplyne z toho, že někdo má nadváhu, ale že ten člověk, ať má nadváhu nebo ať má podváhu, se musí dívat na ten svět s úsměvem. A když se na svět usmívá, svět se usmívá na něj.
1: To já bych doporučila dokonce všem lidem, teda teď mluvím za Růžičkovou, že a mám to oskoušený, že co člověk vysílá, to se mu zpátky vrací. A když se vysílá dobro, tak se mu vrací zpátky taky dobro. A
5: Hlavně se nelitovat, protože jak se člověk začne litovat, to jsou všechny cesty do pekla. Já to vím, když jsem dělala ty diety, to bylo jak na potvoru, že třeba 3 dny proběhly výborně a 4. den jsem se dostala někde, kde byly chlebičky a dorty a všechno, prostě něco se oslavovalo, víš. A ne, jako třeba hodinu člověk odolává a pak si sedne a začne. Co já vlastně z toho života mám? Teď já vlastně to. A jak se začneš takhle litovat? Šup chlebíček a už je dieta v háji. Takže žádný litování, usmívat se, pokud možno, držet se toho biblického, že mít oči k vidění a uši k slyšení. A když se umíš radovat, třeba i když prší, protože sice pro tebe je to nepříjemný, že prší, ale zase kytičky dostanou vodu, stromy dostanou vodu. Prostě být tolerantní k přírodě a příroda bude pak tolerantní k člověku. Já jsem dokonce uvažovala, Vladimíre, o tom, že za tu dobu jsem v podstatě hrála i negativní role, protože ona, ta sadistická vražetkyně,
4: není moc
5: kladná. No a když si to vezmeš, tak ani ona nevyšla, ta Štubová, tak ona vyšla spíš jako blbá, no ale ono jako bejt zlej nebo blbej, ono není velkýho rozdílu, že?
4: Ještě bych se nakonec chtěl zeptat, kde bereš tu energii?
5: No, když ti to říkám, že když člověk někoho nabíjí, tak se nabíjí sám. To ví, že bez Pána Boha by nám ani vlas z hlavy nespad, takže je to takový celkový propojení a všem lidem bych přála, aby si uvědomili, že žádný rubáš nemá kapsy, že si nikam nic neodnesou. A co odnesou tady z toho světa, tak to bude jenom, co udělali dobrýho a špatného, tak aby si to nějak uvědomili a ten život žili a ne prostě žili v rychlíku a ten svět a život, včetně těch jejich dětí, jel okolo nich.
4: Ale pověz nám tu veselou historku z natáčení, každý to chce slyšet. Jak to bylo s babičkou v Slunce, seno, jahody?
5: No tak tam nám natáčela paní Erna Červená, která byla vybraná na konkurs. Bylo jí 84 let a měla šíleně ráda tu scénu, kdy chlasče pivo v posteli a jezdí po návsi. Můžu vám říct, že... Neměla bych to prozrazovat, ale ona říkala, kdy já naposled měla v posteli chlapa, protože aby tu postel řídil, tak tam byl mužský, že jo? Takže se ta scéna opakovala jako několikrát, ale i ta byla skutečně skvělá a smysl pro humor fakt je, že když se takováhle scéna točí a točilo se to v těch Hošticích, tak nahoře je služba, která teda jako dává pozor, že a dole je služba, jenže nahoře tu službu dával, jenže ten dole, co byl, tak ten byl u... hospody, bylo horko, odběh si a jela linka autobusová. Milionář, byl na to strašně hrdý, jako milion kilometrů bez nehody, jo, milion kilometrů bez nehody. A jede a najednou vidí, jak babička chlastá, řve z prostý písničky, takové... a postel. A on tak zblbnul, že naboural. Zboural plot. Můžu ti říct, to byla taková smutná jako historka z natáčení, ale všichni jsme se s chutí smáli. A když jsme potom točili už Slunce, seno a pár facek, tak tam už přišla paní
4: Kaplanová
5: Valérie. No a vždycky potom natáčení umordovaný jsme odjeli do Písku a tam v těch městských lázních byli strašně fajn na tom koupališti a nechali nám tam prostor. První tam byla Valérie, jo? První byla Valérie. Ona věděla proč. Protože já chodím do bazénu jako po hlavě šipkou i teď. No a já, když jsem skočila do toho, tak šla vlna. Ta vlna ji vynesla ven, jo? Takže proto ona tam byla první.
4: Nemusela v tom věku lézt po schodech.
5: Přes.

0: Henry Dostavník, Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí přátelé, přeju vám dobrý večer. Je tu poslední hodina pátku 12. června 2026 a začíná Noční linka Českého rozhlasu. Od mikrofonu vás z brněnského studia zdraví Borek Kapitančik. A jako vždycky nabízím téma, okolo kterého by se měli motat, točit a ještě jinými způsoby pohybovat vaše příběhy. Stopaři a stopařky. V době levných letenek a sdílených automobilů jakoby tenhle fenomén, zejména letního stopování, pomalu mizel. A nebo ne? Stále ještě potkáváte u silnic stopaře a stopařky? A nebo ještě pořád sami provozujete právě tuhle skoro romantiku? A třeba i na seznámení s někým, kdo z vás na chvilku udělal spolujezdce, vzpomínáte? Pořád ještě jsou mezi námi stopaři a stopařky? A vydali jste se třeba na nějaké velkoprázdninové, tedy letní putování stopem? Na příběhy a zážitky spojené se stopařkami, stopaři a stopováním se vás budu ptát až do zítřejší jedné hodiny. Volat můžete do studia na číslo 731 800 900 a psát na web rozhlas.cz/linka samozřejmě také. Dovolím si začít právě jedním vzkazem, který je podepsán jménem Bedřich. Dobrý večer. Já jsem dříve stopoval. Dneska už ne, protože je to velmi nebezpečné. To radši pojedu autobusem. Časově se to nevyplatí stopovat. Bedřichu, děkuji za vaše psaní a vás ostatních se ptám, jak jste na tom? Berete stopaře? Berete stopařky? Sami stopujete? Vydáváte se i na dlouhé cesty pomocí auto či motostopu? Můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: večer, vážení posluchači a milé posluchačky. Jako první se chce k té dnešní noční lince připojit pomocí telefonu 731 800 900 pan Zdeněk. Takže já jej zdravím do Tachova a ptám se jej, jestli on sám někdy byl stopařem, jestli někdy stopoval, anebo jestli nabíral stopaře a stopařky. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, to je Zdeněk Tachova. Já jsem chtěl říct takovou příhodu. Já jsem ve stekra odurovaný dolů s Liaskou, nějaký čerpadla do Olomouc, tam byly ty čerpadla. No a někde v Praze mi tam zastavil chlapec s dívčinou, tak se mi doktorem zastavil, nebo tak nějak nebezpečí. No a oni potom nakonec řekli, no my přejedeme na svatební cestu, jedeme s vámi.
0: Takže oni si svatební cestu zařídili jako cestu stopem.
1: Stopem a mě zrovna zastavili. No,
0: tak nabízí se otázka, jestli si nechtěli odbít svatební noc třeba u vás v tom nákladňáku.
1: Ale to nejsme, byla škodovka, to se měla. Zastavili mi tam někde za Prahu, tam jaké dole Vysočany a tam někde mi zastavili, to ještě dálnice ještě asi na Brno nefungovala, nebo říkal bych na Brno šel tady na Olomouc, ne? Tak jsem někde ukročil Heidrich a to se někde montal. Zkrátka mi zastopli a řekli, já říkám, kam to bude, no my budeme na sladní cestu, ale kde se mi vyložil, to víte, že už je 55 let, nebo kolik, že to už tak vypadalo. A vzpomněl jsem si na to, máte dobrý příběh, mám vás rád všechny, tak jsem chtěl přidat do košíčko nějaký příběh, aby, jako no, bylo to milý, no, jedu na sladní cestu, no.
0: Moc krát takže, děkuju, Zdeňku, takže svatební cesta s vaším nákladňákem.
1: Nákladňákem to mě sveslo, zkrátka nevím, kam jeli. Byli to mladí lidi, kolem 20 let. Lidí nebylo asi kolem 22, 20 možná.
0: Nepamatujete si náhodou jejich jména?
1: Ježíš, to mi vůbec neřekli. To vůbec jsem se nějak nevyzvídal. Říkali, no prý jste hodně a to, že kam to bude, no my projedeme na svatým cestu, jako, že už to někam se podívat, že kam vejleslo, nevím, kam jeli, to by lhála. No ale bylo to příjemný takhle, že a teď o tom mluvíte, takže jsme se trefili do nosy takhle, tak jste říkal, zavolám vám tam, za chvíli půjdu spinkat, takže přeju všem hezkou dobrou noc, máte pěkný program, všechny vás pozdravu, Zlatička, a dávejte na své pozor a pa, pa, pa, všechny zdravím.
0: Zdeňku, děkuju a zdravím do Tachova.

0: Směrem jižní Čechy putuje teď můj pozdrav z noční linky. Právě tam někde se prozatím neslyšen ukrývá František, ale nebojte, už ho uslyšíte na téma stopaři, stopařky, stopování. Františku, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vám přeju všem tam a všem tady v noční lince. Často vás poslouchám a chtěl bych se pochlubit, když jsem byl na vojně, na Slovensku, v Středí. A jel jsem ze svý svatby zpátky. Mm-hmm. Autobusem Český Budějovice Bratislava. No a teď přijel jsem v noci do Bratislavy, jak se říká, tak voják v první ročníku. A vyhorané, jak se říká, jak byš, vyhorané. No. A teď skandál na Nitru. No. A teď jsem vylez na nádraží z autobusového. No a nic už nejde. Tak jsem šel pomalu směr Nitra. No a odsud už nejelo nic, tak jsem šlapal, to víte, ve středňáku, ve služku, klukům, jo, a najednou jdu a zastavil mi stěhovák, veliký, to bývalo ty z autobusu dělaný, zastavili, a kam jdeš, kluku, zastavili a vyskočil nahoru, a zastavili kousek od kasáren za Sredí, tam bylo naše jako středisko techniky veškerý, tam jsem byl převolený a šup, a za chvilku jsem byl v kasárnách.
0: No ale to jste měl velké štěstí, protože z Bratislavy do Sredí, já si to mezi tím našel, to je nějakých 60 kilometrů.
1: No. Takže teda to mám v paměti, jako teď, jak říkal ten pán, že dědek, že taky jako jeho někomu pomohl, tak to mám zarytý paměti moc.
0: No a naschvál, no. Františku, vy sám jste po té, co jste se vrátil z vojny, byl řidičem, jste stále ještě řidičem?
1: Jsem pořád řidičem, já jsem 56. ročník.

0: nedávno by bylo 70, takže mám 3 auta.
1: No já se ptám hlavně proto, jestli jste třeba tenhle dobrý skutek nějakému dalšímu stopaři či stopařce oplatil za dobu své řidičské kariéry.
0: A to takový kratší záležitosti, ano, samozřejmě. To jako, já jsem řidičem nebyl jako profesionálem, ale tak nějak jako v práci a v zemědělství a soukromě. A teď no, se jezdíme v té čelařiva, tak nějak, tak nějak jezdíme po takových těch výletech. A takže to by to teda to věci kluci pomohli hodně. No.
1: Jezdíte ještě dnes vozem?
0: No jezdím, mám dodávky a osobáky a taky.
1: A máte ten pocit, který mám já, že těch stopařů a stopařek je okolo silnic nějak míň? Možná se pletu.
0: Ano, přesně, protože dneska ty mladí sotva jsou řidičák a už je to o něčem jiným, jo, už. Takrát by nemohli dovolit mít auto svoje.
1: Františku, děkuju za váš telefonát a přeju vám krásný páteční večer. Naslyšenou.
0: Taky tak. Dobrou noc.
1: Dobrý večer vám všem. Písemnou formou na webu rozhlas.cz lomítko linka přeje posluchačka Blanka a píše: když mě bylo 17, což bylo v 70. letech, tak jsem jezdila stopem do školy a pak i do práce. Ale jen když jsem zaspala. Po zhlédnutí filmu Smrt stopařek jsem pak už nikdy nestopovala. Mějte se hezky, zdraví Blanka z Přeloučska. Jak jste na tom se stopováním či s nabíráním stopařů a stopařek vy? Volejte, je to téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Číslo do studia je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O stopařích, o stopařkách a o stopování si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Dalším volajícím je Martin a rovnou můžu říct, on už mi to vlastně mimo vysílání řekl, že to byl on, kdo stopoval. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer, Borku, dobrý večer, vážení posluchači.
0: Za všechny zdravím
1: já
0: taky.
1: Já vás chci pozdravit. Kousek od Brna zešla Panic, já se vracím právě z koncertu, my jsme hráli jako KTM band, my jsme tramfolková skupina a protože řídím, tak poslouchám rádio a tematicky, když mluvíš, Borku, o těch stopařích, tak bych měl jeden příběh.
0: Poslouchám.
1: Ne teda z České republiky. My jsme byli s přítelkyní, s Soňou jsme byli před měsícem na Slovensku, asi posluchači znají Senica, Jablonica, Trnava, tak tuhle trasu jeli jsme do Smolenice. A ze Smolenice se dá udělat krásný výlet kolem zámku Hradu přes Bradla. A my jsme plánovali, že se vrátíme zpátky. Jenomže ty Bradla jsou vápencový a když jsme šli, tak bylo to trošku náročný, tak jsme se domluvili, že sejdeme na tu Jablonicu a zkusíme autobus vrátit se směrem přes ten hřeben do té Smolenice. Jenomže já jsem si našel odjezd autobusu na českém serveru idos.cz. Ono to našlo i slovenský odjezd, jenomže on nebyl aktuální. Měli jsme se podívat na cestovný poriadok .sk. No a tak jsme akorát viděli zadek autobusu, tak nám nezbývalo než jít stopovat. A tak jsme tam stáli půl hodiny, kolem nás jezdili auta s bratislavskou značkou a nikdo nás nechtěl vzít. Tak přítelkyně propadala panice. Naštěstí jsem tam uviděl nějaké mladé běžce a oni zaběhli za roh. Tak jsem zaběhl taky a viděl jsem, že tam mají auto. Tak jsem je poprosil, jestli by nás nevzali těch 8 kilometrů. A oni nemluvili česky.
0: Slovensky.
1: Byli to Poláci.
0: Jo tak, ještě lepší.
1: Byli to Poláci a vzali nás těch 8 kilometrů, tak jsme jim moc poděkovali.
0: Tak třeba to v Polsku mají zase trošku jinak než u nás. Mně se totiž zdá, že jakoby stopařů a stopařek, ale i těch, kteří nabírají případné stopaře a stopařky, ubývalo.
1: Máš pravdu. Tak. Když jdou takový dva z výletů upocení, tak já jsem to trošku chápal.
0: Jo, chápu. Člověk si vytepuje celé auto a potom tam vezme stopaře, jo? Takhle to myslíte.
1: No, zhruba tak, no.
0: Martine, děkuji moc krát. Konec dobrý, všechno dobré. Vzali vás Poláci a dostali jste se do cíle určení. Hurá! Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky zdravím tebe i posluchače. Dobrou noc, dostanou.
0: Dobrou noc. Ozval se i František, jak je již tradicí v noční lince a má docela dlouhý příběh na téma stopaři, stopařky, stopování. Napsal jej na web rozhlas.cz/linka. Cituju. Já jsem motorista od roku 1959. Původně, když jsem měl řidičák jen na motorku, tak to jsem moc stopařů nebral. Až když jsem si koupil auto, to bylo v roce 68, tak to jsem brával stopaře, většinou vojáky. Dneska už nevidím vojáky stopovat. Celkem už moc stopařů není. Jako voják jsem taky stopoval. Mám ovšem zážitek ze stopování. Jako voják. Za Olomoucí směrem na Hanušovice u obce Skrblen je taková restaurace a tam jsme jako tři vojáci stopli nákladní auto. Mlíkaře. Ti nás mohli vzít jen na korbu, kde byly konve s mlékem. Ty konve byly uzavřené gumovou uzávěrou. Když jsem ale na tu uzávěru špicí polobotky šlápl, tak ta uzávěra vletěla do konvy, do toho mléka. A já jsem si tam pěkně namočil polobotku. Potom jsem tu gumovou uzávěrku musel vytáhnout a znovu tu konvu zavřít. To všechno jsem dělal za jízdy a ten šofér nic nevěděl. No tak někdo z vás možná ochutnal. Ale pokračujeme. Taky jsem, pokračuje František, jednou vezl dědu, kterému jsem zastavil sám, protože šel ze Židlochovic do Syrovic a tlačil káru s nějakým nákladem. No tak jsem kárku naložil na 1203 a při vystupování jsem zjistil, že se mi počural na sedadlo. František ze Židlochovic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: doby, kdy stopování ještě bylo o něco obvyklejší než dnes, se nám ozvala dvojice Hana Zagorová a Vlastimil Harapes. A ku podivu už jedenkrát byl zmíněn film Smrt stopařek a i v dalším vzkazu naší posluchačky Dany, který si dovolím přečíst ještě předtím, než dám slovo naší posluchačce Aleně čekající na telefonu, se znovu objevuje tenhle film. Cituju, stopaře ani stopařky neberu. Stopem jsem jezdila léta, dříve byl bezpečný, ale jen do doby, kdy vysílali v televizi Smrt stopařek. Tím pro mě tahle zábava skončila. Ale jinak jsem jela stopem i s policií, s vojáky, se sanitkou, s kamionem, ale to je fakt dávno. Ale ráda vzpomínám, bylo to mládí. Teď ale dostává slovo paní Alena a já zdravím do Ostravy Poruby. Pěkný večer.
1: Pěkný večer, tady je Alena z Ostravy Poruby. Tak já chci něco říct o stopování, ale přes více jak 50 lety, kdy mi bylo asi tak něco přes 20 roků, mě bylo a s přítelem, jsme jeli, měli jsme ruksaky na zádech, spacáky a stan a chtěli jsme si udělat výlet do tehdejší NDR. Jízdenku jsme měli koupenou do Berlína a zpátky, ano, ale potom, že z Berlína budeme pokračovat stopem. Tak do toho Berlína jsme jeli vlakem, tam jsme přespali na koleji při Humboldtově univerzitě a na druhý den, že pojedeme stopem na ostrov, do Rostoku, na Rujánu. Už nepamatuji si, na kolikrát jsme to zvládli, si na dvakrát nebo na třikrát stopem, ale přijeli jsme na tu Rujánu k moři, tam jsme si rozložili stan, tam jsme přespali, v té zimě jsme se té vodě vykoupali studené a na druhý den, jak jsme přespali, jsme zase zpátky stopem jeli do Berlína, potom vlakem zpátky domů do Československa. A potom další cesta, já myslím, za 2-3 roky, to jsme zase jeli přes cestovní kancelář mládeže do Jugoslávie vlakem, no a do Rovině a tam jsme říkali, no tak tady budeme se jenom ležet na pláži a tak dále, to nemá cenu, jakože. Tak jsme si říkali, že zajedli jsme si stopem, tak jsme jeli stopem z té Rovině, to je skoro u italských hranic, do Rijeky, to je velký tam ten jugoslávský přístav. Tam jsme potom chytli nějaký stop, naštěstí to byl československý autobus, nějaký zájezdový, tak tím jsme se dostali až na Plitvická jezera, kde byl točený ten Vinetu. No a potom zase zpátky, nevím, na kolikrát jsme se zase vrátili do té Rovině, tam, kde jsme byli ubytovaní, kde jsme...
0: Takže v rámci možností v té době, o které mluvíte, teď nám trochu asi zklamala technika. A zrovna jsem se na tohle téma chtěl začít rozvykládávat.
2: Ten, no, komu voláte?
0: Tak paní Alenu, už asi neuslyšíme, nicméně v té době, o které mluvila, to zřejmě zkusila na všechny možné strany, tedy tam, kam to šlo, jak do NDR, Rujána, slyšeli jste, tak do Jugoslávie. Doba je ovšem trošku jiná. Ano, máme moderní vymoženosti, jako mobilní banking, máme kabelovou televizi, místo desek, máme streamy a MP3, ale jakoby to stopování už neuvadalo, ale dokonce uvadlo. Máte zkušenosti se stopováním? Pořád ještě dnes? Berete občas stopaře či stopařky? A nebo, dejme tomu, v nedávné minulosti? A máte příběhy na tohle téma? V tom případě buď zavolejte na číslo 731 800 900, anebo napište. Na webu rozhlas.cz/linka je stále volno. No volno. Píšete tam. Michal už napsal, ano, stále stopaři zcela nevymřeli. Jída po lávce nebo jeda autem, výjimečně je spatřím u nájezdu na dálnici D1 na Chodově. Mně se stopaření líbí, ač jsem je nikdy neprovozoval ani neskoušel a vlastně se i docela bojím. Co kdyby mi zastavila dlouhonohá blondýna v nablýskaném sportáku? Neodolatelné stělesnění přirozené ženskosti s nádechem tajemně svůdné rafinovanosti. A co teprve, kdyby trvala na tom, abychom zajeli někam do ústraní? Já bych se zase zamiloval a byl by malér. Napsal Michal.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pěkný večer přeji, vážení přátelé, pěkný páteční večer. A protože už se nám blíží léto, velké prázdniny, ty letní, a to je doba dovolených, tak se zkouším podívat směrem do minulosti, jestli jste třeba právě na dovolenou nejezdívali stopem. Proto mluvíme o stopařích, stopařkách a o stopování a zážitcích s nimi a s ním. František je dalším, který vstupuje do vysílání. Pěkný večer, Františku.
1: Dobrý večer, zdravím vás. Tak teď jedu znovu na dom ze Znojma, jo, na Třebíčko. Takže mám zážitek takový pěkný, tam jsem ve Znojmě jednou jel u zastávky, mávala taková holka, která prostě se dostala do nějakého pruseru, tak se mi zastavil. No a ona byla z náměště nad Oslavou a nějakým způsobem ujela prostě do Znojma, tam mi nějaké rande zřejmě nevyšlo. Mm-hmm. Tak co teď? Tak mě prosila, jestli bych ji zavezl domů. No tak měl jsem nakoupeno jídlo, tak jsem ji vezl do té náměště, zavolala tátovi dom. Mm-hmm. Tak já ji vezl, teď měla hlad, tak si nějaké jídlo vzala, no a pak usnula, ale já do té náměště dojel. Tam jsem zazvonil, ten táta vylezl, tak si ho zase vzal dom. No tak takhle se dostala znovu do náměště. No a potom jsem měl další, který jsem mladýho kluka, zase to bylo ve Znojmě, ten utekl zase z domova. Jo, z domova dětskýho, tak taky neměl, teď měl strach, co bude. Tak zase jsem mu dal sebou jídlo, povídá, že tam mají málo, no tak jsem ho dovezl až do toho domova, no a pak jsem jel dom. No a za třetí další taková historka, trošku veselější, ve Znojmě stopovala paní, a že potřebuje do Budějovic moravských, no tak jsme jeli a ona, jestli bych ji, nebo kam jedu, já jsem měl na třeba, že si bych jí dal prostě nějaký peníze, že nemá. No povídám, a kam jede z Budějovic, že prej do Prahy. No tak dobře, tak jsem mi dal 50 korun a po té cestě dál říkala, že umřel tatínek a že prostě musí čekat, že nemají na pohřeb. Tak jsem zase ještě jí dal 150 korun a v Budějovicích jsem tu paní vyložil, no a kam pokračovala dál, nevím.
0: No třeba teď poslouchá a vzpomněla si na tenhle zážitek, ale Františku, já vás musím pochválit a poděkovat vám, vy máte srdce na dlani. Když už stopaře nenakrmíte, tak mu přispějete.
1: No tak, jako bylo mě i líto ty paní, protože nevím, jako v jaký byla situaci, no tak prostě jsem mi takhle pomohl a zase kam jela nebo kde skončila, nevím. No a potom zase další jsem, když jsem jel do Znojma, tak jsem pán mával hulkou, takovej starý v těch, jo, v Pavlicích, no a potřeboval, autobus mu ujel, tak on potřeboval se dostat na nějakou kontrolu, no tak jsem ho zavezl do Znojma až před to středisko, no tak byl šťastný. Takže takových zážitků, ale jako ne, že bych nebral, ale dívám se, nebo lidi, kteří potřebují do práce, no tak každý se dostane do nějakých úzkých, no a tak to je, no.
0: No jak říkám, máte srdce na dlani a patří vám velký dík, i když dnes to vypadá, že už těch stopařů a stopařek, no tak zejména v době, kdy si můžete takzvaně zavolat sdílené auto, jo, to jsou vlastně takové jiné taxislužby, je čím dál tím míň. Tak jsem rád, že máte aspoň tyhle vzpomínky a že jste se s nimi a s námi o ně rozdělil, pardon. Františku, děkuju a zdravím vás, přeju hezký červen.
1: Tak fajn, děkuju moc a mějte se dobře a hodně zdraví a všeho dobrýho.
0: Naslyšenou. Všem posluchačům přeje krásný večer Daniela z Prahy, která na web rozhlas.cz/Lomítko/Linka píše další příběh na téma stopaři, stopařky, stopování. Téma je mi velice blízké, byť diskuze s mými vnoučaty nedopadla právě podle očekávání. Koukala na mě, jako bych právě spadla z větve. Přitom moje mládí a studia byla cestováním stopem naplněna. Snad to bylo dáno i tím, že busů bylo málo a bývaly přeplněné. Stát 100 kilometrů v uličce, ať už ve vlaku nebo autobusu, se nám mladým nelíbilo. Navíc byla jízda stopem organizovaná a na počátku 60. let dostávali šoféři jakési kuponky, za které mohli vyhrát například tranzistorák. Stopovala jsem v době, kdy v Hloubětíně stavěli sídliště vězni. Pokud jsem se na silnici zdržela o pár minut déle, volali na mě, zda nemám cigára. Občas jsem pro ně měla i krabičku lip. Nikdy jsem na výpadovce nezůstala stát. Byla úplně jiná doba. Bez bázně. Východočeské metropole jsem jela do Východočeské metropole na přijímací zkoušky na Karlovu univerzitu v černém šustáku a osmém měsíci těhotenství. Dalších 5 let, i když už nebyl stop organizovaný, jsem se mezi Prahou a Hradcem Králové pohybovala stopem pravidelně. Dokonce několikrát se mi stalo, že jela 603 se dvěma náměstky a řidičem. Ti většinou zastavili a v Poděbradech mě pozvali ještě na večeři. Nic negativního ze své zkušenosti nemám. Ale pak se publikovaly případy, kdy děvče nahlásilo číslo auta a požadovalo po řidiči alimenty. Další bylo varování ze smrti stopařek. A navíc školu jsem dokončila a už jdu na stop, jen pokud dojedu autobusem do vedlejší vsi a potřebuji 2 kilometry ke své chalupě. Tam už jezdí jen domorodci. Domnívám se, že stop bude vzpomínkou na minulost. Stejně jako sezení sousedů na návsi pod Lipou. Podepsána Daniela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Další příběh na téma stopaři, stopařky a stopování je na cestě. Je to paní Iva, která čeká na telefonní lince 731 800 900 a zřejmě k tomuhle tématu dnešní noční linky má co říct. Ivo, zdravím vás, pěkný večer.
1: Já taky zdravím, dobrý večer. Pane kapitánček, mám 3 příběhy a taky je to ze 70. let, z doby, kdy mi bylo kolem 24 let. Mm-hmm. A první příběh, jela jsem od Prahy na Moravu a zastavil mi pán, vypadal velice solidně, tak jsme si povídali a já jsem při té debatě prokecla, kde působím. Mm-hmm. A pak mi začaly chodit dopisy. Ovázané růžovou mašličkou a velice by si přál vidět mi nahou.
0: Takhle byl přímo osobní v těch dopisech?
1: Jo. Já trdlo ty dopisy vyhazovala, pak jsem si říkala, bláhová, proč si to nenechala, mohli se kamarádi zasmát. A byl to pán z Brna, Leninova ulice, doktor Král.
0: No tak teď jste porušila GDPR, ale to už je, bohužel, musím říct, vaše záležitost v tomto případě.
1: Ale já si myslím, že on už dávno nežije. A já to říkám proto, že vy jste taky z Brna, tak ať se smějete taky i vy. Tak mám druhou příhodu, to jsem pozvala asi o 10 roku mladší sestřenici z Mladé Boleslavy a dostali jsme pozvání do Vrátné doliny na Slovensko a povedlo se nám chytit autíčko s řidičem prostě Slováka. Mm-hmm. A ten nám vyprávěl a řekl, Moraváky ty mám rád, ale Čehouny, že nemusí. A ta sestřenice radši mlčela, aby náhodou nezjistil, že ona je z Čech. A dojížděli jsme už, prostě jeli jsme už Slovenskem a před námi se objevil vysoký, dlouhý
0: jalovec,
1: pán, který štrikoval silnici zleva doprava, zprava doleva, náš pan řidič říká, a tu vidíte pravého Slováka. Jo, pravého originál Slováka.
0: Originál tak. Slováka, ano. No, Borjevkovička.
1: A pak mám ještě třetí příhodu. To se mi stalo, potřebovala jsem z Olomouce směr Brno a už bylo k večeru autobusné, ale tak jsem šla stopovat a zastavil mi pán. A v tom autě byla divná atmosféra. Tam něco klepalo a takový zvláštní dusno. A tak jsem si říkala, dohaj, mám si držet dveře a případně vyskočit za jízdy, kdyby bylo zle. Hmm. A pak mě napadlo, že se s pánem rozmluvím. A zjistila jsem, že pán jede ten den od rozvodu, v Olomouci nechává manželku a syna. A že jede k rodičům na Vysočinu. Hmm. A pak mi velice děkoval, že jsem ho z toho nejhoršího dostala.
0: Smím vědět, jestli jste jej z toho dostala mluvením, tím, že jste si s ním povídal? Ano.
1: No, povídali jsme si a jemu se ulevilo. Mm-hmm.
0: Vy jste byla vlastně takový anděl. Jemu se slaný.
1: Prostě bylo to tak, no. Hmm.
0: Paní Ivo, máte prapotomky, máte vnuky, vnučky?
1: Mám vnoučka.
0: Jednoho vnoučka.
1: 13 roku.
0: Kdyby vám řekl, že chce taky vyzkoušet stopování, co byste mu řekla?
1: No, myslím, že dnes bych to... To je věc jeho rodičů, ale já bych mu to moc nedoporučovala.
0: A zdůvodnila byste mu to nějak? Třeba vás teď poslouchá a říká si, je, babička stopovala, tak to já bych taky zkusil.
1: Ten v tuto dobu spí.
0: No tak dobře, ale... no... Chtěl jsem z vás dostat jenom tu odpověď.
1: Určitě mě se stane, že třeba až budeme spolu mluvit, takže tyhle ty příhody ze stopování mu ráda popovídám.
0: Paní Ivo, děkuji za váš telefonát, za vaši důvěru, za vaši upřímnost a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Pane Borku, mějte se dobře.
0: Děkuji.
1: A všichni dobrou noc.
0: Dobrou noc všem. I když noční linka je teprve, no ani ne ve své polovině, až do zítřejší jedné hodiny potrvá a až do zítřejší jedné hodiny můžete telefonovat i psát na téma stopaři, stopařky, stopování. Všechny vás zdraví Helena, která napsala: přemýšlím, jestli bylo stopování českou raritou nebo existovalo i v jiných evropských státech. Už hodně dlouho žiju v Ontáriu a tady jsem nikdy žádného stopaře neviděla. Jako mladé holky jsme stopováním s kamarádkou projeli hodně míst, stopovala jsem ale i sama. Teprve dnes si uvědomuju, jak hodně jsem riskovala. Popravdě řečeno, i kdybych nějakého stopaře někdy někde viděla, bála bych se zastavit. A v žádném případě bych nestopovala sama. Tady, rozumějte v Ontáriu, je auto nutností, protože veřejná doprava velmi často chybí a proto tu asi nikdo nestopuje.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy může stopování způsobit problémy. Já rozhodně nemluvím o tak, řekněme, vypjatých situacích, jaké tady už byly zmíněny. A nebo třeba tak, jak to bylo ve smrti stopařek. Ale možná jste měli se stopem i humorné zážitky. Nemusela to být jen, dejme tomu, žárlivost manželky nebo žárlivost manžela, když řídila manželka a on či ona vzala stopař či stopařku. Možná nám něco podobného poví paní Dana, ale rozhodně by to mělo být o stopařích, stopařkách a stopování, což je téma noční linky. Přeju vám v ní dobrý večer, paní Dano.
1: Dobrý večer, tady Dana, jsem z Jižní Moravy od Hodonína z Podluží. Poslouchám noční linku, protože žehlím kroje. V nedělu půjdeme všichni v krojích na Božské srdce, na slavnost, takže teď se věnuju škrobení, žehlení, takže
0: ale to bude
1: to
0: je práce, která vám zabere polovinu noci.
1: To mě zabere, to si pište. Ale teďka k vašemu tématu.
0: Ano.
1: Tak byla jsem 17 leta, 77. rok, byla jsem 17 leta slečna, byla jsem se okoupat v Lužicích u Hodonína, v takové, v kaluži, a jela jsem, prostě už jsem byla okoupaná, měla jsem na mokrých plavkách minisukinku oblečená a čekala jsem na autobus, ale byla to neděle, a teďka jsem nevěděla, mám stopnout, tak jsem jenom tak mávla autu, zastavilo mě, byli v něm dva šikovní hezčí chlapci tenkrát, no a dopadlo to tak, že mě dovezli dom, já jsem zjistila, že to byli z vedlejší jediny, no a dopadlo to tak, že řidič se mnou chodili jsme potom spolu 3 roky, byla z toho svatba, měli jsme mám už dnes dvě děti, postavili jsme domek a dopadlo to tak, že teda manžel mě zemřel po 12 letech manželství, ale prostě našli jsme se u toho stopu. No, to bylo naše seznámení.
0: Víte, já to sice dopředu neříkal, ale říkal jsem si, jestli pak se dnes nedostane na nějaký příběh, který byl spojen se stopováním a který skončil třeba i svatbou, když už ne známostí, nebo
1: ano, skončil svatbou.
0: Svatbou
1: takže
0: dvěma dětmi.
1: Takže můj stop skončil svatbou s dvěma dětmi. No a pak ještě mám další. Stopaře jsem teda brala, dneska už neuvidíte nikde, ale stopaře jsem brala. Dokonce jsem měla kdysi stopaře, který si ode mě ještě aj... Já bych potřeboval z Hodonína. A já, že ale já odbočuju na Dolní Bojanovice. Dobře, Slavy, to mám ještě, to je ještě daleko. No tak jsem ho do té Břeclavy zavézla. On, že ale já už nemám ani na vlak. No tak jsem mu dala 200 korun. Zavézla jsem ho do Břeclavy na vlak. Viděla jsem, že teda na ten vlak opravdu nasedl. A tak jsme se rozloučili a to bylo všechno. Pak jsem ještě já sama stopovala, když jsem byla jako dost vysokém, jako
0: stupni,
1: byla jsem těhotná.
0: Těhotenství, ano.
1: Měsíc. A stavěli jsme domek, byl 82. rok, pozor, nebylo nic. Tak jsem jela do Borkován nad Klobouky u Brna, že pro dřevo na vazbu na střechu. No tak jsem měla teda bříško, jel balónek, no a tak jsem domluvila střechu a teďka jak se dostat zpátky. Tak naproti té pile do takého břehu byl zase tý hrach a bylo tam hrachu, tak jsem si čupla do hrachu, najedla jsem se hrachu, zběhla jsem z meze, mávla jsem na auto, zastavili mě taci dva Slováci mladí, že kam jedu, říkám, jedu do Starého Podvorova, ale tam my nemáme cestu, ale víte, co my vás dovezem, tak mě dovezli až dom, takže jako to byl takový můj... Taká moja zkušenost.
0: Já vím, že bych to možná neměl říkat, ale taky se vám zdá, že dnes už takováhle srdečnost by asi nebyla?
1: No, víte co, já nevím. Tenkrát snad nebylo tolik podvodníků a tolik lumpů, nebo já nevím. Prostě dneska už je to o strach. Nevím, prostě ani není vidět těch stopařů, není vidět. Mladí lidé dneska je mu 18 a už má auto, no tak co by stopoval, že? No, a nám to bylo vzácné.
0: Paní Dano, ale moc krát vám děkuji za tenhle váš příběh, který vlastně skončil, začal stopem a skončil svatbou. Krásné.
1: Ano.
0: Moc krát děkuji
1: tak.
0: A přeju vám krásný nový den.
1: Dobrou noc přeju.
0: A ať vám jde to žehlení a škrobení krojů. Naslyšenou.
1: No, bude to ještě na dlouho. Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Už minutu platí datum 13. června, tedy aspoň v našich zeměpisných šířkách. Pokud nás posloucháte v jiném časovém pásmu, tam za to samozřejmě ručit nemůžu. Ale tady, v České republice, potažmo v Brně, odkud pro vás vysíláme noční linku na téma stopaři, stopařky, stopování, už máme 13. A svátek mají všichni Antonínové, takže pánové, zdraví, štěstí a lásku. A vraťme se k příběhům na téma stopování, stopaři, stopařky. Telefonujete na číslo 731 800 900 a píšete na web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je Borek Kapitánček a ještě dalších 55 minut máte na to, abyste ten svůj příběh o stopování, stopařích a stopařkách dostali do vysílání. Jsem připraven citovat z našeho webu, jsem připraven na telefonáty. Můžeme začít.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přeju krásný nový den, 13. v měsíci červnu. Posloucháte Noční linku na téma Stopaři, stopařky, stopování. A pana Vlastimila, který čeká na telefonu 731 800 900, zdravím do Pardubic. Pěkný večer.
1: No, pěkný večer, přeju. Poslouchám vaši linku, někdy je to smutný, někdy veselý. Teď bych chtěl něco veselějšího, aby ti lidi měli trošku taky lepší pocit.
0: Rád si poslechnu vaše příběhy na téma stopaři, takže stopařky, stopování.
1: Takže příběhuji mnoha, tak jenom jeden nebo dva. Tak jeden ten, kdysi dávno, ještě v 90. se vozili autobusy z Vysokého Mýta až na ruskou hranici. A přes se Moravu až tamhle, já nevím, na Slovensko, až na východní hranici, kde se předávali ty autobusy těm Rusům, kteří by potom měli dál, jo. Mm-hmm. No a jelikož vždycky oni vyrobili v tom Mýtě, jdeme to mají 20 nebo 15 autobusů, a teď se potřebovali sehnat 20 lidí, kteří pojedou s tím autobusem jenom tam, že jo. Mm-hmm. Zpátky nás brali vlakem, že jo, jízdenka. No tak jenom mě jako naverbovali taky, tak jsem se, já jsem měl dvojku, že jsem jezdil kdysi, a tak jsem sedl do toho autobusu a dostal jsem takzvanou karosu čabajka, tomu se říká, on byl takový dlouhý městský autobus, který se lámal, jo, ta harmonika. Mm-hmm. No a o to by nešlo, tak jsem vyjel. No a jakož ta cesta byla strašně dlouhá, to bylo kilometr o kilometru, tak mě napadlo, my to by měli zakázaný, že jsme nesměli brát stopaře, jo. Mm-hmm. Protože tam šlo o bezpečnost a všechny ty předpisy, no tak jako mladý kluk, tak jsem si z těch předpisů celkem nic moc nedělal, jo. Takže vyjel jsem a teď jsem začal po těch městech, tenkrát jich bylo stopal víc, jo. Do toho autobusu prázdného jsem začal sbírat ty lidičky, jo, vždycky 30 kilometrů jedna parta vystoupila, nastoupila druhá parta. No, my se z toho strašnou srandu a lidi byli veselí. A to bylo někde, až tam je Žilina Čata, už si nespomenu kde, nastoupil takový děda, a jakou slova, že tak jsme kecali, že jako tenkrát to bylo jedna republika. No a on vytáhl slivovicu, ale nějakou takovou dost ostrou, a začal tam ty cestující, nebylo to plný, to bylo 8-7 lidí. Jo.
0: Takový malý zájezd začal, jenom, no.
1: No mini, no, tak jsem začal ten, je mě teda ne, já jsem viděl, ale on jim to začal nalývat, ne, jako jo, prostě jo. Mm-hmm. No a to oni pili jak zadarmo, že což jako šlo, že jo. No. A teď ta legrace byla ta, že začali zpívat strašně veselo. No a že jsme přijeli tamhle někde za Žilinu, už nevím, kde to bylo, a nechtěli vystupovat, se jim tam líbilo, jak jsem nějako to vyexpedoval, jo. A pokračoval jsem dál. No a ten děda říkal, pán vodič, tu máte jednu flašku, jo, mám ji zbyla, vypít, až dojedete, tak to vypítě. Mm-hmm. No a tak to pokračovalo přes celé Slovensko, tam se mohlo vystřídat takových 20 nebo 30 lidí. No strašná sranda, to je ty zkazky, člověk byl sám, tak se nudil, poslouchal, co kdo povídal. My jsme přijeli na to místo, předali jsme ty autobusy, oni nás svezli jedním autobusem do Košic a tam jsme měli zajištěný vlak. Oni nám tam vyplatili asi 300 nebo 400, už to si nepamatuju, za ten převoz toho svozu. Mm-hmm. No a já jsem vytáhl tu slivovici, jo, a teď jsem měl vlakem do České, rychlíkem jsem měl do České Třeboň a my jsme měli ještě s těma ostatníma vidičema, jsme měli ovinané kupe. A v tom kupe jsme seděli, každý si koupil flašku, já jsem nemusel kupovat, protože se dostal od toho dědy, jenže ta slivovice byla nějaká strašně začarovaná, my jsme prostě to vypili a bylo nám potom jako nešpatně, ale bylo to prostě veselý, že jsem zaspal a jel jsem až do Pardubic, jo, přijel jsem, jo. Ne, to byla taková legrace, no.
0: To je krásný příběh, Vlastimile.
1: No ale dneska už je to promlčené, protože tenkrát to zakázali, jsme to byli nový autobusy, že jo, nesměli jsme nikoho svíct, že jo, to je jasný. A ještě bylo riziko to, že za tou kolonou těch 10 autobusů, co jel technický vůz, kdyby se nějaký pokazil, že to

0: jsem měl fakt nějakou dobrou naftu, natočil jsem to a jel jsem do té Olomouce, jo, z Opavy. No tak to nějako jelo, jo, a v autě byla zima, teda relativně na to moc nevytopilo v té zimě a jedu a v jedné vesnici před tím Berounem moravským vyběhla by nějaká paní a skočila mi jako před auto, zastavila mě. Tak se zastavil, že co se děje. A říkal, já jsem paní učitelka, tady mám asi 7-8 dětí a nějaký autobus je měl naložit a zvést do Štemberka, ke škole, do školy. Ale oni ty děti byli strašně zmrzlí, jo, protože ten autobus někde zamrzne prostě z nějakých důvodů nemohl dojet, jo. On tam přijel jeden autobus, se tam vysadil a pak přesedali na další. Říkal, tak já vás svezu, ale tady vázíme strašně moc, bylo 8 nebo 9 dětí a ona. Říkal, no tak ne, nic se nedá dělat. Nenechal mi tam zmrznout, tak se mi to byla líjaska, no mě vzali bylo lůžko, nakladák, tak se mi tam všecky nacpal do toho. A to už je taky promlčený, jo. Tak se mi všecky nacpal, jo. A teď jsme jeli jako zájď, oni seděli na sobě, jo, ještě prašný a všechno tam. To bylo. No a teď jen, že jak oni byli zmrzlí, tak oni vlezli ke mně.
1: Tam bylo teplíčko.
0: Bylo teplo, ale oni z těch těl zmrzlejch, jo, oni byli fakt, už byli fialové ty děti, to se, nevím, no prostě, do minus 25 nebo skoro 30, jo. Oni když byli navlečeni, tam stali 20-30 minut a za tu chvilku byli hotovi. Tak z těch těl vylítla ta pára, ten dech a to a mě se okamžitě všechny ty okna zamržili a zamrzli.
1: Jej.
0: Já jsem říkal, ježima, to bylo 5 minut a bylo celé auto bylo zevnitř zamrzlíkal. Tak se zastavil, samozřejmě, že jo, vytáhl škrabku a teď všechny ty děti museli ty okna škrabat, jo. A my jsme viděli, že oni oškrabali kousek a on to zase zamrzlo, jo. Než se oni trošku ovály ty těla, jo, a to oblečení a to, tak jsem asi 20 minut stáli. Tam se potom dojel, jsem vysadil u školy a ti mi mávali a že mi ho napíšel, já jsem jim na adresu a už se neozval nikdo. Ale byla taková legrace, no, prostě se svedli, no.
1: Vlastimile, i vy máte všetko velmi dobré zakázané srdce a moc krát vám za to děkuju. Jednak všetko za vaše příběhy a za samotný ten skutek, zejména to, že jste, no, v podstatě zachránil ty zmrzlé děti.
0: A tak oni, jako by snad je někdo svez, ale ani osobáky moc nejezdili, jo. To bylo, ráno jedu do školy nějak před 8, že 7 hodin ráno, no. To jako, asi mě nezmrzí, třeba je někdo za to, ale telefony tenkrát nebyly ještě, že jo, to byla zastávka a to, takže člověk se nechce vytahovat, chraň Bůh, tam to se jak člověk vzpomene, že jo, no.
1: Moc krát vám děkuju, Vlastimile.
0: S tím autobusem to vám byla sranda, ještě, že tam ten děda mi říkal, že by aj ovce, keby jsem išel ještě někdy, že by aj ovce, já říkám, no ovce nemůžu, to by se tam v tom, ale jako
1: ještě by tam nějakou zapomněl se, možná v tom autobuse.
0: Oni by se tam vešli, ale to slivovice, co tam nechal, to bylo hrůza.
1: Tak máte jo, vzpomínku jinak, do smrti. Mějte se pěkně a díky.
0: Já chci všem těm posluchačům popřát pěknou noc a pěkné ráno, ať se na to dívají všecko pěkně, jo, jako na svět, jo, není to všechno tak špatné, jak se to všechno jeví někdy a to je zbytečně takhle. Tak
1: souhlasím.
0: Se všichni mějte pěkně, dobrou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Stopovali jste někdy? Berete stopaře? A jsou ještě stopaři a stopařky? O tomhle si povídáme v noční lince, kterou právě posloucháte. A máme na to ještě asi 40 minut, abyste ten váš příběh řekli všem, kteří jsou správně naladěni. Na noční linku Českého rozhlasu. O paní Zdeně, která čeká na telefonu, by se vlastně dalo říct, že je profesionální stopařkou. No tak třikrát tento týden stopovala. Že je to tak, paní Zdeno?
1: Ano. Ano, je
0: dobrý
1: to tak.
0: Večer.
1: Dobrý večer. Já jsem stopovala, když mě bylo asi 16 nebo 17, to jsem teda s kamarádkou a jezdili jsme na různý čaje v neděli odpoledne. Nemohla jsem doma říct teda nic, protože by mě už rodiče nepustili nikam, protože to nebylo taky moc bezpečné. A v dnešní době, protože my to u nás znáte, jak to je, naše obec je hodně furt do kopce a já se potřebuji dostat na různé místa, na různé srazy, tak si stopnu. A já jsem již teda tady z vedlejší obce, byla jsem u holičky a začalo pršet čerstvý účest, tak jsem nemohla, že, mlchnout. Tak jsem si zastavila, no ale byli to teda celá známí, nemůžu říct, že by nebyli, no, ale nevím, koho stopuju.
0: No, tak je to vždycky trošku sázka do loterie, když vám zastaví někdo cizí.
1: Ano, a teďka u nás máme různé takové, jsem měla setkání a říkám, teda obec je furt do chopce, tak do restaurace jsem měla v týdnu, tak jsem si stopla. A byl to takový neznámý, který mě řekl, že má pronajato u nás zahradu a je odchudcí, no a tak jsem tak, a potom jsem dneska stopovala, měli jsme dětský den, zase na hřišti u Sokolovny. Takový počasí a to, tak jsem si stopala. To jsem teda byli velice známí, teda oni tam nám pomáhají a všem tam jsou to myslivci a tady z okolních vesnic a vezou tam různé věci ukazovat dětskám, takže to byl známý teda, toho jsem poznala. Ale já nevím, koho stopuju.
0: A už se vám někdy stalo, že by vás neznámý řidič třeba obtěžoval po té, co vás nabral, co by stopařku?
1: Nemůžu říct, že ne, už ne, protože většinou jsou to tady blízko, takže to není zase takový, jak to bylo dřív, že to nemůžu říct, že ne. Ale jezdím ještě taky, že je to taxi tím Boltem, jezdím a taky nevíte, to mě i ta řidička říká, že vozí jenom ženy, protože ti muži třeba obtěžovali.
0: Jako řidičku.
1: Jenom ve dne, ano. Ono tady ten Bolt je to výborný, ten taxík, ale taky to neví, kdo to může být, že?
0: No, je to vždycky sázka do loterie, když řídí někdo, koho neznáte.
1: Tak aby si někdo nemyslel, že se stopovala dřív, já stopuju dneska.
0: No, jak říkám, profesionální stopařka, to je paní Zdena. Děkuji vám a přeju vám krásný červen. Krásnou sobotu, je už 13. Naslyšenou.
1: Ano, děkuji, naslyšenou.
0: Dobrý večer linkařům přeje Jana, která na web rozhlas.cz/linka a berte to jako výzvu, můžete pořád ještě psát svoje příběhy na téma stopaři, stopařky a stopování. Tedy Jana píše, stopování u nás v rodině máme. U nás v rodině se traduje stopařská cesta Neteře z Karviné za svým chlapcem na vojně v západních Čechách. To bylo ještě před revolucí. Místo si nepamatuji, ale bylo to přes celou republiku. Oni se nakonec vzali. On má letos 57, ona bude mít 56, ale jestli by ta dívčina stopovala dnes, to pochybuji. U nás stopaře neuvidíš. Já jsem s kamarádkou stopovala jednou a máma mi tak vynadala. A hlavně po zhlédnutí filmu Smrt stopařek jsem už ztratila o stopování zájem. Takže já stopování nefandím, to jen v nevyhnutelném případě, ale neodsuzuji to. Podepsána Jana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Dobrý večer, milé posluchačky a vážení posluchači. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jsou to stopaři a stopařky a stopování samotné, které je v našem zorném úhlu pro tyto dvě hodiny. Je to paní Dana, která nám k tomu má co říct. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer přeju vám a všem. Vám, Borku, a všem posluchačům samozřejmě.
0: Děkuji, všem stopařům a stopařkám taky. Jo?
1: Ano, také především, ale já zalovím trošku paměti, já jsem opravdu lovila paměti.
0: Jak je to dávno, co jste stopoval? No já taky vlastně, no, naposledy na vojně. No,
1: tak jako naposledy to bylo 25 lety a to teda řeknu asi na začátek, to je takový úsměvný docela. No a to právě se mi stalo to, že mi ujel autobus, funknul mi prostě před nosem a já jsem se nutně potřebovala dostat do Písku, což je 25 kilometrů, že jo, tady odtud. Dneska už 20, dá se říct. Aha. Já jsem se tam nutně potřebovala dostat na schůzku s jednou paní. A představte si, že jsem teda vyšla, musela jsem šlapat pěkně pěšmo, no auto nemám teda, já jezdím na kole maximálně, no a vyšla jsem na tu výpadovku, na tu hlavní, prostě z Plzně na Budějce a já jsem prostě první, co jsem si říkala, mám stopovat, nemám stopovat, přes týhle době já bych se prostě bála, jo, taky jsem viděla film, že a taky už bych to neriskovala, ale já jsem tam fakt nutně potřeba dostat a představte si, že první auto, který mi zastavilo, tak bylo pohřební auto, bez rakve teda.
0: No to jsem se chtěl zrovna zeptat, no.
1: Ono mě dovezlo skutečně až na místo. No ta moje kamarádka, ještě se mi zeptal v Písku, jo, já jedu do Písku cestou, jako, pohodě, já tam mám dost času, tak kam budete chtít zavést? A tak jsem si říkala, no tak jako využiju toho, že jo, proč ne? A byl velice slušný ten pán, jako jo, jsem si říkala, tak kdyby to měla být moje poslední cesta, to bych nerada, ale prostě, tak on mě tam skutečně dovez, no ta paní, co tam na mě čekala, když teda jsem vystoupila z toho pohřebáku, tak ta byla úplně hotová, ta byla prvně v šoku a potom se hrozně smála a chytali jsme se prostě, celý asi dvě hodiny jsme se jenom smáli tomu.
0: Jela jste na sedadle spolujezdkyně anebo vzadu?
1: Samozřejmě, jako dopředu mě vzal.
0: Dopředu. No tak pro jistotu, jestli jste to měla ležmo nebo sedmo.
1: Ne, ležmo jsem to ne. No a druhý příběh, ten je takový veselější, ale no jako skončil dobře, ale to, já už jako v téhle době, to je 40 let tak zpátky zhruba, jo, možná 42. A já jsem prostě tehda, jsem jela vlakem do Budějic a tam jsem si to vyřídila, co jsem potřebovala a vracela jsem se. A já jsem se ve Strakonicích, kde teda rychlíky nestaví, jako v každý stanici, že jo, samozřejmě. A já jsem se začetla do zajímavé knížky od Oša. A já jsem prostě tu filozofii tak hltala, že jsem zapomněla, že prostě mám vystupovat v těch Strakonicích a ono mě to vezlo dál a ono pak to staví jenom v Horažďovicích a tam by jsem se vůbec nijak nedostala.
0: No v Horažďovicích tam mají krásnou čekárnu, jednou jsem tam spal na dřevěné lavici, no právě na vojně, právě.
1: A to tam, no to mi povídejte, to jsem si jako dovedla představit, že teda musím jít až do Nepomuka, což je vlastně Nepomuk, ale tam je to zase strašně daleko, to nádraží je prostě daleko hrozně od, tam se kříží sice vlaky, ale je to daleko prostě na silnici. No ale měla jsem velké štěstí v neštěstí, protože já jsem teda okamžitě tam z automatu jsem volala na pevnou linku domů, ještě jsem měla pevnou linku, možná říkám tak 40 let, a na jméno, tak jsem volala jako synovi, protože oni mě měli čekat tady v Blatný, tom ze Strakonice má přípojku, ten rychlík a měli mě čekat nějak půl šestý. No a já jsem prostě nepřijela. A naštěstí to bylo v létě. A teď si představte, to moje pnutí, kdy já jsem teda musela požádat toho výpravčího, tenže že někdo se vrací ze směny, že mě vyveze na tu výpadovku, na tu hlavní silnici, zase tu plzeňskou, to je pro mě osudná prostě, plzeňská, budějovická. No ale on mě tam vyvezl a říkal, ale já vám víc nepomůžu. A představte si, já jsem zastopovala, já jsem prostě jedno auto jelo, to bylo úplně plný, druhý auto, tam byly dva pánové vepředu, to jsem si říkala, jo, a teď se hnala šílená bouřka. Takový to vyloženě, takový to krupobytí, černý mraky všude kolem, jo. Teď já prostě na té hlavní. Já jsem si říkala, co já budu dělat, jo, pro mě nikdo nepřijede. No tak jsem prostě mávla a oni zastavili a já umím naštěstí ještě v dávných dob velice dobře rusky. A byl to Ukrajinec, nějakým takovým poločechem. Ale oni mě, představte si, dovezli mě nejenže na místo, ale ještě mě pozvali na večeři.
0: No, tak.
1: Platné přímo.
0: A moje
1: děti byly bezpečí, že já prostě se vrátím. Jo, já jsem říkala, já prostě to risknu nějakým způsobem, asi budu muset na stopa. Prostě nevěděla jsem vůbec, koho bych se dovolala. Jako říkám, mobily nebyly v té době při 40 let ještě. Tak. Takže jako nic jiného mi nezbývalo. A já jsem se pak celou cestu modlila. Já jsem seděla sice vzadu za nima, ale konverzovala jsem celou tu dobu, protože říká, kdyby byli podezřelí, tak vyskočím snad za jízdy. No a dopadlo to dobře. A oni mě pozvali ještě v Blatné na večeři. No a pak jsem přišla domů, tak jsem to vyprávěla dětem. A oni mi říkali, mami, v životě už nikdy. A já jsem slíbila. A taky od té doby už jsem nikdy, kromě toho do písku, teda s tím pohřebákem.
0: Jo, no tak, ale to taky stálo za to, to musím říct. Ale paní Dano, já vám musím poděkovat i za to, že jste mi vlastně připomněla ty Horažďovice. Já přiznávám se, že už nevím, trošku se mě to motá. Já vím, že jsem tam, ano, přespal, že mi nějak ujel vlak a potom, že jsem...
1: Tam je to nádraží taky odlehlý.
0: A potom jsem se nějak dostal do Sušice, ale už taky nevím jak, to je myslí dalším vlakem, ale potom vím, že z Rejštejna už nejel, že mi nejel autobus, jo, směrem nahoru. No já jsem byl na Zhůří dokonce, já jsem byl na Hůčské hoře tam, ale z Rejštejna jsem potom nahoru...
1: Ale jste dobře, že Šumavy, když jsem tam jel...
0: No,
1: tak do někdy...
0: Tak jsem si v Rejštejně stopnul nějakou 12-3, byl jsem v uniformě, tak vojáčka se jim zželelo a vzali mě až do svojiše, protože potom nějak se vraceli zpátky, tak už jsem to došel. No tak moc krát děkuju za tyhle vzpomínky.
1: Co, já vám jenom chci říct krátce už a rozloučím se, abych nebyla fakt to nenatahovala. Já vám chci říct, že mý rodiče mi zakazovali vyloženě stopovat. Ale já jsem měla ještě jednu i příhodu, ale to mě bylo nějakých 17, když jsme utekli z Chmelu, ale to jsme jeli hromadným stopem. Jo. Tak to bylo dobře, až akorát na to, že jsme dostali dvojku schování. Ale mý rodiče mi to zakazovali. Já jsem to nikdy vždycky respektovala a nikdy bych prostě neriskovala. Ale tohle byla prostě moje jediná záchrana. A říkám, seknutýma rukama jsem to přežila a ještě večeře, takže úžasný. Mějte se krásně všichni a všechny posluchače zdravím a přeju krásný víkend.
0: Mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu dnes na téma stopaři, stopařky, stopování. Paní Nikol, taky se vám zdá, že stopařů nějak ubývá? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já právě volám z té strany, že si myslím, že právě stopování je úplně super a já jsem velmi aktivní stopařka, teda spíš hlavně na cestování, protože je to skvělý způsob, jak poznávat lidi, země a úplně bych to všem doporučila, protože díky stopování a cestování, teda za pomocí stopování, mám mnoho skvělých zážitků a rozhodně si myslím, že by se lidi neměli bát. Samozřejmě lepší je to ve dvojici, ale rozhodně doporučuji, protože když člověk přijede buď vlastním autem někam a jenom vyleze z auta a vyfotí si nějakou památku, tak zdaleka nepozná třeba tu zemi, nebo i ty příběhy těch dalších lidí jsou hrozně zajímavé.
0: Kde jste byla nejdál stopem?
1: Na Islandu jsem byla, ale ne jakože ne z Česka, ale procestovala jsem Island stopem, nějakých 800 kilometrů jsme tam stopem najezdili s přítelem, takže teda je pravda, že je tam výhoda, že člověk není sám, ale přestože nemám úplně dobrou angličtinu nebo nepovažuji se za člověka, který by se domluvil snáze, tak rukama, nohama se člověk dozví od těch lidí, ať už od místních, nebo od, oni jsou taky třeba cestovatelé a půjčí si auto, tak se dozví i o nich něco zajímavého. Takže já těch zážitků mám opravdu hromadu, takže to by bylo na mnoho vysílání dopředu, kdybych měla povídat.
0: Dobře, já vám zkusím položit pár otázek. Stopovala jste vždycky jenom s přítelem, nebo někdy i sama?
1: Ne, začalo to jako strašně dávno, tak jak jsem poslouchala jiné příběhy v těch jako 14, 16, kdy mi ujel autobus, že jo, ale to jsem se teda jako vždycky bála, protože všude člověk slyší ty výhružné prsty, ne, a byla jsem jako obezřetná, třeba většinou to buď někdo věděl, že teda pojedu stopem nebo tak, takže nebylo, jakože, jako sama už jsem stopovávala i tenkrát, jako dřív.
0: A řekla byste, že je třeba nějaký rozdíl mezi tím, jak se chovají a třeba i tváří řidiči na Islandu, když už jsme jej zmínili, a u nás?
1: Myslím si, že to je o tom, na koho člověk zrovna narazí, ale většinou právě, že když někdo zastaví, tak už náturou si myslím, že ten člověk jako zvlášť, když vidí jako něco jiného, je přesně, když člověk stopuje, že se potřebuje dostat do práce, ujel mu jako autobus nebo tak, ale oni, když vidí ty lidi s těma krosnama, prostě promoklé, že stopují prostě půl hodiny někde v dešti, tak oni jsou vlastně hrozně milí a vždycky nás jako dovezli, kam jsme třeba i potřebovali. A myslím si, že většinou ti lidi jsou jako hrozně fajn, ať už je to jako Česko, ale je pravda, že mám víc zkušenost teda se zahraničím, protože tady úplně jako, že není důvod tak procestovávat tady tuto zemi, což je sice škoda, ale...
0: No před námi je léto, letní prázdniny a to bývá doba, kdy se třeba možná i stopaři a stopařky vydávají na nějaké další cesty, možná byste to mohla potvrdit, ale já bych se chtěl zeptat, když už jste byla, a nemusíme mluvit jenom o Islandu, když jste byla na mnoha cestách právě tímhle způsobem, stalo se, že vám třeba řidič nebo řidička doporučili nějaký cíl, že jste prostě vyjeli takzvaně na blind a až teprve od řidiče, který vás nabral, co by stopařku, jste se dozvěděli třeba tamhle je krásná katedrála, nebo tam je dobrá hospoda a podobně?
1: No právě, že samozřejmě, že ano, ti lidi prostě jsou nadšení z toho, že mohou někomu ukázat tu zemi a nás doslova v uvozovkách unesl takový starší pár přímo místní z Islandu a začali nás, prostě oni s náma najezdili asi dalších jako 60 kilometrů, protože nám prostě chtěli ukázat ta lávová pole a uzavřená městečka Grindavík, kde prostě je popraskaná ta země kvůli té sopečné erupci, takže oni, a potom nás pozvali i domů, že mám potom druhý den jako přijít k ním na kafe a hodili nás potom druhý den i na letiště, takže jako ti lidi jsou prostě skvělí a řeknou vám, kde co můžete vidět, když natrefíte právě na ty místní a někdy vás opravdu unesou a povozí.
0: Paní Nikol, já vám moc krát děkuju za váš telefonát a přeju vám ještě mnoho bezpečných a krásných kilometrů stopem.
1: Děkuju i ostatním, také přeju to samé. Mějte se hezky, naschledanou.
0: Naslyšenou. O stopování si můžeme povídat i po písničce, kterou vám zaspívá Valdemar Matuško, ale už to nebude trvat moc dlouho, ta možnost zavolat na tohle telefonní číslo.
2: Noční linka čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O stopování, stopařích a stopařkách nám teď v noční lince Českého rozhlasu poví paní Iva. Tak nejdřív dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobré ráno, brzké.
0: Dobré ráno, samozřejmě, taky je možno. Ale na které straně barikády vlastně jste? Byla jste stopařkou nebo jste byla tou, která nabírá stopaře?
1: No, já jsem vždycky chtěla být stopařkou, ale mně nebylo nic dovoleno. Ale to je minulost. Mm-hmm. Měla jsem takové složité dětství, takže já jsem nic nesměla. A na té druhé straně bych asi byla ráda, protože, jak říkala paní přede mnou, ráda se setkávám s novými lidmi, ale nemám vůbec nic, jenom dobré srdce, takže nemám ani auto.
0: Takže musíte stopovat stejně. Nic jiného nezbývá.
1: Ano, já se snažím stopovat většinou poslední léta, jenom když je mi třeba hodně zle. A fakt třeba někam nedojdu s mou neuropatií. Bohužel, když bych řekla, třeba přejede kolem mě, mám asi smůlu oproti té paní, přejede kolem mě 40 aut a nikdo mi nezastaví. Třeba vypadám špatně, já nevím. Opravdu mi nikdo nezastaví.
0: No, záleží třeba taky na stylu, kterým stopujete. Jak to vlastně děláte?
1: Já nestojím uprostřed vozovky, to opravdu ne.
0: No to bych ani nedělal.
1: Já jsem spíš taková decentní stopařka, že tam prostě jako jednou nohou stoupím a jednou rukou jako stopuju. A nic. No, ale tak to už je všechno pryč, ale jenom jsem chtěla říct si takhle ten pozdní čas vysílací, za chvilku končíte, že mě někdy napadá, že by bylo potřeba zastavit svět a všichni lidi vystoupit a říct si, sakra lidi, co to děláme.
0: Jo, tak to mě napadá tak 10x za den.
1: Mě asi 100x, jako. Tak, asi takhle, no. Tak teď píšu svou knihu další, píšu o českém školství a to by taky potřebovalo zastavit a nastoupit do jiného rychlíku.
0: Tak v tomhle ohledu jsem rád, že už je to dávno za mnou.
1: Ano, rozumím.
0: Takže, že už se ani nepamatuju, jak je to dávno.
1: Takže ta paní přede mnou, jak říká, jak je to paráda, jak se všude dostane. Jo, je to určitě fajn. A možná, až budu mít peníze, tak budu taky cestovat a budu stopovat a budou mi zastavovat.
0: No ale já bych řekl, že stopování, neříkám, že je synonymem, ale tak trošku souvisí s tím, že člověk nemá tolik peněz. No ale zase dneska už jsou všechny ty levné letenky, že víme.
1: Jo, určitě, ale když nemáte vůbec nic, tak je to celkem bez diskuzí.
0: Jo, tak to je. To musíte potom psát knížky o českém školství.
1: Píšu, ano. Takže přeju všem, aby ten svět, svůj svět osobní zastavili, protože mám pocit, že lidi kolem mě jenom pořád někam spěchají. A pak, když se zastaví třeba nemocí nebo čímkoliv, tak už je pozdě.
0: Děkuji moc krát, paní
1: Ivo. Buďme optimističtí, mějme se hezké léto.
0: Děkuju. Dobrou noc.
1: Mějte se. Dobrou noc.
0: No a protože časově to vychází tak, ano, jedna hodina už je skoro na dohled, tedy vychází to tak, že je opravdu ten nejvyšší čas a taky ta nejposlednější možnost zavolat na 731 800 900, tak říkám, volejte teď. A vlastně to ani nemusím říkat, protože naše telefonní linka je v obležení od samotného počátku. Takže ten poslední nebo ta poslední má teď šanci. Přeju dobrý večer, tady je Borek Kapitánček.
2: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, prosím, stlumte, vypněte úplně rozhlasový přijímač. Zpětná vazba je potvora. Kdo je, prosím, u telefonu?
2: U telefonu je posluchačka Věra.
0: Zdravím vás, paní Věro, my už jsme spolu, myslím, párkrát mluvili. Podle hlasu tak soudím.
2: Jest, ano, pravdou, že jsme spolu mluvili. Ano, já musím polknout. Já jsem to nečekala.
0: Jo, vy u toho ještě papáte. Dobře, tak já ještě chvilku něco řeknu, přečtu jeden příběh, anebo ne, rovnou to nechám na vás. Příběh o stopařích, stopařkách máte?
2: Mám. Tak už jsem polkla, dobrý, takže vás zdravím. Zdravím všechny posluchače. A chci povědět příběh, který vlastně také je někdy z těch 90. let, respektive tak nějak, kdy jsem, nevím, jestli vlastně jsem ještě jako pouze chodila se svým mužem, nebo už jsme byli svoji, to už tak přesně nevím, jestli jsme vyjížděli jsme prostě stopem z Prahy a na Vsetín, na vlastně na Moravu jsme potřebovali dojet. Mm-hmm. A tak jsme tedy opravdu si vzali Já teda taky ještě to byl takový ty červený krosny, co měli dole ten kov.
0: Ano,
2: ten
0: ano. Jo.
2: A takový
0: žebra.
2: Já měla.
0: No, takový.
2: No, takový to. A já měla takovou širokou, já jsem vlastně malá, takže opravdu za mnou, já když jsem měla krosnu, tak byly vidět moje nohy a ani ne moc hlava. A tak nějak to vždycky pro mě bylo docela těžký. A jo, zvládala jsem to teda, ještě asi jsem zvládala podstatně víc, je pravdou. No a tak jsme vyjeli, to už si nepamatuju, zvládali jsme to, prostě nás nějak brali, prostě někde jsme...
0: Kdo mával, vy nebo manžel, nebo váš tehdejší partner?
2: Já jsem byla ta, která jak si mávala. Mm-hmm. No, je pravdou, že se nám asi úplně, mám takový pocit, celá ta cesta celá zdárně nepovedla, že jsme pak někde na Moravě opravdu poslední malej úsek jeli vlakem nějak. Ale jedno vím určitě, protože vlastně byla to víceméně výprava na celý den. Ono jako, no přece jenom někde člověk stvrdne a 2 hodiny mává, nebo a prostě neodsýpá to tak, jak si představuje. To většinou tak nebejvá. Většinou se prostě dějou věci trošku jinak, než má člověk představu. No a protože bylo vedro a celý den byl člověk někde jako buď venku, nebo i ve vyhřátých autě nebo autech, tak jsme vlastně přijeli na, pamatuju si na ten Setín a mě už strašně bolala hlava, ale fakt jako neskutečně taková ta migréna, kdy už opravdu člověk jako moc toho ani nevnímá kolem sebe, protože hold bolest vždycky bere pozornost víc nebo míň a většinou velká víc. Tak jsem vlastně, jsme přijeli do Setína a my tam prostě tehda bydlel strýc a my jsme vlastně došli prostě od toho nádraží prostě k jeho paráku a zjistili jsme, nevím, ono to asi všechno bylo tak nějak nablin, tak jsme zjistili, že tam není, což jsme prostě jaksi, a on už byl večer, bylo každopádně prostě už bylo jako...
0: Je to dramatické a já se omlouvám, že na vás teď budu tlačit, ale už nás trošku tlačí čas.
2: A to rychlejší, dobře. A to, jak mě bylo blbě, tak vím, že pamatuju si, že jsem tam seděla na schodech a nevěděli jsme, co jak moc dál, jakože prostě fakt už jsem neměla sílu se v podstatě, ještě jsme, my jsme potřebovali pojet ještě do Janové, té vesnice a na to už prostě nebyla ani síla, ani vlak, ani čas, nic prostě. Tak jsem, tak vlastně, no, vlastně asi už s mužem, tak mě vzal, že ještě dojdeme prostě do nemocnice. Že jsme se prostě vrátili, ona v podstatě ta nemocnice je tam za nádražím, takže jsme se jakoby zase vrátili k těm kolejím a to až došli jsme prostě opravdu do nemocnice. A tam nevím, asi prostě na pohotovost nebo někam jsme se prostě, že mi teda není dobře, že bych potřebovala vůbec nějaký prášek a vůbec nějak jako zachránit, abych teda fungovala, abych vůbec vnímala a tak. No a když na mě teda nějaká ta doktorka viděla, jakým stavu jsem, tak se nás zeptala, jestli máme kde spát. A my jsme řekli, že nemáme, protože to jsme skutečně neměli. A tak prostě teda to ještě asi nebylo to tak zpřísněné, tak nám řekla, jestli se chceme vyspat na záchytce.
0: Je, yeah. No tak řekli, to je krása. Ale promiňte, už nám zbývá jenom půl minutka, prosím.
2: Jo, prostě jednoduše jsem vlastně střízlivá a můj muž taky střízlivý, jsme spali na záchytce. Prostě hol na tom lehátku, na kterým skoro nic nebylo, myslím, že nám pak něco malinko přinesli. No ale každopádně se tam aspoň dalo spát, to byla výhoda, že záchod tam máte taky nějaký.
0: Kyblík tam určitě.
2: Provizorního tam něco máte. A my jsme byli samozřejmě rádi, že jsme vůbec někdy kde měli spát, takže jsme vlastně tu noc, tak zvaně já říkám, že jsem střízlivá, prostě spala na záchytce. No.
0: Paní Věro, moc krát děkuji, ale budeme muset ukončit náš telefonát, protože 1 hodina nepočká. Já vám moc krát děkuji a beru to jako krásný příběh, sice s trošku zvláštním koncem, že stop skončil na záchytce, byť střízlivě. A děkuji vám a přeju dobrou noc. Naslyšenou.
2: Já také děkuji vám, přeji všem posluchačům jako vždy zdraví, protože se nedá koupit ani ukrást a je z hůry, tak já ho přeji a přeji krásný dny.
0: Děkuju a naslyšenou. Ta další noční linka bude s Jarkou Barboříkovou a tématem bude, o čem si nejraději povídáte a s kým. Loučím se s vámi, přeju dobrou noc, hezký víkend a naslyšenou se budu těšit 26.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu další příběh, další vyprávění, další život plný radostí i starostí, práce i volných chvil, úspěchů i času čekání. Další a přesto jiný. I dnes zajímavý a takový, co vás přinutí i přemýšlet a vzpomínat. Pořadem vás jako vždy a rád provede Patrik Rozehnal.
2: Honem, spustíte, vypravujte svůj příběh.
1: Budeme si vyprávět o dámě, která se narodila na Slovensku, v Novém Mestě nad Váhom. A to 27. července roku 1939. Ale prožila tam jen necelé. Myslíte? Víte co? Vyprávějme si ten příběh.
2: Podívejte, tady je lavička, posaďme se. Tady nikdo nechodí, nikdo nás neuslyší.
1: Tak o tom bych pochyboval. Právě teď nás někde poslouchají tisíce lidí.
2: A spustíte svůj příběh. Vy mě totiž nepřesvědčíte, vy máte svůj příběh, ale necháváte si ho pro sebe.
1: Nenechám. Je to příběh o Gabriele Vránové. A budeme vám ho vyprávět spolu s jejím synem Ondřejem Kepkou. Tak víte, jak se vzpomíná a sní?
2: Dovolte, jak bych nevěděla, sama jsem snílek.
1: Tak to s námi zkuste i vy.
2: A víte co, teď vám povím já svůj příběh, celý nic nezamlčím a vy mi potom dáte za to radu, jste velice chytrý člověk. Slibujete, že mi tu radu dáte?
1: Tuhle odvahu asi v sobě nenajdu. Ale rozhodně si z vašeho příběhu vezmeme poučení a inspiraci.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dnes to tedy bude příběh Gabriely Vránové, který si budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gabriela Vránová pocházela ze smíšené rodiny a narodila se na Slovensku, kde její tatínek tehdy působil jako pedagog. Učil češtinu a francouzštinu. Na Slovensko přišel vyučovat československý jazyk. Tak se o tom tehdy uvažovalo, že bude ve slovenském a českém znění. A jako učitel se tam zamiloval i do své o pár let mladší žákyně. Jak to pokračovalo dál, už mi prozradil Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové.
2: No a vzali se a dostali se do toho Nového Mesta nad Váhom, protože babička, jak říkám, nebyla z toho kraje, tak se tam dostali a narodila se jim tam tedy původně takhle, ještě se narodil nejstarší strýc Jaroslav, máma, ale mladší bratr Stanislav už se narodil na Moravě, protože přišel slovenský stát, celá tahle ta idea padla, že jo, byly problémy, Slováci se vlastně osamostatnili a dědeček buď by musel podepsat kolaboraci se slovenským státem, anebo, což bylo jasné, se rozhodl, že musel prostě zpátky na Moravu a utíkal, kdybych to chtěl hodně zdramatizovat, tak přes Javorinu opravdu, ale v náručí s malou Gabrielou, ale ono to tak úplně nebylo. On utíkal, ale bez té malé Gabriely, protože se musel vrátit už bez povolení. Se přes kopečky vracel vlastně do toho svého působiště, no a dostali se nakonec do Brna, kde máma vystudovala teda střední školu a tak dále. Čili ona žila jenom 3 měsíce vlastně na tom Slovensku. Ona je červencová a v září došlo ke vzniku toho slovenského státu a museli pryč.
3: Je to tak snadné najít cestu k nám. Okolo potoka, po kterém pírko plave, přes zítku přelézt, nadejít si humny, na mostku postát, nad hučícím splavem slovíčka hledat vhodná pro pěnu, zase je zahodit a jít, jít. Na cestu uříznout si hůl, spočítat hvězdy, v lese zabloudit. Tmu jako plnou fůru se napřed sebou tlačit a místo náprav uslyšet ze sna sténat ptáky. Je to tak snadné najít cestu k nám.
2: Její první film, Kde řeky mají slunce, režiséra Kršky, taková menší, ale výrazná role ještě jako brunety, protože máma byla původně černovláska. Ten film se málo vysílá, já jsem ho viděl jenom díky tomu, že jsem o mámě připravil dokument, tak jsem si ho nakoukal. Hrála tam takovou zavržení hodnou nebo zavrženou prostě roli jako takové odpadlice, ale to je všechno, co o tom vím. Ale druhý film byl asi jeden z jejich nejvýznamnějších a dodnes tedy velmi populárních a to je film, protože se opakuje, Hledá se táta.
0: S Vladimírem Menčíkem.
2: S Vladimírem Menčíkem. Pro něhož, a to se ví málo, to byla první velká role. On sice předtím už hodně točil, daleko dřív než máma, protože byl také věkově starší a točil už od hodně mladého svého věku, ale takové, řekl bych, menší nebo střední role, když to tohle to byla první hauptka. A to je nějak svedlo dohromady, že se stali velmi i vyhledávanými partnery, několikrát spolu hráli, byť každý úplně jiný, a vyvrcholilo to velkým tedy životním přátelstvím a nakonec to ještě podpořila blízkost našich chalup, což vzniklo náhodou. Takže Vladimír byl velkým rodinným přítelem a setkání u něj na chalupě nebo jeho u nás patřili k tomu nezapomenutelnému.
0: Nabídky na film přišly pro Gabrielu Vránovou i později. V roce 1966 natočila v kriminálním žánru Poklad byzantského kupce a ve stejném roce i Smrt za oponou. Další herecké úkoly před filmovou kamerou byly už jen menšího rozsahu. Připomeňme si třeba i film Marie Poledňákové, kde si zahrála učitelku, jak vytrhnout velrybě stoličku.
4: Vašku, proč má ta velryba zavázanou hlavu?
5: Protože jí bolí zub.

0: Večeři. Vašku, Nešašku, už ať si v lavici. Tak, povídejte, děti, jaká je vaše maminka?
1: Hezká.
0: Lucko.
2: Okatá.
3: Kudratá.
0: Jirko.
4: Pravdomluvná.
0: Vašku.
5: Já už to prosím sepisuju písemně.
0: Vaškovi pořádkovou službu, to je jako udělat kozla zahradníkem. Ale tento týden se překonával. Nejenže ve třídě byl vzorný pořádek, ale pomáhal také školníkovi. A kolega tělocvikář, ten si ho nemohl vynachválit.
6: Já si myslela, že něco proved, když jste mě volala do divadla.
0: Včera jsme psali sloh. Prosím vás, neříkejte Vaškovi, že jsem vám to dala číst.
6: To je moula. Maminka se bude vdávat. Takový nesmysl.
0: Víte, co mám na dětech nejraději? Že vidí svět takový, jaký by měl být. A jejich svět, to je především harmonický domov.
6: A co byste dělala na mém místě vy, paní učitelko?
0: Já bych se nad tím alespoň zamyslela, maminko.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme ve vyprávění příběhu tak, jak jsme si to slíbili na začátku. O herečce Gabriele Vránové.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Gabriela Vránová, jak už jsme prozradili, vyrůstala v Brně. A také tam vystudovala herectví. Za svým prvním divadelním angažmá putovala do Ostravy, kde ale strávila jen dvě sezóny na jevišti Státního divadla, a to v letech 1960 až 62. Přes poměrně krátké období, které tam prožila, tak na Ostravu vzpomínala ráda. Mimochodem na tom hereckém začátku, Ondřej, měla maminka někoho, kdo ji takzvaně vzal pod křídla. Některá z kolegyň, která se prostě o ní starala a snažila se jí předat své zkušenosti? Nebo našel se někdo potom v Praze, když přišla hrát do divadla na Vinohradech?
2: Ona měla v Ostravě vynikající

0: vynikající českou herečku a hlavně také první ženskou nositelku ceny Thálie Zorku Rosypalovou, která dostala cenu Thálie za celoživotní mistrovství. To byla velká legendární herečka s podobným osudem jako v Praze Vlasta Chramostová. I s tím osudem, že nesměla. Zorka mohla aspoň v divadlo, než to paní Chramostová nemohla ani to. Takže to byla taková její druhá máma.
1: Starala se o ni opravdu vzorně. Za tu dobu hrála Gabriela Vránová třeba v Domě Doni Bernardy nebo v Dalskabátech aneb Hříšné vsi. A i když působila mimo Prahu, její půvab i herecké schopnosti neušly pozornosti filmařů a režisérů. A taky později dostali i do Prahy. Další její herecký a divadelní život byl už spjatý s divadlem na Vinohradech v Praze. Tam hrála bezmála 50 let.
0: A v té Praze vím, že vznikl velmi hezký vztah s Karolínou Slunečkovou, to byly velké kamarádky, oni dvě. Potom vím, že z té tehdy starší generace, asi posluchači už nebudou znát jméno Josefa Chvaliny nebo paní Lídy Vostrčilové, dvě jména, která patřila k takovým, že hodně od nich nabírala zkušenosti. Oni zažili právě všechny ty problémy těch 50. let v tom divadle. Podotýkám, že máma tam přišla v roce 62. To znamená, že už nezažila ta problematická 50. leta, naštěstí teda musím říct. No a posléze z dalších vím, že vznikl velmi hezký vztah s Vlastíkem Brodským, s Jardou Satoranským a teď na někoho zapomenu a nerad s Pepičkem Bláhou, ale myslím, že ta Karolínka z těch dam byla asi nejbližší.
1: V té době už také začala točit pro Československý rozhlas v Praze. Za celou dobu nenatočila žádnou scénku, žádnou řachandu nebo velký silvestrovský humor. Tu příležitost dostávali spíš jiné kolegyně z Vinohradského divadla. Přesto ale se dochoval záznam dnes už v soukromé sbírce Ondřeje Kepky, který dokazuje, že natáčela třeba i úspěšnou parodii. Třeba tu s názvem Ať žije happy end, kde si zahrála i s Jaroslavem Kepkou, tedy se strýcem Ondřeje Kepky.
2: Aničko, nemohl jsem se dočkat, až vás opět uvidím.
3: Mladý pane, nemluvte tak.
2: Přece si přišla, Aničko.
3: Musela jsem, mladý pane. Moc jsem se bála, že byste přijel k nám.
2: Jsme přece staří známí. Pokud vím, kdysi dávno dokonce naši otcové byli společníky.
3: Vím, ale to už je opravdu dávno.
2: Váš papa byl přece spolumajitelem firmy. Aničko, proč teď žije tady v lese, v chaloupce, úplně sám? Proč?
3: Nevím. Nesmím vám to říci, neptejte se, mladý pane.
2: Aničko, jsme přece přátelé, možná, že i víc než přátelé, Aničko.
3: Ne, nejsme přátelé, já... Mladý pane, nezlobte se, musím domů.
2: Aničko, můžeš mi říct, proč jsi od nás tak narychlo odešla?
3: Odešla, mladý pane. Nejdřív odešel před 20 lety můj otec, to přece víte.
2: Vím, ale nevím proč.
3: Raději to nechtějte vědět. Moje maminka u vás zůstala jako komorná.
2: O tom nic nevím.
3: A taky odešla. Narychlo. Jako já.
2: Ublížil jí někdo?
3: Mladý pane.
2: Váš ruměnec vás prozradil. Aničko, začínám něco tušit.
3: Ne, jenom to ne, mladý pane, raději nic netušte. Kdybyste jen tušil.
2: Aničko, tuším, že tě miluji.
3: Vy nesmíte nic tušit. Ne, musím už jít, mladý pane.
2: Aničko, mám zde čistě náhodou housle. Dovol, abych ti vyspíval celou svoji lásku. A taky vyhrál na těch housličkách. Aničko, neodcházej. Celý život chci žít s tvým ruměncem.
3: Bohužel, není to možné.
2: Proč má drahá?
3: Jí mám nenekalé tušení, že můj Rumněnec brzy odejde.
2: Aničko, drahá, řekni mi konečně, proč odešel tvůj otec? Proč odešla tvá matka? I ty. A proč odejde tvůj Rumněnec?
3: René, nikdy. Musím jít. Kdyby přišel otec, zastřelí nás.
2: On má pušku.
3: Jako hajný s definitivou má dvě. Jednu na zvěřinu pernatou a druhou na kňoury. Tak to byla ta druhá. Je zle. To je on.
2: Nestrefil se.
3: Tak to není on.
1: A teď si v tom udělejme trochu pořádek. Jaroslav Kepka, známý herec, strýc Ondřeje Kepky. Jeho bratr Jiří Kepka, to byl manžel Gabriely Vránové. Jak se tihle dva ale vlastně seznámili, Ondřej?
0: Máma byla z Moravy, že jo, z Brna, tam měla rodinu v Praze, přes tu Ostravu teda se dostala do Prahy, bydlela v takovém zoufalém bytečku v dílnách divadla, čili vlastně jakoby v dílně, jakoby v garáži takové, než tedy dostala, nebo než si našla nějaký první malinký byteček a nějak musela zůstat přes Silvestra, Nový rok v Praze, zase kvůli divadlu, jo, nemohla odjet prostě do toho Brna k rodičům, byla sama a strýc jí pozval na, tedy, že může toho Silvestra strávit s nimi, jako s rodinou prostě Kepku. Nevím, jestli v tom byl nějaký záměr ze strany strýce, nebo jestli to bylo opravdu pozvání, jako aby nebyla sama někde. To už se asi nedozvíme, protože strýc mi to určitě nevyzradí. Ale ať už tak nebo tak, každopádně na té silvestrovské oslavě logicky nechyběl jeho bratr Jiří jako rodina a tam nějak prostě přeletěla ta jiskra. Podotýkám, že strýc byl tehdy taky svobodný, tedy táta taky, takže mezi tátou a mámou proletla nějaká jiskra. Zase vím, že to nebyla taková ta láska filmová, jako že by byla svatba za 14 dní, to ne, že to trvalo nějakou dobu. No a takhle vlastně se učitel matematiky a hudební výchovy působící v Chebu najednou dostal k člence divadla na Vinohradech. Je to trošku zase jak z Hollywoodu příběh. Považoval to za svoje takové životní štěstí, prostě tady ten okamžik a vznikl vztah dvou dosti odlišných lidí, kteří ovšem našli něco, co je celý život obrovsky pevně spojovalo. A já vlastně jsem, myslím, v tom koktejlu genů dostal kus té tátovy racionality a přitom on hrál na trubku jako mladý kluk, takže tam byl vztah ke kumštu a od mámy tu emotivnost. A to se ve mně nějakým způsobem někdy velmi bouřlivě motá a někdy, když je teda štěstí, tak se to krásně sčítá. Takže jsem schopen takového toho stání na zemi a přitom se dokážu jakoby povznést do těch emotivních výšek. Jo.
4: Hvězdné návraty.

dětský míč poskočí, když si s ním kluk hrál. Nežli zvedneš své obočí,

že je náš cit vůbec žít.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Teď si připomínejme Gabrielu Vránovou při její televizní práci. Vzpomínejte s námi a nechte si vyprávět příběh.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nutno teď vzpomenout i na důležité seriálové role. Lirický dívčí půvab zúročila v postavě Lízy Bornové v historickém a mimořádně úspěšném seriálu Sňatky z rozumu, režírovaném Františkem Filipem v roce 1968 i v dalším podobně pojatém projektu FL Věk.
2: Když se na to dneska podíváte, jsou to nesmírně výpravná díla, jako ve smyslu toho, že v FL Věkovi ty velké reality, průjezdy celými městy a podobně. Byly to seriály, kde také poprvé a bohužel naposled se využila její podoba s Janou Brejchovou. Tehdy si oni hráli sestry a tehdy si byly neuvěřitelně podobné. Potom už nikdy k tomu nedošlo, což je velká škoda. To je taková škoda, ale herecký život je plný různých nevyužitých příležitostí. Stejně tak, jako se u mámy příliš nevyužil její talent pěvecký.
3: Malá

0: Když to takhle slyšíte, je to velká škoda. Ale zpátky k televizním seriálům. Z postav současných žen je dodnes populární i její ušlápnutá Anička Čiháková v legendárních Chalupářích z roku 1975. Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové, určitě prozradí, jestli i tušila dopředu ten velký úspěch Chalupářů.
1: V žádném případě. A nejenom ona. To bylo považováno, myslím, že se to točilo v létě, nebo tak samozřejmě kolem léta, že jo, a to bylo považováno trošku jako až skoro, když se to natáčelo, no tak jako jestli do toho vůbec jít nebo ne a jako, že to je takové trošku pokleslé a jej dám ránky, no dobře, no tak to teda natočíme, když to ten František Filip režíruje, kterého měli všichni rádi, vůbec se nepředpokládal ten fenomenální úspěch, až trošku, když to přeženu hodně, tak herci měli pocit, že jdou do něčeho, co není jako důstojné vůbec, jako jejich postavení, nebo jak to říct.
2: Kde jsi byla?
3: U Holiče.
2: A proč jsi na autobusem?
3: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
4: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát do půl šestý.
3: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
5: Už to. Je, ty jsou ale pracovnico. Škoda, že nejsme mladší, víš? Že jo?
2: To byste se nesíjeli nosit.
3: V efektu se o ně ženský prali.
2: Nebo to jaký ženský a co máme k večeři?
3: Jo, co si uvaříš, Čiháku?
2: Ančo!
5: Tam mu ale dává kapky, co? A má co chtěl, víc si o to koledoval. Jo.
0: Mimochodem seriáloví Čihákovi, tedy Vladimír Menšík a Gabriela Vránová, které jste slyšeli v ukázce, bydleli v seriálu v Třešňové, ale ve skutečnosti ve Višňové s číslem popisným 13, naproti družstevnímu vejminku. To byla ale ve skutečnosti fara. Chalupáři byli nejsledovanějším televizním seriálem tehdejšího Československa. Jejich sledovanost dnes zázračná. 93% diváků.
1: Prostě ti Chalupáři najednou jako z problematického kusu se stali takovým fenoménem.
0: A vypravili se taky do Prahy na zájezd. Tady pan císař i Huml obdivovali krásné dámy a také zboží v obchodech, o kterém mnohdy ani nevěděli, co to je. Ale taky se teď s Gabrielou Vránovou otáčí za Pražandou v krátké sukni.
3: To je, pane císař, co, že se nestydí?
6: Že se nestydá. Ale ta pravá má docela hezký nohy, no tak proč by je měla schovávat?
3: No, pane císař, vy jste stejný jako všichni mužský.
6: No a vy to s tou skromností trochu přeháníte. Musíte se trochu činit, když máte takovou konkurenci.
3: No promiňte, ale takhle bych nešla ani na trávu králíku.
6: Ale já neříkám, abyste si ustřila šaty až pod páždí. No podívejte se na sebe, jak vypadá, tady se jak popelka. No ženská má vypadat k světu. Musíte si ty šaty přijeftnout.
7: To je ale fracek. Nevycválanej. Chy, stěje se jako šterce. Když se něco slušně zeptám, tak má slušně odpovědi. Ty holky dneska nemají vůbec žádný vychování. Není divu, tak je nikdo nevychovává.
6: No ona ti neřekla, co to je.
7: Ale řekla.
6: No tak proč to tají?
7: Jsou to dámský kalhotky, když jsi tak zvědavej.
3: No,
7: co na tom kříku? Na tom je kříku akorát to, že do týhle tý malý trubičky se vejdou troje.
6: Ježišmarnička, no. Počkej, Anička má zájem o ty umělý dřívy.
3: No.
7: To ještě naštěstí nemáme.
3: Tak tuhle, jestli byla tak hodná, tak přidržte si to tak a dotáhnout dozadu. No a za vámi je zrcadlo.
6: No to je krása. Evžene, no řekni, no.
7: No,
6: to je rozdíl, no, to je úplně jiná ženská.
7: Já bych ji vůbec nepoznal, věříš?
3: Vážně, ale no. Já bych si přece jenom chtěla zkusit tu černou. Víte, on Tonda má rád černý.
6: Prosím vás, Tonda, ten vám padne k nohám.
3: Prosím, děkuju.
7: No ne, tyhle vypadá ještě mladší.
6: No to je Kongo.
3: Co jste tomu teda voušku dal? No, teď by mě tom Tonda vůbec nepoznal. A co by tomu řekli ženský? No co říkáte, slečno, já nevím. Podívejte se. Já bych vám to jako zákaznici vůbec neměla říkat, ale to víte, je to Silon. Vlasy jsou vlasy. Já bych takové, jako bych chtěla mít.
7: No jo, to by musela chodit jinak, ale takhle.
6: S dovolením. Můžeme si to vzít?
3: Prosím.
6: No tohle, no to by šlo.
7: Víš, to je podobný ty.
3: Tak vemte dcerušku ke kadeřníkovi a uvidíte.
7: Dcerušku?
6: To není dceruška, to je milenka.
8: No, co koukáte? Znáte moje noce? Děkujeme.
3: Promiňte, na shledanou.
0: Možná, jestli přemýšlím, teď mě to tak vnuklo, tu myšlenku, jestli nepomohlo i to, že to byl jeden z prvních barevných seriálů. Do té doby to byly černobílé věci
1: to
0: a nejenom televize, prostě barevný, výpravný taky celkem. A veselý na tu dobu poměrně.
1: No,
0: to taky byla změna v podstatě, takže víc těch aspektů dohromady, že zahrálo.
1: To je možná pravda.
0: A pak parta hodně teda opravdu těch velkých jmen.
1: No, špičkové a špičková jména. To byla výhoda vždycky Františka Filipa. Oni říkali, že jako to má jednoduchý, že si obsadí Vinohradský divadlo. On hodně čerpal z Vinohradského divadla. No, už Dušan Klein nás učil na katedře režie, že umění režie především vybrat si lidi. Takže František Filip ano, vybral si dobré lidi, protože to je základ té profesie. No a on není pravda, že on se říká, no on tak tam stál a tak oni si to sami, no to je samozřejmě blbost. To když pak začnete trošku se té režii věnovat, tak pochopíte, že oni si sami nic neudělají, jo? Že samozřejmě parta takto skvělých herců může chvilku toho režiséra mu pomoct nebo dokonce ho zastoupit, když je třeba nějaká krize, protože cítí věci a tak, ale nemůžou sami natočit seriál, jo, takhle úspěšný. Takže rozhodně tam je velká jaksi ruka jeho. Pak si myslím, že ten seriál taky se stal slavným tím Valdemarem Matuškou, který vlastně byl smazán z té titulní písně zase. Jo, to jsou všechno takové ty věci, které člověk nemůže tušit a které přidají plyn tomu zviditelnění.
0: Neskazilo vám to třeba prázdniny?
1: Kazilo to, takhle. Mámina práce kazila zcela zásadně prázdniny, protože vždycky, zejména kvůli divadlu, jsme se museli od někaď vracet dřív, nebo tady byla výhoda, že já měl ty dva měsíce jako kluk, že jo, každej, a táta jako učitel taky měl ty dva měsíce. Takže my jsme se během roku viděli hrozně málo, protože máma byla pryč, táta teda učil, že jo, já měl taky svý už povinnosti, myslím teda i jako herecký, že jo, a taky jsem byl trošku netypické dítě v tomhle, takže my jsme neměli ani moc sobot, nedělí, toho bylo po skrovnu, jo, a už vůbec nějaké běžné odpoledne, nebo takové to, co budeme dělat zítra, vždycky slyším takové ty pořady, co zítra, aby jsme se nenudili, jo, co zítra, vždycky říkám ty brďo teda, no, takže to, ale za to jsme si to vynahradili potom v létě, že jsme chtěli být jako rodina spolu, samozřejmě nevyšli celé dva měsíce, ale větší část, a máma to vždycky kazila tím, že tu jsme, a pamatuju si jednou teda, to bylo opravdu, že jsme museli kvůli tomu jet z Norska, a to bylo už začátkem 90. let, už jsme mohli teda do této ciziny západní, jet kvůli tomu nějakým šíleným trajektem, zrychlit cestu, protože se vozvalo Vinohradské divadlo, že něco potřeba, záskok a tamhle. A tato generace, myslím teda maminina generace, považovala tu práci za něco, co je prostě nepřekročitelné. To divadlo, když prostě něco řeklo, to bylo opravdu, jak říkal režisér Raimond, herce omlouvá jenom smrt. Máma sama hrála ve 40 horečkách představení. Ono to zní trošku tak, jako někdo mě mohl říct, proč to dělají, nebo jako k čemu to. V jednom portále stál lékař s injekcí, v druhém portále sestra zdravotní s čajem nějakým urologickým a čekali, kdyby náhodou něco, a máma opravdu ve 40 na jevišti, aby náhodou nebyla změna nebo něco. Tadle generace to měla v sobě. Neříkám, že dnešní ne, ale dneska už přece jenom je třeba běžné, že se prostě něco stane a řekne se, že to nejde. Tehdy prostě muselo to jít.
9: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ještě pár slov k životu Gabriely Vránové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Díky svému specificky zabarvenému hlasu ji posluchači znali z rozhlasových her, pohádek a nezapomenutelná byla i v dabingu. Dokonce obdržela cenu Františka Filipovského. Jejím hlasem mluvili v Česku ve svých filmech třeba Marilyn Monroe, Elizabeth Taylorová nebo Catherine Deneuve. Jako třeba v téhle ukázce z filmu Afričan.
2: Jak se daří našemu papouškovi?
3: Dušince? Dušinka jednou, když paní Martinetová uklízela, ulétl. A taky při luxování rozmáčkla leguána.
2: To mě moc mrzí, co mi tu vykládáš.
3: Když už mluvíme o smutných věcech, tak naše opička umřela v únoru na překrvení plic.
2: Co?
3: A šakala jsem darovala cirkusu.
2: To snad ne, ty ses úplně zbláznila, Charlotte. Byla to moje zvířata.
3: Tvoje zvířata. Už 3 roky se o ně nezajímáš, stejně jako
2: ale
3: teda... Poslechni, Viktore, s tím je už konec. Dřív si cestoval ty a teď cestuju já. A když budu mít chuť přivést si domů starou slonu, klidně udělám.
0: Od samých počátků pracovala se svým hlasem i pro rozhlas nebo suprafon. Recitovala verše, četla příběhy na pokračování, získala také cenu Prý Bohemia za herecký rozhlasový výkon i Křišťálovou růži za umělecký přednes. A pro rozhlas natočila celou řadu skvělých rozhlasových her, jak mi potvrdil i její syn Ondřej Kepka. Sám si vzpomíná na jeden titul, který znamenal i legraci.
4: Tři růže z papíru se to jmenovalo. A to mě fascinovalo jako dítě, protože oni tam s panem Jaromírem Spalem byli jenom dva jako partneři, nebo dvě role a někdo jiný. Velkou část toho příběhu jedou na loďce, na pramici, a tehdejší mistr, dneska se tomu říká, myslím, zvukový designer tady v rádiu, a tehdy se tomu říkal ruchař tedy, tak vyráběl tu pramici a tu jízdu na té pramici. Máma říkala, že...
5: Zvukově, prosím
4: zvukově,
5: vás.
4: Ano, zvukově, zvukově. A máma říkala, že jako měli co dělat, protože to bylo synchronně s jejich dialogem, tak měli co dělat, jako se jaksi takzvaně neodprdávat, jak my říkáme, protože pan Šviha tam měl nějakou kádinku s nějakýma vařečkama vedle nich, jo, vedle nich. A oni prožívali, to byl takový nádherně atmosférický příběh vlastně dvojice, myslím, že on jí svádí, a to jsem pochopil až později, jako o co vlastně jde, až když jsem byl větší, a zve jí k sobě jako na chatu a probíhá tam nějaký dialog takový velmi chytře napsaný prostě, jo, a ten Šviha prej měl tu kádinku a teď těma vařečkama do toho furt plácala, oni měli mít jako takový jako seriózní emotivní prostě, a máma říkala, že nevěděla, co mají dělat, protože on do toho furt šplouchal, tak je to uchvatně udělaná rozhlasová iluze, plná fantazie a tak dále. No a potom přišly takové významné, byly třeba Bílé noci Dostojevského, kde se také setkala s mým strýcem Jaroslavem, o kterém jsem už mluvil. To byla především strýcová tedy, protože on hraje tu hlavní roli toho Snílka, ale opět jsou to dva hlasy, a tu Nastěnku, tu naivní holku, do které on se bezmezně zamiluje, tak právě hrála máma.
6: Chvějeli se má ruka, pak je to tím, že ji ještě nikdy neobjímala taková hezonká malá ručka, jakou máte vy. Úplně jsem odvykl, že nám totiž. Nikdy jsem si na ně nezvykl, vždyť jsem sám. Nevím ostatně ani teď, jestli jsem vám neřekl nějakou hloupost. Řekněte mi to přímo. Ujišťuji vás, že nejsem urážlivý.
3: A kde pak ne, naopak. A chcete-li mocí mermo, abych byla upřímná, tak vám řeknu, že se ženám taková ostýchavost líbí. A chcete-li vědět víc, tedy mně se také líbí. A nepošlu vás pryč, dokud nedojdeme až domů.
0: Na samotný závěr si ještě nechme ukázku ze slavného televizního seriálu Ludvíka Ráži a Markéty Zinerové My všichni školou povinní. Podle Ondřeje Kepky je tahle role jeho maminky skoro na Oscara. A to si musíme uvědomit, že hrála učitelku před zraky celé své učitelské rodiny. Učitelem byl její tatínek, její maminka, její sestra, tatínková teta, a tím bychom nekončili. Gabriela Vránová hrála nerudnou, hysterickou učitelku.
7: No a co ty, kluku, jeden, to se dělá? První den ve škole otvíráš pusu jako vrata. Ty si kdo, postav se.
8: Já jsem hrdina.
7: Aha.
8: Pepík.
7: Tvůj tatínek je elektrikář, toho trochu znám. Máš moc šikovného tatínka, Pepíku.
8: Jestli něco potřebujete, náš táta nemá čas. Mají děl stejně poslední dobou strašně otravujou.
4: Myslím si, že máma asi neměla přímý vzor, protože v rodině ty, co jsem znal a věděl jsem o nich, jak učí, myslím z těch všech učitelů a učitelek, tak neměli tento problém, nebyl. Jo,
5: Ale spíš, když najednou viděli, Elinka Gábina hraje učitelku, no, tak to se teda podívejme.
4: No jistě, učitelská to bylo, no, to bylo spoustu, to bylo různé, jako, ano, drobné kritiky byly, nebo takové jako připomínky, protože ta rodina, zejména z dědeček byl velmi kritický, ten byl opravdu velký kritik, ten nenechal nic suchou na nikom, jo. To si pamatuju, jak někdo přišel a říkal, tak z vás se stala velká hvězda, jako mámě to říkal, a děda, který by měl být pyšnej, říká, no taková hvězdička, jo, takže to... Děda prostě tak jako uměl jako srazit. I mimochodem jeho bratr taky učitel, jo. Takže já spíš přemýšlím, kdo nebyl učitel, kdyby jsme to měli vyjmenovat.
7: Tak tedy druhé problematické dítě je Oliva. Tedy tomu, kdyby to vůbec bylo možné, bych dala ředitelskou důtku. Tam je situace jiná. Pokoušela jsem se apelovat na matku, aby doma kluka víc přitáhli, zvláště co se týče chování, ale... Olivová se v chlapci vidí. Všechno mu promíne, na všechno má jenom omluvy. Co, já už jsem se mu napsala poznámek a no všechno málo platné. No, krom toho jde o dítě nenadané. No já nevím, snad při předběžných testech se přihlíželo k povolání rodičů. Otec je soudce a matka sociální pracovnice Národního výboru. Oliva patří do vyrovnávací třídy. A jestli ne, tam pak do zvláštní školy.
4: Ono je to opravdu geniálně zahraný, to musím říct. Tak jako někde se mi máma zas třeba tolik nelíbí, to říkám upřímně, aby vyznělo to, co teď říkám, tak tady musím říct, že to je fascinující jako výkon. Zejména ta scéna toho, kdy se takzvaně zblázní, to je ten moment taky skvěle od toho pana Ráži, režíně, tam vytvořená ta nálada toho momentu, kdy vlastně ty děti jsou úplně hodný a ona najednou vidí už tu partu těch šílených děcek před sebou. Takže já si myslím, že ta role trošku přečila ten seriál.
0: A možná, kdyby z toho byl velký film, byl by to velkofilm. Gabriela Vránová získala za svůj život i cenu Karla Čapka. Ta souvisela s aktivitami v oblasti zpřístupňování a popularizace díla významných českých spisovatelů. Ostatně i ona sama se prosadila jako spisovatelka a výběr jejich poetických fejetenů se prodával pod názvem Magnetický vítr. Dočkal se dokonce dvojího vydání. Gabriela Vránová nás bohužel po dlouhé nemoci opustila 16. června roku 2018. Zůstaly po ní skvělé role, natočené, zaznamenané, archivované. Ale co vlastně na tom divadle ona tak milovala a co pro diváka chtěla?
4: Máma vždycky chtěla sdělovat krásné myšlenky. Já vím, že to zní romanticky, že to zní naivně, že to zní směšně a já nevím jak, ale ona vždycky chtěla být nositelem sdělení něčeho krásného, co by obohatilo toho diváka. Milovala humor a věděla, že je potřeba se taky zasmát, to bezesporu. A když to bylo přes vtip nebo přes to, tak ona neměla nic proti komediím nebo tak, ale především chtěla jako něco sdělit. Proto milovala slovo, říkala, že taky v Bibli, že jo, na počátku bylo slovo, proto milovala to slovo jako toho nositele té myšlenky a chtěla prostě sdělit, že milovala věci, kde může v té roli něco sdělit. A bylo úplně jedno v tu chvíli, jestli je to tedy negativní role, čili aby sdělila takový nebuďte, nebo když budete takový, tak se vám něco stane. Samozřejmě, že k tomu musela dostat hru, text, postavu, která to umožnila. Ona se to často snažila najít a proto některé i postavy, které to na první pohled neskytaly, najednou díky ní vykvetly do nádherných prostě figur, o kterých se autorovi ani nesnilo, jo, že takové budou. Takže to je to, co nejvíc milovala, čili šlo jí o to sdělení. No.